velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

0: Díky, mistře, a červencová narozeninová výročí pokračují.
1: 13. července by se 87 let dožila divadelní a filmová herečka, scénáristka a publicistka Zdena Hadrvolcová. Asi není těžké uhodnout, z kterého je tohle filmu, kde si ji můžeme připomenout.
2: Všetky nás zabiješ!
3: Ho, ho!
2: Sedí se nám krásně. Jak dlouho tam budu, tati?
3: Chvilku, párkrát se tam myslíš. Musíš pospíchat, abys byl zdravej, máme přece fůru práce.
2: Ano.

0: Přece se nebojíš.
1: Nebál se a brzo už zase skákal přes kaluže. 70 let se 18. července dožil zpívající právník Ivo Jahelka. Ten začal se svojí písničkářskou tvorbou již před převratem. V 80. letech mimo jiné v malostranském Rubínu v pořadech Mirka Kovaříka. My si poslechneme písničku, no jak jinak než o spravedlnosti a svobodě, kterou nám práva, nařízení, pravidla a soudci prý mají zaručit. I když už v roce 1839 Louis Blanc pravil, právo to je fata morgana, kterou je klamán a držen pohromadě zneužívaný lid.
2: Vážení přáteli, přesto všechno, co jsme tady dneska vyslechli, tak musím konstatovat, že ten život, zvlášť v soudních sních, není zdaleka tak veselý, jak by se možná mohlo z tohoto semináře zdát. Žijeme ve světě, který je plný zákonů, vyhlášek, směrnic, věstníků, všude je psáno, co smíme a hlavně co nesmíme. A je toho tolik, že si myslím, že nikdo z nás se v tom nemůže prostě orientovat a nikdo z nás není schopen všem těm příkazům a zákazům nějak vyhovět. Ale přesto si myslím, že bude záležet hlavně na tom, jak se k sobě budeme chovat, tak často se u toho soudu budeme potkávat. A já bych vám popřál, jako se třeba přeje k novému roku nebo k Vánocům, tak bych popřál vám i sobě a nám všem, aby se nám splnilo třeba to, co bude v té poslední písničce.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak

0: Dotaz, jak se vám spolupracovalo a hrálo se Štěpánem Smetáčkem? Skvěle, ikona, legenda, vzor, vkusný chlap s jednoznačným názorem a silnou energií. Jsem rád, že jsem mohl alespoň pár let hudebně vyrůstat po jeho boku. David Lanštov, bubeník a producent.
1: A tak tedy 24. červencem 53.
0: Bubeník Štěpán Smetáček je takovým, odvážím se to říci, až exotem?
1: Možná spíše matadorem?
0: Mezi hudebníky, neboť pokusit se vyjmenovat kapely, jejichž byl členem, anebo se kterými spolupracoval, je nad síly smrtelníka. Nicméně aspoň ty klíčové, Řetěz, Arakain, Vitacit, Dý Elektriše Elefant, Vanastovy věci, Miloš Dodo Doležal, Lucie, Pusa, Krausberry, Panika, Ivan Hlas, jeho solový projekt New Orchestra of Dreams, Druhá tráva, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, Žentour, NTS, Aleš Brichta, projekt Zemětřesení, momentálně například skupina Grabner a následují ne tři, ale čtyři tečky. Pochází z muzikantské rodiny, jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček významná, možná ústřední, osobnost českého jazzového tradicionálu. Štěpán dnes žije na venkově se svojí rodinou, hodně učí, dovede rozeznat, co by mistr svého oboru, dobrého a vynikajícího bubeníka.
2: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tak tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme,
3: mohl tam být dokoliv jiný.
0: Asi něco bude narčení, že kapela je tak dobrá, jak dobrého má bubeníka. Ale bubnovat a přitom respektovat skladbu umí pravda jen někteří. Poslechneme si jednu méně známou, kde Štěpán doprovází Lenku Dusilovou na albu Spatřit světlo světa a kde je také autorem hudby. Píseň vznikla v době velkých pražských potop, tuším v roce 2002. A jmenuje se So In Love.

S naším hudebníkem se rozloučíme skladbou, kdy Štěpán hraje mimo jiné i na vibrafon. A pozor, jeho texty obsahují nejen ironii, ale různé jinotaje.

27. července oslavil 62 let Janek Ledecký. Již v 80. letech s Janem Černým založili skupinu Žentour a jejich sága se line dějinami českého rock a popu až do roku 2014, tedy co se nahrávání týče, kdy vydali poslední album 007, ze kterého si poslechneme písničku V příštím životě, na které shodou okolností bubnuje Štěpán Smetáček. Je dobré podotknout, že Janek Ledecký napsal několik velmi úspěšných muzikálů a kdybyste se náhodou někdy dostali k videozáznamu představení Festival v Damuze, tak tam je vidět i slyšet, že Janek byl také obstojný solový hráč na kytaru. Ale nyní zpět V příštím životě.

0: teďka to odvysílal tenkrát. To je kuchařka toho, jak se začalo dělat public relations, jak kdo zatím stál, jména, lidi, důvody, proč, jo, že se to vlastně použilo proto, aby Američany prostě nahnali do války, do té první světové, že oni nechtěli původně, pak do roka, do dne už chtěli. A pak se to začalo používat samozřejmě jako klasické reklamy, kdy bylo potřeba naučit ženy kouřit, aby se zvýšilo Philipu Morrisovi téměř dvojnásobně tržby. Pak třeba, když Chiquita, že jo, protestovala proti znárodnění pozemků na Grenadě, tak se...
1: Guatemala, promiň.
0: Vidíš, a je to tady. Tady šířím dezinformace. Tak si mě chytil, přičím. Ale těch příkladů je tam strašně moc, jako jak z historie, až po současnost. A vlastně k tomu jsou vlastně kompletní ty komentáře odborníků na psychologii a tak dále a tak dále. Prostě jak to zkoušeli, jak to funguje, jak se to dělá. A když si to člověk projede, tenhle ten dokument, třeba, jo, tak jako, protože to je hezky jako udělaný, dobře se na to kouká. Potom si už vidíš prostě ty jednotlivé formy, jakým způsobem se to dělá dneska a už víš prostě, že to už tady bylo. Prostě takový ty různý způsoby, ty mechanismy, jak to funguje, to oblbování lidí a tak, no. Prostě je to, a čím dál samozřejmě líp jako vymakaný, že jo, čím dál víc to cizilujou, čím dál větší peníze do toho dávají a čím dál větší týmy se tím zabývají, no. Vlastně jsme to viděli za Fialy, že jo, kdy prostě výsledky veškerý, prostě jedna velká katastrofa, ale všude prostě oni byli nedotknutelní a všude prostě opěvovali, že jo. A takže to je třeba jedna z takových těch maličkostí. No, můžu teďka dát ještě v rychlosti tady Petra Bartošová se ptá, na konkrétní věc, aktuální. Tak, dobrý večer, jaký máte názor na postoj Macinky k ruské velvyslankyni u nás?
1: Já bych to trošičku odlišil, protože já můžu mít názor na to, co o tom někdo napsal. Já jsem u té schůzky nebyl. Jo, takže tady už jsme trošičku právě, je potřeba rozlišovat, co se tam stalo a co se o tom napsalo. To, co se o tom napsalo, je ovlivněno vlastně tím, kdo má na Macinku jaký, a na Rusko jaký názor, takže já si myslím, že v zásadě je dobře, že se sešli, protože největší chyba je spolu nemluvit a ministerstvo zahraničí je od toho, aby udržovalo diplomatické kontakty. Takže v zásadě ta první zpráva je, to je asi nesporný, že se sešli, že spolu mluvili, vyměnili si nějaká stanoviska. To, co možná bylo důležité, možná ani nebylo napsáno. Takže v zásadě bych řekl, že vítám to, že se sešli a dávám otazník nad tím, co všechno tam bylo řečeno, protože to nemusí zcela souhlasit s tím, co o té schůzce bylo napsáno.
0: Děkuju. A ty máš nějaké bližší informace o ruský velvyslankyni?
1: Nemám.
0: Já si myslím, že ona se tady narodila v Čechách, že umí perfektně česky.
1: No to by bylo s obrovskou výhodou, protože potom jako bude lépe chápat ducha toho, co se tady vlastně děje, jo? To, což by bylo velmi příjemné. Já když jsem byl, tenkrát jsem pracoval pro tu vládu, tak jsem vlastně měl v pracovní náplni se taky scházet s určitými diplomaty, to bylo takzvané ty deklarované pozice. Jo. To je zástupce zpravodajské služby určitého státu, který sedí na diplomatické pozici a tomu hostitelskému státu je deklarováno, proto se říká, že to je jako deklarovaná funkce, že to je zástupce zpravodajské služby. Čili on je tady zpravodajec s naším vědomím a je tady pro

0: operativní kontakt mezi službama, mezi těmi státy. Ti lidé, když tady pobývají, tak přece jenom pokud nejsou úplně natvrdlí, tak získávají vhled do té atmosféry toho státu a tím se ta komunikace přece jenom usnadňuje, zlepšuje, protože to chápání je hlubší. Takže tím pádem veliký souhlas, to by bylo jako velká pomoc pro nás, že by ona, něco se taky ztrácí občas v překladu, takže když ona umí česky, tak to je vynikající vlastnost.
1: Tak uvidíme, já doufám, že do měsíce s ní uděláme rozhovor, kde jsme měli na kanále něco zajímavého taky z druhé strany. A tady přesně píše Vaštulka, to je právě to svinstvo. Kosmonauti spolu lítají do vesmíru, kšeftují se spolu a obyčejní vojáci umírají. No a tohle není poprvé, že jo? Víme, že i za druhé světové války, zatímco prostě vojáci na frontě umírali, tak se jel velký biznis, že jo? Mezi znepřátelými státy USA, Německo, Británie a tak dál. Máme počítat s tím, že to je prostě spíš obvyklý než výjimečný?
0: No tak ze strany Západu ano. Ze strany Ruska, Rusové obchodovali, no jim to vyčítají, že obchodovali s nacistickým Německem. Já bych chtěl vidět ty nějaký výčty, přehledy, kdo s nacistickým Německem jak obchodoval, protože například Poláci byli první, kteří v roce 1934 udělali s nacistickým Německem smlouvu o přátelství. Takže Rusové ano, dodávali do Německa určité suroviny a tak dál. Je pravda, že ano, ty suroviny, třeba paliva, byly používány při bombardování Anglie, to je bohužel pravda. Na druhou stranu Rusové na oplátku dostávali z Německa především obráběcí stroje a díky nim, z velké části díky nim, tu válku neprohráli, ale díky tomu jsme tady i my. Takže to je taková věc. Poslední ten vlak odjel 20. června 41 a pak to prostě pak nastala válka. Za té války nevím o tom, že by Rusko nebo Sovětský svaz s Německem měl jakýkoliv obchodní styky. Na druhou stranu ve Spojených státech byl zákon zakazující obchod s nepřítelem. Spojené státy vstoupily do války s Německem po napadení Pearl Harboru. A na konci války na ministerstvu financí bylo 3000 vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali přestoupení zákazu obchodu s nepřítelem. 3000 vyšetřovatelů. Čili to masivní obchodování s Německem skutečně tam bylo. Například Rockefellerův Standard Oil celou válku dodával ropu nacistickému Německu a když tehdy senátor byl Truman, pozdější prezident, chtěl dát žalobu na Standard Oil, tak oni řekli ano, ale v tom případě přestaneme dodávat paliva i americké armádě a byl klid prostě. Takže Standard Oil se celou válku pakoval. No a o tom, jakože General Motors vlastnil Opla a který firmy vlastnili Standard Oil, měl IG Farben, že, který vyráběl Cyklon B a tak dál, ta provázanost byla děsivá. No a proto fungoval v Bazileji ta banka, která měla ty neslavné tři písmena, jako má ta naše zpravodajská služba, ale to byl Bank for International Settlement, BIS, a ta zprostředkovávala platby mezi nacistickým Německem a západními investory. Takže ty dividendy celou válku odcházely do Spojených států. A tam právě byl ten problém, že chtěli veřejně udělat nějaké procesy a námitka, politická námitka proti tomu byla, že by to vzalo bojového ducha americkým vojákům, kteří bylo žádoucí, aby nastoupili do války proti Hitlerovi, kdyby zjistili, že jejich spoluobčané s tím též Hitlerem obchodují. Takže se to nestalo. Takže ta schizofrenie za té druhé světové války prostě už byla naprosto jasná, kdy vlastně tyhle ty finanční toky probíhají. Nejvíc na tom vytěžili Švýcaři samozřejmě, protože ty byly takový prostředníky pro všechny tyhle ty špinavý kšefty. Tady, co se týče těch kosmonautů, tady bych řekl, že to je spíš takový moderující prvek, utišující, protože to je prvek jako vzájemné spolupráce. Jo? To není prvek, který by nás rozděloval. To je naopak takový ten jeden z mála svorníků, který dává naději, že podle tohodle mustru by se mohli začít chovat i ostatní, že prostě není potřeba po sobě střílet. Ale ta situace prostě jako na té rusko-ukrajinské frontě je prostě šílená, je to zbytečný a je to někým fedrovaný. Tam je ale potřeba k tomu prostě říct jedna věc, která se zase opomíjí. Totiž kromě dezinformací hrají velkou roli taky neinformace, když se něco zamlčuje. A tam se velice zamlčuje skutečnost, že od roku 2014 v tom Doněcku byla budována taková pevnost, oni tomu říkají Fortress Belt, která je asi 50 kilometrů dlouhá a je to podprtaný tunelama asi čtyřpatrově. Rusové cítí nezbytnost toto území dobít, proto tam skutečně postupují po metrech, protože tohleto dobít, takovouhle pevnost je téměř nemožný. Ale oni cítí, že prostě bez toho není možný tu válku ukončit, protože ten opevněný pás taky obsahuje raketová sila, která jsou vlastně několik minut od Moskvy. Čili je to smrtelný nebezpečí pro Rusy tohleto. Čili oni tohle musí dobít. Tam nejde o celou Ukrajinu, vůbec ne, nikdy nešlo. Vždycky šlo jenom o tohleto, aby si vlastně to předpolí vyčistili, aby to nebezpečí odsunuli do určité vzdálenosti. Tam všichni rozumní politologové se shodují na tom, že celý tenhle ten konflikt způsobilo rozšiřování NATO. Jo, čili Rusové si tam dělají prostě tu nárazníkový pásmo, aby byli trošku v bezpečnější situaci, protože tady musím doporučit knížku naší kamarádky Veroniky Sušový Salminen, což je jedna ze zakladatelek webu Argument, a ta napsala knížku o Rusku. A tam právě popisuje ty geografické fakta, jak to vlastně bylo, jak bylo Rusko vždycky napadáno přes tu rovinu, která vlastně přichází z Polska. A že to je strašně z vojenského hlediska strašně citlivý místo, strašně nevýhodná pozice. Amerika nic takového nemá, že tam má nahoře klidnou Kanadu, dole do Mexika staví zeď a po stranách je krytá oceány, takže to je situace z vojenského hlediska úplně jiná než prostě to Rusko, který, a navíc to je vidět, když se člověk podívá na mapu, kde jsou americký základny, tak ty americký základny prostě to Rusko obkličují jako cíleně. Tam je nutný akorát vyzdvihnout Mongolsko, protože Mongolsko v nedávné době prý odmítlo výstavbu amerických základen, takže ze strany Mongolska mají Rusové zřejmě na nějaký čas ten týl zajištěný, není tam to nebezpečí. Určitě si ty Mongolové za to něco řeknou, co se týče energetiky, a naprosto právem, protože pro Rusy to bude mnohem výhodnější, když tam ty základny nebudou. Jináč oni prostě jsou napadnutelní ze všech stran, navíc ta země je neskutečně veliká. Jo. ochránit tu Ameriku je mnohem jednodušší, protože je proti tomu Rusku, já nevím, třetinová, nevím přesně, jak to je. No. Tak asi tolik k tomu nemluvení o určitých základních věcech a co se týče toho, té spolupráce, řekl bych, že tam je dobře to posilovat. Byl jsem dokonce překvapen, že ty Američani, kdo ví, co to je prostě za stav toho ducha, že oni bombardují Irán a připustějí tam iránský fotbalisty. Mně to přijde takový fakt, že si prostě z nás dělají legraci, protože to není důsledný a přitom je to strašně nebezpečný. Je to takový, že člověk neví, co si o tom vlastně má myslet, co platí, co neplatí.
1: Já jenom připomínám, že i teďka vlastně, že jo, ty mezinárodní sportovní organizace měnějí ten narativ vůči Rusku, že jo, takže postupně snad sportovci v barvách Ruska se budou objevovat na mezinárodních akcích, ale tak jako správný konspirátor, já tady ještě pozdravím, tady je Puškinovo, děkuju ti moc za příspěvek, chci vám všem poděkovat za lajky, který dáváte, přidejte další, je vás tady obrovské množství, to jsem moc rád, že jste tady v takovém počtu, tak dejte palečky nahoru, ale chtěl bych se zeptat na jednu takovou, budu konspirovat, protože nejenom Seznam, ale i další velký média, že jo, mě zařadili na seznam těch konspiračních médií, a teda pro putinovský nebo pro ruských, tak se zeptám na jednu věc, říká se, že ač teda mezi Ukrajinou a Ruskem zuří válka, tak se stávají takové věci, že jako najednou utichnou boje a přes frontu přijíždějí vlaky naložený bůh ví čím, že údajně jako velký oligarchové se vždycky domluví a ten biznis jako mezinárodní nějaký prostě takovejhle jako že běží válka neválka. Slyšel jsi o tom někdy?
0: Neslyšel, ale ani bych se nedivil, protože ano, jak se říká, komu dolar v ruce šustí, toho pánbu neopustí. No, takže oni tam vždycky si ty cestičky najdou. Na druhou stranu zase si myslím, že to je určitý takový náběh pozitivní, jo, protože nejhorší je, když by to nepřátelství bylo opravdu zavilý. Nakonec on ten Porošenko má nějaký fabriky v Rusku, ne? Petře.
1: Ale to se nesmí mluvit.
0: Nesmí?
1: Ne. Počkej, vlastně Porošenko je už je taky ten zlej. Tak vlastně může. No, ale hlavně nesmí mluvit o jiných věcech. Já to beru to, no je to zvláštní, ale na druhou stranu prostě ty prachy prostě dělají opravdu ledascos, no. A aspoň, že teda Evropská unie těch peněz má tolik, že může do nekonečna financovat kde co.
0: Já se ti tady přiznám, když mluvíš o té Evropské unii, já jsem pro Green Deal. Víš proč?
1: Ne.
0: Evropská unie je tak zpitomělá, tak zblblá prostě tím protiruským fanatismem, že jí v podstatě už nezastaví vůbec nic, než nedostatek energií, nedostatek oceli, že prostě budou akorát žvanit a že na to nebudou mít. Ten Hitler tenkrát, kdyby ty Američani nezainvestovali ten těžký průmysl, tak by ty náckové doteďka seděli v Mnichovské pivnici a vyřvávali by. Jo. A neměli by na to. Ale oni na to měli pouze tím, že ten Západ prostě to rozjel, tu zbrojní výrobu. A já si teďka říkám vlastně, že to je asi dobře, že vyhodili ten Nord Stream a že je potřeba to prostě všecko uzavřít. Po válce americký ministr financí Morgenthau měl plán, že to Německo by měla být prostě agrární země, že by tam neměl být těžký průmysl. Protože když tam byl těžký průmysl, tak z toho byla válka. No teďka co dělá Volkswagen a tyhle ty s autama výroba jde do nic, takže to přeměnějí na zbrojní výrobu. Pane Bože, to je lepší prostě, aby ty firmy zkrachovaly, aby to prostě neměli. Budeme s nima ke dnu, ale budeme živí. jestliže budeme zbrojit, tak ty zbraně jednou spustí. Ty lidi si to neuvědomějí. Ty dělníci chodějí do zbrojovky makat a jak jsme dobře placení a máme krásné sociální výhody a tohleto. No jo, ale oni ty zbraně občas spustí, občas to někam dopadne. A pak se všichni nestačí divit, jestliže vůbec jim zůstane hlava na krku. Jo. Takže já si myslím, že to je prostě takový podivný stav ducha, že si ty lidi z té historie nepoučejí, prostě, že ty zbraně opravdu střílejí a roznášejí smrt. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že by bylo lepší, kdyby ta Evropa opravdu šla ekonomicky ke dnu. Protože když nepůjde ke dnu, tak prostě bude vyzbrojovat a bude furt pokoušet to Rusko, furt bude se snažit jako táhnout na ten východ, furt ty náckové, který zdvíhají hlavu, že tam ta denacifikace nikdy neproběhla. To je jeden z největších mýtů, prostě, co je tady. Tam ty náckové furt zdvíhají hlavu a furt chtějí prostě to Rusko konečně rozparcelovat, že, jo? Že by si ten sever vzali Angličani, tady tu Ukrajinu by si vzali Němci, ten jih by si vzali Francouzi a ten východ by si vzali Američani a Japonci, že jo, když to takhle prostě už mají, rozmýšlejí, točou jim sliny už 100 let takhle, jo. Takže jak tomu zabránit? Ty lidi nechtějí válčit, ale oni se nedostanou ke slovu. A když mají v podstatě jedinou možnost výdělku přes ty zbrojovky, tak to je samozřejmě prodělečné hospodářství, to jde do dluhu, že jo, tam se vyrábějí zbraně, které nejdou na trh, čili platí se penězma, které jsou inflační. To potom prostě, to je přeci základní malá násobilka ekonomiky, že jo? Když se něco platí, vyrábí se a nejde to na trh, tak prostě se ta hodnota peněz rozmělňuje. No a pak je někde potřeba si hod ten rozpočet napravit, jo? Takže je potřeba prostě někoho napadnout, někde něco ukrást. Prostě to je naprosto jednoznačný. Tady ta ty ekonomické zákony jsou naprosto jasný a mnohokrát se to stalo. Čili mě napadlo prostě úplně provokativně, tady začnu chválit Green Deal, že prostě Evropa půjde hospodářsky cugrunt, nemám z toho žádnou radost, mám z toho jenom, mám jenom naději, že především se to dotkne výroby zbraní, jo. Takže prostě dávám to takhle v plen, provokuju, ale je potřeba asi přemýšlet trošku komplexnějc nad tou ekonomikou a nad zbrojením a nelze to prostě jedno od druhého odtrhávat. Jo? Nějaký ty ekonomický ukazatele prostě a růst HDP. Pane Bože, já se ptám, ale čím je to daný? Co jsou ty produkty? Jo? Co z toho vlastně máme a kam to směřuje celý tohle. Ty příklady z historie jsou naprosto jednoznační, kam to směřuje.
1: Honzo, mám slogan, odporuj Green Deal, posílíš mír.
0: To jsi řekl moc hezky. To skytáme.
1: Náš kolega Karel Čapek ve svém díle Bílá nemoc, tam já si pamatuju, když ten účetní v té továrně na zbraně, doma vypráví manželce, dyť to by byl hřích nejít do války, když teď máme takový krásný zbraně.
0: No.
1: To je prostě neuvěřitelný. Ten už to vypsal úplně tak nádherně, jako už před takovou dobou. Myslím si, že tyhle věci by se měly znovu povinně dostávat mezi lidi. Bohužel se to neděje.
0: Takový lákadlo, já teďka jsem dopsal do slov kratičkej ke knížce Scotta Rittera Cesta k Armagedonu, vydá to v Brzku vynikající nakladatelství Lukáš a syn, určitě je znáš, protože vydávají spoustu dezolácký literatury. A on tam právě píše, cituje tam Huxleyho, že vlastně po 30-letý válce v 17. století nastalo období, kdy ty politické elity byly velice opatrné, protože v Německu prej byla vyvražděna 1/3 obyvatel v té době. A tak se několik generací se bylo opatrných a střehlo se prostě nějakých těch militaristických tendencí, ale pak ta společenská paměť prostě vyšuměla a další vlastně 30letá válka byla od toho roku 1914 až do roku 1945. Někdo to prostě bere celkem, že to bylo provázané a asi to má mnoho dobrých důvodů, jak to takhle vidět. No a po té době on tam cituje nějaký ty vyjednavače americký a ruský, jak říkají, ano, v 50. letech byla tam ten zážitek z té války, ten ničivý zážitek byl živej, ale ono to opadává a ty generace se měnějí a teď už zase nastupují politici, kteří mají pocit, že by se jaderná válka dala vyhrát. A proč to neskusit? Protože kdybychom měli tu dobrou obranu a zaútočili první, tak třeba by se to povedlo. Jo? Takže je to zase prostě v té společenské demenci, jak ta degeneruje ta společenská paměť, jak se vytrácí ta zkušenost. Víš, jako moje generace odchází, prostě my už teďka jsme takový, jako vedeme takový ty keci starých zbrojnošů, ale nemáme už vliv na to, jak se ta politika vyvíjí. A přitom moje generace zažila lidi, kteří měli vytetované číslo na předloktí. Tohle to už ty mladí prostě nemají, to už mají z literatury, pro ně je to vzdálený prostě jak křížový výpravy, prostě ta druhá světová válka. My jsme vyrůstali ve stínu té druhé světové války, oni už ne. A nemají potřebu si tu zkušenost nějak obnovovat, nějaký přejímat a navíc tady ta digitalizace, to odtržení prostě od reality, ten virtuální svět, to eskaluje naprosto neuvěřitelným způsobem. Ty lidi ztrácejí kontakt s realitou a mají takový pocit, jako že když se něco nepovede, takže se to dá zresetovat. Jo. Takže to si myslím, že je strašně nebezpečný moment. Proto je potřeba, a to je další můj podnět provokativní, zvýšit ve škole dotace na matematiku a na dějepis. Matematiku proto, že matematika je předmět, který učí přemýšlet. Tam se nedrtějí data, tam se cvičí mozek. A z té historie tam je potřeba vzít prostě některé skutečnosti, některé zkušenosti prostě převzít, zpřítomnit. Všechno ostatní je v podstatě vedlejší. Všechno ostatní se od toho dá s úspěchem odvodit, ale tyhle ty dva předměty je asi potřeba prostě federovat a prosazovat. Já jsem opravdu pro to udělat nějaký manifest na podporu výuky matematiky, protože to si myslím, to je nepolitický, ale ten výsledek by byl, když si vemeš třeba jenom logiku myšlení. Jo. Teďka máme ten Hradec Králové, kdy ta účetní tam odešle 46 milionů. A ona to neodešle naraz, ona to odešle v několika trančích. A vůbec si, já nevím, buď to je s nima spřáhnutá, anebo tam je absolutní finanční negramotnost, jo. Že ty lidi prostě se chovají naprosto nelogicky, neumějí prostě dopočítat důsledky svých činů. Já si myslím, že ta matematika je předmět, který přece jenom k té spíš vede k logice než k nelogice. Takhle to řeknu.
1: Děkuju. No, jdeš přímo proti školské reformě, protože naopak, že o dějepis se má provzdušnit a učit se jenom něco. Například víme, že Žižka byl samozřejmě problematická osobnost a vlastně terorista a tohle, a že to bylo takový problematický období, nově se takhle učí. Já jenom tady připomenu, na zakázaném vzdělání vyšla zajímavá knížka Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degenerace ruského školství. A ty ukazují vlastně systém, který je teď provázaný po celém světě díky OSN, VHO a dalších organizací. jak postupně vlastně mizí právě tlak na matematiku, na logiku, na kritické myšlení a tak dál. A tak tohle to je zajímavá publikace. Bohužel podobnost s Českou republikou čistě náhodná.
0: A víš, co si myslím, že oni jsou na tom dobře, protože tam mají tuhletu knížku, protože už to reflektujou. Tady zatím, určitě je tady spousta lidí, kteří proti té nevzdělanosti protestujou, že jo, to bych je urážel, kdybych řekl, že tady nejsou, ale na druhou stranu, jaksi upadlé ruské školství, budiš nám stále ještě vzorem, protože vem si, odkud jsou nejlepší světoví hackři třeba. No, z Ukrajiny. No a Ukrajina těží z toho sovětského školství, že jo, tam je furt ty přírodní vědy, ano, ty humanitní vědy mohly být postižený ideologií, ale co se týče třeba metalurgie, no tak ta je naprosto neideologická a můj známý mi říkal, že po tom roce 90, když Američani konečně přišli k těm MIGům 29, tak upalovali dozadu a koukali na ty obraceče tahu a říkali, no takovýhle, něco takového ještě udělat neumíme, jo. Takže furt jsou na tom ty Rusové s tím vzděláním líp než mnoho zemí na světě a proto možná si to uvědomujou, ten úpadek, a proto proti tomu
1: začne něco dělat. No. Každopádně tady je to samozřejmě o tom, že když nedej bože budeš chtít výsledky po nějakých dětech, tak rodiče budou první, který se proti tomu ohradějí, že jo? Takže, ale samozřejmě i ministerstvo a další, a to víme. Ale tady mám otázku od Jindřicha. Co říkáte na snad budoucí proměny BIS a Koudelky a jeho odchod? Tak.
0: Já jsem o tom napsal na parlamentky. Radim Panenka mi poslal nějaké otázky a dneska ráno už to tam bylo. Já si myslím, že ten Koudelka jako měl jít už před delší dobou a nemělo to být takhle signalizovaný, protože obávám se toho, že jestliže ví, že nebude pokračovat, tak tam, co tam bude dělat do konce svého mandátu? No bude tam Babišovi prostě klást miny do cesty, jo. Já myslím, že v takových případech, hele, co měl vlastně ten, co má ta kontrarozvědka dělat? Ta má vládu, především vládu, má upozornit, že se děje něco protiústavního. Kdyby to byli lidi svobodného ducha, což má být, kontrarozvědka má být takový svého druhu think tank. Jak říkal Miroslav Polrajch, prostě to je jediná instituce zavázaná k tomu, aby naprosto směle, drze a neomaleně říkala vládě pravdu. Od toho si to ta vláda platí, takovou službu, aby prostě jí někdo řekl, jak to je. Takže oni měli říct, hele, bacha, na Hradě se prostě něco chystá a je to opravdu v velkém napětí s ústavou. Jestli to ten Koudelka Babišovi neřekl, takže si vybral tu hradní stranu, tak měl jít prostě okamžitě, už měl být teďka na pracáku. Žádný lukrativní místa, žádný velvyslanec, prostě ten měl být jako vyhozený. V podstatě by to bylo i dokonce možná na odstíhání. Takhle ho nechali prostě ve štychu. Já si myslím, že ta vláda, takhle, oni ty vlády jako s těma zpravodajskýma službama moc pracovat neumějí. Jo. To je pravda. V tom Rusku, kde se ty vlády moc nestřídají, tam přece jenom jsou ty ministři zkušenější a vědějí, k čemu ty služby jsou. Tady, když se ty vlády co 4 roky střídají a přijdou tam noví lidi a mají naprosto čerstvý a neotřelý nápady, no tak to je prostě k uzoufání. Já si vzpomínám, že kdysi měl dokonce jeden mladičkej ministr takový nápad, to bylo v době, kdy se tenkrát mluvilo hodně o tom prasečáku v Letech, jak tam vadil, takže by BIS se měla zabývat situací kolem prasečáku v Letech. Jo. Vzpomínám si, že tehdejší ministr zahraničí, pan Jaroslav Šedivý, seděl vedle toho mladičkého pitomého ministra a vzpomínám si na ten jeho zděšený obličej, naprosto konsternován prostě takovouhle debilitou, kterou slyšel na zasedání Rady pro zpravodajskou činnost. Po letech jsme se potkali s panem Šedivým a já jsem vzpomněl na ty chvíle, které jsme tam strávili na té radě a on velice živě na to zareagoval, protože prostě něco tak nehoráznýho jako neslyšel. Takže takových věcí, takových nápadů tam prostě padá spousta. Ty vlády s těma službama jako neumějí pracovat a navíc ani nejsou z dostatek, jak bych řekl, tak pokorný, aby si někoho požádali zkušeného starého o radu. Jo. Vím, že třeba ten Hynek Moníček s těma službama má neuvěřitelnou dobu zkušeností. No tak Hynek Moníček asi říkal prostě věci, které se nerady poslouchají, takže dostal zase lukrativní post a prostě vypad, aby neříkal ty věci tak, jak jsou. Jo. Takže z tohohle hlediska já mám velkou depresi a v podstatě někdy člověk uvažuje, co by se stalo, kdyby ty služby vůbec nebyly, protože když se neumějí využívat, když ty služby nejsou vytížené, tak ty lidi začínají někdy konat o své vlastní vůli a to je úplně to nejhorší, protože nikdo je tady neumí kontrolovat. To je další věc, kterou jsem tam psal v tom článku v parlamentkách. Já když jsem byl na té vládě, tak jsme s ministrem Bratinkou a pak s ministrem Baštou jezdili po světě na zkušenou a zjistil jsem, že existují třeba ty orgány parlamentního dohledu. To jsou poslanci, a že si vytvořili poradní skupinu z bývalých zpravodajců, soudců, různých právníků, policajtů, prostě lidí, kteří jsou vlastně v důchodovém věku, nemají žádný politický ani profesionální ambice a jsou ochotní předat jim své zkušenosti. Ty parlamentní komise jsou složeny ze všech poslanců pozice i opozice. To znamená, že ti členové těch pracovních skupin, poradních orgánů, byli taky nejrůznějších názorů. Jo? Takže oni tam neměli opravdu jako jednostrannou interpretaci toho, co se děje, co se má kontrolovat. Ale měli tam spektrum různých nápadů a navíc ty pracovní skupiny udržovaly určitou kontinuitu té kontrolní činnosti, i když skončila, ty poslanci skončili ve funkci, tak tyhle ty tam zůstávaly, ta pracovní skupina, a čekali, až přijdou noví poslance a hned je seznámili s aktuálním stavem kontroly, co je rozpracováno a tak dál. Čili jsou to velice rozumné věci, které nejsou jednostranně politické, které jsou skutečně zaměřené na to, aby ten stát fungoval, aby ty služby prostě dělaly to, co mají, a ne z nedostatku činnosti, prostě aby začaly vyvíjet nějaké své aktivity, protože to je potom jako rakovina, to se ten stát je rozežírán zevnitř.
1: No, ono, mně se zdá, jako by se Babiš třeba Koudelky jako bál, protože on už teda o něm veřejně tvrdil, třeba v rozhovoru se mnou, že co se Vrbětic týče, tak on řekl, nikdy jsem si nedovedl představit, že by šéf tajné služby mi do očí lhal. Jo.
0: Tak to je vidět, že to je mladý neskušený kluk ten Babiš, no, že má ještě hodně co se učit. Jo.
1: Ale OK, ale tak jako může se to stát komukoliv, že tě někdo oblbne, nebo že ti prostě neřekne pravdu. To prostě... Bohužel jsme v takovém světě žijeme, ale necháš si takového člověka jako ve svém druhém funkčním období na takovémhle postu, to prostě postrádá v tu chvíli jakoukoliv logiku. Jako.
0: No já jsem s Babišem měl na tohle téma taky takový dialog a on mě napsal, přece nejsou blbej. No, tak já si myslím, že tohle to si právě myslel spousta politiků, třeba co se týče toho Iráku, do kterého před v roce 2003 že vlítly Spojené státy a pak se zjistilo, že všechny ty důvody byly vylhaný. Oni si všichni mysleli, ty politici, stejně jako Babiš, si říkali, přece nejsme blbí, přece by si neodvážili ty služby nám takhle věšet bulíky na nos, nejenom bulíky, hejly, bulíky, všechno jim na ten nanos navěsili a ještě se jim smáli. Pak se to všechno zjistilo, že to byla pravda. Colin Powell řekl o tom okamžiku, jak tam mával tou zkumavkou na Radě bezpečnosti, tak ve svém životopisu pak napsal, klobouk dolů, že to byl nejhanebnější den v jeho životě. Oni se nechali skutečně podvíst od těch služeb. A to bylo v roce 2003. A po těch letech Babiš není schopnej si připustit, že něco takového se může stát i jemu. Jo? Takže to je pak těžký. Já si na druhou stranu myslím, že Babiš ale nemá rád spory a že on si myslí, že to prostě nějak jako už dotrtká s tím koudelkou nějak do konce a že si prostě že nechce, chce se soustředit na svý, na to, čemu rozumí a to, čemu nerozumí, prostě nechá lidem, kteří ho obklopí a kteří prohlásí, že tomu rozumějí oni. Tomu docela rozumím, protože v tom Agrofertu měl prostě těch pár náměstků, měl ten svůj kalendář pod paždí, že jo, a když mu prostě tam byl problém a náměstek řekl, šéfe, tohle si beru, tak on si to jenom odškrt a prostě bylo vyřízeno. Ta firma se nedá řídit jinak. Ale ta vláda je přece jenom trošku, těch problémů tam je víc a on neví, jestli ty lidi, kteří mu řeknou, šéfe, to si beru na starost, o to se nestarejte, jestli jsou dobří a nebo ne. A já se obávám, že ohledně právě těch zpravodajských služeb on nemá dobrý informace. Navíc těm kontroverzním on se brání trošku, jo? Ne, že by je neměl. Já jsem schopný mu kdykoliv říct, co si o tom myslím, ale obávám se, že prostě to nějak jako nechce, protože prostě se chce starat o něco jiného a tohle toho trošku jako vyvádí z konceptu, zatěžuje ho to, nelíbí se mu to, prostě nechce se mu do toho, nemá v tomhletom ohledu rád špatný zprávy, není první politik, který je takovej. Bohužel to pak jako odsíráme všichni.
1: No, bohužel, no. Přitom já si myslím, že, že je důležitý právě, je extrémně důležitý přece mít i nepříjemný informace v nějakým jako zkousnutelným, předkousaným stavu, abych tomu rozuměl, jako co si budem, ty politici jsou ve spoustě věcech lajci, že jo, jako... Může to být skvělý chirurg nebo výborný právník, jo, a tak dál, ale co se týče třeba, já nevím, historie vojenství, tak v tom prostě plave, že jo, to, nebo výběru turbíny a v energetice třeba, to je taky takový specifický, a i když extrémně důležitý téma. A takže právě ty služby by si myslím, že by měly umět jako poradit, nasměrovat, říct co a jak bez.
0: Tak když si to vemeš, už začneme tím Novičokem, jo. Ten Novičok samozřejmě, že se tady preparoval, paní Drábová říkala, že mikrosyntéza není výroba. No, tak já nevím, co to je teda, jako... Byl tady samozřejmě, ta povědomost o tom Novičoku byla. Celá ta záležitost s těma dvěma v té Anglii byla vylhaná, protože tam je velmi pravděpodobný, že se chtěl vrátit do Ruska a Skripal i s tou dcerou a že jim v tom bylo zabráněno. Skripal údajně i jeho dcera byli zachráněni, do dneška nevím, že by dali nějaký interview, čili obávám se, že byl spíš Skripal zlikvidován Angličany. Ta dvojice, která pro něj šla, to byla záchrana, to byl rescue team, oni dostávali tenkrát Janukoviče z Krymu do Ruska, čili to nebyli žádní atentátníci, ale naopak prostě ty jeli pro Skripala. Všechno ostatní prostě byly hrozný keci a navíc ten Mirza Janov byl od toho roku 92 ve Spojených státech, čili jestli někde byl autor Novičoku, tak byl ve Spojených státech. Jo. Čili celá tato věc kolem toho Novičoku byla naprosto špatně podaná těma našima zpravodajcema. Pak tam máme tu mýdlovou operu zvanou Ricinový vrah, že to vejde do dějin zpravodajských služeb, ale jako spíš taková anekdota, to se bude učit na nástupních kurzech, prostě jak ne, jak to nedělat. No, pak jsou ty Vrbětice, no a teďka máme v poslední době ten Číňan. Dnes soud rozhodl, státní zástupce byl teda proti, že by ten Číňan měl jít z vazby. Ta věc prostě nikam nesměřuje, soud to vrátil k došetření, tam prostě nic není. Čili co je za tím koudelkou? Pouze velký řeči a v podstatě takový kauzy, o kterých ani nevíme, jestli se vůbec staly. Ale to důležité, co vlastně by ta kontrarozvědka měla dělat, je v oblasti ekonomický, hospodářský, vědecko-technický. Oni furt se zaměřují prostě na nějaký Rusy a Číňany a když někdo přijde ze západu, tak má tady dveře otevřený. No jo, ale to jsou hod zpravodajské služby, on to totiž může být člověk pracující pro Rusy nebo pro Číňany, kdo přijde z toho západu. Čili ty kontrarozvědce nezbývá, než zaujmout kruhovou obranu a skutečně hájit suverenitu této země tím způsobem, že bude hájit třeba hermetičnost našeho vědecko-technického vývoje, výzkumu a tak dál, bude chránit naše ekonomické informace na všechny strany. To znamená, prostě, třeba ta průmyslová špionáž, to je velice zajímavá disciplína, o které se vůbec nemluví, ale ta skutečně nezná hranice, nezná bratra. A největší spory panují mezi Německem, Anglií a Francií a všechny to poslouchá Amerika přes ten echelon. Takže tam jako všechny ty řeči, prostě takový ty politický o špionáži a o tomhle tom a tamhle tom, prostě to je opravdu jenom taková pěna dní. Ta gro té zpravodajské činnosti se odehrává prostě v této branži, která je vyčíslitelná finančně. Jo. Takže kdo o tom slyšel? Já, co se týče těch výročních zpráv BIS, vždycky jsem měl pochopení a snažil jsem se je podpořit, co se týče té kapitoly týkající se ochrany ekonomických zájmů. Dokonce i ten obrana proti terorismu byla dělaná dobře, vzpomínám si, na ty doby bylo to, ten odbor byl velmi dobře založen a myslím si, že to přetrvává ten duch, takže ten protiteroristický a ochrana ekonomických zájmů, myslím si, že to je furt ještě potenciálně velmi dobrá složka té BISky. A na ty bych dal hlavně důraz, prostě, protože ta politická kontra a tyhle ty věci, to je fakt, to je marnost nad marnost.
1: No, není teda naše, třeba ta BISka jako dneska spíš řízená někde ze zahraničí? Narážím na ocenění v Langley a podobně. Není to jenom o tom, že přebírají informace ze zahraničí tak jako zpravodajství České televize a ani si neověří, jestli to je nebo není pravda a jestli to je nebo není prostě nějak zkreslený?
0: No, BISka nepřejímá nic, tam spíš je vysávaná našimi přáteli. Co já vím, tak prostě my jsme zvenku těch informací dostali pramálo, ale měli jsme zajímavé informace, jsme se dozvěděli, takže jsme na tom byli, jako jsme měli to saldo pozitivní. Jo. Co se týče toho ovlivnění, ano, z BISky se stal vlastně takový propagandistický nástroj a ten poslouchá prostě těm přáním zvenku. Ale má tam i další odbory, které právě nejsou na výsuní, o kterých se moc nemluví a je to pro ně dobře. A ty si myslím, že fungují a možná, že by fungovaly ještě líp, kdyby ta atmosféra tomu byla víc nakloněná, protože ty ochrana ekonomických zájmů je úzce spojená prostě s kriminálkou a tam se ty informace musí včas předat na tu kriminálku, aby ta kriminálka je mohla ty důkazy získat v souladu právě s trestním řádem, aby byly soudně využitelný, protože to, co ví BISKA, není soudně využitelný. To znamená, že tam ten potenciál je, tu BISKU není možný vidět prostě jako jeden nedělitelný celek, tam opravdu je několik různých odborů, který pracují, každý má prostě jiný téma, proto se snažím oddělit prostě ty politické žvásty od těch, který jsou pro tu republiku opravdu existenčně důležitý. A ty tam jsou a na nich je třeba prostě budovat. Myslím si, že tam ty odborníci furt jsou, ale bohužel to vyznění BISKY jde prostě tímhletím v podstatě s ideologizovaným směrem. Jo. Ale nemyslím si, že to je úplně pravdivý obraz výkonu té služby. Domnívám se a doufám.
1: Takže hlavně hledej stopu peněz. A no, faktem je, že je důležitý umět si uchránit to svoje tak nějak. Ale bohužel já mám pocit, že to neumí ani celá Evropa. A teď, když jsem poslouchal, mu parafrázovat Donalda Trumpa a jeho vztah ke Grónsku, kdy říká, že Dánsko si neumí uchránit Grónsko, tudíž ho bude chránit Amerika, což je prostě úplně neuvěřitelné. A on to řekne jak chleba, prostě jakože, co je na tom divného. Tak je to zvláštní stav. Ale tady mám otázku od Jirky Horáka ještě. Co víte o Imperial Bank of Persia, založeném v 19. století v Iránu, tak Rothschildem a Reutersem? Říkám to správně. Nevím. Já nevím. Neznám všechny banky.
0: Taky neznám. Akcie z toho nemám. Nevím, jestli to dneska funguje. Nevím. Nevím o tom nic.
1: Tak, dobrý večer, pane Schneider, mám otázku. Vláda nám jaksi zapomněla říci o smlouvě v pozadí, co se peče a brousí o pobytu cizích vojsk na našem území. Tak
0: něco... Já myslím, že to všechno musí projít parlamentem, takže jako nějaký záměry můžou být, ale prostě to, co je uzákoněný, je bohužel uzákoněný. To, co se chystá, já myslím, že naši poslanci přece jenom jsou bystří a ne všechno, že se ne všechny škody musí nastat nutně.
1: Dobře, Kurzfeld tady ještě doplňuje, ten proces v Norimberku po druhé světové válce se konal až poté, co Stalin ustoupil ze svého požadavku, aby byly zveřejněny firmy a banky, které Německo financovaly a zásobovaly.
0: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože tam probíhaly pak procesy s bankéři. Nakonec před tím hlavním norimberským procesu byl i ten Hjalmar Schacht, ale ten byl osvobozen. Takže tam skutečně tento vliv byl, ale já myslím, že Rusové to pak dokázali zúročit jinak. To je zajímavá příhoda, to byl rok 74, tuším, kdy byl publikován nebo byl puštěn ten seriál 17 zastavení jara. A já jsem to měl vždycky za takový prostě, no dobře. Jenomže tam je v tom na konci, je tam o tom jednání spojenců s nacistama v severní Itálii a tam padají přesná jména. A jak jsem se dozvěděl, když byl tento seriál zveřejněn, publikován, tak nastalo určitý zděšení na západě, protože to bylo vlastně takový náznak, podívejte se, my tyhle ty věci můžeme dát na stůl a nebudete na to hrdí. A nebo, řekneme, to je tady literární licence soudruha Semjonova a můžeme se dohodnout. A najednou vlastně ty Rusové, oni, Američani, věděli, že Rusové mají tvrdá data, prostě kdo na té druhé světové válce vydělal příšerný prachy. No a tak zřejmě šli na tu dohodu, protože rok na to začal projekt Soyuz Apollo. Takže Rusové to vlastně zúročili, zobchodovali. No. Zobchodovali to pro budoucnost, že se teda nebudeme hrabat v minulosti, protože ta je výbušná. Ty Američani to nechtěli, prostě, takže šli na tu dohodu. Takže já si myslím právě, že tam to šlo asi v této pozici. Jsou zajímavé ty knížky, ta edice Magnet, která vycházela v těch 70. letech, kdy tam vlastně oni napsali spoustu pravdivých věcí, ale napsali to tak jako taková detektivka, jo, špionážní detektivka. A jenom ten Západ věděl přesně, když oni tam třeba řekli, situovali ten děj těch jakoby fiktivních detektivek, situovali do naprosto reálných lokalit a jenom na tom Západě věděli, že bingo, že přesně tam se něco odehrálo a naši jim dávají na vědomí, že to vědějí. A teď jde o to, co chcete. Chcete skandál, anebo chcete obchodovat. No a ono většinou se to pak zobchodovalo, protože ten skandál je sice hezký, ale celkem k ničemu to není. Jo? Někomu to uškodí a ten druhý na tom příliš moc nevydělá. Takže myslím si, že tyhle ty věci se odehrávaly právě jako v určitý tichosti. Nevím prostě, jestli tam byl přímo, že by Stalin na něčem ustoupil, ne, ale ten šach tam skutečně byl souzený, pak byl proces s těmi německými průmyslníky. Ano, bylo to hanebný, ale byli souzeni. Jo? To je potřeba říct, že dostali tresty, které nebyly velký a navíc byly bezprostředně na to téměř po propouštění. No, do roku 55 byli téměř všichni v těch poválečných tribunálech odsouzení, byli do roku 55 naprosto většinou všichni už doma a dokonce byli i později rehabilitováni, dokonce se dostali zpátky na ta svá místa, čili to je o tom mýtu denacifikace, to je skutečně jeden z nejbrutálnějších, nejlživějších mýtů, který vůbec existují. Tak. Rusové nebudou vyvracet přistání na měsíce, Američané Rusům dobytí kosmos. No, já nevím, tohle to se týče přistání na měsíce a tak dál. Já jsem v tomhle tom trošku možná naivní. Já si myslím, že tam opravdu byli. Že s tím Stanley Kubrickem, že to byl prostě takovej vtip. Něco tam někdo dokazuje, že tam nebyli, já nevím, jo. Zase až do této míry, že by se dařily ty podvody a ty fejky, nevím. Vím, že se daří spousta věcí, ale s tím kosmem si nejsem až tak jistý. Co se týče toho, jako těch Gagarinů a všeho tohohle, já si myslím, že to je realita, to snad jako nikdo už nespochybňuje. Tam lítá spousta družic a všeho. Prostě, že někdo v tom kosmu byl, jo, ale tohle to je trošku na mě, je to moc atraktivní fake, abych tak řekl, jo. Já mám radši takový ty podvody, které nejsou moc atraktivní a o to jsou účinnější.
1: No zase na druhou stranu, ty jsi minule říkal, že i to, co už těm konspirátorům a dalším připomíná, nebo si říká, že už tohle je moc přitažený za vlasy, tak tam teprve vlastně začíná ta práce těch rozvědčíků, takže...
0: Ale to jsem myslel jaksi pozemsky, jako ne kosmicky.
1: Já rozumím. Ale tak to víš, my vysíláme všude, i do kosmu, takže díky Maskovi a dalším přenašečům internetu. Tak proč se držet jenom při zemi, že? A, ale tak samozřejmě jsou to zajímavé tyhle ty teorie. Na druhou stranu člověk kolikrát až žasné vlastně z toho, co se, když se otevřou ty archivy, tak vlastně dozvíš jako po těch letech, jo, že těch mýtů ve všem byla celá řada, jako, že vždycky, když se někde otevřou ty archivy, tak pak vždycky tam najdeš něco, něco šťavnatýho.

0: říci. Druhá zajímavá teze byla, že teďka, když teda obletěli ten měsíc, jo, proč nenafotili to místo přistání, protože tam musí být ten rover a tyhle ty věci, jo, jakože tam nějaký harampádí, prostě oni to neuklidili po sobě, jo, takže to tam zůstalo. A to se taky jako nestalo. A tak ty věci, ty jako je zajímavý, že vlastně čím dál víc je otázek než odpovědí, což mě na tom baví, jako teda.
1: Ale na druhou stranu, jako vyloučit to nemůžeme, jo. Ale víš, já si myslím, tohle to asi příliš tvůj ani můj život nezmění, jako jestli tam byli nebo ne. Naše životy ovlivní takový ty fejky, které opravdu se týkají naší politiky, naší situace v Evropě a tak dále. O to sem já zaměřuju svoji pozornost a jestli byli na tom měsíci nebo ne, jak se říká, to mě žíly netrhá, jo.
0: No to máš pravdu, tak samozřejmě daleko víc nás bude ovlivňovat Green Deal než měsíční záření, ale tak je to takový spíš pro, já to beru jako zábavu. Jo,
1: jo, určitě.
0: To není téma života a smrti, ale je to hezký zkoumat a tak kolem toho vždycky je spousta zajímavých pochodů.
1: Kdo chce se zabývat těma dezinformacema, tak existuje vynikající knížka od Ladislava Bittmana, Mezinárodní dezinformace. Koukal jsem na internetu, prostě v antikvariátech od 2000 korun výš, pakliže vůbec se k ní dostaneš. Jo. Moc pěkný a Bittman je právě ten člověk, který ukládal ty bedny do Černého jezera, aby je pak slavně našel. Jo. Takže to je člověk, který o tomhletom, o této disciplíně jako něco ví. A je tam mnoho zajímavých věcí, třeba ty hvězdní války, jo, když to Reaganovi předváděli, jak to krásně funguje, tak ta sestřelená raketa si tu sestřelující přitáhla. Jo? A ten byl prostě rozradostněný a tleskal ručičkama a podepisoval prostě ty rozpočty. Jo? Takže to jsou rozkošné věci, to jsou fakt jako věci, tomu se dá věřit. Bittman přednášel na Bostonské univerzitě, jo? Čili to nebyl prostě žádný ruský agent. Jo, to byl prostě člověk jejich a jestliže to říkal on, tak je dobrý tomu přikládat jako víc důležitosti, než věc čemu s jinému.
0: No a nebyly právě ty hvězdní války jednou z vlastně z kamenů, která pomohla rozsypat ten východní blok, potažmu teda ukončit tu studenou válku nakonec?
1: No,
0: říká se to, nevím.
1: Říká se to, ale Jack Matlock říkal tenkrát, že to je prostě fake, jakože je uzbrojili, protože ten Gorbačov šel za tím Reaganem a říká, hele, jsme dospělí chlapi, má to smysl tohleto? Jako nemáme tady důležitější věci. Mě by taky zajímalo spíš, kdyby, že to lidstvo dává šílený peníze na věci, jak se ničit, ale teď, když vidíš různý ty závaly, ty katastrofy a tohle, nebylo by zajímavější prostě věnovat ty peníze na to hašení těch požárů prostě a já nevím, opravdu je kam ty peníze spát a tohle to jako nejsou moc dobrý investice. Ale tam je zajímavá věc právě, když si vemeš to finální zadlužení těch zemí, no tak Spojené státy údajně uzbrojili Sovětský svaz. Jenomže zařízli prostě tu sekeru toho dluhu tak příšerně hluboko, že vlastně ten Sovětský svaz z toho vyšel z té studené války v mnohem lepší kondici než ta Amerika. Protože kde dluží Rusko něco? Moc ne, ale Amerika má ty dluhopisy prostě po celém světě. Je zajímavý, jak je možný, že se ta Čína tak vzchopila po tom 78. roce, kdy vlastně nastoupil Deng Xiaoping a oni

0: Oni najednou začali prostě po té kulturní revoluci, tam nastal úžasný vzestup a oni začali nakupovat ty dolarové dluhopisy. Čili Amerika uzbrojila Rusko pouze tím, že si půjčila na to v Číně. Teďka ty Číňani ji držejí opravdu nakrátko. Takže otázka je, kdo vlastně vyhrál tu studenou válku. Krátkodobě to vypadá prostě, že to všichni ty Vondrové a Pojarové a Paloušové prostě furt melou, jak prostě ty Spojené státy vyhrály. No, když byl v Praze Jack Matlock, to byl velice úzký spolupracovník Reagana, byl to velvyslanec v Československu, ale i v Sovětském svazu, tak Jack Matlock říkal, že jim Reagan, to jsem jako opravdu ocenil, Reagan jim zakazoval mluvit o tom, že vyhráli studenou válku. Reagan zřejmě dokázal počítat dál a vidět dál, než všichni tyhle ty krátkozraký ideologové. Jo. To je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že ty důsledky toho byly zřejmý a proto vlastně oni se tak jako pustili do toho rozšiřování na to, aby tomu Rusku nějak pustili žilou, protože zjistili, že nějak ten dluh musí zaplatit, něčím se to musí zaplatit a když nic nemají, tak musí někde něco ukrást. Tak prostě dostali zřejmě tu ideu, jako to Rusko rozparcelovat prostě a tím zaplácnout ty příšerný dluhy. Ale podle mýho soudu oni to Rusko neuzbrojili, oni pouze vyhráli jako tohleto kolo, ale ten dluh si myslím, že je dohnal.
1: Myslím, že to byla Madeleine Albrightová, která říkala, že není fér, když jedna země má takové množství toho nerostného bohatství, že jo.
0: Připisuje se jí to, prej to neřekla, prej to řekl někdo vodní, ale prostě je to přesně v těch intencích, tak jak říkáš, no.
1: Ale jako řekla spoustu jiných jako věcí, když se jí ptali třeba ty oběti Iráku a tak dále, no, tak to...
0: Tam je to zachycený přímo na videozáznamu, jak no, řekla, že to stálo za to.
1: To je prostě... No, Honzo, já tě tady už tejrám pomalu 2 hodiny. Uteklo.
0: No jo, ano.
1: Takže
0: ještě nějaký dotazy?
1: Já projedu, tady je zajímavý další, lidé pokud nebudou mít energie, tak rapidně schudnou, bude chaos, lidé pak budou volat po pořádku, což globalisti čekají a rázem zavedou agendu 2030 pod digitální totalitou. Mnozí analytici se shodují, že směřujeme do digitálního koncentráku.
0: To je pravda, no.
1: Jak ty to vidíš a možná jak daleko nebo blízko je tohleto, řekněme, riziko toho, že už se ani neuprdneme bez nějaký kontroly všeho?
0: Petře, já si myslím, že to záleží na nás, kolik toho necháme si zdigitalizovat, protože nějakých pár blackoutů a je vyřešeno. Co se týče té umělé inteligence, no to je něco příšerného, protože ta spotřebuje děsivý energie. A teďka třeba zjišťují v té Francii, jak je sucho, že ty atomové elektrárny vlastně nemají dostatek vody na chlazení a ty energetické požadavky právě díky té umělé inteligenci rapidně rostou. Čili tohleto je podle mě cesta, to je slepá ulice, to je jako plným plynem proti zdi. Takže ta digitalizace opravdu není tou správnou cestou, protože to je takovým extenzivním způsobem. Jo? To se prostě furt se stavějí další krabice datový na sebe a furt to je potřeba víc a víc energie a ta umělá inteligence, to je umělá demence podle mě. A navíc dávám vždycky takovou otázku. Určitě si v životě mnohokrát viděl strom ve větru, v silném větru, lítají tomu větve a tam najednou přistává nějaký brabčák a on přesně odhadne na tu větev, přesně odhadne to těžiště. Viděl jsi někdy nějakého brabčáka, který by spadl a rozbil by si držku?
1: No to ne, to máš pravdu.
0: Že tyhle ty zvířátka mají skutečně výkonný počítač v hlavě. A ten funguje na to tím palivem je pár zrnek, co ten brabec za ten den spase. Ale prostě ten něco v té hlavičce prostě funguje naprosto fantasticky, protože na tohle to odhadnou prostě v tom větru, jak přistát na té větvi na dvou nožičkách, prostě když je velmi jednoduchý se překotit. Já nad tím vždycky zírám z úžasu. A teďka, když tady vidíš ty hromady všech kabelů a prostě elektriky a jak to funí všechny ty počítače, kolik tepla to nadělá a kolik energie to spotřebuje, si říkám, tohle to není dobrá cesta. Skutečně ty důležité věci jsou, ať jsou na papíře, a ano, bankovky, hotovostní platby prostě nesmíme se nechat do toho strhnout, protože to je cesta do pekel a to opravdu pak vede k té totalitě, protože lidi jim odezdají všechny data, prostě oni tě mají přečtený, pak tam začnou ty nějaký sociální kredity jako v té Číně a to není dobrá cesta tohleto, jo. Takže já si myslím, že tady je potřeba být trošku konzervativní a vzpurnej. A víš, ono, vem si už jenom ty děti, které neumějí psát. Jo. Broňa Sedláček dělá někde mistra výcviku a mladý elektrikáři. A on říkal, ta motorika, jemná motorika těch prstů u těch dětí, které nejsou zvyklí psát, jenom prostě obsluhovat vrati prstama ty počítače. Oni neumějí ani ohnout drátek, aby obtočili šroubek ve vypínači. Jo. To je demence nejenom mysli, ale i prostě i fyzická. Jo. Já si myslím, že když má někdo, nějaký rodiče, jestli mají rádi svý děti, tak by je měli přimět psát vázaným písmem. Ručně. Jo. Velký firmy, když se tam hlásíš, tak chtějí, aby část té přihlášky napsal rukou nějaký životopis. Pak to jde grafologovi a vědějí toho hodně. Jo. Já si myslím právě, že jak si to ten starý způsob vzdělávání, že vůbec není odkecaný a naopak. Když víš přeci, že děti těch technologických gigantů, majitelů v té Kalifornii, tak oni je posílají do škol, kde není téměř nic digitálního. Jo. Čili oni dobře vědějí, v čem bude výhoda, v čem bude náskok těch jejich dětí, protože budou umět psát rukama, budou umět těma prstama něco dělat. Ono to není jenom o té zručnosti, ono se to prolíná prostě celou psychikou a já si myslím právě, že ta digitalizace, ano, ti, kteří jim půjdou na ruku, ti, kteří jsou veselí, jak krásně v té samoobsluze platí prostě prstínkem nebo hodinkama, že jo, už ne ani tím telefonem, jo, tak tohle to všecko jako bude špatný, protože oni to neumějí spočítat, oni neumějí počítat. Kdo umí jako postaru, vzpomínáš si v těch zeleninách, jak tam byl vždycky ten chlap, měl tušku za uchem a papírky, jak to tam rychle spočítal. No, znám jednoho takového hostinského, který počítá velmi rychle a když oni říkají, jak to, že to tak rychle počítáš, tak ho říká, já to odhaduju.
1: To je krásný, jo. Je fakt, že mě třeba tohleto hrozně pomohlo jeden čas, když jsem dělal tady půl roku za barem, už je strašně dávno, ale tím, že jako než vytáhneš kalkulačku, než tohleto, jo, tak prostě to veme, a tenkrát ještě nebyly ty registrační pokladny, nic, že jo, takže my jsme opravdu prostě si vzali tušku, papír a tradá, jo, a jelo se prostě pěkně sčítání pod sebou, jo, a ono za chvilku dostaneš takovej grif,
0: jo,
1: že to prostě lítá samo ty čísla, jo? Že se podíváš a už to vidíš jako ten výsledek, nepotřebuješ jako že to vlastně sčítáš jenom tak jako pro kontrolu, aby se ten zákazník jako nelek, jako že ho jdeš okrát. A jednou se mi tam stalo teda, to musím přiznat zase, jakože by byl nějaký počítač, tak takhle, že jo, 3x15, 90, jo, a teď jsem to tam prostě házel a nekolikátý ho dneska máme a dohromady, jo, a teď jsem u toho dělal jako srandičky a říkám tak, dohromady, a máme to 935 korun. A ten pan se tak podíval a říká 915. Já říkám, dobře, tak to dáme ještě jednou, jo, takže znova, jo, a teď jsme tohle, a říkám 930, on říká, ne, 915. Říkám, dobře, tak vezmeme kalkulačku, tak jsem vzal tu kalkulačku a fakt vyšlo těch 915, jo. Mm-hmm. Já jsem se mu samozřejmě omlouval, že jo, prostě tohleto, jo, že to nebylo úmysl, že jo, všechno. A on jako vítězoslavně, že jo, tam ještě ta jeho manželka a tohleto, tak byl spokojený, že mě pokořil. A já jsem, on mi dal 20, jako jo, a 1000, jo, a já tu 100 držel v ruce celou dobu. A tak jsme se jako se rozloučili, jo, všechno v dobrým, já jsem se omlouval, tohleto. A oni odešli a mě zůstala ta 100 v té ruce, že jo. A teď já se tak říká, Hergot, co to má znamenat, že jo, teď se nevěděl. A kamarád, který seděl na baru, kousek od toho, celý to pobaveně sledoval, říká, no to si nevrátil tomu chlapovi, že jo. Tak já za ním běžel ven z toho podniku, jo? Dohnal jsem ho teda před vchodem, že jo, s tou bandou. A tak říkám, prosím vás, tady máte ještě 100 korun, jo, prostě tohleto. A ta jeho manželka říká, vidíš to, blbečku, kvůli 20 se tam hádáš a nakonec tam zapomeneš stavku. Tak jsem dostal nakonec od manželky ještě chudák za uši, ale pak se z nich stali častý návštěvníci a měli jsme dobrý vztah.
0: To je happy end.
1: Jo, tak vždycky to říkám, vždycky věci, které mají happy end. Po Americku. A protože je 21:59, tak tě poprosím, pojďme to nějak zarámovat, to dnešní povídání.
0: Já nevím jak, co bys rád slyšel. Nevěřte se, lidi, bude hůř. Ne, nechcete-li se dožít špatného stáří, oběste se, dokud jste mladí. To je takový starý pořekadlo. No a vy, kteří jste to nezvládli a kteří jste starý, tak já si myslím, že to je dobře, že to posloucháte. Já jsem moc rád s tebou mluvil a myslím si, že takhle na místě je velká trpělivost a velmi opatrný optimismus a hlavně spousta práce. Takže se vrátíme zpátky k tomu žurnalistickému praktiku. Rádi vás přivítáme v Havlíčkově Brodě a budeme se těšit.
1: Tak jo, přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, co pro nás děláte, za vaši podporu, za lajky, které jste dali, 952 lajků. Přátelé, přitlačte ještě, než skončíme, tak ať tam tu 1000 nějak naladíme. A já moc děkuju, Honzo, tobě za dnešní nádherný povídání a pro mě je to vždycky čest a státní svátek, když si můžeme, když sdělíš alespoň část své moudrosti takhle do éteru a vždycky mi to obohacuje, tak za to jsem strašně rád. Přátelé drazí, zítra od 9 hodin má Ivan Kratochvíl to svoje čtení rozsudku, tu můžete přijít do Spálené ulice, místnost 101.
0: A jak to dopadne?
1: Ať to dopadne.
0: Jak to dopadne? Jak to typuješ?
1: Ale já jsem optimista. Já bych si přál, aby to dopadlo tak, že jsou nevinní a doufejme, že se k tomu dopracujeme. Ale samozřejmě nemůžu, nejsem odborník a vůbec tomu. 1011 lajků, toho, vidíš to. Děkujeme, přátelé. A tak snad to všechno dobře dopadne. A
0: držme palce Ivanovi a spol.
1: Přesně tak. Přátelé, Díky moc. Vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, ať vás systém upozorní na další videa. V sobotu tady bude Robert Vlášek, v neděli Petr Staněk, v pondělí, no to budete koukat. Máme na vás připraveno spousta materiálu, spousta videí. Taky uvidíte záznam z Trhovýho Štěpánova, přednášku jak Petra Blahenky, tak dalších skvělých lidí. A takže zůstaňte nám věrní. Děkujeme moc a přejeme krásnou dobrou noc.
0: Naschle.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který po čase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, Thailand na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdunu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam, to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. Byl v archivech, studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná vánoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouzili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálu, i tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně, když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně ještě tou dobou snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, v tom 41. Šapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam ten správný okamžik, jak ten Šapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šapošníkova. Šapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte, maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak čeká. Tak tohle je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tedy, tak Syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak Syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Černerovi. Je to velice zajímavé, s tímhle s tím můžeme proti němu teď je velké vzpoury na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie. Dávej mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, to jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak, a chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Střelského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Sirský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí zalužný, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Sirského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Sirský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Sirský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá. To je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, kdybych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast. To jsem tam umístil. To je jedna jednotka, jednou 70 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky. Je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat. Ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom bílé, v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko. A to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Sirskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je to severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta je proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Sirského. A teď se podíváte na to červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek. Čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom černém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy. z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, to s předchozí mapu mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném, to je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu, vedle, vpravo od toho červeného, a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je, ruských je v tom je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8, ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli takový čerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Svěrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadu západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska, to je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A odtam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systém v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla pardeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u sebe převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si u sebe mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusům. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizací vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války hubí, doslova, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledě modrého Pentagonu, takzvaně, oni jsou, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těm jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skále, abych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle vlevo je syrský a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály. toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je se hezky skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té skály. Ty jednotky té skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné, zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině, ti Zelenského mobilizační komisaři. A bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
0: Tohle je to ono, ty ruce?
1: Jo, ty ruce, jo, jo.
0: Vidíš je?
1: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat tak, že se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mládí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
0: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
1: Generál Drapatý Michajlo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michajlo Drapatý. To je takový, přitom ten Michajlo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu. A Drapatý tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronu. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michailo Drapaty, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
0: Jo, máme tam toho Drapatyho, jo, já jsem ho našel.
1: Tak měl tam hoď. Takže tohle je Michailo Drapaty, ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu syrskému, chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem, on je tam furt hnal, umírá, teda paty. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě, tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně, metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Braudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší týpek. To je velitel 155. bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10-20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem, to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. No to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 km a ještě se to roztáhne na 2000 km. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinský, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je, že to, a to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvéme. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit.

0: to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje Dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a Gerasimov zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy. A teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů. Takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jakmile tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verden bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika
1: Angličani.
0: týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc, takže začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu, a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly vzpoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partyzánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že vzdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci nebo to osvobození. To záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zaútočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni, Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se 2 roky divil, proč nevypalují ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmů. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyvážejí

0: Vyráželi asi jenom 60% do EVP, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na ty Ukrajině bojuje, naprosto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizujou, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí, tak jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku.
0: Takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on ji chtěl syrský v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit, na ruském území. A na severu teče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u Ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby to jeho ústí je otevřeno na tu Kurskou a Brjanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nadspou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničili všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet taky bomby. Ano, ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona, ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste jeli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300, krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prdel. Ale to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě u sebe doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské, dněpropetrovské oblasti a USUM a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teď zdraží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době jenom tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těm mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože tam na teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína, kde si v severní Číně, v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zjídala nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřídit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba Ukrajina, to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, Jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitě počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenova parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dá počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinulinův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě, a to potom ten Kinulinův parametr, ten Falkenheimova materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, jestli, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severní severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on, Putin něco takového před dvoma rokama třeba projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně. A že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě. Ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš, není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajině, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. Do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že potřeboval by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. Američani s ním nikdy nesouhlasili, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem, takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy aspoň tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady je otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam řekněme, je tam vícero frakcí v té politice, některých
0: těch... Ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě no. Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama prostě, jo. To tak je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavírá. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když mi se tím nabíze, že okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu ta nacistická
0: leta. Jo, to a neonacismus. Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví. Už je postřílené Rusové na té frontě, to jsou...
1: No, zase ty jsi přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandeovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: Tak já je půjdu, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říkal, kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ne, tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho byli výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglické termín, to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nerozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit
0: ve středu? Ve středu to bude, ve středu přes večer.
1: Takže přátelé, těšte se, kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV. A díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi. Dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na stranu u Hájka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři nepodvolení. Jak jsem už slíbil v pondělí, máme dnes našeho známého, skvělého hosta, ale přesto si myslím, že to nebude jako vždycky tyto rozhovory. Tento bude, řekl bych, možná z těch, co jsme dosud vedli, možná nejvýznamnější. Je s námi samozřejmě pan Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Děkuji, pane Petře. Děkuji divákům a doufám, že to pro vás bude zajímavý, jsme se na vás důkladně připravili.
0: Připravili jsme se my, ale bohužel se připravují i jiní jinde na něco jiného a právě o tom, prostě o tom, jestli ta válka je na dotek, budeme dneska mluvit.

0: Pane Svatoši, já když na to koukám zleva zprava, hovoříme každou chvíli o těch věcech tady, tak mně to připadá, že západní Evropa ztratila jakékoliv zábrany a provokuje teď to Rusko naprosto neuvěřitelně drsným způsobem ty údery dovnitř Ruska, takzvaně ukrajinské, ale samozřejmě západní, se stupňují. Co vy jako analytik, který na to kouká, je vůbec možné, aby Rusové konečně nestratili tu téměř neuvěřitelnou putinovskou trpělivost?
1: Tak oni jsou Rusové nejenom trpěliví, ale i chytří a připravili si podmínky, oni věděli dopředu, že k této situaci dojde. V podstatě tuto situaci popsal přesně jako takzvaný plán kable Trumpa.
0: A to se vyslovuje možná kable Trump,
1: ne? Ne, ne, ne, to se vyslovuje kable Trumpa, to je španělský termín značící nástražní drát k mině.
0: Aha.
1: Čili past, nástražnou past, kable Trumpa ve španělštině. Myslel to americký generál David Deptula, to je velký americký jestřáb, přezdíval se mu hlavní bombomečník Rumsfelda a Bushe. A ten vymyslel plán, který je založen, ve kterém vysvětluje, že takzvané příměří na Ukrajině se musí vytvořit tak, aby to byla past na Rusy.
0: Aha.
1: Kable Trumpa. Ta past má přímo v tom textu, který zveřejnil, ho jmenuje přímo jako kable Trumpa, tu past. A ta past spočívá v tom, že jakmile se uzavře příměří, tak Ukrajina musí mít 200 až 300 stíhaček. Uh-huh. Jak vidíte, už je dostává. Ty stíhačky musí být západní, F-16, Rafale a Gripen. Přímo tak to popsal. Tak vidíte, že už to běží, ano, tam kable Trumpa. A tyto stíhačky musí takzvaně zareagovat na budoucí ruské porušení příměří, ke kterému s určitostí podle plánu dojde. A z těchto stíhaček musí odpálit dálkové střely proti Rusku.
0: Uh-huh.
1: Rusové budou muset podle tohoto plánu kable Trumpa na to reagovat. A v tom okamžiku, v tom plánu příměří, a vidíte, že už se o tom mluví, musí být tam dodatek, že a tam musí být bezletová zóna.
0: Uh-huh.
1: A rozmístěny jednotky na to.
0: Uh-huh.
1: A v tom okamžiku tam vletí evropské letectvo NATO, dojde k prvnímu vzdušnému souboji s Ruskem, Rusové budou reagovat a budou muset napadnout základny z Polsku a v Estonsku a případně v České republice, odkud tyto letadla vyletí, ty Gripeny, nesmí nalétávat ty 35, protože by to vyvolalo jadernou válku. A jakmile ti Rusové provedou ty odvetné údery, tak bude zahájena válka Evropy proti Rusku. Spojené státy se ji nehodlají účastnit přímo, pouze nepřímo. Čili ten plán, klíčovou roli v tom má sehrát takzvaná koalice ochotníků,
0: ano,
1: kterou organizovali Starmer, teď uvidíme, jak se k tomu postaví Andy Barham.
0: To jsou ti ochotní, které dnes odmítl Andrej Babiš, jo?
1: Ano, ano. Andrej Babiš odmítl ty ochotníky, protože je taky už znám. Já předpokládám, že Česká zpravodajská služba funguje, tak má informace o plánu kable Trumpa, toho generála Deptuly amerického. Zároveň on to poměrně jasně nedávno, tento týden, definoval chorvatský premiér Zoran Milanovič, to je velký příznivec Trumpa, ale je to sociální demokrat. Vidíte, i sociální demokraté mohou být normální. To je v Česku takové nenormální. Že? Ale on to definoval jasně. Evropští politici nepřemýšlejí o ničem jiném, než chystat válku s Ruskem a až vypukne, tak všichni utečou. Kam utečou?
0: Všichni
1: do Ameriky. Merz má přece základy
0: babičky. Mě tam ještě není jasná jedna věc, když o tom hovoříte. Přece Rusové jasně říkají, nejsou padlí na hlavu, jasně říkají, že žádné příměří nikdy neuzavřou, že chtějí jenom definitivní smlouvu ukončující tu válku Západu proti Rusku na Ukrajině.
1: Ano, Rusové požadují, aby Ukrajina neměla letadla, neměla zbraně, neměla zmenšenou armádu.
0: Čili oni na žádné příměří přece nepůjdou.
1: Ale to je přesně, oni znají plán Kablatempa, ruská špionáž funguje. Ale zároveň oni jsou, protože Západ porušil Břežinského doktrínu, ti naivní evropští politici, včetně Petra Pavla, pohrdli doktrínou, kterou stvořil člověk, který v podstatě porazil Sovětský svaz s Kissingerem. A ta doktrína, já už jsem tady několikrát rozebíral, říkala, že prostě Ukrajina nesmí. Ale ta doktrína už dneska neplatí.
0: Že Ukrajina nesmí existovat.
1: Ne. Ukrajina, aby existovala, tak musí být napůl mezi Ruskem a Evropou, aha, musí obchodovat s oběma. Na Ukrajině se musí mluvit rusky a musí se mluvit ukrajinsky. A Ukrajina nesmí mít armádu, může mít pouze milici, tak kdyby Rusům náhodou přeskočilo nějakým generálovi tam, tak aby ho všichni zastavili, protože by tam byla velká partizánská válka, kterou by se Rusové nechtěli dovolit, protože principem Břežinského doktriny je, že Evropa nakupuje ruské suroviny a Rusko a platí Rusku svými výrobky. To je vzájemně výhodný, ale to skončilo. Ano. Rusko je dneska ve stavu před Petrem Velikým, kdy se na něj Evropané chystají. Chystají se rozdělit. Evropanům nic jiného nezbývá, než si rozdělit Rusko jako těm současným, protože jinak ekonomicky skončí. No a tak chtějí tu válku. Ano. A Rusko bude reagovat tak, že si vezme celou Ukrajinu, už to řekla řada důležitých lidí, v Rusku i na Západě, celá Ukrajinu si Rusko vezme, no a pravděpodobně si k ní přibalí i po Baltii. A ještě analytici běžně říkají, že Tallinn, že neobětují New York za Tallinn a prostě tak to bude. A to je stav, ke kterému nás žene ta koalice těch ochotníků.
0: Ano. A já myslím, že se teď na to musíme podívat trošku blíže. Vy jste hovořil o tom Petru Velikém. Já vím, že vždycky Hollywood, když se něco chystá, tak natočí několik velkofilmů, které mají přivést tu veřejnost k tomu, aby dostala tu správnou náladu. Vy jste mě říkal, že v Rusku se chystá něco podobného.
1: No tak můžeme si to pustit.
0: No dobře.
1: Pro zajímavost je to obrovský velkofilm.
2: Zautočíme v noci a překvapíme Rusy. Jedinou ranou srazíme Rusko na kolena. U Narvy je naše armáda na hlavu poražena.
3: Zbohem, pane.
2: A je to, Petrušo. Dobojovali jsme.
4: Pro vás už nejsem žádný Petruša.
5: Teď už bude všechno jinak. Bůh je milostivý. Daroval nám čas. Potřebuju novou armádu. Nové zbraně.
2: Je přístup k moři. Přinese obchod, loďstvo, průmysl, Evropa ti otevírá do kořán své dveře. Tady postavím ráj. Nazvu ho Petrohrad. Mazepa zradil. Táhneme na Rusko.
3: Bůh můj, něhož doufám.
2: Jestli prohrajeme, s celou zemí je konec. Co budeme dělat? Bojovat. U Poltavy se střetneme. Švédové, před!
6: Rácia, pomnite! Vy nic nevíte, mý otec! Vy bijete za svoje otečenstvo!
7: S Bogom.
0: No to bylo něco. To se teď, kde se to točilo?
1: Točilo se to v Rusku, točilo to režisér, který natočil Admiral a spoustu filmů přijímaných v Hollywoodu. Má to obrovský rozpočet, ale nás zajímá pouze premiér tohoto filmu.
0: Ano.
1: Začátek po volbách, začátek října. Ve stejnou dobu.
0: Jo, počkejte, to jako myslíte po volbách v Rusku?
1: Ano, po volbách.
0: A tam se hovoří hodně o tom, že hned po volbách vyhlásí Vladimír Putin mobilizaci. Je to pravděpodobné nebo ne?
1: Ne, tak pokud bude koalice ochotníků prosazovat svůj plán, teď je tam dosazen Michailo Drapaty, nový velitel, on je totálně neschopný, ale je schopný ostřelovat Rusko. Podmínka ostřelování Ruska, to je v součástí toho plánu generála Tulika Bletampa. Tak Rusko zmobilizuje. Rusko zmobilizuje, protože Břežinského doktrína přestává platit. To Rusko si vezme to, co si vzal Petr I. po Baltii a Ukrajinu. Petr I. veliký válčil 40 let. Válčil tak, že kdo s ním chtěl bojovat jako Švédové, tak je doslova vybydlel. Prováděl tam nájezdy, odblékal Švédy na Sibiř, aby pracovali, prostě vedl totální válku, tak jak ji vede generál Gerasimov proti Ukrajincům. Já to říkám furt, to je materiál šlacht generála von Falkenheim. No a oni zmobilizují, ale takže máme velký vlastenecký film, mimořádně je to studio Michalkova, to je ruská elita to natáčí. Mimořádný rozpočet i na Rusko, viděli jste mimořádná kvalita. Symbol Petr I. Vladimír Putin, obnova ruské říše. Jasný. A přitom jde o stále stejný princip. Evropa se pustila do Ruska a Rusko v odvetě zajistí území dopředu na západ k Evropě.
0: No a
1: Ivčenko tento týden spekuloval to, co říká Putin už zaobaleně, Rusko si přivlastní další území, respektive ta území, která byla kdysi ruská. To je Petr I., to je Poltava, to je Oděsa, to je celé to území, oni si to vezmou. Vezmou si to, ono to vyplývá z té Břežinského doktríny. Vezmou si to násilím ukrajinské armády v koncích.
0: Ano, ne, ale nejde jenom o ukrajinskou armádu. Vy, když hovoříte o tom Iščenkově materiálu, který jsme dnes otiskli, právě proto, že se o tom budeme bavit, mně to připadalo jako úvod k tomu velmi podstatné, protože Iščenko je docela, abych tak řekl, velká liga.
1: To není Pjakin.
0: V Rusku, ano, to není Pjakin a to je jako podloženo a vlastně on tam říká jasně, když nechám zatím stranou ty další konsekvence, k nímž dochází, on říká jasně, Evropa to přehnala, teď už není o čem dál mluvit, prostě k té velké válce dojde, protože Evropa ji chce.
1: Evropa vytvořila systém, ve kterém Ukrajina porušila všechny nepsané smlouvy o tom, že Rusko bude. S Ruskem budeme žít, koexistovat míru a Evropa je ekonomicky naprosto na tom špatně. Víte, Volkswagen jedná v Číně, jedná v Indii o prodeji Škodov. Číňanům.
0: Jo, opravdu?
1: Ano, už? Dokonce na správní radě Volkswagenu už zaznělo okamžité uzavření továrny v Kvasinách. No. Zatím bylo rozhodnutí odsunuto, Blume to požaduje. Já jsem se nedávno bavil s Číňany. V Číně je asi 1,08 koruny za megawatt hodinu. V Čechách ředitel ČEZu hovoří o 8 eurech za megawatt.
0: No to je diskutace.
1: Když se podíváte, proč tomu tak je, tak my tady platíme Němcům, my prodáváme do Německa levnou energii, zpátky si kupujeme drahu a ještě s ní platíme poplatky v Bruselu. Náš průmysl je v prdeli, zavřeli se hutě, co dělají Francouzi a co dělá Západ? Staví v Dunkerque obrovské novou železárnu, ocelárnu, přístavy. Všechno je to dotováno i levnými energiemi. Ano, ale ani to nestačí pro udržení toho masového průmyslu, protože jasně. Indické náklady jsou mnohem nižší.
0: No my víme, že Zetor teď se prodává taky do Indie, je pravda, že...
1: Přesunuje, ne prodává, má české vlastníky nebo slovenské,
0: no,
1: ale bude
0: přesunuje, vyrábět v Indii. No, to je velmi podobné, ano. A říká se, že na tom místě, kde se vyráběl Zetor, že vznikne zbrojovka, je to tak?
1: Ale víte, zbrojovky jsou řešení krátkodobé nezaměstnanosti ekonomiky, stejně jako zahytlá, to můžete provozovat 4-5 let. Pak vás dožadá ekonomika, zbrojní výroby, která prostě není výdělečná, tam nevydělává státu, to jsou všechno spotřebované daně.
0: Ano.
1: A pak musíte buď to zavřít a zkrachovat, anebo rozpoutat válku.
0: No, čili pojďme zpátky k tomu, kde jsme odbočili trošku, to jest k tomu termínu, kde bude uveden tento film do kin,
1: ano,
0: a kdy budeme po ruských volbách, kdy možná vznikne, už bude i mobilizace v Rusku. Co to znamená pro Německo, Francii, Británii a tak dále? Odradí je to, myslíte, nebo ne?
1: Nikdy myslí, že nezbývá. Oni ti politici, jak říkal Zoran Milanovič, chtějí rozpoutat válku, schábnout zisky, jako ten Mindič a spol, a uprchnout.
0: Ano.
1: Ano, a to je v podstatě celá ta politika, protože oni jsou politicky, to jsou všichni neziskovčíci, mediální pisálkové státních vládních institucí, armády, úředníků, celý tento aparát musí být totálně rozpuštěn a zničen, jinak nemůžeme Číně ani Indii konkurovat, ani Rusku, a nebo přežije, a v tom případě to znamená válku, anebo krach.
0: A mě ale v té chvíli napadá jedna zásadní věc, která také souvisí s tím, co zmínil Iščenko a o čem my tu občas mluvíme. On Iščenko tam už se netají tím, říká, že ve chvíli, kdy bude jakýkoliv pokus, a nemusí to být přímo válečný pokus, může být to nepřímý útok na Rusko, tak podle té nové doktríny Rusko může použít rovnou jaderné zbraně.
1: Rusko má doktrínu. Vy se nemůžete odpalovat tisíce dronů na Rusko z Ukrajiny a takhle si mnout celce. Ne, to přiletí. Teď otázka, kam to přiletí. No, přiletí to do Polska, do Čech, do Německa, do Finska. Ne, do Finska ne, pardon, do Švédska, do Dánska. Nepřiletí to do Francie, tam má jaderné zbraně, to by vytvořilo, oni by to mohli poslat na Moskvu, Francouz, kdyby je to trefilo, a v tom případě by musel do toho vlítnout Spojené státy americké a buď srovnat se zemí Anglii, Francii, nebo by musela vypuknout velká světová válka. Ta jaderná, ze které má ještě kostrach. Čili tady, jako pokud se tady v Čechách se mají vyrábět motory pro tyhle ty dálkové rakety, tak to můžete počítat s tím, že to tam přiletí. Pokud s tím Ukrajina nepřestane, Ukrajina s tím nehodlá přestat. Víte, Spojené státy americké se toho děsí. Už za Bidena se toho děsili, vždycky důrazně zastavili Ukrajince, ale teďko ti Evropané už jaksi dodávají toho Ukrajincům tolik, že už to jaksi Američané nedokáží zastavit, to už říkal Iščenko, to říkal Lavrov, ten Trump už je proti Evropanům bezmocný, ty už se jeli na válku, ta válečná klika kolem generála Pavla, těch Merce a Macrona. No a Američané se to budou snažit zastavit, oni tuší, že na ten podzim to tak je, ten film je jasný, jakmile bude ta premiéra toho filmu, tak se nahlásil na návštěvu Ruska Cash Battle, to je šéf FBI. To je jeden z mála vysokých amerických představitelů, kteří můžou jednat důvěrně v tajných informacích, a přitom není v Rusku tak nenáviděný jako šéf CIA admiral Radcliffe. Takže on je v Rusku považován za slušného neutrála politika. Takže ten může...
0: A co tam bude teda dělat?
1: No, to je za prvé, víte, když jedna země mobilizuje, provádí kampaň předválečnou, chystá se odpovědět velkou válku, tak ten člověk je tam jede ujistit. My Američané ne. My Američané, jak říká i CIA, analytik George Beep, my neobětujeme New York za Tallinn, Washington za Prahu,
0: ano.
1: Miami za Varšavu.
0: Ano.
1: My jim nějaké zbraně moc jim nedáte, srovnejte si to. Ano.
0: To znamená, že platí pořád to, co tady opakujeme, že do tohoto vlastně ženou ti šílenci v těch západních současných vládách, ale Amerika zůstane stranou.
1: Amerika se snaží zůstat stranou, rozumíte tomu, jakmile to vypukne, tak už nikdo neví, jak to skončí.
0: Jasně.
1: Jo, proto se tam drží tak zpátky vůči Iránu. Mm-hmm. Je velmi překvapil, je velmi, velmi opatrný ve vztahu k Iránu, na Čína už. Mimochodem Číňani teď ukázali, naložili svý letadla nejnovějšíma zbraněma a ukázali, že sílu čínského letadla. Prostě je to tak, ten svět se nám hroutí, žene do spirály nebezpečné eskalace a tu eskalaci ženou dopředu lidé jako Petr Pavel, Friedrich Merz, Macron, ta šílená Kalasová, to je úplně, úplně smyslu zbavená. Samozřejmě dánská premiérka.
0: To znamená, jestli tomu rozumím, že vlastně všude je snaha to příliš neeskalovat a vybuchne to na podzim jenom v Evropě.
1: Ano, je to v principu omezit to mezi Evropou a tím Rusku, nic jiného nezbývá. Víte, keš Patl tam jede přesně v tom termínu, podle, já bych poprosil fotku, podle významného ukrajinského generála Jevhenie Hetmana. Mm-hmm. To je významný ukrajinský generál Hetman. Tak tady ho vidíte při bojích okolo Kyjeva Hetmana. Mm-hmm. Tak ten vydal teďko manuál, požadavek zmobilizovat okamžitě dalších 30% stavu ukrajinské armády.
0: No to se mu přece nemůže podařit.
1: Ale kdeže od toho Michailo? Víte, Michailo Drapaty, měli bychom si představit nového ukrajinského ministra, je to mimořádně neschopný generál.
0: Jestli tedy dovolíte, tak to vezmeme postupně. Bychom se vlastně teďko měli zastavit u toho, co se teď děje na té Ukrajině. To znamená odvolání ministra obrany, odvolání šéfa armády a nástup nového ministra obrany, nového šéfa armády. Co to je za absurdní posuny uprostřed války?
1: No víte, Svěcký byl poněkud nepopulární, protože byl obviňován z toho, že je to řezník. Takže místo něj tam dosadili super řezníka.
0: Aha. Jo.
1: Vidíte, všichni ti demonstranti nevěděli, že ten hlavní řezník se nazývá Drapaty.
0: On má tu pověst, že snad vlastně byl jedním z prvních, kdo zaútočil na ty...
1: No tím začal svůj kariéru. Já bych poprosil video další s Drapatyem. No. Uvidíte, jak zaútočil na město Mariupol. Tak tohle je léto 2014, tam uvidíte, jak se přiřítí Drapaty. V tom bojovém vozidle přímo sedí Drapaty jako velitel praporu. To je oficiální video Butusova, to je velký ukrajinský nacionalista, takže když tvrdí, že v tom videu byl Drapaty, tak je v tom Drapaty. Vidíte, to jsou mariupolští občané, demonstranti, kteří chtěli pomoci, aby se v Mariupolu byl druhý státní jazyk ruština.
0: Ano.
1: Tak se tam vyřítil tenhle ten Drapaty, od té doby se mu říká Zalužného kreatura.
0: Tady se objímá se Zalužným.
1: Zalužným. Tak ten základní rozdíl mezi Drapatyem a Svěckým je v tom, že ten Svěcký měl ty sovětské školy, tak oni mu vždycky říkali, že má tu sovětskou mentalitu. Ten Drapaty nemá ty sovětské školy, on má mentalitu japonského fanatického samuraje. Mm-hmm. On provádí naprosto šílené steče, ale chlubí se ve videí. Teďko se chlubil s generálem Obolenským. Se chlubili, jak dobili Kupiansk, jak dobili Volčansk, se chlubili od prosince, jak Putin lže, že ty všechny území, které on ohlásil, že dobili, tak oni je osvobodili. Pravda je, že je osvobodili, protože bojovali s generálem Nikiforovem. Já bych prosil generál Nikiforova.
0: No, Nikiforov, to
1: je jeden
0: ruský
1: z nejlepších
0: ruských
1: generálů. To je ruský generál, tady vidíte Nikiforova. Nikiforov je zvláštní v tom, že má nejdelší frontu. Teď má asi 1400 km. To je fronta německé armádní skupiny. To není ani ruský front. To je obrovský. Všechny ostatní ruské skupiny Dněpr, Východ, Západ, jich a střed mají frontu dvě třetiny toho, co má Nikiforov. Nikiforov byl odvolán v roce 2023, když vypukla ukrajinská velká ofenziva, tak byl odvolán Putinem ze Sýrie a dostal úkol zastavit tuto ofenzivu. Zastavili z to, s tím hrebelem duněnským. Mm-hmm. Těma obyčejnýma duněnskýma bojoval proti přesily 1:5, zastavili velmi chytrý generál. Mm-hmm. A potom dva roky všichni, v roce 23, 24, všichni analytici na západě říkali, co ten Nikiforov dělá. On velí takový velký skupině vojs, tenkrát skupině západu, mezi Kupianskem, Charkovem a tím Slovianskem, a nic nedělá. Ale on cvičil, on ze všech těch mobilizovaných rebelů vycvičil, zorganizoval, postavil standardní ruský pluky, to trvá rok, dva roky hlavně cvičil a pak začal pomalu útočit. Teď už má všechno vycvičený, teď převzal po Lapinovi tu velkou skupinu sever, no a školí tam tom, ty hlupáky Michaila toho Drapatie a toho Obolenského. Takže ti zautočili, Nikiforov si vždycky stáhne, nechá je tam obsadit a pak je zničí dronama, dělama, zničím všechny mosty, aby nemohli ani dopředu, ani dozadu, ani se zásobovat a pak je zlikvidují. A výsledkem je, abych poprosil mapu číslo 2, aby jsme si to ukázali přímo na mapě, nebo dvě mapy tam máme připravený. Takže tohle je velká mapa. Tam vidíte takovou žlutou kostrbatou čáru v Praze, vpravo,
0: ano.
1: Tak to je Nikiforova fronta. Z ní vede červená šipka na Kyjev, tak tudy na podzim po té mobilizaci ten Nikiforov zautočí. Ale jinak hlavní boje, teďko Nikiforov už začal teďko, včera začal, a ku podivu na tom levým spodním křídle u toho Charkova, ono to má logiku v tom, že zkracuje frontu. Teďko zkracuje frontu, aby mohl, to už, víte, zbavuje se zbytečných úseků fronty, aby se mohl soustředit. Kdyby poprosil mapu 2, abyste viděli, co to je za hlupáky ty. Tak, tady vidíte mapu 2, tam vidíte zase takovou žlutou klikatou čáru, tak a červený kolečko a žlutý kolečko, je to v té levý horní části obrazovky.
0: Ano, ano.
1: Tak do toho žlutého kolečka tam útočili ty fanatičtí generálové Drapaty a Obolenský. Útočili tam do lesa Rusové, tam je nejdřív honili dronama, utahali, vyhladovili a pak je pochytali, aby měli medaile.
0: Aha.
1: Živý, aby Putin dával za živý elitní Ukrajince medaile. Tak, no ale ještě tu mapu poprosím, ono, musíte tam udělat. A to je takový malý kolečko, tam vidíte žlutý. A teď tam vidíte takový velký žlutý, vpravo od toho, tak, velký červený kolečko, tak to včera obsadil.
0: Aha.
1: Nikiforov, ale zároveň tam vidíte takovou kostrbatou žlutou linii, která se táhne dole od ty fronty. Tak vidíte, že za tu dobu, těch 4-5 měsíců, co mezi ti ukrajinští fanatičtí generálové Obolenský a Drapaty útočili, tak je vyhnal. Až za tuhle čáru. Když to převedete na kilometry, tak je to 300-400 kilometrů čtverečních. A teďko, během asi jednoho měsíce, dvou, obsadí celých 1600 kilometrů. Tam totiž on je obklíčuje. Teď, abych vám to vysvětlil z vojenského hlediska. Víte, ten generál Syrský provádí taky ty sebevražedný styče, ale provádí je na Dněpropetrovsku a na Záporoží. To je místo, které je nejblíž ukrajinským základnám logistiky, raket. Dokonce tam můžou být ty stíhačky MiG-29, sem tam schodit nějakou bombu. A hlavně se tam to přilítá dronama a Rusové tam nemají úkryty. Čili je to nejlepší místo pro provádění útoku Ukrajincema. Tyhle z těch generálové Drapaty a Obolenský, kteří teď budou povýšeni, ty provádějí ty útoky v místě, který je pro Ukrajince nejhůř, musí přes řeky. Rusové si tam dobře ukrývají. Nikiforov má blízko letectvo, drony, všechno. Čili to je to nejhorší místo, kde můžou ten útok provádět. Tam provádět ty sebevražedný sveče a potom ty výsledky těch stečí bez ohledu na ty hromady mrtvých, který tam mají, ať je to u Kupianska, ať je to tady dle u toho Volčanska, přinesou Zelenskýmu a ten se jde chlubit a potom západní média ukazují, jak jsou výborní. Ale ten konec, že na dva dny, na týden, na měsíc dobili 5 kilometrů a potom byli vyhnáni s obrovskýma ztrátama o 10 kilometrů, 20 kilometrů zpátky. To už ty západní média neinformují. Proč? Tady jde o to ukazovat ten narrativ. Ukrajina vítězí, právě vítězí, právě vítězí. Tak to je ten rozdíl. Ten Syrský se držel zpátky. Víte, on spadnul do Ruska, do Kursku. To svým způsobem byla jediná. jediná možná operace, jak odvrátit ten tlak roku 24, který Rusové vytvářeli na ten Doněck. On mě připomíná Šersky hodně Žukova. On provádí takové ty, on vede ten aktivní boj, ty útoky, ono to drahý na lidi, není to, stojí to obrovský nesličnost, ale je to ta aktivní obrana. Když to tyhle drapaty a tyhle lidi jsou blázni.
0: No počkejte, a proč je tam teda, proč k této výměně skutečně došlo? Čeho se tak bál?
1: Hetman. Musíte se vrátit k generálu Hetmanovi, který jsem říkal. Ukrajina nemá vojáky, došli vojáky, vojáci. Ten Michailov to není, víte, ten odvolaný ministr Michailo Fedorov, to je marketér, to je jako byl ten Pešl od Babiše, ten, co ho líbal na té fotografii. Yeah. Marketér, to je politický marketér. A politický marketér, oni Ukrajinci si teďko zvolou, nemají lidi. On zničil mobilizaci. Nemají náboje do děl. Nemají pohonné hmoty, nemají nic. Dokonce nemají peníze na podzimní výplaty. Protože on se to nakoupil drony, všechno udělal marketingovou kampaň. A měl ten výsledek. My Rusko porážíme, my ho ostřelujeme. Ne, to víte, když armáda nemá na podzim výplaty a na podzim jí dojdou vojáci, už jí docházejí, když se nezmobilizovali, co to znamená? Ve válce, no, že ta armáda už končí. Ale než skončí, tak musí přece rozpoutat to, z čeho má strach ten Iščenko.
0: Ano.
1: Aby ten Západ...
0: Do toho byl vtažen.
1: Byl do toho vtažen. Ne, mohli je nahradit.
0: No, jasně.
1: A nebo pochy, aby na Západě... A podívejte se, v Německu už se na tom pracuje. I v Čechách jsem myslel, že takový, že by se měli pochytat ukrajinští muži. A poslat do té války. Protože ten problém, Němci vyhlásili tu službu a tohle a zjistili, že si vůbec nikdo nehlásí. Ano? Teďko zjistili v Litvě, že v Litvě obrovský úplatkářský aféry, tam se podplácejí, aby se nemuselo na vojenskou základní službu. Ale to není desítka, stovka, jsou tisíce lidí. Čili na Západě obyčejní lidé vědí, stejně jako ti Ukrajinci, že proč bychom umírali, za koho bychom umírali, za neziskovčíky LGBT a všechny tyhle pseudo-organizace a politiky. Máme umírat my? Ne. No ale oni to musí k tomu dotlačit, to je jejich politika.
0: No protože jsou prostě v koncích především hospodářsky, ale já jen ještě k té ukrajinské mobilizace, když říkáte, že on má v plánu získat 30% nových, to myslíte?
1: Ne, on to nemá. On řekl, to musíte udělat.
0: Jo,
1: to je bezprostřední odborný příkaz. Aby jsme to vydrželi, musíme sehnat okamžitě.

0: Hoffmana, generála Mike Ryana. A zjistíte, že Ukrajinci mobilizují 24 tisíc měsíčně a jejich armáda se zmenšuje. A přesto Ukrajinci vítěz. A vezmete si Johna Radcliffa, blázen, ten tvrdí, že životnost ukrajinského vojáka je 30 vteřin, nebo půl minuty, nebo dvě minuty, tak jako je absurdní termín, no, to asi neumí ani počítat. Protože, no ale zároveň Radcliffe, Ryan i Hetman i řada dalších přišli na to, že ruská armáda se zvětšuje. Aha. Jenom za poslední dva měsíce, z každý měsíc na ty Ukrajině se začalo 10 tisíc. Takže oni je zabíjejí, oni teď tvrdí, že se jim ta mobilizace rozpadla, ale ruská armáda se zvětšuje a ukrajinská armáda se zmenšuje. Ano. Vidíte, jak jim to nesedí, jak se jim to hroutí ve všech těchto, ty generálové, ten Radcliffe a admirál Bauer, zná to, těm úplně hrabety. Ty jsou úplně posedlí to válku zůstat, tak už od rána do večera.
1: Já bych se chtěl tedy ale dostat úplně k jádru toho. Pokud tedy vyjdeme z předpokladu, že Rusko už pochopilo, že ta západní Evropa je vedena těmi sebevrahy, kteří prostě tu válku vyvolají, a je připraveno na podzim to zmáčknout, tak já v tom Iščenkově materiálu nerozumím jedné věci, o které vy také ale mluvíte, že Rusové si vemou celou Ukrajinu. Myslíte, že je možné ji udržet obsazenou?
0: Ano, je naprosto jednoduché. Víte, základním principem války, kterou vede Gerasimov, je vystřílet budoucí ukrajinské partizány ještě dřív, než bude jejich území obsazeno. To je velmi, víte, podle Břežinského doktriny Rusko nemohlo obsadit Ukrajinu bez toho, aby se dostalo do velké partizánské války. Mm-hmm. Ale když partizány vystřílíte, víte, Gerasimov vtrhnul do Kyjeva, tam se nechal porazit, stáhnul se na úzkou frontu do Donbasu a tam trpělivě 4-5 let vystřílí, vyhubí ty ukrajinský vlastence.
1: Ty fanatický,
0: kteří vlastence, to jsou nacionální, to jsou jak bandejovci, tak to jsou taky obyčejní ukrajinští vlastenci. Oni ne všichni jsou zrovna bandejovci. Ale jakmile je vystřílíte, tak už tam zbydou jenom ti, kteří kradou a vyhýbají se vojenské službě, nebo kteří nechtějí do vojenské služby, a ty už potom nejsou ty partizáni. Samozřejmě může tam Budanov zřídit ty svoji teroristické buňky, ale to už je jenom teroristická válka. Teroristická válka není velká partizánská válka. S tím si poradíte ve hře dronů, tím spíš rozdáte náramky obyvatelstvu, dáte tam kozáky, budou tam nějaké velké ztráty. Samozřejmě ještě můžete Polákům milostivě nechat Volyň, za to, že jste jim zlikvidovali jaderným údajem Poznaň, tak jim dáte na odměnu v mírových jednáních Lvov, ať se užijou.
1: No, když o tom takhle hovoříme, myslím si, že řada z nás, řada lidí si pořád neumí představit ten okamžik, kdy to Rusko opravdu zmáčkne, kdy přestane dělat ty chirurgické posuny na frontě, protože, jak říkáte, jednak vystřílet ty banderovce a vlastence, čili budoucí partizány, ale jednak pořád jakoby chránit tu veřejnost, která je vlastně pořád na půl ruská.
0: No, to je právě celý ten ruský plán spojený s tou mobilizací, o kterém se všichni myslí. Víte, ukrajinská armáda teď už nemá lidi, ty brigády jsou na 30%, ten generál Nikiforov momentálně má převahu tak asi 1,4:1. Na té své obrovské frontě proti těm Ukrajincům, on manévruje těma silama, je chytřejší, umí to, ale jakmile zmobilizuje, Gerasimov má v záloze 300 tisíc vojáků, který může použít, jakmile Nikiforov dostane, tak bude mít převahu něco kolem 4

0: to už je obrovský, ale když Putin zmobilizuje, tak bude mít příběhu 10-15 květy. Ukrajinci už nemají kde zmobilizovat, ty jsi vždycky to zkoušel, nejde to. Při převaze 15-1 vás během chvilky vás rozeženou.
1: A to je ten okamžik, kdy tam vstoupí ty vojska NATO?
0: Ano, ne, to je okamžik, kdy vojska NATO tam musí vstoupit současně s touto mobilizovanou armádou nejpozději, protože pak už je to zbytečné, pak už se nedostanou. A samozřejmě to neznamená, že máte počet vojáků, to je počet dronů, to je velká, každý voják musí být vyzbrojen. A Nikiforov teďko cvičil, víte, německou armádu vytvořil von Steck. Byl velmi chytrý generál a ten je vytvořil takzvanou, protože Varšavská smlouva povolovala Německu pouze 100 000 vojáků, tak stanovili, že německá armáda bude armáda Führer. To ještě nebyl ani Führer, Hitler, ale on stanovil, že bude armáda Führer. Čili každý německý voják v té armádě, těch 100 000, byl vycvičený do funkce velitele roty. A jakmile mu je doplnili, rota má 100 mužů. Takže jakmile dostane tak z té armády, se ten voják stal velitelem roty. Dostal k tomu důstojníka, aby ten nic nevěděl, ten byl blbec.
1: Jasně.
0: Ale měl toho vycvičeného vojáka.
1: Ano.
0: A teď jsme 100 000, vynásobte 10, jste na milionu, vynásobíte 100 a máte 100 milionů, máte 10 milionů armádu. Ale samozřejmě Němci ani tak velkou armádu neměli, se dostane 5-6 milionů. Ale takže měli tu zálohu těch kádrů. A ještě ty kádry cvičili tak 5-7 let, aby jich měli ještě víc. No ale to byl ten princip, proč Němci dokázali vytvořit ten geniální. A tohle vytvořil teď Nikiforov. On si vycvičil mobilizovali, nepoužívali na, jako masorubku, jak ten bláznivý Michailov nebo Syrský, jemu nic nezbyl, on je trpělivě cvičil. To je princip toho, proč ruská armáda zvětšuje, ať všichni tvrdí, a ukrajinská armáda zmenšuje, když to tvrdí takový generálové, jako je Mikrejen, tak tomu taky je, vidíte to dnes a denně.
1: Ano,
0: ale teď, jakmile se to doplní tím mobilizovaným a tím, tak jsou tam vycvičení vůdci, kteří to mluvili, a teď to dá do pohybu. Ale když nemáte proti tomu, co už zmobilizovat, co proti tomu postavit, tak se vám zhroutí celá obrana. A teď si samozřejmě představte, že dneska ty moderní ty jednotky jezdí velmi rychle na těch džihádů, mobilech, dneska nepotřebujete tanky, všude se to dá, může proč prosové ničí pumpy, protože se tankuje na pumpách, to už není obrovská, víte, když se hnala tanková divize dopředu nebo armáda, to byla spotřeba pohodných hmot jako blázen, to dneska není, ale ono se to dovede velmi rychle přesunout, takže za 24 hodin můžou vpadnout přes Bělorusko směrem na Kovel a Lvov. To je velký předpoklad toho, co si myslím, že Nikiforov udělá, nebo nějaký jiný generál. Přes Bělorusko na Kovel, co tím uděláte? Tím zabráníte veškerému zásobování Ukrajiny, protože když odříznete Lvov, tak celá západní logistika NATO je likvidovaná. Ano? No a Poláci se nepustí do boje, protože budou vědět, že na Krakov, Varšavu přiletí jeden SBN.
1: Chci se zeptat, míříme k závěru a já mám tu otázku, kterou možná budete pokládat za otázku hloupého člověka, ale mně se znovu a znovu v hlavě rodí. Je vůbec představitelné, když víme, vy to víte, říkáte, že Američané to vědí, dokonce vytvořili ten drát, tu past a zveřejnili ji. Musí to přece vědět Merz, musí to vědět Macron, musí to vědět Starmer, respektive teď nový britský premiér. Přece o Pavlovi ani nemluvím, to je jenom mluvící hlava těch zájmů okolo sebe, ale bohužel nás do toho vtahuje. Oni to přece všecko tohle musí vědět. To jsou rozhodnutí ale, obětovat ano, své země.
0: Podívejte se, vrátíme se k Margaret Thatcher. Margaret Thatcherová musela zničit odboráře a úředníky ve Velké Británii, aby mohla zmodernizovat britský průmysl, britskou ekonomiku. Samozřejmě od té doby, co to provedla, zase všichni 40 let nic nedělali, tak je to tam, kde to bylo.
1: Ano, ano.
0: Ale vemte si, jak bojovali za ty svý, ty odboráři a všichni. No a teď si představte, že na to, abyste udělali tu evropskou ekonomiku moderní, tak musíte zničit ty evropský odboráře, ale hlavně ty evropský úředníky, ale hlavně ty mediální pisálky, politický neziskovčíky, celý ten přísavný aparát na ten státní rozpočet, to musíte zničit, včetně Green Dealu. No ale to zničíte celý jejich biznis a teď najednou co? Oni budou žít jako obyčejní lidé a šmoulat tu 10 korun, jestli si koupí chleba nebo tohle, ale kdeže, ty jsou zvyklí zaprvé na to, že ty západní velvyslanství pro ně dělají opulentní večer, že se zadarmo nají, pak jsou různé akce, Evropa dodává peníze, oni si žijí, to je stejné jako to Německu, kdo byli poslední, Volkische Beobachter ještě 9. května vydával poslední ty svý výtisky toho nacistické propagandy. No ale jakmile ten americký tank už přijel, nebo ruský, tak všichni ti reportéři se už hlásili do nových služeb.
1: Ano, ano, ano, jsou stejní prostě a dneska jsou úplně stejní. Nepochybně ano, ale pořád jste mě nezodpověděl tu otázku. Co pak to ti Mercové
0: ale jim to je jedno, to řekl.
1: Čili oni
0: utečou.
1: Vědomě nechají obětovat.
0: Vemte si Mindič utek do Izraele.
1: Jasně.
0: Kam uteče Merc? No teď máš kolik v USA, tam si vloží peníze. Ano. Jemu to je jedno.
1: Čili prostě to obětují?
0: Ano, jak to říkal Zoran Milanovič, prostě hodlají utíct. Kalasová, to byla sovětská pionýrka, její otec byl šéfem sovětské banky, největší sovětské banky, státní banky Sovětského svazu ve Estonsku. Pak přejdou do jiného režimu. Když se zpamatujete všichni ty lidé, budou v Americe.
1: Ano.
0: Těm to je jedno, ti používají, říká to jedna britská konzervativní politička za fejky, je to tak 2 roky, ti žijí ve slonovinových věžích, víte, a když jí nadávali, že to, říká, ne, nebyli bílí otrokáři, kteří byli africké elity, naše elity, které nás prodali bílým otrokářům. A to je celý ten princip, dneska vás tyto bílé evropské elity vás prodají komukoliv, protože už nemají co prodávat.
1: Ano.
0: Elity, jakmile přestanou mít schopnost vás, na vás vydělávat, tak vás prodají.
1: A myslíte, že oni vážně věří tomu, že by měli nějakou šanci to Rusko dobít, rozparcelovat si ho a žít z toho?
0: Ale to je, zaprvé, když se to povede, tak to je skvělý, oni, řada z nich jsou blázni, v Čechách třeba tady řádu těch bláznů znáte, myslí, že se Rusko už hroutí, desadeně se na tom přesvědčují, vydávají různé zprávy, že už se to tam hroutí.
1: Ano.
0: No a pak je ta druhá část, tady je jednoho, když se to nepovede, tak uteču do Ameriky.
1: Jak vidíte vysokou šanci? Já vidím vysokou šanci toho, že bude uveden ten film, který určitě je znakový. To znamená, že dává jasně najevo, co Rusko udělá, když bude napadeno, a ono je napadeno, čili ono může kdykoliv to udělat. I to vychází z toho Iščenka. Vlastně ono je už dávno tak
0: ano,
1: napadeno.
0: Z hlediska doktríny Putin může kdykoliv už nařídit odpálený jaderný zbraně na Prahu.
1: A jak vy vidíte, váš odhad, analytický.
0: Tak já jsem vždycky pozitivní analytik, pozitivně laděný analytik, takže Spojené státy americké, ač nedokáží ještě přesvědčit natvrdo Evropu, tak oni si tu Evropu vychutnají, takže pro Spojené státy americké měli vždycky historicky dobré vztahy, vždycky s Ruskem, ať to bylo za doby po revoluci americký, ať to bylo 19. století, a jim vyhovuje pohled na svět ve kterém vzniknou Spojené státy ruské a Putin vybuduje Spojené státy ruské. A ty Spojené státy ruské mohou zahrnovat území prakticky až Klaby. A pro Spojené státy americké je to dobré, protože se vytvoří jaksi ten druhý evropský pilíř, protože Evropa je nespolehlivá. Hmm. To jsou, Putin to nazývá, Trump to nazývá nebezpečnými komunistami, ty fanatiky, ty Green Deal, ty chtějí rozpoutat konec světa.
1: Ano.
0: Když to sobě jsou
1: racionální.
0: Racionální jako Američané a Putin dováží velké množství imigrantů a to všeho a on prostě hodlá vytvořit budoucí ruský stát na bázi Spojených států amerických, který sjednocený ruským jazykem a ruskou kulturou. Mm. I velké území přitahuje velké množství imigrantů, Rusko má obrovské potravinové energetické surovinové zdroje. A pokud se to a už v Africe školí lidi v ruštině a podobně, čili musíte umět rusky, musíte pracovat, můžete se do Ameriky také přistěhovat, si chodili za prací.
1: Jasně.
0: To je ten princip, ale vidíte, koho přitahuje evropská imigrace. Budoucí neziskovčíky, všechny ty zneuživatele sociálních dávek, kriminálníky, teroristy. To je ten základní, proto je pro Spojené státy americké z hlediska budoucího světa příjemné, kdyby byla Čína, Indie, Spojené státy ruské a jakási podivná Evropa, která ovšem bude malá, bezvýznamná, proto bude bát se Ruska, že ji zmodernizuje to Rusko, tak bude vždycky poslouchat Spojené státy americké. Takže bude takovým satelitem, takovým velkým Portorikem bývalým. Víte, Portoriko bylo takovou polokolonií. Tak bychom mohli říct, že Spojené státy mohou představovat Evropu západní jako takové větší Portorko staré.
1: Vzhledem k tomu, že o tom už nehovoříme pouze jako o nějaké teorii, ale je to za pár týdnů se to může stát. Ještě mám otázku, která mně osobně připadá docela důležitá vzhledem k historickým skutečnostem a vazbám. Myslíte, že v okamžiku, kdy Rusko tento krok udělá, že zlikviduje Británii?
0: No, Britové jsou pragmatičtí. Já si myslím, že Britové nikdy nejdou do války, kterou by prohráli. Pokud nemusí Hitler udělat tu chybu, že jim nedal na výběr. Jinak by Britové jsou kooperativní. Britové strašně rádi válčí pomocí jiných vojáků.
1: Jiných
0: zemí.
1: A to právě dělají.
0: Nehledě na to, že Britové nemůžou být do války proti Rusku, protože jejich zbraně fungují pouze, když jejich americký patron si to přeje.
1: Pane Svatoši, byl to dnes rozhovor, z něhož mě jde trochu hlava kolem, protože opravdu teď je čas dovolených, lidé se zajímají spíš o to, jak strávit prázdniny s dětmi a nám se tady blíží něco, co skutečně může, a já jsem se to uvědomil jak u toho Iščenka, tak u vás, že si ti skuteční analytici uvědomují, že ta válka je na dotek a že může vypuknout v podstatě kdykoliv.
0: Já si myslím, že to je nejlepší možné řešení, že Rusko zmobilizuje rychle to obsadí ještě dřív, než se Evropané stihnou tu světovou válku rozpoutat.
1: Do té doby se určitě ještě uvidíme, ale chci vám opravdu moc dneska poděkovat za nezajímavý, ale za šokujícím způsobem zajímavý výklad. Díky.
0: Já děkuji vám. Děkuji divákům, že jste to vydrželi. Jinak na stránkách michalapetr.com máte k tomu odkazy, kdyby zase byly nějaký takový komentář, že jsme si to vymysleli.
1: Já myslím, že komentáře tohoto typu budou vždycky se tam nacházejí ti trolové. Ale myslím, že jsme dnes udělali něco docela podstatného. My se možná tento týden ještě sejdeme, já možná vám dopředu prozradím, že není vyloučeno, že budeme tady v sobotu mluvit s paní doktorkou Pekovou a ona přinese něco velmi překvapivého. Takže pokud s tím překvapivým přijde, tak se v sobotu ještě uvidíme. No a já budu doufat, že se uvidíme i v pondělí, pokud do té doby svět ještě bude.
0: Bude určitě. Už bude paní doktorce Pekový.
1: Pane Svatoště, děkuju.
0: Taky.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak tuto písničku si zahrajeme až později, protože Vítek i VK jsou připojeni. Hezký večer, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme to opět s vámi. Máme pátek, takže startujeme náš dnešní pořad, který pofrčí až do 22. hodiny. Samozřejmě dostanete šanci i vy ve druhé polovině tohoto pořadu klást vaše otázky, na které se budeme těšit. Takže já nebudu už zdržovat, začínáme lehce se zpožděním. Museli jsme tady ještě vyřešit některé technické údaje, nikoli v rámci spojení, ale v rámci spíše k průběhu pořadu a tak dál. Každopádně máme všechno vyřešené, takže mě nezbývá nic jiného, než přivítat šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, že jo, ty se naladili, se těšili celý týden, takže jak jsme slíbili, tak jsme tady a probereme aktuální témata znovu ze světa. Vítek to má připravené, ten tam má ty svodky a složky a pustíme se hned do prvního tématu, takže já vám přeji krásný poslech.
0: Americký viceprezident prohlásil, že Jeffrey Epstein byl napojený na Mossad a CIA, přičemž prý sympatizoval s izraelskou středovou levicí. J.D. Vance dále popsal, jak Izrael spustil v USA obrovskou kampaň proti míru USA s Íránem a dokonce i přímo proti němu. Izrael se snaží za každou cenu udržet válku s Íránem v běhu, a to i za přímé a pokračující účasti americké armády v regionu. Cože J.D. Vance tak vystartoval v podstatě proti Izraeli, že by spoural loutek. To není úplně tak obvyklé, i když nejde o Trumpa, samozřejmě by se nic takového neřekl, ale jde o J.D. Vance, ale i tak je to dost odvážné.
2: Ano, ano, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se blíží ve Spojených státech primárky v listopadu a očekává se, že to dopadne pro republikánskou stranu strašnou katastrofou. Demokrati zřejmě ovládnou obě komory kongresu a v tom okamžiku spustí impeachment Donalda Trumpa. Donald Trump může být již okolo Vánoc odvolaný. Už se o tom hovoří jako skoro o hotové věci. A co to znamená? Kontrolní otázka. No, že podle americké ústavy se prezidentem v prosinci stane J.D. Vance. Hotovo, vymalováno 20 a poslední ve Spojených státech a nad Spojenými státy může zhasnout. To je velký. Ale naprosto logický. Trump zkrátka končí ve funkci prezidenta jakožto válečný prezident, ale pozor, ještě je to s otevřeným koncem. Proč s otevřeným? Protože on je ze strany Izraele tlačený do toho, aby vyslal do války v Íránu pozemní americké jednotky. Netanyahu teď měl velké povídání s Trumpem, telefonické jednání. Trump ho dokonce vyzval, aby stáhnul okamžitě z jihu Libanonu a z jihu Sýrie izraelské jednotky a Netanyahu to odmítl, že jednotky tam zůstanou, protože chrání Izrael. Trump nemá žádnou páku na Benjamina Netanyahua. Naprosto žádnou. To znamená, že je vyloučené, a přitom, a to je důležité, stažení těch jednotek je podmínkou Iránu, aby přistoupil na nějaké vyjednávací podmínky se Spojenými státy. Právě teď je znovu spuštěná válka mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy každou noc bombardují Írán. No a Írán v odvetě bombarduje všechny sousedy v Íránu. Zaútočil na Katar, na Saudskou Arábii. Hoří tam rafinérie, hoří tam ocelovací nádrže, dokonce na Irák zaútočil. To znamená, v odvetě samozřejmě, to znamená, je to jednoduchý princip, je to jednoduchý systém. Když Spojené státy zaútočí na Irán, Irán zaútočí na všechny spojenecké země Spojených států v regionu. A ty budou tlačit na Washington, aby Spojené státy s tím bombardováním Iránu okamžitě přestaly. Trump nemá řešení. Trump je v pasti a de facto volby do kongresu se blíží a Trump neví, co má dělat. A teď je to, co je důležité. Vždycky, když se hroutí nějaký maršál dosazený do moci, nebo maršálek, to je jedno, nějaká figurka někde dosazená, tak vždycky, než se zhroutí, tak už je připravený za ní náhradník. To je proces, který probíhá teď. Trump. Co dělá Trump? O co se jedná? Trump poskytl ten rozhovor z toho důvodu, aby ukázal, že on je ten správný. Že on je ten, kdo nezradí. Že on je ten, kdo to má správně v hlavě nastavené MAGA, že jo, Amerika na prvním místě a především nejenom to, ale samozřejmě, aby Amerika byla znovu velká, tak dále, to jsou ty slogany hnutí MAGA. A tohleto hnutí je obrovsky naštvané nejenom kvůli tomu, kvůli zradě s Epsteinovými spisy, Epstein Files, že jo, nejenom kvůli Epsteinovi, ale kvůli tomu, že Trump zradil voliče, že řekl, že nerozpoutá žádnou novou válku a rozpoutal válku s Iránem. Dokonce po druhé teď už. To znamená, jde o to, že bude třeba, aby na podzim v podstatě bylo jasno, že ten nástupce, kdo bude po Trumpovi, je J.D. Vance, který v podstatě si tím říká už o kandidaturu automaticky na prezidenta, na potom na plné období, potom v roce samozřejmě 2028 v listopadu, až budou další volby prezidenta. To znamená, on se na to tak dívá, že potřebuje se postavit do role nového vůdce hnutí MAGA ve Spojených státech a do té role se připravuje. To znamená, oslovuje voliče MAGA, distancuje se de facto, ještě ne úplně, on tam říkal, že v podstatě chce jako dosáhnout toho míru a splnění těch požadavků a že pracuje pro Trumpa, to znamená, on tam chce zachovat tu lojalitu, aby to vypadalo, že je stále lojální, ale ve skutečnosti v narrativu se distancuje a začíná se distancovat od Trumpa, což je naprosto logické. Je k tomu ještě i teď video, já chystám možná na dnešek večer, anebo si to nechám až na neděli, ale je tam nové video od Takra Carlsona, které hodně otevírá, které hodně říká o tom, jakým způsobem je J.D. Vance teď vnímaný na alternativě, na americké MAGA alternativě. To je naprosto klíčové, protože Trump je pro ně zrádce. Trump je pro ně sionista, Trump je pro ně válečník, on prostě skončil. Jakožto hlava hnutí MAGA. Konec. To ukazuje konec konců ty průzkumy, že Trump má nejnižší důvěru prostě úplně ze všech prezidentů historicky. No úplná katastrofa, tragédie. On zradil úplně všechny. On nemá za sebou vůbec nikoho. Už vůbec nikoho. To je, zkrátka, on se rozhodl, že bude sloužit Chabadu. On se poklonil u hrobu Menachem Mendelšmírsona. On složil slib Halachy. No a tohle to je důsledek. Teď Benjamin Netanyahu si s ním vytírá podlahu. Aha, Trump je k odpisu, k naprostému odpisu. To znamená, to, co teď momentálně probíhá okolo Iránu, je de facto obrovská křeč Donalda Trumpa. Křeč. A v křeči může ten prezident udělat cokoliv. Může udělat nějakou nepředloženost. A tou nepředložeností, co může udělat, je, že vyšle americké pozemní jednotky do Iránu. Tuhletu chybu, pokud udělá, pokud zatáhne pozemní jednotky do Iránu, bude jeho smrt, jeho nejenom politická, to je automatická, ale může to být i jeho fyzická smrt. To nepřežije. Opravdu ne. Někdo ho nechá oddělat. Nějaký zhrzený volič ve Spojených státech vytáhne pistoli a zastřelí ho někde. A to je realita tohleto. To není tak, že ve Spojených státech můžete lidem naslibovat hory doly a potom je zradíte. Naprosto je zradíte. Tam vám to neodpustí. Tam prakticky všichni mají prostě nějakou zbraň a tam někomu přepne v hlavě a dojde toho prezidenta, počká si na něj a zastřelí ho. To je, tak to tam funguje. To je možná někdy takový jako taková ta zpětná vazba, že jo? Zpětná vazba, která někde třeba chybí v Evropě. To znamená, v Evropě, když je třeba někoho vyměnit, tak voliči jdou a, jak říkají Američani, double down. To znamená, ještě více volí ty bestie pořád dokola, že jo? Bylo třeba v minulých evropských volbách odstranit z funkce Uršulu, šílenou rudou Uršulu, jak ji říkají. Namísto toho její Evropská lidová strana ještě posílila voličskými hlasy, protože v Evropě ta zpětná vazba, kritická zpětná vazba nefunguje, protože obyvatelstvo je skorumpované. To obyvatelstvo chce válku s Ruskem a proto volí nacisty. To je naprosto logické. Kdybyste někdy v roce 42 nebo 43, 1942, 43, udělali volby, že jo, v prostoru říše, a dali byste volit, kdo hlasuje pro Adolfa Hitlera, no tak ty volby samozřejmě by vyhrál. I když by to bylo v době války, ti lidi by šli k volbám a masivně by toho Hitlera lidé Evropy znovu zvolili. Dali by mu mandát naprosto bez jakéhokoliv mrknutí oka. Proto i dneska, když různí politici prostě ženou do války a jsou volby po 4 letech, tak ty lidi jdou a volí ty lidi. Protože ten proces je tak zkrátka nastavený.
0: Dostal u nás ještě, druhý demolace dostal ještě 100 000 hlasů navíc. Jo?
2: Ano, však o tom hovořím. To se stalo nejenom tady, když tady byly předčasné volby do Bundestagu, tak všichni čekali, že vyhraje, teda, že se to nastaví tak, že AfD společně s Sárou Wagenknecht, že budou mít prostě většinu, že to dají dohromady. A podívej se, Sára Wagenknecht se dostala vůbec do Bundestagu, ta zůstala venku úplně se svým a většina lidí to naházela prostě CDU, CSU a znova těm SPD, socialistům. To je, chápeš, ještě víc durch. A u vás úplně to samý. Fialova pětikoalice dostala více hlasů než v roce 2021. Chápeš? Takže to platí. Ono to opravdu platí. Že namísto, aby existovala nějaká kritická zpětná vazba, která by korigovala procesy, které jdou proti národu a které likvidují národ, tak naopak ono to funguje tak, že ti lidé vlastně dávají ještě více akcelerují a ještě je tam ještě větší saturace ve směru k prohloubení toho fašizačního, nacifikačního a revanšistického procesu v Evropě. Ještě více to prohlubuje. No to je neuvěřitelné. To znamená, že ta společnost už nemá put sebezáchovy. Ta společnost evropská jde do války s Ruskem. A v těch Spojených státech tam prostě je to znovu takové neuchopitelné v tom smyslu, že přece ti Američané musí vědět, že Trump něco jiného říká, než něco dělá. Před volbami byl proti válce, teď rozpoutal už druhou válku s Iránem za posledních 3 měsíce? 4. To znamená, to je zrada, ale tak flagrantní, že on se to ani nesnaží prostě nějak jako tajit. A on teď jako volá Netanyahuovi a Netanyahu ho poslal do míst, kde se nikde nesvítí a Trump je teď uražený a on neví, co má dělat, protože on samozřejmě nemůže přikazovat Bibimu vůbec nic. Protože jeho lidi kontrolují finanční mechanismy přes americký IPEC. A všichni američtí kongresmeni a senátoři, kteří teď budou usilovat o znovu zvolení do kongresu, potřebují peníze IPECu. To znamená, všichni američtí kongresmeni znovu musí se klanět před sionisty a slibovat podporu Izraeli, aby dostali ti senátoři a kongresmeni peníze na volební kampaň v listopadu. Mluvil o tom a Teď zrovna profesor Merzheimer, že měl to povídání. A přesně o tomhle tom hovořil. Že takhle to funguje. No samozřejmě, že to tak funguje. Ti senátoři, ti kongresmeni berou peníze od AIPACu za to, že slíbí, že až se dostanou k moci, budou podporovat Izrael. Budou hlasovat pro velké peníze každý rok, které Spojené státy z kapes daňových poplatníků posílají do Izraele. Ty miliardy, že jo, ty zbraně a tak dále a tak dále. To znamená, Trump nemůže si rozházet vztahy s Izraelem, protože okamžitě by přišel od Benjamina Netanyahuva signál, telefonát do amerického AIPACu a řekl by, okamžitě škrtněte a vezměte u huby všechny americké kandidáty, senátory a kongresmeny za republikánskou stranu Donalda Trumpa. Nedejte jim ani dolar. A to by byl konec. Konec nejenom pro republikány, ale pro Trumpa, protože v okamžiku, když by se to republikáni dozvěděli, že kvůli Trumpovi přišli o peníze od AIPACu, tak samotní republikáni by se připojili k demokratům a hlasovali by pro Trumpův impeachment, protože kvůli němu by se nedostali do Senátu. Zkrátka, ten Trump vůbec neví, do čeho se namočil. On měl zůstat u biznesu. On nikdy neměl chodit do politiky, protože on je naivní. On neví, jak to funguje. A tam, když o něco šlo, něco vážného, tak samozřejmě Epsteina nechali oddělat. Epstein věděl úplně všechno. A všechno, co věděl, a všechno, co natočil, a všechno, co nahrál na ty VHS kazety, to všechno poslal Mossadu do Izraele. A Mossad teď vydírá všechny politiky. Vydírají Trumpa, vydírají všechny ostatní. Proto všichni jsou pro Izrael v americkém kongresu. Jednak dostávají peníze, ale jednak i kdyby nechtěli ty peníze, to by se taky totiž mohlo stát. Mohlo by se stát, že některý senátor by řekl, já peníze státu, který vyhlazuje Palestince, já peníze, krvavé peníze od Izraele nechci. Tak na ten případ je tam, jsou tam ty kazety. Ty videokazety, dobře, když to nejde metodou cukru, tak oni vezmou metodu biče a oni mu řeknou, tady to půjde ven, tyhle ty videa před 20-30 lety, když jste byl tenkrát u Epsteina na tom ostrově soukromém, tady všechno je to vidět a tohle to všechno půjde ven, když vy pro nás nebudete v tom kongresu hlasovat, řeknou. A najednou ten kongresmen ví, že to je špatný. No, to je realita. To znamená, co dělá teď J.D. Vance? No, chystá se na roli amerického prezidenta. A co dělá? Říká si ohlasy voličů amerického hnutí MAGA jako nový vůdce. Otázkou je, jestli to bude stačit, jestli to bude fungovat. Protože to zklamání těch voličů bude obrovské, bude naprosto nezměrné. To si ještě počkáme, to uvidíme v listopadu. Ale, jak říkám, má to ještě otevřený konec, že nevíme, co ještě Trump může nebo nemůže do toho listopadu udělat. Pokud pošle americké vojáky na nějaký iránský ostrov, nebo dokonce na pevninu, že jo, do Iránu, aby tam něco udělali a nikdo neví, co by tam měli udělat, a zařvou tam ti vojáci, nebo část jich zařve, tak zkrátka zatáhne Spojené státy do obrovského konfliktu a nikdo z těch lidí v hnutí MAGA už pro Trumpa a lidi, kteří k němu mají blízko, už nikdy nezvedne ruku. Nikdy. Bude to naprostá likvidace i republikánské strany, protože ta přijde o svoji de facto voličskou základnu. To je situace, která může být ještě horší pro republikány, než je v téhle chvíli. Takže takhle bych to komentoval, že J.D. Vance zkrátka se staví do role náhradníka za Donalda Trumpa. Protože to, co dělá a to, co ještě možná udělá, ho samozřejmě bude stát funkci amerického prezidenta. Ve chvíli, kdy budou mít demokrati většinu v obou komorách, první věc, co udělají, to bude bez mrknutí oka impeachment Donalda Trumpa, který budou mít plně pod svojí kontrolou. plně svými hlasy bez problému Trumpa sundají po listopadových volbách a po ustanovení nové sněmovny, která bude ustanovená v lednu. To znamená, že do konce roku on ještě může vydržet, ale potom lednu, potom 20. lednu po ustanovení nové sněmovny dolní i horní, tam potom to bude hodně divoké, tam oni ho budou chtít dát do impeachmentu. Takže takhle bych první téma zakončil. Helenka tam dá jednu písničku, nějakou kratší, tříminutovou a podobně, a pustíme se potom hned do dalšího tématu.
0: Já mám samozřejmě po písničce ještě doplňující otázku k tomuto tématu, tak se k tomu ještě potom bleskově vrátíme a budeme pokračovat dalším tématem, aby to nebylo úplně tak roztříštěné. Takže Helenko, zahrajeme si písničku.
1: Ano, já pustím už avizovanou písničku Stárnutí zrádné, která tady získala nejvíce hlasů, nejvíce přání. Vybrala jsem verzi s Karlem Gottem a Michalem Davidem. Tolik písnička a můžeme pokračovat dalším tématem, pokud jsme připraveni. VK, Vítku.
2: Ano, ano, určitě jo.
0: Tady Helenko. VK, ještě se zeptám ve zkratce v rámci toho druhého, respektive tedy prvního tématu, které jsme probírali před písničkou v rámci J.D. Vance. Pokud by on se stál hypoteticky viceprezidentem, je možné tedy, že jeho zrovna Izrael na háčku nemá ani v rámci komprovidejí, ani v rámci čehokoliv jiného, když si mohl dovolit pronášet takovéto výroky?
2: No, samozřejmě, protože to neplatí, že v Americe a v americkém systému jsou všichni zkorumpovaní a všichni někde dováděli s lolitkama někde na soukromých ostrovech různých Epsteinů a podobně. To znamená,
0: to bude hrozný opravdu průšvih potom pro Izrael, pokud se něco podobného stane. To bude poprvé v historii.
2: Ano, ale je tam jedna tlaková páka, to je právě Kongres a Senát. A ten Kongres a Senát bude tlačit na J.D.ho Vance, aby pokračoval v podpoře Izraele, ale samozřejmě nějakým jiným moderovaným způsobem, rozhodně ne podporou válečné aktivity proti Iránu. To znamená, podpora Izraeli zůstane v nějaké té rovině, že neopustíme Izrael, ale nebude to na to, aby pokračovala vojenská operace Spojených států proti Iránu. Tohleto je zásadní a on by vlastně vůbec ani teď nebyl připravovaný J.D. Vance do té pozice, kdyby s ním nebylo počítáno, protože v Americe i v té politice to funguje takovým způsobem, že není-li s někým počítáno, potom se ani nesnaží nějakým způsobem dostávat prostor někde ve velkých médiích a někde v nějakých rozhovorech, a není to ani nějak velmi zvláštním způsobem jako mediálně prezentováno. Jeho pozvání do pořadu Joea Rogana je v podstatě takový lakmusový papírek, protože ten pořad je hlásná trouba amerického hnutí MAGA. Tam jen tak někoho nepozvou. To jsou v podstatě, ty pořady mají velký konceptuální přesah. Mohli byste se dívat na Joe Rogana jako na Václava Moravce alternativního stylu v porovnání s Českou republikou. Když si teda vezmete Václava Moravce a představíte si, že by byl alternativec, tak to je Joe Rogan. To znamená figura, kterou znají úplně všichni. V Americe není nikdo, kdo by ho neznal. Je to celebrita, ale alternativní. To znamená ne veřejnoprávní, ale alternativní. A když on dostane pozvání J.D. Vance, tak v podstatě dostává prostor, aby oslovil lidi a členy hnutí MAGA. To znamená, proto tam byl vyslán a proto se tam postavil do té pozice a do té role. To jsou takové ty americké politické reálie. Je jasné, že Trump je odepsaný. Trump je mrtvý kůň, má kobyla, která nedoběhne, která bude odstřelená. Všichni už to ví, ale o tom už se ani nikdo nebaví. Teď se všichni ptají, kdo bude nahrazený za tu chcíplou kobylu, který nový kůň tu kobylu nahradí. která poběží, nebo který poběží místo něho, místo Trumpa. Teď už se hovoří v těchto rovinách, to znamená, proto i Trump teď začíná mluvit z cesty, on začíná připomínat Joea Bidena, on samozřejmě stárne strašně moc. Všichni američtí prezidenti samozřejmě, když přijdou k moci, tak začnou stárnout, začnou jim šedivět vlasy. Mnoho lidí se ptá, říkají, že to kvůli tomu, že mají spoustu starostí, ale ne, to nejsou starosti, to jsou různé chemické látky, které oni dostávají do jídla, takzvané oblbováky, aby poslouchali, aby nezlobili takzvaně. Má to vliv samozřejmě na játra, na ledviny, mění se vzhled, člověk stárne a tak dále, a tak dále. To jsou ty známé léky, to jsou ty chemikálie, takzvaný, oni tomu říkají mood changers, léky na změnu nálad a podobně. Tohle to všechno jim dodávají do těch plechovek a do těch jídel a tak dále, a tak dále. To znamená, všichni ti američtí prezidenti vždycky, když nastoupí, tak rok po svém nástupu, nejpozději do 2 let strašně zestárnou. Je to na nich přímo jako vidět. Podle toho, jaké velké dávky zkrátka oni dostávají, že jo, na jejich kontrolu, aby byly ovladatelní a kontrolovatelní. Protože ta funkce je samozřejmě moderovaná. To je moderovaná funkce. Americký prezident, tam nepřijde nikdo, kdo by nedostával tabletky, nikdo, kdo by nedostával prostě tady ty látky, že jo, aby byl kontrolovaný, moderovaný, aby byl tam, kde oni ho chtějí mít, samozřejmě. Ale problém je v tom, že Trump složil slib služby Izraeli jim, že jo, Chabadu, složil slib a ten slib ho bude stát nejenom politickou kariéru, nejenom, že bude stát republikány naprostou katastrofu v podzimních volbách, ale ten slib ho může stát i jeho vlastní život. Protože pokud opravdu zatáhne Spojené státy do pozemní války v Iránu, někdo z jeho fanoušků bývalých to nevydrží, vezme do ruky zbraň a toho Trumpa skutečně podle jedné, nebo ne jedné, tam je více projekcí, ho opravdu příští rok na podzim ho zastřelí. Opravdu. Tak to zkrátka funguje. V Evropě třeba ne, v Evropě ne, ale v té Americe ano, tam to funguje, protože tam je volný prodej zbraní a tam ti voliči, když jsou nespokojení, ale opravdu nespokojení, to znamená, opravdu je někdo podvedl, oni vezmou zbraň a oni jdou toho politika zastřelit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, které ty máš připravené.
0: Šéfka německé AfD varovala před totální kontrolou obyvatelstva pomocí chat control a Evropská komise chce číst soukromé zprávy stovek milionů Evropanů, zatímco průmyslové podniky v Evropské unii kolabují a utíkají z Evropy. Německý Volkswagen propustil až 150 tisíc zaměstnanců a brněnský Zetor jako největší výrobce zemědělské techniky ve střední Evropě bude první obětí nebo je první obětí Green Dealu v České republice a přesouvá fabriku do Indie. Takže vedle skláren kvůli drahému plynu a tak dále dalších firem, které tady samozřejmě byly, tak se hroutí další páteřní ikony českého průmyslu, nikoli kvůli drahé energii z podstaty v rámci České republiky, ale v rámci kvůli Green Dealu, která v podstatě také vytváří drahou energii.
2: No ano, samozřejmě. A jediné řešení je samozřejmě odstoupení od Green Dealu, jenže odstoupit od Green Dealu znamená jít proti rozhodnutí Evropské komise a to by znamenalo vystoupit z Evropské unie. A kolik stran, které jsou v parlamentu, chtějí vystoupit z Evropské unie? Jediná strana, která k tomu měla nejblíž a která to má ve volebním programu, respektive ne vystoupení, ale referendum o vystoupení, to což není to samé samozřejmě. Referendem takzvaně neurazíš. To jenom, abyste rozuměli, jak to funguje. Jo? Když slíbíte vystoupení z EU, anebo referendum o vystoupení, to jsou dvě různé věci. Jedno je real deal a to druhé, to je slib, kterým nezarmoutíš, ale budiš. Jenže podívejte se, vznikla nová vláda a SPD to měla ve volebním programu a oni na to rezignovali. To znamená, ani to referendum o vystoupení z EU nebude. No a důsledkem Green Dealu je samozřejmě odsun jednotlivých průmyslových podniků mimo Evropskou unii. Do Asie, do Číny, do Indie, ale také do Spojených států a podobně. To znamená všude tam, kde není Evropská unie. Všude tam je lépe pro průmysl než v Evropské unii. Evropská unie, co nabízí? V téhleté chvíli nabízí nejlepší podnikání jenom pro jeden druh průmyslu. Pro jeden druh, který dokonce na základě evropských směrnic má výjimku z emisních povolenek a z Green Dealových směrnic. Je to zbrojařský průmysl. Jenom zbrojní průmysl má teď momentálně budoucnost v EU. A co to znamená? No to znamená, že revanšisti a revizionisti po více než 80 letech, 81 letech, po druhé světové válce se znovu rozhodli začít zbrojit v Evropě nachystanou válku s Ruskem. A jsme znovu ve velkém kolečku, v velkém kruhu jsme se vrátili zpátky k tomu tématu. Znova, válka s Ruskem. Bude se zbrojit. A jenom zbrojařské firmy mají smysl v Evropě, protože podnikají za normálních podmínek, jako kdysi před Green Dealem, jako kdysi před emisními povolenkami. Jako jediný obor průmyslu, který není zatížený všemi těmi ETS emisními povolenkami, všemi těmi Green Dealovými CO2 omezeními a tak dále a tak dále. To znamená, když někdo dneska chce profitovat a prosperovat a má průmyslový podnik, tak má dvě možnosti. Pokud chce dál vyrábět v Evropě dál vyrábět civilní produkci, tak buď vezme svůj podnik, vezme svoje výrobní linky, vezme svoje stroje a odsune celou výrobu a celou továrnu mimo Evropskou unii do Asie nebo do Ameriky, anebo tu svoji fabriku z civilní výroby transformuje na zbrojařský podnik. To jsou dvě možnosti. Žádná jiná nepřichází v úvahu. A to je budoucnost Evropy. Ta strašlivá, tragická budoucnost Evropy. Ti politici to vědí. A proto ti politici si dávají schůzky s velkými zbrojaři v poslanecké sněmovně. Že víme, o kom mluvíme. Proto ti samí, kteří si dávají schůzky v poslanecké sněmovně, teď poletí do Číny a budou doprovázeni lidmi z okolí onoho zbrojaře. S největší pravděpodobností. Že jo? To je realita. To znamená, všichni dělají do zbrojení. Všichni dělají do průmyslového zbrojení. I ti, kteří prosazují mír někde s někým, s nějakými Rusy, tak i oni dělají do zbrojení. Protože válka je živitelka. A když se mluví o živení, tak se automaticky musí mluvit i o příživnictví. Že? No a někdo se chce přiživit na válce, na zbrojení. A proto se dělají zkoušky se zbrojaři, proto se jezdí do Ankary a do Pekingu s různými poradci různých zbrojařů, aby tam byli, aby vyjednali díly, aby vyjednali kšefty a tak dále. Taková je realita. A já se zeptám, a pro tohleto hlasovali vlastenci? Pro tohleto do prdele práce, pro tohle hlasovali. Tohleto si nechají líbit. No, to je otázka. A to si musí každý odpovědět sám. To znamená, kde je jaká pomoc? A kolikrát přicházejí takové ty dotazy? A pane VK, vy jste moc negativní. Nenabízíte řešení. Pro Boha. Jak chcete nabízet nějaké řešení, když přijdou volby a vy volíte pořád dokola ty samé dobytky, pořád immer wieder dokola? Co chcete radit? Co vám mám radit? To je realita. To znamená, pokud Evropa je znovu gleichschaltována, velký gleichschaltung na přeměnu celé Evropy do velkého zbrojařského maratonu, kde všichni budou zbrojit, aby někde na horizontu roku 2030 a podobně byli připraveni na dopředu oznamovanou a dopředu vytrubovanou válku s Ruskem, tak jakým způsobem já můžu někomu radit, jak by se to mělo řešit a podobně. Já jsem tady mluvil o tom, jak se to řeší v Americe. Tam nějaký blázen, který mu cvakne v hlavě, vezme zbraň a toho prezidenta zastřelí. Jenže to není řešení. To rozhodně nikomu nabízet jako řešení nebudu, protože v okamžiku, kdy se to stane, tak stejně zase přijde nějaký jiný prezident, který znovu bude zglajšaltovaný. Protože v té Americe, ani v té Americe prezident není samonosný. To znamená, je řízený kongresem, je omezovaný senátem a kdyby náhodou se stalo, že není ani kongresem, ani senátem, tak jsou tam federální soudci, kteří mu zruší všechny dekrety. Jeden za druhý mu zruší. Chápete? To znamená, že i v té Evropě platí, že aby se lidé dali zachránit, musí chtít se zachránit. To je zásadní. Nemůžete lidi zachraňovat proti svojí vůli, když chtějí víc toho, co teď mají. Většina lidí chce více Evropské unie. Chce setrvání v Evropské unii. Více a více Evropské unie. Více a více Severoatlantické aliance. To znamená, nemůžete lidem nabízet nějaké řešení, když nemají o řešení zájem. Je vyloučené, aby lidé přijali nějaká doporučení, která jdou proti jejich vlastním zájmům, o kterých jsou přesvědčeni. Že? To znamená, my nechceme vystupovat z Evropské unie, protože bychom přišli o svobodný pohyb na hranicích, volný pohyb mezi hranicemi, říkají mnozí. A kdybychom nebyli v Evropské unii, tak by všechno bylo dražší, protože volný pohyb zboží by se zastavil. Byla by cla, všechno by bylo dražší. A kdyby nebyla Evropská unie, tak bychom nemohli jezdit, že jo, do zahraničí pendleři, že jo, gastarbeitři přes hranice, že jo, pendleři tam zpátky, že jo, zaměstnávání v okolních zemích. To znamená, je mnoho důvodů, proč lidé nechtějí. A kdyby jsme nebyli v Severoatlantické alianci, tak bychom museli vynakládat velké peníze na obranu a z největší pravděpodobností by došlo na obnovu základní vojenské povinné služby. A to my nechceme. No, to je taky pravda. I když pozor, ono se může klidně stát, že i když země zůstanou v NATO, tak bude obnovená někde nějaká vojenská služba. O tom se teď mluví tady v Německu, že 3 měsíce a podobně, že jo, muži, ženy, že jo, aby naučili se nabíjet zbraně a stavět barikády a kopat zákopy, obsluhovat všechny ty unimok, bagry a podobně na hloubení zákopových linií, že jo, někde v lesíku v Bavorsku a podobně. Chápete, tohleto je realita. Jo, takhle to funguje. A ti lidé zkrátka to, co chtějí, to mají. A kdyby to nechtěli, tak by u těch voleb hlasovali úplně jinak a pro jiné strany, pro jiné partaje. A ty jiné strany a jiné partaje všichni znají, ale dostávají 10% ve volbách, nebo 1% a podobně. Když se spojí, tak mají 1,3%, když se spojí a podobně. To je realita. Zkrátka většina těch lidí, aniž se to uvědomuje, chce válku s Ruskem. Znovu, já to zopakuji. Kdybyste ve 30. letech a ještě třeba v roce 43-44 udělali v celé říši, že v Evropě, v říši udělali svobodné demokracie.

naprosto drtivě. A ti, kteří by chtěli zastavení války, kolik by jich bylo? 1%, 1,3, 1,5 v celé Evropě? To je realita. Zkrátka společnost je nastavená ke svému zničení ve třetí světové válce s Ruskem a nic se s tím nedá dělat. Ty projekce to jasně ukazují. Zničená, spálená Evropa v mnoha projekcích. Černá, spálená Evropa z oběžné dráhy, úplně černá, dymící, kouřící. Rusko je zasaženo jenom v okolí Voroněže, dole Rostov na Donu je spálený, vybombardovaný, černý, termonukleární údery, ale jinak Moskva je nedotčená, Petrohrad je nedotčený, to znamená v podstatě se až na nějaké výjimky Rusko termojaderné údery přežilo. Spojené státy jsou zničené na středozápadě, na východním pobřeží, západním pobřeží. Nezničený je Texas, některé části na severu, na hranicích s Kanadou. Ale Evropa je úplně vymazaná z povrchu. Černá, naprosto černá, vypálená, spálená, nic, naprosto nic. Odhadem, jaké to mohly být termonukleární výkony, schozené na Evropu v těch projekcích 10 tisíc megatun, 10 až 20 tisíc megatun výkonných vodíkových hlavic. Celá Evropa na čtyřikrát spálená. Bez přežití. V mnoha projekcích po roce 2030. Chápete? A jsou samozřejmě lidé, kteří nevidí, k čemu pochodujeme. Naprosto nevidí. Všichni politici v Evropě volají do války. Ti, kteří nevolají do války, ti, kteří volají k míru, ve skutečnosti pokračují ve zbrojení a ve zbrojních iniciativách. Ve skutečnosti nechávají soukromé zbrojovky, aby dál posílali zbraně na Ukrajinu. Ti, kteří kandidují do voleb, tak si dělají tajné schůzky se zbrojaři ve sněmovně a potom létají někam do Číny s nějakými jejich pobočníky a podobně. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to a máte to na uších, ale neslyšíte to. Je těžké zkrátka lidem prostě vysvětlovat, že jestliže jednou spadla válka, nebo spadla Evropa do světové války, tak to mělo stejné procesy, jako to má dneska. To znamená, je evropská veřejnost, která nečiní žádný odpor a souhlasí s nacifikací celé Evropy a se zbrojením celé Evropy. Je veřejnost, která souhlasí s antiruskými postoji, z rusofobii a ta veřejnost není ochotná ten proces zastavit, ta veřejnost nechce z toho procesu vystoupit, ta veřejnost nechce opustit ani Evropskou unii a nechce opustit ani Severoatlantickou alianci. To znamená, ti lidé, kteří by chtěli v podstatě nějak něco jako zachránit, tak mohou zachránit jenom vlastní rodiny. Jenom ti, kteří v podstatě tuší, co se odehrává a k čemu se schyluje, tak se mohou v podstatě zabezpečit do budoucna, připravit si nějaké scénáře, evakuace. Že jo, to by měl mít každý připravený evakuační kufr, nějaký batoh, tohleto všechno. Stát se může naprosto cokoliv, že? To je samozřejmé. A jenom zkrátka je jako děsivé to, že i když to lidé mají před očima a vidí, jak politici každý den v médiích mluví o tom, jak je třeba zbrojit, jak je v Evropě nutné zbrojit, když vidí, jak končí civilní průmyslová výroba v celé Evropě a utíká mimo Evropskou unii.

0: ale ty firmy, které zůstanou, tak se transformují na vojenskou výrobu, zbrojní výrobu, tak lidi to vůbec nevidí. Nereflektují to, nevnímají to, jde to úplně okolo nich, ale přesně tyhle ty procesy probíhaly ve 30. letech v celé Evropě. Průmyslové podniky se postupně měnily na vojenskou válečnou výrobu. Postupně. Aby v tom roce 39 byla Evropa připravená na druhou světovou válku. A to, co je v podstatě teď, je příprava na světovou válku tu třetí. To je vidět ze všech těch výroků a oni se tím ani dokonce netají. Oni o tom dokonce na rovinu mluví, že musíme se připravit na rok 2030, protože Rusko v roce 2030 bude připraveno k útoku. Bude připraveno k útoku, pořád to opakují. Pozor, oni neřeknou, my jsme připraveni k útoku v roce 2030. Ne. oni to dělají tak, aby nemohli být obviněni z přípravy útočné války. Toho se oni bojí. Ale oni to říkají tak naprosto jasně, že to musí každému dojít. Že jo? My se chystáme a my zbrojíme právě jenom kvůli tomu, že víme, že Rusko může zaútočit v roce 2030. Chystají se na to. Podívejte se, dva dny zpátky, tři dny zpátky, no v pondělí, no tak, že už před 5 dny, byla schůzka v Paříži, zásadní schůzka, no a tam se rozhodlo o velkém cvičení, kterého nakonec jako Merz říkal, že se nezúčastní Bundeswehr. Bude cvičení v Polsku, které bude nacvičovat rychlý přesun evropských vojsk na Ukrajinu po vyhlášení příměří na Ukrajině, které prý bude vyhlášeno bez asistence Ruska. Bez Ruska prostě bude vyhlášeno příměří, nikdo neví, jak se to zařídí, ale Merz je blázen, ten už taky zešílel. Ale zkrátka budou mít cvičení a budou nacvičovat, jak nasunout takzvané mírové sbory na Ukrajinu a chtějí si to nacvičit v tom Polsku. Je to 5 dní stará zpráva z toho setkání, z té schůzky takzvané koalice ochotných v Paříži. A byl tam i Andrej Babiš. I on tam seděl, byl tam. To znamená, slyšel tam, o čem se tam jednalo, ale zkrátka je to realita. Takhle to je. Oni připravují poslat na Ukrajinu vojska. A Rusko jasně řeklo, že když tam přijdou jednotky NATO, že se stanou legitimními cíly. Mária Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, včera o tom mluvila, znovu varovala, že jestliže tam přijdou jakékoliv mírové sbory nebo pod jakoukoliv prostě korouhvičkou, jaký to bude mít název, asistenční sbory nebo mírové sbory, ona řekla, to je úplně jedno. Jakmile se tam objeví jednotky Severoatlantické aliance, stanou se legitimními cíly pro ruskou armádu. A žádné příměří nebude, jakmile se tam objeví. Chápete? Ty výroky z ruské strany jsou neustále jasně patrné. Rusko zkrátka neustále ty signály vysílá. Problém s Ruskem je, že ve chvíli, kdy Rusko se rozhodne, že někde už jako nebude kreslit žádné červené čáry a zkrátka spustí někde nějaké údery, tak v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Oni v Bruselu to vědí to v Severoatlantické alianci, že když budou tlačit na Rusko hodně dlouho, stejně jako tlačili od roku 2014, tak po 8 letech nakonec to Rusko dotlačili k vtrhnutí na Ukrajinu. Oni vědí, že když budou teď tlačit na Rusko úplně stejně, budou tlačit, budou střílet rakety hodně hluboko do Ruska, drony hodně hluboko do Ruska, budou hodně tlačit, tak Rusko v nějaké chvíli udělá tu samou věc jako v roce 2002, prostě řekne dost a odpálí nějaké rakety na evropské výrobní závody, kde se vyrábí drony. Dopadnou nějaké rakety do slovenského Prešova, tam je továrna Ukrajinců. Dopadnou nějaké rakety, že jo, tam u vás v Česku. Dopadnou rakety sem, že jo, Oni tady mají několik hned podniků tady v Německu, Ukrajinci. To znamená, Rusové udeří a v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. Lusknutím pestu. A budou říkat, že najednou Rusko zaútočilo. No ale Rusko bude samozřejmě dotlačeno. Bude dotlačeno. Nic jiného tomu Rusku zbývat nakonec nebude. Může to trvat klidně ještě dalších pár let a opravdu na tom přelomu roku 29-30 Rusko odpálí nějaký ty rakety na Evropu. Ještě to vydrží nějaké třeba 3 roky a 3 roky se budeme ještě tady prostě někde jako bavit o nějakých věcech a mezi tím bude Evropa zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a bude zbrojit a civilní podniky budou odcházet. A my budeme riskovat, že některé z těch projekcí, o kterých jsem mluvil, že se naplní. Některé z nich. Jediná naše naděje je, že ty projekce zkrátka nejsou dané. Do poslední chvíle nevíme, která z nich se naplní. To znamená, jestli ta, která končí mírovým urovnáním v tom roce 2031, ta velká konference v Minsku, kde po že jo, velkým jednání a poté, co Rusko vstoupilo do východního Kyjeva, obsadilo na druhém břehu řeky Dněpr východní Kyjev, tak západní Kyjev se rozhodl, že ukončí válku v roce 2031. To je jedna z těch projekcí. Takže i tak to může dopadnout samozřejmě. A potom jsou tam další a další. Válka trvá do roku 2046. Putin už není u moci. Umírá na infarkt. Místo něho se stává prezidentem Dmitrij Medvěděv, který je potom jako dočasný prezident. Potom v dalších volbách je potvrzen v reálných následných dalších volbách. Medvěděv použije taktické jaderné zbraně na východní straně Dněpru. Ukrajina volá na pomoc západní země. Ty odmítají přijít na pomoc po jaderných úderech ruské armády a poté, co Kyjev zjistí, že Západ nepůjde do jaderné války s Ruskem, tak podepisuje opět v Minsku mírovou dohodu. Sedí tam Dmitrij Medvěděv a sedí tam i Zelenský. To znamená, tam jsou různé variace vývoje v těch projekcích, jak to bude postupovat, ale do poslední chvíle nevíme, jak to skončí. A opravdu některé z nich skončí nebo končí ty projekce spálenou Evropou. Opravdu děsné vize, děsné záběry. Takže musíme doufat v to nejlepší, v dobré. A to je pro tuto chvíli všechno. Vítku, jestli máš nějaké dodatečné dotazy, tak nemám, ještě nemám, se zeptáš. Nemám. A pokud ne, tak bychom si dali jednu písničku na občerstvení a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak přesně to uděláme, Helenko, zahrajeme si.
2: Dobře, tedy zahrajeme si písničku, ale ještě dříve připomenu telefon do studia, na který můžete, vážení posluchači, volat své dotazy pro VK. Telefonní číslo je 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Spiritual Quintet a jeho Válka růží. Tolik písnička a tak se ptám, jestli jsme v tuto chvíli připraveni odpovídat na dotazy VK, Vítku.
0: Ano, určitě tak, ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pak tedy mohu pozvat prvního volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, prajem, posluchač zo Slovenska, z Velkých Levár. Prosím vás, ohledom vetelných parkov, ten sa opýta, jaký idiot podnikateľ môže byť taký, ktorý naleje toľké miliardy do veterných parkov, kde zisk je čistá nula. Tam není zisk, to je hotová nula. No tak ja som si na túto otázku odpovedal sám a myslím si, že to môžu vidieť ľudia, ktorí majú záujem na tú zlatú miliardu populácie. Neviem, či si myslím správne a takto smerujem otázku.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujem za dotaz. Tak ja pánovi rozumím, on se na to dívá z toho logického selského hlediska, ale musím ho upozornit, že se bohužel mýlí. Protože ano, ziskovost těch větrných elektráren je skutečně někde na hranici nějaké marže, protože ty údržby těch velkých větrníků jsou opravdu náročné, to a hlavně, když nefouká dostatek jako nebo velké objemy větru, tak zkrátka ta návratnost je velmi dlouhodobá a za ten rok se nevytočí tolik té elektřiny, aby se náklady zaplatily. Ale pozor, je tady něco, čemu se říká takzvaný zelený Green Dealový offset některých firm. A hned vám to vysvětlím, o co se jedná. A teď mě dobře poslouchejte, protože vím, že většina laické veřejnosti nikdy do tady toho oboru zasahovat nebude, takže tomu moc nerozumí. Ale Evropská komise zavedla takzvané Green Dealové offsety, které spočívají v následující věci. Jestliže firma, která generuje emise, například velká automobilka, velký průmyslový závod, zafinancuje výstavbu větrných elektráren, a ty větrné elektrárny jsou kolaudovány na jmenovitý výkon, ne na to, kolik skutečně vytočí za rok, ale na jmenovitý kalibrovaný výkon, tak takzvanou fiktivní energii, kterou ty elektrárny vytočí za rok za jmenovitého výkonu, jako kdyby se točily neustále, si mohou ty firmy, fabriky a průmyslové podniky v rámci offsetu odečíst ze svých emisních povolenek. A to je důvod výstavby těch nefunkčních a ekonomicky nesmyslných větrníků. Má to smysl z ekonomického finančního hlediska. Jmenovitý výkon těch elektráren si velké automobilky, průmyslové firmy a podniky odečítají ze svého zatížení emisními povolenkami. To je ten důvod. Takže proto se staví ty elektrárny, proto vidíte, že v mnoha případech ty větrníky se netočí, stojí, ale to nevadí, protože jejich jmenovitý výkon, fiktivní výkon, řeší zhotoviteli ten problém. A pozor, je to ještě lepší, je to ještě vylepšené, a abyste rozuměli, jaký biznis se s tím dělá. Dokonce je to tak, že ani ta automobilka, třeba když jde o automobilku, nebo slévárna, strojírenský podnik, hutní podnik, který musí nakupovat obrovské množství emisních povolenek, tak on ani nemusí stavět ty elektrárny fotovoltaické větrné vlastním jménem, na vlastní triko. On může zkrátka nakoupit od nezávislého dodavatele ten takzvaný fiktivní výkon. To znamená, podepíše smlouvu s majitelem větrných elektráren a podepíše s ním, že ten výkon je naproti offsetům dané firmy. Že bude ten výkon používat na offset dané firmy. To znamená, podepíše smlouvu se soukromým majitelem větrných elektráren. Je to všechno v hypotetické rovině fiktivních objemů výroby elektřiny, které mohou být vygenerovány, anebo nemusí být vygenerovány, ale to nevadí, protože ta Evropská komise to takhle nastavila. Já o tom něco vím, protože tady tak jako kolega zrovna tohle v tomhletom podniká, takže mě nedávno do toho zasvětil, jaký biznis s tím funguje, protože on prodává offsety Volkswagenu. mimochodem. nebudu do toho zabíhat, do těch věcí. Tak jenom pro mě to byla taky novinka samozřejmě. Takže takhle funguje Evropská unie, abyste věděli, co jsou to takzvané offsety emisních povolenek, jakým způsobem se dají snižovat platby za emisní povolenky. Takže doufám, že už teď tomu rozumíte a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Já mám otázku na pana Veka, či si myslí, že Biblia je podvod, protože Starý testament je podkladaný do Sumeru, například ta povodeň je zo sumerských bájek a akurát tam boli dosadené židovské mená a niektoré veci sú tam z Egypta a Nový testament bol použitý tzv. Midráš, čo je zo starých bájek urobíme novú bájku a dokonca pop Lev X povedal, že ako dobre sa nám z tej bájky o Kristovi dobre sme to speňažili. Myslíte, že to je všetko podfuk? Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: No, ja ďakujem za dotaz, ale tohle to opravdu ako jsou různé věci, různé záležitosti, ale opravdu jako spochybňovat Ježíše Krista, to opravdu tady dělat nebudeme. To by bylo tak nebezpečné, jak nebezpečné je zahrávat si s vodíkovou zbraní anebo se škrtnutou sirkou ve skladu s benzínem. Nebudeme tohleto vůbec jakkoliv řešit. Spochybňování Ježíše Krista, jakožto spasitele, rozhodně ne. To nedělejte, to ani neskoušejte ve vlastním zájmu, protože byste obrovsky trpěli po smrti. Obrovsky. Nebylo by pomoci. Vaší entitě by nebylo pomoci. Pokud se odpoutáte od Krista, naprosto se ho zřeknete, popřete jeho existenci, vrhnete se do náruče satana. To nedělejte. Já vám nemůžu radit, co můžete dělat, co nemáte dělat, ale pokud dobrou radou vám mám dát, tohle to nedělejte. Nečtěte a nepřebírejte informace, které jakýmkoliv způsobem zpochybňují našeho spasitele Ježíše Krista. Nikdy to nedělejte. Je to moje rada. Nikdo nemusí to brát jako nějakou bernou minci, pokud někdo není věřící, klidně může mít ateistický, ať se nechá svůj ateistický základ, ale tohle to jsou věci, které jsou prostě základní a zásadní, takže nespochybňovat tyhle ty věci. Takhle na to budu reagovat, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, pan Veka. No, krásná odpověď na tu nezmyslnou otázku toho predposlucháča. Ďakujem za to. Ale teraz k politike. Ja by som možno troška chcel tú radosť z toho, že G.D. Vance by bol prezidentom, keď impičujú Trumpa, troška zvadiť, pretože podľa mňa Izrael nikdy nedopustí, aby niekto nezaháčkovaný alebo s nejakým kritickým názorom sa stal americkým prezidentom. Dal by som príklad Charlieho Kirka, ktorý mal takisto zašliapnuté byť možným kandidátom. Keď chcete, môžete na to reagovať, ale mám dve krátke otázky. Lindsey Graham, hovorí sa, že bol zabitý na Ukrajine a nesedí tam tá časová os, že by bol otrávený, pretože potreboval spolu 20 hodín z Ameriky do Poľska, potom z Poľska na Ukrajinu. To časové pásmo nesedí, že by prišiel na pár hodín do Kieva. Takže Američania vraj to chceli zakryť, že bol zbombardovaný v tej dronovej fabrike na Kieve. A ešte taká malá podotázka, či viete o tom, že Beryl Lazar, kamarát Putina a Levieva, vraj v 90. roku ušiel z New Yorku, pretože tam bol stíhaný, nie sú tom verejné dostupné dôkazy, ale ušiel kvôli možnej pedofílii do Ruska. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No tak o Beryl Lazarovi to je novinka, to jsem nevěděl, to je zajímavé, tak se podívám na to. A co se týče Lindseyho Grahama, No ano, ta exploze ve Višněve, obrovská exploze, protože to je fabrika, která, zbrojní fabrika, která vyrábí munici s ochuzeným uranem, tak je umístěná přímo vedle rezidenční bytové zóny, jenom pár desítek metrů, nejbližší baráky. A při tom ruském útoku to tam celé vyhodilo, vyletělo do povětří. A ano, některé ty časové údaje skutečně jako nesedí, jak rychle se dostal jako zpátky z Kyjeva přes Polsko, zpátky do Spojených států. Takže ano, jsou tam nejasnosti. Jo, jsou tam nejasnosti a pokud by opravdu se stal obětí toho nočního útoku, i když zase musíte se na to dívat trošku jako realisticky. Ten útok proběhl v noci a já si nedovedu představit, že by Lindsey Graham tam někde lauzíroval takzvaně v té zbrojovce někdy v nočních hodinách nebo v ranních hodinách. Jo, to nedává smysl. Pokud by byl ubytovaný někde, tak by byl ubytovaný v Kyjevě někde, nebo by už seděl někde ve vlaku z Ukrajiny pryč, takže je třeba se na to dívat i z toho logistického hlediska, ale i z toho vojensko-strategického. To znamená, otázka je, co by tam dělal ve Višněve v noci nebo nad ránem dokonce. Jo, takže jo, brát do úvahy vlastně všechny okolnosti, takhle bych na to jenom upozornil. No, pustíme se teda do dalšího volajícího.
2: V tuto chvíli nemáme volajícího, připomenu tedy znovu telefonní číslo, na které můžete volat. 721 557 022. To je telefonní číslo do studia pro dnešní večer, kam můžete telefonovat své otázky pro VK. A my zatím ještě pořád volajícího nemáme.
1: No, budeme každopádně rádi, když někdo zavolá, protože lidé...
0: No, protože to je určitě...
1: Těsně před určitě, 10. hodinou.
0: Promiň. Určitě lidi asi se dívají na fotbal, nebo já nevím, jestli se ještě kope, nebo se nekope už, nebo už bylo finále, nebo nebude finále. Fakt já to nesleduju. Takže když tak se zahrajeme písničku, jedna písnička se může zahrát 3minutová a během toho se někdo přihlásí.
1: Ale někdo už volá, slyšel
2: tak,
1: jsem zvuk.
2: Tak, už volajícího máme, ano, přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jestli sám osobně byl někdy na projektoru, nebo jak se ta věc jmenuje. Pojď vše, děkuji, naschle.
2: Děkujem.
0: No ano, samozřejmě, pokud se ptáte na tady ty věci, tak ano, právě z toho čerpám tady z těch zkušeností, takže o tom jsem dokonce i psal, takže tak na to odpovím jenom jedním slovem ano. Takže to bylo velice rychlé a pustíme se teda do dalšího volajícího. No, to jsou krásné otázky, krásné, krátké odpovědi, tak to bychom toho chtěli spoustu.
1: No, ale jsou až příliš máme další... krátké. Dobré, zavolal, nikdo jsem se ptal, právě, že nikdo to nestihl.
2: Chtěla jsem dodat. Ano, stihl to zatelefonovat. Stihla to zatelefonovat. Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, zdravím pěkně, dovolené mimo Českou republiku. Mám takovou otázku, jestli Trump, když skládal tu přísahu u Menachem Mendelsohna, jestli měl na výběr, jestli to byla jeho svobodná volba, nebo mohl se téhleté přísahy zříct, nebo to bylo kvůli Ivance. Jak se na to dívat? Děkuji. Mm-hmm.
2: Také děkuji.
0: No, já si myslím, to je moje přesvědčení, že to nebylo dobrovolně, že to bylo pod tlakem a pod nátlakem, že když to neudělá, tak nebude prezidentem, ale nejenom, že nebude prezidentem. Ale že skončí ve vězení, protože víte, že on byl odsouzený, pravomocně odsouzený newyorským soudem za daňový, no, nevím, jak se to jmenovalo přesně, ale myslím daňový odklon nebo daňový podvod. On zkrátka si dal do nákladů, do odpočtu nákladů svojí newyorské firmy peníze na takzvané držhubné jedné z prostitutek, kterou zaplatil, aby mlčela před volební kampaní 2016, když kandidoval poprvé na prezidenta. Tak on tenkrát tu jednu prostitutku zaplatil, ale zaplatil ji z peněz firmy a vynaložila jeho účetní a instruoval svého účetního, aby to dal takzvaně do nákladů firmy, jakožto nějaký náklad, a teď nevím přesně, jak to bylo v tom rozsudku uvedený, že ten náklad byl definovaný jako diety, to znamená pohoštění a nějaká doprava, nějak rozpočítaný do takzvaných odpočítatelných prostě položek v účetnictví, no a zkrátka byl jako odsouzen, ale oni mu to chtěli dát sežrat, tam byl ten soudce, aktivistický soudce, který hrozil, že ho pošle jí do vězení, ale najednou to všechno skončilo, všechno to bylo utlumeno a dokonce ten soudce řekl, že mu přeje prostě hodně štěstí ve funkci prostě prezidenta. Jo, ne, takže byl sice rozsudek vynesený, ale žádný trest soudce nestanovil. Nechal ho prostě jít prostě bez trestu. Chápete? Takhle to bylo realizované. To znamená, myslíte si, že to bylo z dobrovůle toho soudce? Nebo někdo na něho zatlačil a řekl mu, hele, my potřebujeme Trumpa na tady ty věci a potřebujeme, aby ho nechal jít. Takhle. Nevěřím tomu, že to bylo úplně čisté, že Trump se takhle ráno probudil a řekl by, co dneska udělám? Mohl bych jít k hrobu Menachem Mendelšnírsona a mohl bych se mu tam poklonit a dát si jarmulku na hlavu a mohl bych si vzít do ruky Tanach a z Tanachu bych mohl něco přečíst. No to je skvělý nápad, to bude dobrý den, že jo? No tak, jestli takhle si to myslíte, že to bylo, tak to rozhodně nebylo. Někdo ho tam přivedl. Někdo mu to řekl, někdo mu dal na hlavu jarmuly a někdo mu dal do ruky Tanach a někdo tam pozval ty fotografii a ty kameramany, aby ho natočili a zvětšnili, jak přijal slib Halachy. Tím je to dané. To znamená, Trump tam byl přiveden. Přímo od soudu, dá se říct. To, no, je to drsný, no, samozřejmě. Oni si umí lidi zaháčkovat, když chtějí, samozřejmě. To je známé, to je známá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
8: No, dobrý večer, pane Veka, já vás zdravím. Asi 2 nebo 3 hodinové povídání o bezrizikovém pořízení tanzanitu a mluvil i o tom, že v podstatě ten tanzanit bude jakýmsi způsobem nahrazován, bude nahrazovat zlato. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste se vyjádřil k těm informacím ohledně investičního budoucího investičního tanzanitu a abyste se také vyjádřil o tom, jestli opravdu zlato bude padat a bude se tanzanitem teda nahrazovat. Děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale co se týče teda dvě věci. Za prvé, naprosto nevím, o co se konkrétně jako jedná, jestli to je nějaký tanzanit přírodní drahokam, to asi nebude, ale já, že jo, teď nemám v hlavě Mendelejevovu tabulku, abych možná, že něco takového existuje. Teď se fakt omlouvám, jako jo, ale asi to bude možná nějaká, oni tomu říkají, takzvané syntetické kameny, dneska je to strašně moderní v Číně, je to velký biznis, že se prostě vyrábí za vysokého tlaku a teploty z různých sloučenin, prostě takové, oni tomu říkají jako drahokamenového věku a podobně s různými charakteristikami, takže jestli tohle to je to, co si myslím, tak já se v tom nevyznám. Jo, tohle to není můj obor, to je jedna věc, to znamená tyhle ty kameny, fakt o tom nic nevím, to se musíte obrátit na odborníky v jiných studiích. A co se týče té druhé věci, já rozhodně žádné investiční nabídky z bezpečnostních důvodů nenabízím, protože maximálně můžu někde jako nějakou dobrou radou říct se zrovna v kurzu a v trendu, to jistě, to samozřejmě, ale ne, aby někomu dával nabídky typu doporučuji toto a nedoporučuji toto, to ne. Proto jako investiční poradenství nedělám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volající máme. Hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer, pane VK, zdraví Marie z Moravy. Já bych se chtěla zeptat, víte o tom, že chat control byl odsouhlasen? A jedná se mi o to, že doufám, že ty čísla říkám správně. 341 proti 279. Těch 341 bylo proti. To znamená, že to nemělo být schváleno, jenomže oni to udělali tak, že členů je 720, i když tam 122 chybělo, tak oni řekli, že 361 by muselo být proti, aby to nebylo schváleno. Takže je to přiklepnuto. Proč vám to říkám? Jde o to, že vy pořád do kolečka volby, volby. Všecko je podvod. To je můj 100% názor, který nemá nikdo šanci změnit. Podvádějí s volbama, viděl jste to v Rumunsku, viděl jsme to mnoha, podívejte se. To není tak, že by lidi nechodí volit. Já co se ptám, oni na to kašlou. Zvláště po Fialovi, oni na to kašlou. Kdo ví, jak oni hospodaří s těmi hlasy, které prostě propadnou. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, to se týká Ježíše Krista. Nemáte důkazy, že to je Bůh nebo Boží syn a nemáte důkazy, že je nějaký satan. A proto se mi nelíbí, když lidem jako mě konkrétně, která vůbec beru potaz, že Ježíš Kristus žil, že to byl člověk nebo prorok nebo cokoliv, to je jedno. Ale nevěřím v něj a vy nemáte právo mě hned hodit k satanovi. Děkuju, prosím vás, už to nedělejte.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Ne, já paní nikam k satanovi neházím. Já jsem pouze jenom dobrou radou nespochybňovat existenci Ježíše Krista, našeho spasitele. To je jednoduché. Pokud to přijmete, to, co říkám, je to k vašemu dobru. Pokud to odmítnete, tak po smrti zjistíte. To je jednoduché. A konec konců, pokud o tom chcete vidět víc, tak nemůžu zase radit, že přečíst si moji poslední knihu a tam já se o tom rozepisuji trochu víc. A co se týče vlastně všech těch dalších věcí, tak opravdu, jak říkám, já jsem o tom hovořil před chvílí nebo před 10 minutama, že já nikomu neberu ateistický názor, nikomu neberu jeho nebo její přesvědčení o tom, že něco neexistuje, nebo nějaká osoba historická neexistuje, nebo tohleto. Ale jsou konkrétní věci, kde musí být člověk opatrný, protože prostor, ve kterém žijeme, se řídí nějakými zákonitostmi a pravidly. Pravidly, které nestanovil člověk, ale které jsou stanoveny v podstatě v našem prostoru a v naší projekci. A ta projekce se řídí některými zákonitostmi a zásadami. Ty zásady jsou poměrně jednoduché, ale existovaly a existují způsoby, jak do naší projekce vstupují osoby, které varují účastníky naší projekce před některými věcmi, aby je nedělali během projekce, to znamená během našeho života. Jedním z takových byl Ježíš Kristus. A zpochybňovat jeho existenci a to, o čem hovořil, a především oběť, jakou přinesl pro nás, to je vysoce nebezpečné. A můžete být ateistka, můžete být nevěřící, můžete být realistka, takzvaně naprosto v pořádku, já to beru, ale musím opravdu upozornit, že lidé, kteří nevěří, tak na tom nejsou dobře, a po smrti, ale pozor, nejsou na tom tak špatně jako ti, kteří aktivně odmítnou svátost Ježíše Krista. Ti, kteří aktivně odmítnou, aktivně se zřeknou jeho svátosti. To je opravdu drsný. Po smrti. Po té, co je ukončena projekce. Opravdu, opravdu ne. To opravdu nechcete. A víc o tom nechci rozebírat, protože paní, pokud je nevěřící, tak samozřejmě já to respektuju, ale opravdu obecně platí, že pro všechny, kteří nás poslouchají, můžete nevěřit, můžete být ateisté, to je naprosto v pořádku, každý si to může udělat, jak chce, ale ve chvíli, kdy se začne mluvit o Ježíši Kristovi, tak se držte popodál. Držte se raději stranou a neberte jeho jméno, jeho existenci vůbec do úst pro vlastní bezpečnost. Ne kvůli tomu, že nám by se nelíbilo, co říkáte, to ne, ale pro vlastní bezpečnost. Pro bezpečnost vaší entity po té, co je ukončena vaše projekce v tomhle prostoru, znamená po vaší smrti. Pro vaši bezpečnost. Takhle bych na to reagoval. Máme 21.39, takže jestli máme někoho dalšího na telefonu?
2: Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
10: Dobrý večer všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, minule volal pán, ktorý zvykne volať a nerozumeli ste mu otázku, asi pred 2-3 týždňami sa chcel opýtať, že naša duša, keď je povedané, že teda tým svojim rozvojom sa má dostať až na tú úroveň, aby splynula s večnosťou, s univerzom, že či takýto plán má aj duša vyvolených, alebo pre nich, či platí niečo iné. Ďakujem pekne.
0: Dobře. No, děkuji za dotaz. Podívejte se. Vyvolený národ, Hebrejci, jak už jsem minule vysvětloval, oni v podstatě se modlí a mají za spasitele Mesiáše. A Mesiáš je v podstatě, aniž bych to chtěl zase přirovnávat k Ježíši Kristovi, ale v podstatě Mesiáš je něco, co bychom mohli nazvat jako demigod. A velmi přibližně. Demigod tedy něco, co je božský charakter, napůl božský, napůl lidský, ale v podstatě oni mají trochu jiné teze, než v podstatě máme my, kteří jsme takzvaně narozeni v Kristu. A Hebrejci, a samozřejmě, že to bude znít zase jako děsivě a podobně, tak oni mají samozřejmě některé věci trochu dál než křesťanstvo. Křesťanstvo ani nebylo dovoleno, že jo, aby řešili nějaké okultní záležitosti, ale pro ně v podstatě je přesah do okultní sféry, především přes Talmud a přes takzvanou satanovou synagogu, prostoupený do takové hloubky, že v podstatě oni uzavírají de facto smlouvy o majetku, o mocnosti, o mocnářství, smlouvy o službě, protože oni samozřejmě slouží nad touto planetou, že? Jako Progos. A proto oni, když vlastně zemřou, tak oni v podstatě, doslova se dá říct, že spadají pod jiný operační systém, než spadáme my. A já teď opravdu to nechci jako přirovnávat prostě k počítači, k operačnímu systému, ale k přirovnání to asi působí jako nejlépe, protože my fungujeme na nějaké bázi, na nějakém principu a byli jsme zrozeni na nějaké bázi, dostali jsme se do projekce na nějakém systému a oni jakožto vyvolený národ mají systém jiný. A to je zásadní. Proto se mnozí vždycky ptají, čím oni jsou vyvolení, že? jako oni snědli pupek světa, nebo oni vědí všechno, nebo mají jako, že odkud se to vzalo. No, to je právě to, jakým způsobem oni přišli sem do této projekce. To znamená, oni spadají pod jiný operační systém, oni se tím ani netají a jejich operační systém je v podstatě postavený okolo takzvaného mesiáše. Proto oni také nemají nic to zásadní dané, vlastně oni nemají v nějakých papírových podobách, oni mají všechno vyryto do kamene, do kamenu, že mají vyryto všechny ty principy a to, co mají maximálně na papíru, tak jsou takové ty teorické spisy a Talmud a tak dále a tak podobně, ale princip mesiáše je u nich naprosto odlišný od takzvaného křesťanství. Proto jsem minule kritizoval to směšování a slučování židovství a křesťanství jako židokřesťanství. Jediné, co lze sloučit, je místo původu. To znamená Judea, stejný prostor, kde byli křesťané, kde byli židé, muslimé, že? Muslimové. To znamená, ten prostor je společný, ale to je jediné, co je společné. Víra rozhodně společná není a to, jak jsme přišli do této projekce, není rozhodně stejný. Oni mají, kdybych to řekl, dneska takovým nepochopitelným způsobem, oni mají jiný operační systém, oni fungují jinak a mají jiná pravidla. Konec konců, oni se tím ani netají. A ta pravidla jsou nastavena jakoby nad našimi. Není to jednoduché na to odpovídat, protože pro lidi, kteří se nezajímají o tyhle věci, by to bylo těžké k pochopení, ale jo, byl o tom dokonce i takový zajímavý pořad, kde bylo na YouTube, kde se ptali v podstatě, jak je to třeba s Aztéky nebo s potomky Aztéků a Májů, že jo, v Jižní Americe a podobně, že z otázky víry, protože samozřejmě křesťanství, že kdo se vlastně nepřihlásí ke Kristu, tak v podstatě je mu zapřeno spasení z toho liturgického pohledu, že? A tak dále. Ale my tady teď se nebavíme o křesťanské liturgii. Ten dotaz byl daný, když oni teda nepřijali Krista, ti Jihoameričané, že? Tak jestli tedy oni budou zatraceni. A tam bylo právě to vysvětlení, že oni nespadají pod křesťanský systém. Oni nebyli pokřtěni, oni nespadají pod pokřtění, a oni v podstatě jsou pod jiným systémem. A to je znova jakoby jiný operační systém. To znamená, nevstoupili do tohoto prostoru skrze křesťanství, ale skrze jiný systém. A to byl rozhovor, který byl opravdu velice, velice odvážný, protože víte, že ty křesťanské skripty a ty teze především církve, především římskokatolické, tady teď se vezmeme na paškal, jsou hodně rigidní a tam, když začnete o tady těch věcech mluvit, tak de facto tam se dostanete vždycky do nějakého toho bodu, že v podstatě ta cesta ke spasení je skrze Ježíše Krista. Ale už tam není taková ta odvaha vysvětlovat dál, že tohle to neplatí úplně pro všechny a neplatí to ani pro jeho Američany nebo lidi z jiných kultur a že to neplatí ani pro Číňany a neplatí to ani pro Hebrejce a tak dále. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho kulturního pohledu a z toho pohledu, v jakém světě a v jakém prostoru ten člověk do té projekce vstoupí. Tak podle toho vstoupení se odvozuje ten rámec toho, pod jakou mocnost, pod jakou sílu spadáme. A protože my jsme v křesťanském prostoru, my spadáme pod Ježíše Krista, pod jeho svátost. To je dané. Hebrejci mají Mojžíše. To je dané. Takhle třeba se na to dívat, že ty věci nejsou tak jednoduché a na to bychom potřebovali dlouhý pořad, na to nemáme čas. Takže máme 21.48, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
11: Dobrý večer všem, prosím vás, pane VK, kolik si myslíte, že máme času aktivovat plán Zachraň se, kdo můžeš? Máme ještě čas, nebo už je pozdě? A ještě chci říct ohledně toho Ježíše, že muž, který je nazýván Kristem, věřím, že kdyby viděl katolickou církev, co za zlo napáchala jeho jménem, tak myslím, že by zvracel a potom hodně dlouho plakal. Ale Ježíše jako takového určitě ohromně respektuji. Děkuji, budu poslouchat.
2: Děkuji.
0: No ano, já s tím naprosto souhlasím. Víra v Krista se nemůže slučovat s jakoukoliv církví. Církev je mocenský nástroj na kontrolu lidí. Vždycky církve takhle fungovaly. I když zprvu bohulíbými důvody, že budou prosazovat věci, otázky víry, aby více lidí přešlo na křesťanskou víru, aby přijali Krista. Původně bohulibé, ale nakonec konec konců všichni to viděli, křížové výpravy a tak dále, založení inkvizice, upalování lidí a čarodějnic a podobně. To znamená, tohle to všechno zkrátka jenom potvrdilo, že církve byly mocenskými a jsou mocenskými organizacemi. Nedá se to slučovat s vírou v Ježíše Krista. Naprosto neslučovat nic takového zásadně. No. Takže takhle bych na to asi reagoval. Dotaz, teď nevím, jaký byl dotaz přesně, Vítku. Byl tam nějaký
12: kolik
0: dotaz
12: ještě?
0: Mimo...
12: Kolik máme času?
0: Máme jo, kolik máme,
12: dokonce,
0: kolik
12: ale kolik máme času v rámci zachránit se, kdo
0: může. Já vím, samozřejmě. Kolik máme času? No, to je nejasné, samozřejmě, protože ty projekce samozřejmě ukazují možnosti, které mohou nastat. To znamená, to jsou možnosti a těch iterací je nekonečné množství. Jsou jich tisíce a tisíce a tisíce iterací a jenom jedna z nich se stane součástí našeho časového kontinua. To znamená naší existence, naší reality. Jenom jedna z těch cest se zvolí v okamžiku, kdy nastane ten okamžik pro volbu daného iteračního směru. Do poslední chvíle nevíme. To znamená, my nevíme, kolik máme času. To, kdybychom věděli, tak to se člověk zařídí, ale my nevíme, kolik máme času. To je ten zásadní problém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
13: Dobrý večer, ja som si dovolil zavolať ešte raz, aby som spomenul taký bonbónik, že hneď po smrti Lindseyho Grahama vyšiel na povrch transvestita, prostitút, ktorý sa priznal, že Lindsey mu platil za jeho služby. Hovoril o tom aj Alex Jones. To len tak pre poslucháčov. A pán VK, neviem, či ste počul, že maďarský premiér vyšetruje Petra Szijjártót, bývalého ministra zahraničných vecí, pre jeho vraj kontakty na Rusko a požaduje pre neho doživotný trest. A na druhej strane v Rusku dneska zatkli Ilja Remeslo, to bol dlhoročný proputinovský bloger, ale v marci vyšiel s 5-bodovým memorandum, kde hovoril, že prečo sa vzdáva Vladimíra Putina. V tých projekciách, ktoré ste spomínal, bude Putin odídený alebo rezignuje, keďže ste hovoril, že podpisovať mier alebo kapituláciu bude za neho Medvedev. Ďakujem.
0: Áno, áno. Je tam několik projekcí, kdy Vladimír Putin ze zdravotních důvodů odchází předčasně ze své funkce. Co se týče té informace o Petru Szijjártovi, nebo tohleto, ale to jsem četl, ano, to jsem četl. Co se týče toho Maďarska, to je vyřizování účtu, samozřejmě, to je vyřizování účtu celé jednoznačně, to není žádné překvapení. Dokonce bych se ani nedivil, že Szijjártó bude emigrovat, možná získá čínské občanství, možná bude v Rusku. Cokoliv. Tohle to jsou procesy, které zkrátka jsou nastavené z Bruselu a cílem je nějakým způsobem prostě se přiblížit k Bruselu a získat prostě peníze, které jsou zablokovány, které Maďarsko má zablokované v Bruselu. Petr Maďar dělá pouze jakési domácí úkoly. To je celé, takže to by mě vůbec nepřekvapilo. No, takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
14: Dobrý večer, všechny vás zdraví, Sláva z Rokycan. Chtěl bych říct jenom pár vět k pořadu, který zazněl 3.7. a byl tam dotaz na globalistickou symboliku fotbalu. Tak bych k tomu měl takovou připomínku. Počet hráčů fotbalu jsou 2 jedenáctky, 10 hráčů v poli, 1 brankář, 2 manšafty, 22. A těmito čísly odkazují globalisti na tandemové řízení starověkého Egypta, který se stával z 2 částí, z dolního a horního Egypta, a ty byly řízeny 2 10člennými skupinami hierarchicky nejvyšších hierofantů Řeců, a v jejich čele stály úplně nejvyšší zasvěcení 11 členové vůdci. A tyto 10členné skupiny Řeců sestavovaly návrhy na společné budoucí směřování řídících procesů a předkládali je svým vůdcům. A ti pak společně posuzovali a vyhodnocovali a nakonec vybrali ty nejlepší návrhy nebo nejlepší návrh, který potom realizovali. A obě skupiny měly sudý počet členů a v případě nerozhodného výsledku se museli vypracovávat nové návrhy, dokud nebyl předložen jednoznačně nejlepší vítězný návrh, na něm se vůdci shodli. Tudíž nerozhodovala početní převaha členů skupiny ani losování, čímž bylo zaručeno spravedlivé oboustranně prospěšné rozhodování a zároveň byl z řídícího procesu vyloučen prvek náhody. A o směřování tedy ve skutečnosti rozhodovali v zákulisí hierarchicky nejvýše postavení a zasvěcení hierofanti a role faraona byla spíše reprezentační, asi jako pápka a jemu podobným. Toť vše, děkuji a přeji krásný večer.
2: Děkujeme.
0: No já děkuji, ano, to je samozřejmě KSB, koncepce sociální bezpečnosti, takže to víme, ale jenom k jedné věci, já to jenom doplním, že to, proč se to nepoužívá dneska, je kvůli tomu, že se samozřejmě v takzvaném procesu řízení, chronologickém procesu, chronologie neustále zrychluje. A kvůli zrychlování takzvané starožrecké rozhodování, to znamená, dokud není nalezena schoda, je dneska nepoužitelný, je nerealizovatelný. Mluvil o tom dokonce i Pjakin. Dneska není důležité najít nejlepší řešení, na kterém je konsenzus, ale řešení, které lze prosadit nejrychleji. A to se nerovná, to není totéž, to je něco jiného. Když máte dokonalé řešení, na kterém se nakonec shodnou všichni, může to trvat třeba 2 roky, než se na tom shodnete. A pak máte řešení, které je třeba přijmout během 24 hodin nebo během jednoho summitu globalistického, který trvá 2 dny. Máte na to 48 hodin. A jediné, na čem se dokážete shodnout, je to tam, kde nejsou třecí plochy. To znamená, vy odstraníte třecí plochy a dohodnete se pouze na tom, na kterém je okamžitá shoda ve všem a ve skutečnosti ten zvolený řídící proces je pouze dílčí, není komplexní. Je dílčí, protože řeší jenom to, na čem se bezprostředně teď hned dokážete shodnout. Není zkrátka čas na to, aby se nalezla nějaká velká dohoda, velká shoda, protože to by trvalo 2-3 roky nebo taky 20 let. V dobách Egypta 20 let nebyl žádný čas. Klidně se 20 let mohli žreci dohadovat o tom, jakým způsobem budou regulovat dopravu a takzvané zdaňování dopravy na Nilu. O tom se dohadovali 20 let. Podle tamtoho zápisu jedno. 20 let řešili, jak budou daně, jestli to bude tak, nebo to bude tak. 20 let na to měli. Dneska na to není čas. Dneska nemůžete v procesech řízení a ve fiskální politice a už vůbec ne. Nemůžete tohleto dělat na 20 let. Vy to potřebujete přijmout během 20 dnů, když se o tom jedná. To znamená, dneska se ty procesy řízení obrovsky zrychlují a není čas na to, na co byl čas ve starém Egyptě. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, který asi už bude úplně poslední.
1: Tak.
2: Není žádný další volající.

0: Týden si užijte, budete mít dovolené určitě mnozí z vás, no a užijte si určitě z každé chvíle, pro každou chvíli víkend, to vám moc přeju, no a pro tuto chvíli krásný večer, anebo pěknou dobrou noc.
1: Já se taky rozloučím s tebou VK i s vámi, milí posluchači, i s tebou Helenko. Moc děkuju za vysílání, za vaše telefonáty. Já využiju, že skončíme trošku předčasněji, abych vás pozval na svůj pořad, který budu vysílat teď toto pondělí. Král jedu Sidney Gottlieb. Jedná se o dosud nejpodrobnější odhalení v rámci archivu těch střípků, které vůbec se ještě zachovaly, protože v rámci Čarčevy komise dost jich bylo poničeno, skartováno. William Helmsem, bývalým ředitelem CIA, v rámci projektu MK Ultra, tajné projekty CIA, a budu to zkoumat optikou Sidneyho Gottlieba. Sidney Gottlieb, který byl v podstatě osobou, která organizovala veškeré výzkumné práce na toto téma, samozřejmě i realizace, mučení, meskalin, LSD a tak dál a tak dál. Veškeré záležitosti i v rámci biologických operací během druhé světové války a potom, jak se všechno konsolidovalo, jak se to vyvíjelo, a samozřejmě v 50. letech za Alana Dulise v rámci ředitele CIA, jakým způsobem se vše realizovalo a tak dále a tak dále. Prostě veškeré zkoumání bude ve čtyřdílném rozhlasovém pořadu Král jedu Sidney Gottlieb, pokud chcete, máte chuť, budu vysílat příští týden a potom ty další. Takže to je taková má stručná pozvánka na příští týden v rámci tohoto čtyřdílného cyklu. To je všechno. Mějte všichni moc hezky, přeju taky krásný víkend, letní víkend, hezké dovolené, příjemné dovolené. A jsme rádi, že nám třeba voláte i z těch dovolených, což mi velmi potěšilo, paní volala z dovolené, a že nás i posloucháte, že se nenecháte ujít naše pořady. To si velmi vážím a jsme na to velmi rádi. Mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální čtvrteční vysílání 23.7. leta páně 2026, 20.03, vidím velitelský čas. A se mnou je specialista bezpečnosti analytik, člověk, který to opravdu hodně zažil, hodně ví, a taky výborný bubeník a člověk, který to hodně umí, Jan Schneider, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem moc rád, že jsi udělal na nás čas. Jak se máš?
1: No tak, jde to teďka, jak je chladnějc, tak je to lepší.
0: Pro mě taky, to je pravda. Tak konečně už taky někde zapršelo. Samozřejmě někteří zemědělci, kteří zrovna jsou uprostřed sklizně, tak nám budou tvrdit, že to zrovna jako nejlepší není. Ale není na světě déšť ten, který by vyhověl lidem všem. Ale tak to prostě... Tak to prostě chodí. Dějou se věci kolem nás, ale já bych nejdřív, než se vrhneme na ty informace, novinky, postřehy a tvoje pohledy, tak bych rád, jestli by si

0: promluvil o akci, kterou v další ročník, kterou připravujete v odborných kruzích zvané Župra, tak žurnalistické praktikum. Tak pojďte nejdřív k tomuhle, prosím.
1: Takže v loni jsme měli takový, dejme tomu, nultý ročník. Náš spolek Žurnalistické praktikum udělal takovou akci, kterou jsme s pomocí Michala Semína nazvali Slovo do pranice, to vymyslel on. A byl to několik dní přednášek na mediální témata různá. Všechna ta vystoupení jsou vlastně k vidění na YouTube, ale i na našem webu, který se jmenuje ZPHB, to znamená jako Žurnalistické praktikum Havlíčkův Brod.cz. Tak tam jsou ta videa z loňského roku, Erikem Bestem počínaje přes Marka Stoniše, Radima Panenku, Kláru Samkovou, prostě mnoho, mnoho lidí velice zajímavých, Petr Žantovský, já nevím, abych někoho nepřešel zbytečně, prostě je to tam k vidění, k poslechu, myslím si, že to bylo zajímavé. Nicméně, nultým ročníkem jsme to nazvali proto, protože ty lidi tam seděli a poslouchali. Ale Žurnalistické praktikum má v tom názvu jistý takový aktivní prvek praktikování, a proto jsme se rozhodli letošní vlastně řádný první ročník, ano, tohle to je přesně ono, už udělat skutečně jako praktikování. Jo, vidíš, tadyhle to jsem zapomněl, to jsme na to moc pyšný, přímo nám adresně poslal zdravici pan Jeffrey Sachs. Je to díky paní Soně Sachsové, který tímto ještě jednou děkuji, i Jeffovi taky, protože paní Sachsová je Češka. Takže to spojení je na Jeffa Sachse, jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů, tak to spojení je velice nakrátko. A Jeff nám tam namluvil zdravici, protože chápe, že vzdělávání se žurnalistické gramotnosti, vlastně tomu není nikdy konec, to je nekončící proces. Takže tady to je vlastně ta stránka, ty tam listuješ, v tom všichni to můžou vidět, lze se tam prostě přihlásit a letošek bude jiný. Letos máme už to praktikování vlastně vymyšleno ve třech takových kapitolách. První den bude cvičení ve stylistice, protože je známý fakt, že ta každá informace má takovou hodnotu, jak ji pochopí příjemce. To znamená, když chci psát něco pro sportovce, tak nebudu používat příliš barokní jazyk, souvětí, a naopak, když budu chtít psát něco pro vzdělance, tak tam nebudu používat příliš takového slangu pouličního a tak dál. Ta věc je velice důležitá. Můj učitel Milan Balabán, to byl starozákonník a religionista, tak ten si prošel takovou velmi tvrdou školou té stylistiky, když totiž ztratil státní souhlas k duchovenské činnosti, tak hledal zaměstnání, kde se dalo, a opravdu skončil jako v dělnických profesích. Mnoho let dělal u kanálníků. A o těch přestávkách, když vylezli z kanálů, že jo, tak ty dělníci do něj neustále ho pošťuchovali, aby jim něco vykládal. A on se musel naučit vykládat o té Bibli jazykem, který je velice přístupný, prostě taková, řekl bych, čtvrtá cenová skupina. Když potom po roce 90 se vrátil zpátky na fakultu, tak ty jeho přednášky byly tak šťavnaté a srozumitelné, že na ně chodili studenti úplně z jiných škol, protože bylo velkým požitkem ho poslouchat. Bylo to velice srozumitelné a, jak říkám, prostě mělo to šťávu, mělo to grády. Takže Tohle to je, stylistika je strašně důležitá, je velmi důležité prostě vědět, ke komu, kdo je nyní čtenáři, posluchači, jak k ním hovořit. My jsme si jako inspiraci připravili s paní lektorkou, to je Eva Miláčková Wildmannová, tak jsme si připravili ukázky z knížky Raymonda Kenoa, Stylistická cvičení. Ta knížka má velice hlubokou minulost, přeložil ji Patrik Ouředník geniálním způsobem a vyšla poprvé v jazzové sekci, kdysi dávno. Teď vyšla znova, ale myslím si, že ani v antikvariátech moc k sehnání není. Je to takový poměrně stupidní příběh, převyprávěný asi 100 různými způsoby. Já jsem se domluvil s paní Jarkou Obermajerovou, že k nám přijede a že několik těch příkladů tklivým způsobem, uměleckým způsobem přednese. Pak jsme s paní Miláčkovou vlastně se zastavili u té nádherné takové parodie na básničku, na písničku Šlananinka do zelí, na ten text. Ta existuje asi v 10 různých převyprávěních stylistických podobných podle básnických stylů. Otokar Březina, Vítězslav Nezval, Olbracht a dokonce i Majakovský, skvělý je to. A dlouho jsme pátrali, protože ono to chodí po internetu jako anonymní, až Zdeněk Zbořil mě navedl na postavu Václava Laciny. On, já jsem si koupil ty knížky jeho, ale nicméně tam, tento text tam není. Ale je tam mnoho variant, prostě cítil jsem, že jsem velice blízko, ale na tenhle ten, na tyhle variace jsem narazit nemohl. Až paní Miláčková udělala úžasnou práci rešeršní a zjistila, že to skutečně Lacina napsal, ale vyšlo to péči Jiřího Voskovce ve Spojených státech. A paní Miláčkové se podařilo prostě získat faksimile toho amerického vydání, což je úžasný. No a pak mě nedávno překvapila ještě jedním zjištěním, že něco, že to nebylo poprvé, co se něco takového stalo, že již v 19. století jakýsi autor přebásnil básničku Utíkej, káčo, utíkej několika způsoby na, podle obrozenců tehdejších. Takže není to nic nového a myslím si, že ty trojice právě těchto příkladů by mohla naše praktikanty uvést do takového rozpoložení, že by se sami odvážili podle svého zvoleného stylu, co si do něj převést. Takže to bude první den, předpokládáme právě dopoledne, že bude ta lekce, pak, že se budou věnovat své práci a na večer, že bychom to právě s péčí paní lektorky vyhodnotili. Myslím si, že ten první den by mohl být poměrně zábavný. Ten druhý den, tady bude Petr Žantovský jako lektor a to se budeme věnovat právě té verifikaci zdrojových informací. Nevím, co si Petr připraví za úkol, ale prostě je to takové klíčové téma kor v dnešní době, kdy například, jak jsem zjistil, deník TO, to má problém s texty Pavla Cimbála, které byly, teď přesně nevím, ale prostě vyřazovali je nějak ze svých stránek, protože zjistili, že to nebylo opřeno o důvěryhodné zdroje. Možná, jak jsem tak vytušil, si pan Cimbal takzvaně naběhl, že si začal věřit jednomu zdroji, který mu začal připadat jako ověřený a pak najednou to bylo jako, když spolkne udičku a pak najednou zatáhnou prostě a on se chytne. Takže asi to byl jako cílená akce na něj, ale myslím si, že ta problematika je prostě všeobecná. Lidé se opírají o všelijaké zdroje, které neprověřují, hlavně když souhlasí s tím, co si myslí. A to si myslím právě, že je velká chyba, velké pokušení. Takže to bude druhé téma. A to třetí téma, tam se jako lektor se mi podařilo přemluvit mého kamaráda, dlouholetého kamaráda Ludvu Bednáře, který kdysi už za Dizentu pracoval publicisticky, podílel se na vydávání časopisu Střední Evropa a od té doby pak přeložil několik knížek a dlouhé roky dělal redaktora v Euru a v České pozici a v Lidovkách, kde já jsem i publikoval, takže jsme se po letech zase s Ludvou sešli dokonce profesně na jedné lodi. A je to člověk velikého humoru, velikého životní zkušenosti a velkých kompetencí. A tady jde právě o určitou tu redakční rutinu, to znamená, jak se vyhýbat určitým klišé, určitým spojením a jak například krátit texty. Já vím, že když jsem poprvé psal do tištěného média, tak mě pak zavolala paní redaktorka a říká, pane Schneider, a je potřeba ten text zkrátit jako o 500 znaků. Já jsem říkal, no to není možný, tam každý slovo je na místě. Ona říká, tak já to udělám sám. Jsem říkal, tak to ne, tak to já teda zkusím sám, protože člověk se pak musí zamyslet nad tím, co je nejpodstatnější a bez, co lze z toho textu vypustit bez ztráty smyslu. Je to strašně důležitá práce, ono to u toho digitálního publikování svádí, že tam vlastně těch nul a jedniček může být nekonečný počet, ale myslím si, že je velké umění psát krátké texty. Tady musím zmínit naprosto nedostižného Erika Besta, protože nacpat do několika vět, aby to mělo hlavu, patu, argumentaci. Prostě je to úžasná práce, kterou on předvádí. Takže myslím si, a je to právě v této době taky časově velice příjemný, že on nezavaluje člověka předlouhými texty. Já se přiznávám, že je několik autorů, které prostě nečtu, protože vím, že se nedočtu téměř konce. Že musí povědět prostě všechno, co vědí. Tady jde spíš o to šetřit toho čtenáře a naopak mu říct velice krátce a zdůvodnit to, co ještě možná on neví. Velice důležitá práce, ono to nevypadá moc atraktivně, ale já si myslím, že to je strašně, je to jedna z podstatných kompetencí prostě dobrého publicisty. Ten čtvrtý den pak už budeme mít v podstatě jenom takový jako závěrečný, hodláme dát těm dotyčným určitý certifikát. Já jsem zapomněl říct a poděkovat Lence Procházkové, protože ona má na to živnosťák, takže je vlastně odborným garantem tohodle kurzu, této akce, takže dostanou určité osvědčení o tom. A já jsem si tam jenom dovolil ten čtvrtý den dopoledne, tam se pokusím nastínit určité takovou čtveřici starodávných analytických metod k takovému komplexnímu vyhodnocení textu. Myslím si, že k tomu se v příštích ročnících budou-li, uvidíme, jak dojdeme, jakého úspěchu dojdeme při tomto ročníku, takže bychom se k tomu mohli vrátit. Takže to je zhruba takový nástin. Začínáme 16. v neděli, večer se sejdem a uděláme tady takovou grilovačku malou. Tak 17., 18., 19. a 20. v poledne končíme. Takže to je zhruba nástin toho vlastně prvního řádného ročníku Žurnalistické praktikum. Co je k tomu třeba říct, na těchto stránkách je možné se přihlásit. Kurzovné za ty 3,5 dne je 1000 korun českých, ale nezajišťujeme ani ubytování. Pouze stravování tam nabízíme právě v prostorách, kde se to bude konat, tak to je, to není v ceně teda, jo, stravování. To je tady, tady to máš, ano. Myslím, že tam už budeme mít jídelní lístek v Brzku, takže tam obědy a večeře je možné si objednat a na těch stránkách je několik typů na ubytování, takže to je asi celý to. My jsme maličký tým a velice amatérský, takže si, jsme si dovolili se tím příliš nezatěžovat a přesunout tu starost prostě na jednotlivé praktikanty, aby si vybrali prostě podle svého vkusu. Takže to je zhruba všechno, co jsem chtěl říct k tomu praktiku. Nechceme, aby tam bylo moc lidí, chceme, oslovujeme především cíleně ty, kteří mají zájem si něco zkusit, něco vyslechnout, trošku se vylepšit jako v těch kompetencích, to je naše ambice. Tady koukám, že tam byl, jsem zapomněl loni jmenovat ještě Martina, teda Petra Štěpánka a Jan Tomáš Koloc, Jarda Štefec tady byl, no takže loni ta účast byla veliká, teďka teda to máme spíš, to bude skutečně praktický výcvik takovej nebo zkouška, nabídka toho, jak se vylepšit v těch kompetencích. Myslím si, že ta nabídka může být zajímavá. Místa jsou, nikdo nemusí mít strach, že by se tam nedostal. Přetlak zatím velký není, očekáváme, že se postupně, jak se ten datum bude blížit, takže se lidi přihlásejí, ale není zatím s tím žádný problém, když bude mít někdo zájem, velice rádi přivítáme.
0: Honzo, já se ještě zeptám, pro koho je vlastně určený tenhle kurz? Může tam mít kdokoliv jako z ulice, nebo předpokládáte, že ten člověk musí mít nějaký odborný novinářský znalosti, nebo...
1: Nepředpokládáme, je to spíš pro začínající, ale kdyby se tam přihlásil Václav Moravec, i toho bychom vzali, protože on nesporně má nějaký mezery v tom, v té mediální gramotnosti, takže není to zavřený pro nikoho, ale spíš je to myšlený prostě pro mladý začínající. Jo? Ale když se tam přihlásí prostě starý končící, tak ho přivítáme taky.
0: No, tak někdo třeba je starší a taky začíná, že jo, v tomhle podporu, takže jsou tam, já vím, minulý rok jsme měli tu čest to natáčet, ano. Takže já jsem z toho byl nadšenej, tak můžu doporučit, přátelé, a toť k tomu, pokud nevíte, co s načatým srpnem, tak... si myslím, že tohle to bude, tohle to je velice užitečná.
1: Zdravíme pana Jindřicha Kubíka.
0: Ano. Tady nás je, který nás zdraví, tak já to tady postupně takhle budu dávat a protože je to hezký, že si na ně takhle vzpomenem, na naše lidi. Prosím tě, sleduješ ty určitě teďka ono, okurková sezóna se zase nějak nekoná, ale to
1: teda ne.
0: A jako dějou se věci kolem nás, já už se v tom jako like prostě v těch věcech pomaličku ztrácím. Spíš jako cítím, že jsme víc a víc napjatí. A kam vlastně to celý směřuje třeba v rámci právě Evropy? Opravdu je to tak, že se tý, jak někdo říká, že se tý třetí válce nevyhnem, nebo kam to všechno směřuje?
1: No to jsi měl zavolat až po 10. hodině, abych ti to mohl říct přesně, ale takhle. Lidstvo zatím překonalo hodně krizí a já si myslím, že překoná a jestli nebudu mít pravdu a nepřekoná, no tak to už nikdo nebude vědět, že jsem se netrefil, takže když to lidstvo překoná, tak můj optimismus může dojít ocenění. Myslím si, že je šance se z toho vyhrabat, protože vždycky se našli nějaký rozumní lidi, někdy to viselo na dost tenkým dost tenké niti, ale zatím jsme se z toho vždycky nějak vybabrali, i když těch škod, co těma válkama nastalo, bylo strašně moc, to je jako pravda. A teďka znova to období je takový. Nicméně je potřeba to vidět asi ve všech souvislostech, protože Američani sice dělají jako, že s těma Rusama se chtějí dohodnout, ale furt tam jako fedrujou zbraně, už od 12 let na tu Ukrajinu fedrujou zbraně, nebo ještě díl možná. A na druhou stranu, dneska seděl Lavrov s Rubiem, že v té Manile, a na třetí stranu, no, jak se dostávají americký kosmonauti do vesmíru? Z Bajkonuru, že? Co si budeme povídat? Jo, ten náš rusofobní kosmonaut určitě teďka se prostě rozčiluje, že jo, když ho vyzvou, tak prostě určitě projevuje jako ideově pevný stanovisko. No a pak pojede do Ruska a tam se nechá vystřelit prostě do kosmu a pak bude prostě dělat frajera, jo, je prostě, a pak zase bude rusofobní. No. Čili je to takový zvláštní schizofrenie, prostě je to taková podivná hra, je to naštěstí, ta situace je taková nedůsledná, jo? Že oni na jednu stranu válčí, na druhou stranu obchodujou, prostě hrajou s náma bago, to máš pravdu. Myslím si, že dost důležitou kompetencí třeba, to bychom mohli mít zase jako nějaký další téma, je vybírat z té smrště informací to důležitý. Naučit se oddělovat to zrno od
2: praňové.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu něco jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví Kristýny, Kristiny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloupkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797. 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků tady máme. 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak. Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale ne moc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny. To jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát. Protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na nás nás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teďko agenturní zprávy. Si řekneme, tak přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišmarja. Podle prohlášení jemenských, od tady musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, já se nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saudská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila 99 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapatia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z, řeknu, alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jediný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam někdo psal, to je pravda, já jsem to viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená
2: asi pořídila krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. Teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Je spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že? Ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentu, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře.
2: Počkej,
3: mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25% do 50%, klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácených. A ty tam lidé už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracené.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím vůbec
2: představit. My vás můžeme uklidnit.
3: Že my si ty peníze fakt nebereme.
0: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého synáčka bývalého poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou Českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka,

0: se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrze nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? No, tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
1: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může

0: je figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
1: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykreslován, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Můžeme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv

páni za ty peníze byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká vláda české televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přeci to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobbystickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prostituti a prostitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt?

aby to lidi spolkli. A jak to dopadne, to si taky řekneme. Ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas, něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodný a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nahezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhaný. Jo? Jak je prolhaný, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitě on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože a když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k té práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19...
1: On říká tady, že vy lžete, protože on s tím...
2: No já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku. Představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko? Protože prověrku zřejmě dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: alianci. Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet. A byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro tzv. Zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemliš to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako nějaké, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to byl to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že jo. Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu, vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to vznik? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor. On s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kdy vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a to blablabla. A začala zpochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešnej. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinařinu. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to, tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jaksi odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře. Nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost, ale měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, jestli myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako, jo. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednán. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiyagi, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Jdeme to tady volit ještě pustit jednou, koukám. Protože se nám to nezdařilo. No jo. Tak není každý den posvícení, že?

0: se nám tady zase prostě chrujou věci, to vám teda povím.
1: On byl znám.
0: Ono si to někdy jako udělá, co chce, no. No ale my se na to povzneseme, my to zvládneme, my s tím nemáme potíž, pochopitelně. Tak, zkusíme ještě jeden pokus, jestli se nám to nahraje správně. Tak, angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICS. Aktuální zprávy, nové zprávy. Proč vlastně neustále se bavíme o BRICSu? Ježiš, to je dlouhý. No. Pátek. Doktor Arun Mitraová. No. Pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Iránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla se opět ocitla kde? Tradičně. Bože, teď to skáče.
hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Iránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, přeju to proti proudu. No, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán
také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-15Ečko. A Amici museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely
a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě na už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají ještě zbrojaři, mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru, a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevujou ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlené, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který se myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže
Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraela. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, o které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje se to velmi záhy, velmi brzy, protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlili. Proto je tak nenáviděný Turek, protože jim hází vidle do jejich grindilovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných
ať to bylo spousta jiných kaus, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům.cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77, Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na parlamentních listech, ale je fakt,

0: tamhle to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích. Tak si to pojďme poslechnout sválně. To vám stojí za to.
1: Zatmluvili jsme to, tak to bude normální
0: reportáže. To hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá proste.
2: 33 přátelé.
1: Poďte ďalej.
2: No poďte
1: dráno.
2: To sú absolútne háty. Tak poďte si spočítať,
1: kolik je to proste.
2: Ale samozrejme říkáte nesmysly, pretože nezaujte sa na mňa, pokud zaujíte, že niekto, kdo nemá profilu, fotku, je falešný.
1: Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu. No, presne,
2: kolik už chytáme za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte. Prázdný profil.
2: Prázdný? Prázdný?
1: Je tu jedna fotka.
2: Prázdný? Prázdný profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár príspevkov.
2: Nezaujte sa, ale to je úplne slyšné. Kolik máme zápasu? 12. Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Určitě jsou už teraz o něco sofistikovanější a bývá tam pár.
2: Ne. Je 12 přátel.
1: Alebo má 12 přátel.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se to počítat.
1: 12 přátelů.
2: Nemůžete a pojďte se to počítat. Kolik jste tam procentuálně? Kolik jste tam procentuálně? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuálně?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si to vypočítat. Je tam pár.
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka měny. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: A
2: ještě jedno, je 33 přátel mám? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel mám?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, ale jsou tady další.
1: Ten profil vyzerá podozřivo.
2: Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že má malý počet priateľov.
2: 33 přátel je málo.
1: Nemá fotku, má málo blízkou.
2: 33 přátel je málo. 33 přátel je málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku je málo?
1: Já
2: netvrdím,
1: že to je trolý účet, hovorím, že je podozřivý.
2: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domněnka.
1: Ale...
2: Můžeme jít dál. Pojďte dál. Chodíte tady. Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50, ani jeden účet bez, aby neměl tady dál, z 50.
1: Ano,
2: z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze 100 jeden. Ze 100 jeden. Ze 100 jeden. Nebuďte směšní. No tak se podívejte. Dělejte. Máme tady 100, teď už 150, 200, tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojď mi dělej. Já se jíma pozerám, co tam ty profily.
2: Nejsou. Můžete se na to, tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Jeden z 200 značná část?
1: Je jich tam několik.
2: Ne, odpověste mi, jeden z 200 je značná část. Jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte, jeden z 200 jsme našli, teď náhodně, přišli jsme 3 příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
1: U každého je tam několik těch profilů.
2: Ne, vylžete.
1: Je jich tam pár?
2: Je tam z kolika? Z 201?
1: U každého.
2: Z 201?
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200.
1: Ano.
2: To je značná část.
1: Koliko je tu komentárov?
2: Mhm.
1: Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja na 200
1: ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú náci. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď ověřili, že je to značná časť, takže souhlasíte?
1: Ja sa vás pýtam na vašu...
2: Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tým, že to nebola značná časť?
1: Ja sa vás pýtam na vašu...
2: Tak niečo tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak ja sa vás ptám na otázku,
1: jestli... Toto nebolo dôvod,
2: to bolo značná
1: časť, pozrieme si pár príspevkov,
2: oni majú na to svoje svoje. A pak mi prosím řekněte, jak uděláte to?
1: Oni majú na to svoje nástroje, my si

0: si my pozrieme. Ďakujeme, pána Jacho, že ste nám to ukázali a že ste nám reagovali na...
1: Ja vám ešte ukážu jednu vec, ktorá je úplne nejpodstatnejší, pretože tu nikto iný nemá a alkohol samozrejme už vôbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zažalovat. Mm-hmm. Tohle jsou sledující mého profilu, tohle.
0: Pane Jacho, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, co oni tvrdí, to, co mm-hmm. oni pozerali tu lokaci, to jsou profily, které len prídu na váš profil, lajkují,
1: komentují. Takže teď se podívejte.
0: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že jsou z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujících.
1: Takže za prvé, tohle jsou ty sledující.
0: Oni sledovali...
1: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá se to sledovat.
0: Tento argument je neplatný, protože oni sledují.
1: Já vám ukážu ještě dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo. Ať replikuje 2 milionů 265 tisíc obrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
0: reflexe. Teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu český elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili z profilov, ktoré prídu len na váš profil.
1: A ja som vám teda ukázal, že väčšina lajků je ze
0: sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak
1: tí ešte jedno. Väčšina tých lajků, komentářů je od účtu, ktoré mne sledují.
0: Oni sledovali tie účty, ktoré k vám prídu.
2: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On redaktorce otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. Jo. A on na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že 1 z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem. Jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že. A ona jim, tím elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby se jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. A byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého. No.

0: tam vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tady na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím asi něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je velmi něco odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení. Pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme, tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě, případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro Ukrajinu.
2: Velcí maloobchodníci nechtějí, abyste měli tento zoom objektiv, ale nemohou s tím nic udělat. Existuje totiž nový supervýkonný monokulár, který má přiblížení jako vojenský odstřelovačský dalekohled. Už je zakázán v Home Depot, Amazonu, Walmartu a všech těchto velkých obchodech, protože je příliš výkonný.

Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy, stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z pětihvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi tisíckrát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. Jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy Oděské a Mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No, moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebevíc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal, že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém, protože se to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistoupili na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. A teď bychom se mohli trošku povědomat některým věcem. Já se někdy směju. A fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi, a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale ale vyjádřím se k dotazu, který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká jaksi popularity a co se týká jaksi získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany zpopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé jak si udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití. No takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům. Jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr vejš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a jak tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad, obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory, ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma. Prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební a netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená, minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných, čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké, když to řeknu úplně hloupě, sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzanit. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte. Ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já, TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem. A tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí, a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec, A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny, syntetický, se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím, možná jestli tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná už něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech, protože diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně, obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost, zajímavý, vyrostlý nerost, dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitů Nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý, toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tím, tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanit tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velcí hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude 1:1, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarech za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to tak řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, které nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, o kolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas z té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám řekněme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No, takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz. A to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek.

v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7. No a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiem a krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní, z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni. Není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty, a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No a o tom to je. Tak. Dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty.

minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně z pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, anebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám, kteří jste si i dnes naradili svobodný vysílač CS. Hezký večer ze studia Helen, kde tak jako každý pátek i dnes přineseme argumenty a nové informace o současném dění. Právě totiž začínají hovory u Klábosnice aneb co týden vzal, pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Airnet News a otázky Vítka z Tapin Rádia. I na vaše otázky dojde. Na ty bude prostor v závěrečné hodině vysílání. Ovšem, my teprve začínáme. Teď je tu čas na písničky, na přání, pro příjemnější čekání, proto přeji nerušený poslech všem. První přání od Pavla, Mirky, Jirky a Marušky z Mariánských Lázní je zavzpomínat na Karla Zicha, a to písničkou Léto, jak má být.

Další přání přišlo od fanoušků skupiny Škvor. Přeji si zahrát hitovku Pravda bolí. Tak tedy česká heavy metalová kapela Škvor Pravda

O další písničku si píše hned 11 z vás. Má to být ta od Tomáše Ortela a Ondreje Ďurici. Hranice.

táhnu a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem.

Na svobodném vysílači pokračujeme dalším přáním. V SMS-ce Rudy a Věry se píše: zahrajte hit rockové skupiny Unisono, Krysy už lezou.

Teď plním přání posluchačům z Berouna. Chtějí zahrát Spiritual Quintet a jeho jeden z největších revolučních hitů Až se k nám právo vrátí.

Teď je tu další přání, a to od Zdeňka. Zdeněk si přeje slyšet skupinu Juventus, Karla Černocha a písničku 18 minut.

0: 24, 25.
1: Ještě pořád čekáme na VK a Vítka a proto máme dostatek času zahrát další písničky, o které si píšete. Písničky na přání. Od Zuzky je tu další přání pro vás všechny. Dan Barta, Na nebi svítí.

Maruška z Lovosic má přání, abych zahrála také něco pro ty starší. Její přání je slyšet Karla Gotta s Martou Kubišovou a písničkou Jaká to nádhera.

0: Zřejmě stihneme ještě jedno telefonické přání. A já si myslím, že ne, protože vidím, že v tuto chvíli jsme připraveni, jsme propojeni a to znamená, že můžeme odstartovat hovory u Klábosnice. Sice jen vidím, že mě slyší, zatím jsem nemluvila s našimi hosty. Já vítám VK, vítám Vítka, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Je to tvoje, Vítku, můžeme začít.
1: Ano, Helenko, jsme tady všichni tři, takže já tě zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Anonet News. Jsme tady lehce se zpožděním, ale určitě to doženeme. Písničky na přání budou potom, teď je tady VK na přání a myslím, že přát si ho můžeme každý pátek, ale na to přání velmi rád splní a všichni jsme za to moc rádi. Takže zdravím, přeju krásný páteční večer, ahoj VK.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, no jsme zase pozdější, že jo, jsme ještě s Vítkem řešili ještě věci, že jo, technického a dalšího organizačního charakteru, takže doufám, že zase nejsme moc později, když zase jsme pozdě, takže pustíme se hned do prvního tématu a vezmeme to s přesahem, vezmeme to úprkem a brzy dorazíme do cíle, takže se otevřou prostory pro vaše telefonické dotazy, takže já vám přeji krásný poslech.
1: Třetí světová válka už běží a vede se o zbývající energetické a nerostné zdroje na této planetě. A kromě nedostatku energií přijde prý už možná za několik měsíců nedostatek potravin po celém světě. Bývalý ruský zbrojař Viktor Boot, provažovaný za insidera Kremlu, poskytl děsivý rozhovor Alexi Jonesovi a zazněly věci doslova jako z popisu biblické apokalypsy. Ten pojem tady třetí světová válka má tedy různou podobu a lze ji vnímat jako něco jako asymetrický konflikt na různých frontách a tedy třetí světová válka, ono se říkalo i před Ukrajinou, před 22. únorem 22, že třetí světová válka už je v jistém smyslu rozjetá a má různou podobu tady, tak to můžeme vnímat.
2: No samozřejmě, ale to jsou všechno takové trošku jakoby posuny té války do takových těch pozic a do takových těch metrik, které neodpovídají tomu, co se v podstatě tou světovou válkou, třetí světovou v podstatě myslí, protože aby to byla třetí světová, musela by se vést na celém světě a to se samozřejmě nevede minimálně ne v té ostré rovině, i když samozřejmě v konceptuální rovině bychom mohli říct, že zhruba 52 zemí kolektivního západu bojuje na Ukrajině proti Rusku. Což samozřejmě je ten poslední článek, který teď máte zpátku, že jo, z večera. Tam to zrovna já řeším a zrovna to zase můžeme jako vzít přímo od toho posledního článku, protože to, co řekl bývalý tedy agent ruské zahraniční rozvědky SVR a plukovník a dnes vlastně profesor moskevského MGIMO Andrej Bezrukov v posledním vystoupení, v posledním povídání, tak de facto se znovu ukazuje, že tyhle ty siloviky okolo Kremlu, jako je Karaganov a jako je právě teď znovu Bezrukov, začínají opravdu volat po raketových úderech na Evropskou unii, konkrétně na, a on to specifikoval, na výrobní podniky, které vyrábějí pro Ukrajinu, zbraně, munici a další technologická zařízení vojenského charakteru a údery na plynárenská centra, na sklady a podobně. To znamená, že v Moskvě se začíná vlastně něco, čemu se říká realizace takzvané reálky, jo, reálka. Máte nějakou politiku a ta politika nefunguje. Ta politika je lichá. A víte, takzvané dvojvládí, které vlastně funguje v Kremlu, popisuje ten poslední článek, kdy vlastně Bezrukov stělesňuje to jedno křídlo, to znamená to, které si uvědomuje, že Rusko neválčí na Ukrajině s Ukrajinou, ale s 52 zeměmi kolektivního západu. A že vlastně nemá smysl válčit s Ukrajinou, protože pokud bude Rusko jenom válčit s Ukrajinou, tak ta válka nikdy neskončí, jak řekl Bezrukov. A v tomhletom já s ním v podstatě souhlasím. A aby válka skončila, musí Rusko začít válčit s Evropskou unii. Tohle tam řekl. A je to názor nejenom jeho, ale je to názor i Karaganova a začíná se prosazovat v Kremlu. A zatím se neprosadil, ale brzy může. A kdy? Na to už existuje odpověď. Velmi brzy po skončení parlamentních voleb v Rusku na podzim. V Rusku skončilo zasedání, poslední zasedání ruské důmy, skončilo včera, myslím, nebo dneska končí. A budou zahájeny letní prázdniny a po nich vlastně se už naskočí do předvolební kampaně a budou volby. Po volbách se očekávají velké politické změny v Kremlu, naprosté zemětřesení a zřejmě změna zahraniční ruské i válečné politiky. Tam se může stát naprosto cokoliv, my to budeme samozřejmě sledovat. Na podzim opravdu můžou přijít první raketové údery na Evropskou unii a bude zahájena mobilizace v zemích Evropské unie. Já už se na to připravuju, chystám se, pokud k tomu dojde, tak okamžitě s manželkou letíme do Spojených států, evakuace z Evropy okamžitě. Na to se prostě čekat nemůže. Jo, nebudeme prostě čekat, až začnou prostě chodit povolánky a tak dále, a tak dále. Evropa je zkrátka na pozici de facto stavu, kdy chce jít strašně moc do války, ale chce do té války jít v roce 2030. A Kreml se rozhodl, že ten plán škrtne a že ta válka nebude čekat, Kreml nebude čekat na vyzbrojení Evropské unie do roku 2030, až bude laskavě Evropa vyzbrojená. Ne, udeří hned. Na podzim udeří. Nebo v prosinci, nebo příští rok v lednu, nebo kdy. To znamená, v tom článku já to píšu. Není to o tom jestli, ale je to o tom, kdy Rusko provede první údery na Evropskou unii. No a my si to přímo můžeme říct. Já k tomu chystám článek, protože samozřejmě všichni vědí, že v Evropské unii je přes už několik stovek firem, které vyrábějí munici pro Ukrajinu ve spolupráci s ukrajinskými firmami. Spousta těch firem je ve střední Evropě, některé jsou u vás v České republice, některé jsou na Slovensku, některé jsou v Polsku, některé jsou v Maďarsku, ve střední Evropě, to znamená, spousta jich je tady v Německu samozřejmě, tady jich je stále čím dál tím více. A pokud dojde k přesvědčení, nebo tahle ta skupina siloviků v Kremlu získá po volbách do státní dumy takzvaně sílu, to znamená, ty volby něco ukážou, například nespokojenost lidí s tím, jak se vede specka na Ukrajině, nespokojenost lidí s tím, že Ukrajinci Rusům bombardují jejich sklady, jejich alzy, že? Teda oni tam nemají alzu, oni tam mají, jak se to jmenuje, Wildberries, jo, Wildberries. To, jak máte alzu, že jo, tak v podstatě Rusové mají Wildberries. A ty sklady, ti Ukrajinci tam bombardujou, aby v podstatě si Rusové nemohli kupovat spotřební elektroniku a hrnce a nevím, kosmetiku a všechny ty věci, co prostě tady ty online nákupní prostě shopy prostě nabízí k doručení. A samozřejmě ta nespokojenost těch lidí může vyjít a teď jako, že co tam jako skladujou, ten černý kouř, který z těch skladů prostě stoupá a lidi jako působí to efektně, jo. A nikdo neví, proč prostě ty sklady tak kouří a to je jednoduchý, protože střechy těch hořících skladů jsou izolačně proti dešti chráněny asfaltem a takzvaným térem a jsou stříkaný. A ten, když zapálíte, tak produkuje naprosto šílený černý kouř strašného objemu, takže ty obrovský sloupy černého kouře, to jsou hořící střechy těch skladů. Jo, jenom pro vaši informaci, normální baráky tady tu dechtovou rovnou střechu nemají. Jo, to mají jenom skladový prostory, ty rovné střechy, že jo, aby nezatýkalo, když střecha je rovná, že jo, tak je tam asfalt, je tam ter, jo, dehet a tohle to všechno. A do toho, když třískne ten dron, tak to zapálí a ta střecha začne prostě hořet a ten dehet a ter a asfalt, všechno to jde nahoru. Jo, všechno obrovský černý kouře. Ale O to nejde. V Rusku těch skladů jsou stovky, ale pravda je taková, že i Rusům, kteří jako se nezajímali o nějakou válku na Ukrajině a tu specku sledovali někde v televizi, tak v podstatě i jim už začíná vadit, že ta operace, která měla trvat jenom několik týdnů a maximálně měsíců, tak prostě trvá už velmi dlouho. A nikam se to neposouvá, i když samozřejmě ruský generální štáb s tím souhlasit nebude, protože, a to je pravda, ruská armáda postupuje a pokračuje neustále na Donbasu, už se blíží ke Slaviansku, ke Kramatorsku, to znamená postupy na frontě jsou, ale vlastně na takovou tu ruskou veřejnost, na jejich vnímání té situace už je ani tak moc nezajímá to, jak postupují prostě ruská vojska na Donbasu, jako je spíš zajímá to, že jestli si budou moci lidi třeba v Petrohradu objednat nějaký zboží, jestli náhodou neschořel sklad Wildberries a podobně. To znamená, tahleta nespokojenost ruského konzumního trhu může skutečně vyslat nějaký signál. To není tak, že by strana Jednotné Rusko na podzim prohrála volby. O to nepřipadá v úvahu samozřejmě, ale může tam být vyslaný signál, že zkrátka dostanou se do toho, do té Dumy prostě lidi, kteří třeba mají nějaké alternativní názory, jak by se ta specka měla řešit. A co je důležité, je, že na těch kandidátkách se tam objevuje stále více lidí, kteří jsou pro radikální údary proti Evropské unii. A jak tomu chystám ještě článek a těch lidí, kteří tam jsou na těch kandidátkách strany Jednotné Rusko, to jsou lidé, kteří pocházejí právě ze skupiny okolo Bezrukova, tam jsou lidé, kteří pocházejí od Karaganova, to znamená ti leti, pokud se dostanou do státní dumy, tak budou diktovat a určovat novou politiku ruské vlády po podzimních volbách. A tam může vzniknout opravdu velký tlak na to, že nová Duma začne tlačit na Kreml, aby přitvrdil mazurku na Ukrajině a přitvrdil ji především ne na Ukrajině, ale přitvrdil ji takzvanými, oni tomu říkají, operativními a chirurgickými prostě zásahy proti největším vlastně výrobním podnikům dronů a těch dálkových systémů, které jsou vyráběny v Polsku, na východním Slovensku, v Prešově, dokonce o tom byl pořad na ruské televizi, kde byla reportáž o výrobním závodě ukrajinské armády v Prešově, nebo ne ukrajinské armády, ale ukrajinské firmy, která tam vyrábí v jednom podniku prostě drony. Zkrátka bude snaha vybrat nějaké cíle, nějaké terče a na ně udeřit raketami Kinjal, případně Zircon a vyhodit je do povětří, znamená provést údery takové spíš propagační, ale spíš takové signálové údery na některé sklady, z největší pravděpodobností v nočních hodinách, aby tam nikdo nebyl, aby to bylo prázdné, aby nedošlo k nějakým lidským obětem. Ale zkrátka opravdu se začíná ta situace vyostřovat a vidíme, že začíná se objevovat více a více lidí, kteří začínají prosazovat tuto myšlenku, aby se nečekalo do roku 2030 mezi ruskými elitami. Tedy aby se nečekalo na to, až bude Evropa vyzbrojená, ale aby se na Evropu zaútočilo teď. Není důvod čekat. Proč by se mělo čekat na to, až bude nepřítel vyzbrojený, že? Proto je třeba počítat se vším. Je jasné, že válka, její přeliv z Evropy do Evropské, teda z Ukrajiny do Evropy, do Evropské unie, já jsem o tom přesvědčen. Není to o tom, jestli se to stane, ale kdy. O tom jsem naprosto přesvědčen. Kdy se to stane? To je ta hlavní otázka. A proto je dobré sledovat ruská média, analyzovat ty výroky, ty věci, protože začínají se objevovat tyhle ty názory, které zazněly od Bezrukova, začínají se objevovat i u některých poslanců strany Jednotné Rusko, už velmi výrazně. A je asi jasné a mnoha politikům začíná v Rusku docházet, že nebo řečeno v jiných intencích, ale de facto to, co řekl Bezrukov v tom rozhovoru, že nemá smysl nadále bojovat s Ukrajinou, když ve skutečnosti je třeba bojovat s Evropskou unií a zastavit

a 50 zemí kolektivního západu má zhruba polovinu světového HDP. A tomuhle nemůže samozřejmě Rusko dlouhodobě čelit. Jo, jako, že dalších 10 let budeme vést válku, dalších 20 let budeme vést válku na Ukrajině. Zkrátka, nedokáže to Rusko ufinancovat takhle dlouho. Ne bez toho, aby to mělo opravdu dramatické dopady na životní úroveň obyčejných Rusů. Že šéfka Ruské centrální banky Nabiullina oznámila včera, že se očekává zvýšení inflace v Rusku v důsledku zvyšujících cen se pohonných hmot. Ze 4 až 5% má inflace vzrůst na 6 až 7%. Není to moc, ale meziroční nárůst inflace ze 4,5 až 5 na 6 až 7 samozřejmě zasáhne ruské domácnosti, takže došlo zároveň ke snížení úrokové sazby centrální banky ze 14,25 na 14%. Začínají se objevovat názory, že je to strašně málo, že je třeba prostě snížit radikálně na polovinu, na 7% a podobně, ale samozřejmě Nabiullina tohleto nechce, protože snížení úrokových sazeb by ohrozilo kurz samozřejmě směnitelného rublu, takže to zase oni nechtějí do toho jít. No zkrátka, budou volby v Rusku a po těch volbách se může stát naprosto cokoliv. Úplně cokoliv. Každopádně tam dojde k nějakým změnám a ještě nebyly volby a teprve budou, ale už se objevují prostě náznaky a výroky potřebných změn, které třeba udělat. Proto se podívejte, jakým způsobem v Evropě se podniky, hlavně tady v Německu, teda se všechny podniky transformují na válečnou výrobu, transformují se na výrobu vojenské produkce, uvažuje se o zavedení povinné vojenské služby v mnoha zemích Evropské unie, to znamená přípravy na válku, a je jasné, že v tom Kremlu budou uvažovat tím způsobem, že přece nebudou čekat na rok 2030, ale budou se snažit poslat signál, poslat vzkaz a udeřit na Evropu raketami, které samozřejmě nejdou zachytit, de facto zničit výrobní zařízení v jednotlivých zemích. Tady je třeba ještě jenom takový oblouček říct, že to, co tam vlastně zaznělo, Sergej Lavrov měl teď povídání a máte to i v tom posledním článku jeho videa, že oficiálně potvrdil tedy, že takzvané dohody z Anchorage, z Aljašky, že selhaly a že to není vina Ruska, ale de facto nepodařilo se donutit Ukrajinu k přijetí těch mírových podmínek na samozřejmě na základě podpory Evropské unie, která dělala všechno pro to, aby Ukrajina ty podmínky nepřijala. A naprostým takovým vrcholem toho je ten výrok mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova. Máte tam video, kde on se vlastně zastával americké administrativy, že jako ten výrok až jako byl trochu zvláštní, že v podstatě on řekl, že Trump, Američané a Trumpovi vyjednavači, jako je Kushner a Witkoff, že jsou upřímní a že upřímně chtějí ukončit válku na Ukrajině, a to byl takový neuvěřitelný výrok, že Pavel Zarubin, reportér, který s ním dělal rozhovor, tak se ho zeptal, nebo mu to okomentoval slovy, že přece Američané dodávají neomezeně zbraně na Ukrajinu, a Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nedávno, teď vlastně před týdnem, prohlásil, že Spojené státy jsou na straně Ukrajiny a že nadále vyzbrojují Ukrajinu, tak jak je možné, že říká, že Američané jsou upřímní ve smyslu, že chtějí prostě mír na Ukrajině, a Peskov na to odpověděl slovy, že ano, je to pravda, jako

0: Američané dodávají zbraně, ale že Moskva a Rusové se z toho musí vzít to pozitivní, že je dobré, že Trump a Trumpova vláda pořád o ten mír ještě usiluje. Že by bylo daleko horší, kdyby Trumpova vláda řekla, že už o mír neusiluje. To znamená, chápete, je to snaha obhájit tu pozici, že Kreml stále jedná s Američany, když ale ta pozice už se nedá skoro obhájit. Američané podporují Ukrajinu, stojí na straně Ukrajiny a poskytují Ukrajině zbraně proti Rusku. A to znamená, že Spojené státy dělají všechno pro to, aby Ukrajina na mírové podmínky nepřistoupila. Protože jestliže usilujete o mír, ale zároveň vyzbrojujete Ukrajinu, aby mohla dál bojovat, tak si protiřečíte. To je logické. A to dělá přesně Trump. To znamená, na jedné straně tvrdí, že chce mít, na straně druhé jeho vláda vyzbrojuje Ukrajinu. A tohle to je prostě nesmysl, to je chucpe. A ten výrok Peskova teď doslova otřásá ruskými sociálními sítěmi, a že prostě Peskov si dělá dobrý den a dělá si blázny ze všech Rusů a podobně. No, máte to video s českými titulky v posledním článku, podívejte se na něj. Je to neuvěřitelné, ten jeho výrok je naprosto neuvěřitelný. Je to doslova tak, jako kdyby Kreml pořád Američanům věřil. Je to naprosto nepochopitelné, neuvěřitelné. Jako kdyby si dělali prostě z Rusů dobrý den, jako jo. Takže je to ten důvod, proč už tolik těch insiderů z Kremlu zlámalo hůl nad těmi mírovými prozápadními, že jo, procesy, a chtějí zkrátka radikální operaci a údery proti Evropské unii, která samozřejmě je tím hlavním zájem, že jo, který tam prostě má na vodítku toho psa vzteklýho, že jo, tu Ukrajinu, a nemá smysl bojovat s tím psem, když ten hlavní, kdo vlastně ovládá toho psa, vzteklého psa, je ten páníček v Evropské unii. Takže je třeba začít se bít s tím páníčkem, aby ten boj s tím psem přestal a skončil. Že? Ten pes je jenom prostředník, je to prostředek. Že jo? Takže je to asi jasné, že v tomhletom smyslu je asi důležité se na to dívat tak, že všechno to, co probíhá okolo Ukrajiny, tak opravdu eskaluje do rozšíření konfliktu do celé Evropy. A je to přesně to, před čím já jsem varoval už dlouho. A vidíte, že Trump, když jenom odbočím velice rychle, Trump je v podstatě už odepsaný, protože na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, a pokud to dopadne tak, jak ty průzkumy nějak naznačují, že demokrati ovládnou dolní i horní komoru kongresu, v tom okamžiku bude zahájen impeachment Trumpa. V tom okamžiku. A budou hledat zbývající hlasy, které potřebují k sesazení Trumpa v Senátu, protože tam je třeba 67 hlasů, tolik senátorů. Demokrati po volbách asi mít sami nebudou, ale najdou tam určitě nějaké republikány, kteří se k tomu připojí, protože bude to odveta Trumpovi za to, že prohrál volby do obou komor na podzim. Tam bude snaha najít samozřejmě viníka té prohry. Bude se hledat viník té prohry, že republikáni prohrajou volby, a ten viník bude samozřejmě jasný, bude možné na něj ukázat, bude to Trump. To znamená, oni rádi se zbaví Trumpa, místo něho nasadí J.D.ho Vance. A podívejte se, to je zase další přesah. J.D. Vance už podle amerických průzkumů začíná být stavěný do nového amerického prezidenta, že buď se stane, už jsem dokonce četl článek, vyšel MSNBC, že buď bude J.D. Vance americkým prezidentem už v prosinci, po odvolání Trumpa v impeachmentu, a nebo bude prezidentem v roce 2028. Jedno nebo druhé, už to berou jako za realitu. A samozřejmě teď je otázka, jaká bude politika toho J.D.ho Vance, to znamená, jak bude nastavená ta politika. Sice má podporu takových lidí, jako je Tucker Carlson a další, to znamená takzvaných magistů, že? Hnutí MAGA. Ale problém je v tom, že všichni ti, kteří budou vlastně uvedeni do funkce toho prezidenta, tak vždycky podléhají v podstatě těm výborům, které je tam dostanou, a těm všem investorům a všem těm mecenášům a sponzorům. Že je naivní, opravdu naivní očekávat, že tam přijde nějaký jiný prezident a že bude dělat jinou politiku, než dělá Trump. Nebo že dělá jinou politiku, než dělal Biden. Nebo že dělal politiku, než dělal Trump v prvním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než dělal Barack Obama v prvním a v druhém volebním období. Nebo že bude dělat politiku, než George Walker Bush v prvním a druhém volebním období. Nebo že bude dělat jinou politiku, než Bill Clinton v prvním a v druhém období. A nebo George Senior Bush starší jako v prvním období. Nebo jako Reagan dělal v obou obdobích, že bude dělat nějakou jinou politiku. No nebude dělat jinou politiku, bude dělat pořád tu stejnou. A proto to je jako, mě to začíná připomínat z té veselohry, že jo, s dobrým vojákem Švejkem, jak Švejk tam říká, válka bude, víc vám neřeknu. Jenže prosím vás, ten na ten výrok, ten není od Švejka, jak jsem zjistil, tak ten výrok pochází už ze Starého Říma a tenhle ten výrok je údajně přičítaný římskému vojevůdci Marku Aureliovi. Marcus Aurelius, údajně autorem tohoto výroku, válka bude, víc vám neřeknu, a údajně to tedy řekl tehdy, jakožto velitel římských vojsk před tažením do Galicie, že? Takže válka bude velká, válka bude, víc vám neřeknu. A tenhle ten výrok je mylně přisuzovaný Švejkovi, který to samozřejmě Josef Hašek to použil samozřejmě z tohoto výroku, ale začalo to být přisuzováno Švejkovi. Zkrátka, některé procesy, proč je ten výrok důležitý, proč je zásadní? No je zásadní proto, že jsou-li cesty války dané, potom se jí nedá vyhnout. Válka bude, víc vám neřeknu, to je ten výrok. Jo? Jsou-li cesty k válce dané, nelze se jí vyhnout. Je to jenom o tom, kdy začne. Kdy. Ne o tom, jestli, je to o tom, kdy začne. A to je strašný. Jo? To je to děsivý. A máte proto všechny důkazy. Kdyby válka být neměla, tak by všichni evropští politici dělali všechno proto, aby byl mír. Zastavili by financování Ukrajiny okamžitě úplně všechny země. Na sjezdu NATO v Ankaře před 2 týdny by všechny země se rozhodly, že zastavují financování Ukrajiny a že všechny země se zasadí k tomu, aby Ukrajina zastavila svoje boje, všechny procesy k tomu, aby se situace normalizovala, aby se zasedlo k jednacímu stolu a aby se zažehnalo riziko přelití konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. Kdyby bylo dáno, že válka být nemá. Jenže co jsme viděli? V Ankaře. Přesný opak. Schválení 70 miliardového balíku každý rok na zbrojení Ukrajiny bez časového omezení. Každý rok, každý rok, každý rok, každý rok, až do kdy? Až se zvítězí nad Ruskem, anebo až vypukne obrovská velká válka v Evropě. A ty země, které se toho nezúčastnily, to znamená Česká republika, Maďarsko, Slovensko, které řekly ne, my se na ten balík 70 miliard každý rok skládat nebudeme, ty země dělají co? Kontrolní otázka. Ty země usilují o mír a jezdí do Kyjeva a tlačí Zelenského do míru. Vy jste teď viděli, že by Andrej Babiš, Robert Fico nebo Péter Maďar, že by jezdili teď intenzivně do Kyjeva, tlačili Kyjev k zastavení války a k přijetí mírových návrhů z Anchorage? Vy jste viděli něco takového? Ne. Jenom jste slyšeli ale spoustu blábolů o žvástu na TikToku, různé výroky o tom, že musí se zastavit válka, aby se nezabíjeli Slované a podobně. To jo, to jste slyšeli určitě. Ale skutečné kroky k míru jste neslyšeli. Kdyby se opravdu usilovalo o mír, tak by všechny ty země, které se nepřipojily k tomu balíku v Ankaře, to znamená Česká republika, Slovensko, Maďarsko, všechny tři země by jednoduchou vládní vyhláškou, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám vývoz zbraní na Ukrajinu. Zákaz vývozu a zákaz i takzvaného druhotného vývozu na Ukrajinu. Co je to druhotný vývoz? No, to je prodání zbraní nějaké třetí zemi, která potom ty zbraně předá Ukrajincům. To znamená, i to by bylo zakázáno. Vlády těchto tří zemí by to klidně mohly udělat dneska večer. Zákaz vývozu i druhotného vývozu všech zbraní a munice, kde takzvaným konečným cílem užití a konečným cílem odběru je Ukrajina. Kdykoliv by to mohli udělat. Všechny ty země, které to myslí opravdu vážně s mírem na Ukrajině. Proč to neudělají? Proč? No, protože válka sype obrovské peníze zbrojařům a ti zbrojaři nejsou hloupí. Ti samozřejmě těm politikům se musí odvděčit za to, že ti politici evropští, kteří ženou Ukrajinu dál do války, tak ti politici se musí těm zbrojařům nějak, teda ti zbrojaři se těm politikům za to, že tu válku jim prodlouží, musí nějak odvděčit. Z toho jsou obrovské peníze. Z toho zbrojení. A ti zbrojaři mají to koryto a oni chvamtají z toho koryta, ale ta prasata, která u toho koryta jsou, tak nesmí moc mlaskat. To je jedno pravidlo. Nesmí moc mlaskat. A druhé pravidlo je, že aby se koryto takzvaně nevyprázdnilo, aby do něho nepřestalo proudit, že jo, šušně a tak dále, tak je třeba se podělit. Je třeba pustit další prasata k tomu korytu, aby všichni prostě měli to svoje. Takhle to funguje. A proto se natáčí videa na TikToky, proto se natáčí videa na YouTube, na Facebooky, na Instagramy, na všechny ty další sociální platformy. A tam se mluví o tom, jak se všechno dělá pro mír, jak je třeba zastavit zabíjení Slovanů na Ukrajině. A potom si vyjedete z veřejně dostupných zdrojů vlastnické struktury zbrojovek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku. Vyjedete si majetkové struktury. Vyjedete si schůzky, které si vysocí politici těchto tří zemí v poslední době dávali se svými zbrojaři. Někteří dokonce v poslanecké sněmovně. Takzvaně na hulváta. Ani se tím netajili. Nebo si mysleli, že se to nikdo nedozví. Ty peníze, které se točí v tom zbrojení, jsou tak obrovské, že skupina okolo prezidentčíka musela rychle volat Baxu na telefonu večer. Museli volat. Museli svolat soudce ústavního soudu, aby se sjeli v Brně do sídla ústavního soudu a narychlo napsali předběžný rozsudek a předběžné opatření, aby prezidentčík mohl letět do Ankary na summit NATO. Nikdy v historii ústavního soudu se něco takového nestalo. Nikdy v historii. Bylo to doslova jako na objednávku. Do půlnoci objednáš, ráno v Baxa Boxu máš. Takhle to fungovalo. A proč? No protože ty miliardy, které se budou otáčet z toho balíku zbrojení 70 miliard eur pro Ukrajinu každý rok, si každý zbrojař chce čuchnout, každý si chce sosnout, každý se chce na to napojit. A neexistuje, že by tam ta skupina okolo prezidentčíka neměla svého člověka, svoje lidi. Neexistuje. Neexistuje. Nebylo dovoleno. Proto to takhle šlo. Takhle rychle. Večer objednal, předběžný rozsudek ráno měl. Takhle rychle to šlo. Chápete? A tohle to platí nejenom v případě českých zbrojovek. Tohle to platí v případě slovenských zbrojovek, tohle to platí v případě maďarských zbrojovek, to platí v případě všech zbrojovek všech zemí, které jakoby se tváří veřejně jako tak nějak, že v případě, platí to dokonce v případě srbských zbrojovek. Víte, že Vučić je největší mírový propagátor z balkánských zemí, že jo, Vučić, mír, mír, mír, mír, ale kdo je jedním z největších dodavatelů zbraní na Ukrajinu? Srbské zbrojovky, které tam dodávají rakety krátkého doletu. Dodávají tam zbraně, dodávají tam munici, srbské zbrojovky. Soukromé, samozřejmě. Kdybyste se podívali na objemy dodávek, tak největší objemy dodávek dávalo Polsko. Teda takto, Spojené státy ještě v době, kdy posílali ty obrovské objemy. Na druhém místě bylo Polsko a na třetím místě byly nějaké další země, ale dlouhou dobu se tam na třetím místě drželo Srbsko jako největší dodavatel v tom žebříčku dodávek objemu munice na Ukrajinu. Srbsko, to Vučićovo Srbsko. Aby jsme měli jasno pro všechny naivní. Takhle to funguje. To znamená na TikToku Vučić, jeho videa mír, mír, mír, mír, mír. No a na straně druhé ve skrytu srbské zbrojovky, kde lidé napojení na Vučiće mají svoje majetkové podíly, jak ukazují srbská nezávislá alternativní média. Že jeho bratranec, synovec, myslím, že jeho synovec, že je tam napojený na tu zbrojovku, která dodává ty dělostřelecké granáty na Ukrajinu. No, prostě příbuzenská, že jo, příbuzenské propojení a tak dále, a tak dále. Taková je realita. To znamená, vidíte, že tu válku nikdo nechce ukončit. Doopravdy, autenticky, abych vám řekl, autenticky tu válku nikdo v Evropě nechce ukončit, nikdo. Dokonce ani ti, kteří se tím holedbají, že jsou proti míru, tak ani oni nejsou ochotní. Kdyby skutečně byli autentičtí proti válce a byli autentickými bojovníky za mír, tak by nemohli tolerovat to, že zbrojovky daného státu, soukromé zbrojovky, vyzbrojují Ukrajinu Durch a Imrvere, nepřetržitě, pořád, a prodlužují tím bojový konflikt a sabotují tím mírový proces. Takže dokud ti politici nezačnou dělat autentickou politiku, tak jim nevěřte ani slovo o míru. Ani slovo jim nevěřte, prosím vás. Protože realita je taková, že neposlouchejte to, co se říká, to, co říkají politici, ale to, co dělají ti politici. Protože to se počítá, to, co dělají. A jestliže není vyvinuta žádná snaha skutečně tu válku zastavit, tak to znamená, že první věc, kterou každá země může udělat, je, že zkrátka zastaví vyzbrojování Ukrajiny způsobem, jaký jediný je možný, vydáním vládního nařízení, vládního usnesení. To znamená vládní nařízení, vláda k danému datu zakazuje vývoz munice, zbraní, vojenské techniky s cílem určení i druhotného prodeje na Ukrajinu. Hotovo, a v tom okamžiku je mírový proces autentický. V tom okamžiku je jasné, že ta vláda to myslí doopravdy. Dokud ale zbrojní mašinérie není zastavena soukroma, tak ten, to usilování o mír nemá žádnou autentickou rovinu. A znamená to, že ti politici jsou spoluautoři a spolužadatelé, aby se tak řeklo, o rozlití válečného konfliktu z Ukrajiny do celé Evropy. To je realita. Kdo teda z těch evropských politiků 27 zemí EU plus ta 28. země Velká Británie, kdo z těch politiků opravdu usiluje o mír, těch, kteří jsou u moci, opravdu o mír, že by opravdu proto udělali ne video, že by proto udělali video na TikToku, ale že by proto udělali skutečný krok a čin. Zakázali by vývoz svých soukromých, ze strany svých soukromých zbrojovek na Ukrajinu. Žádná ani jedna jediná vláda v Evropě to dosud neučinila. Tím je to dané. Chápete? Tím je to dané. A pokud někdo jako chce žít v představě, že ti, kteří usilují o válku, dosáhnou míru toho, že budou zbrojit 70 miliardama každý rok pro pokračování války a tím se dosáhne míru v Evropě, tak ho lituju, tak je naivní. Protože tím se dosáhne jenom jedné jediné věci, rozlitím konfliktu z Ukrajiny do celé Evropské unie. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo to v podstatě téma, které bylo monotématické, ale přesahově asi obsahovalo úplně všechno. Máme 21.02. Vítku, Helenko, dali bychom si jednu písničku, nějakou takovou čtyřminutovou a podobně, a pak bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Tak, nestřili jsme druhé téma Monako, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do...
2: Ano, já mám písničku připravenou, je 4-minutová, dokonce něco málo přes, a je to písnička na telefonické přání. Telefonické přání zní, pokud mohu slyšet českou rockovou kapelu Traktor, tak moc děkuji. Přála bych si jejich písničku Defenestrace. Tady je.

0: Tolik písnička od skupiny Traktor. My máme i prvního volajícího na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku?
1: Ano, jsme tady oba.
0: Pak tedy můžeme prvního volajícího dát do studia. Je propojen, hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer. Ja by som mal takú otázku, že či sa, lebo teda Židia by mali byť teda ten vyvolený národ, ktorému mala byť odozvaná správa na touto planetou. A potom sú ruskí analytici, ktorí ako keby naznačovali, že Židia sa mali naučiť to tajomstvo ovládania sveta alebo riadenia sveta alebo riadenia spoločnosti alebo veľkých sociálnych supersystémov. V starovekom Egypte, keď slúžili ako chrámoví otroci egyptským kňazom, žrecom, neviem, či to je slovenský alebo český výraz, tak či by ste to mohol potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom pyramídy nemohli byť stavané ľuďmi. A teda, či mali faraóni mimozemský pôvod a či teda boli, neviem, ako to povedať, neviem, vyslanci syndikátu na tomto svete v danom období, počas ktorého Židia slúžili ako chrámoví otroci a preto si ich vybrali, aby ich zasvetili do tajomstva riadenia sveta. Prípadne niečo to má naznačovať tá bitka pri Kadeši, kde teda faraón sa mal vyjadriť, však vy uvidíte o 2000 rokov, že či sme tú bitku vyhrali alebo prehrali, lebo ten druhý národ získali veľmi veľa otrokov Židov a ako keby ich tým pádom infiltroval do spoločnosti. Tak ďakujem, do počutia.
0: Ďakujeme.
3: No, to je na velké téma, velké povídání, velkou esej. A to bychom prostě tady nezvládli ani za 2 nebo za 3 hodiny. Jo. To jsou příliš komplexní otázky, které vždycky přicházejí takhle si těžké dotazy. Prostě na začátku. Já samozřejmě jsem za ně rád, za tady ty dotazy, ale já jenom upozorňuju, že ty odpovědi budou velice krátké, protože jinak by se nedostalo na další volající. Jo. Co se týče samozřejmě pyramid, tak pocházejí samozřejmě od skupiny, nebo řekněme od takzvaných architektů, kteří přišli po potopě světa a v Egyptě se jim říká jako božstvo Ra a ti, kteří nebo původně tedy sumerské texty o nich hovoří a popisují jako Anunnaki. A Anunnaki, tedy příchozí z hvězd, ti, kteří přicházejí z hvězd, to je překlad ze sumerštiny, Anunnaki, ti, kteří přichází z hvězd. A ti, kteří vládli nad Egyptem, tak pocházeli ze skupiny syndikátu takzvaných zoohumanoidů. A zoohumanoidi to jsou lidé se zvířecími hlavami. Hlavy lvů, hlavy ptáků, jestřábů a podobně. Proto, když přijdete do Egypta, díváte se na ty fresky namalované, tak tam vidíte jednotlivé ty faraony, jak mají zvířecí hlavy, ale pozor. Poté, co tahleta skupina opustila tuto planetu, tak jednotliví kněží, kteří byli pověřeni ve vyvoleném rodu, takzvaný vyvolený egyptský rod takzvaných faraonů, tak oni se snažili vtělit do jejich podoby a začali si dávat na hlavu masky těch svých předchůdců. Proto ti, kteří jsou, mnoho těch fresek, které dneska vidíte na těch stavbách v Egyptě, to jsou obrazy normálních lidí, kteří mají, nebo těch jednotlivých vůdců, faraonů, ale i jednotlivých kněží, takzvaných žreců, kteří mají tady ty masky těch zvířat. To je důležité. nepletete, ale skutečně původní zakladatelé Egypta byly tedy jedna skupina Anunnaki, jedna z nich. A konkrétně tito, kteří pocházejí z té skupiny takzvaných zoohumanoidů, to znamená humanoidní rasa, která má zvířecí hlavy. Takže to je jenom na vysvětlení, na rychlé vysvětlení, aby jsme to mohli rozpitvávat do hloubky. A co se týče vyvoleného národa, ano. Ano, ale ne přes Egypt. Ne přes Egypt. Egypt je už pozdě. Oni byli vybráni v době před potopou, přibližně 70 tisíc let před naším letopočtem. Tam už byli Hebrejci. Oni v podstatě jsou jediní přeživší, kteří přežili zalednění a přežili takzvanou biblickou potopu a oni vlastně v podstatě vycházejí z toho. Je to jeden z důvodů takzvaného jejich předurčení. Ale zase by to bylo na dlouhé povídání, nemáme na to čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu, do další otázky.
0: Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. No ja by som sa chcel vyjadriť teraz k tým komentárom od Bezrukova a Karaganova. A povedal by som týmto Rusom asi toľko. Ako hovoria Česi, to si deláte prdel, ne? Ako 4 roky sa alternatíva kritizovala, že ako Rusko vedie túto vojnu, prečo sa nebombardujú železničné uzly na východe Ukrajiny, aby sa zamedzalo dodávkam zbraní. A teraz prídu po 4 rokoch s tým, že ideme bombardovať. Môžeme ešte dokončiť?
0: Áno.
4: Áno, dobre. Ďalej, 4 roky sme počúvali, že sa chabadistickému ruskému prezidentovi nebolo dovolené nič proti tomu urobiť. Teraz už Chabad dovolil pán VK a ja vám garantujem, že ak Rusko sa odhodla po voľbách nejakej štáty bombardovať ako symbolicky, tak to budú znova len slovanské štáty, pretože na tie si trúfnu, ale anglosasov nechajú tak, nedotknutých. A tí slova Peskova, že Amerika je v poriadku, hoci oni sú tí práví páchatelia a ich psi sú Európska únia, to len potvrdzujú. Peskov si podľa mňa len chce zabezpečiť azyl v USA. Ako je mi z toho zlé. A Prigožin za to položil život. Ďakujem pekne.
3: No.
0: Ďakujem.
3: Já děkuju za srdečnou reakci. Pán, který teď volal, samozřejmě náš pravidelný posluchač, tak naprosto rozumím jeho rozčilení, naprosto. Já jsem z toho hotovej úplně stejně jako on, ale já to přece jenom psychicky asi zvládám poněkud vyrovnaněji, protože já samozřejmě jsem na tady ty procesy připravený. Zkrátka taková, já to píšu vždycky na konec každého svého článku, taková je realita. Nebo podobně, v podobném parafrázi. A zkrátka je třeba se s tím vyrovnat, takový je svět a my ten svět neovládáme, jenom pánovi bych řekl. My ho dokážeme na alternativě popsat. My ho dokážeme ukázat na jednotlivé činitele, vykonavatele, hybatele tohoto světa, ale nedokážeme zamezit těm věcem, těm strašným věcem, které se činí s obyvatelstvem celé této planety. To zdaleka není jenom válka na Ukrajině a právě teď hrozící rozlití války do celé Evropy. To jsou procesy, které běží nad celou planetou proti lidu a nebo proti jednotlivým lidům, proti jednotlivým národům. Oni dokonce, tito vyvolení, si to troufli dát dokonce na velké kamenné bloky v Georgii ve Spojených státech a nazvali to takzvanými The Guidestones, poradními kameny, kde přímo vyrili, že udržujte populaci na této planetě maximálně jenom 500 milionů lidí. Zajistěte sdílení všech majetků a statků pro všechny lidi stejně, znamená sdílení, nikdo nebude mít nic a všichni budou šťastní, jinými slovy. Další nápisy jsou tam, snažte se o soulad žití s přírodou a nečerpejte zdroje přírody, jinými slovy konec průmyslu zpátky na stromy. Všechno tohle to tam je na těch guidestones, je tam napsáno. Všechno. A oni to realizují. A co se týče Peskova, ten jeho výrok, já jsem o tom mluvil v analytické části na začátku pořadu. Já nejsem jediný, jenom pánovi řeknu, že teď, když se podívá na ruské, na ruská fóra, na ruský Telegram, na ruské servery, tak tam to uvidí, tam uvidí tu palbu od Rusů do Peskova. Tam to uvidí v živém přenosu, jak jsou Rusové naštvaní. Ale nejenom na Peskova, i na Putina jsou naštvaní, i na Lavrova. Prostě na všechny jsou naštvaní. Jo? Ale pán se ptal, jestli teda Chabad nedovolil a teď je dovoleno. No, tohle to asi pána naštve úplně nejvíc. To, co teď řeknu. Chabad sleduje svoje cíle a pozor, ani Chabad není neomylný. Chabad zvolil a dosadil ve Spojených státech k moci svého člověka Donalda Trumpa. O tom jsem hovořil mnohokrát, to víte. Trump se ukázal, že není schopen dosáhnout cílů, kterými ho Chabad pověřil. To znamená, Chabad musí začít jiné procesy řízení, než ty, které plánoval. A hádejte, jaké jsou to procesy řízení, jiné procesy. No, rozpoutání války v Evropě. To znamená ten proces, který měl být zahájený a řešený na ose Trump-Putin se dohodnou a tím utlumí válku na Ukrajině, aby mohl být vyřešený problém na Blízkém východě. Jaký problém? No, problém s budováním Velkého Izraele, aby Velký Izrael mohl být vybudován. Ten proces se zablokoval v Iránu, protože Irán se nepodařilo porazit. Z nějakého důvodu. Možná jste si všimli, že Rusko se nijak nepřetrhlo, aby pomohlo Iránu nějakými velkými dodávkami. Namísto toho, namísto Ruska, Iránu nejvíce pomáhala Čína, která dodávala protivzdušné systémy, aby se Irán mohl bránit. To znamená, Moskva se snažila de facto moc do toho nezasahovat. De facto, kdyby se úplně Irán zhroutil, tak by v podstatě to vyhovovalo pouze Izraeli. Izrael by si realizoval svůj velký Izrael, svůj velký plán, velký sen, a ono se to nepovedlo. Trump tedy selhal na Ukrajině a selhal i na Blízkém východě. Logicky přijde jeho odepsání, přijde trest. Trump skončí v pozici amerického prezidenta. Ale tím se to nevyřeší. Chabad spustí plán B. Jiný plán dosažení svých cílů. A jestliže se nepodařilo v podstatě naplnit plány, které mají, že jo, s Evropou, s takzvaným Edomem, že když skončí válka, celá Evropa bude rozvrácena migrací z jihu a z východu. Z jihu bude v případě míru rozvrácena takzvaným migračním paktem, který začal platit od června tohoto roku. A bude rozvrácena obrovskou migrací z Ukrajiny, protože Ukrajinci po válce budou otevřené hranice, zaplaví celou Evropu. Příchozí migranti z jihu a z východu přeformátují celý životní prostor, který se stane černým a stane se navíc ještě banderizovaným. To je ten plán, který původně Chabad měl na likvidaci Edomu. To byl původní plán. Pokud tenhle ten plán nepůjde zrealizovat, to znamená, nepodaří se válku ukončit na Ukrajině, tak bude priorita přesunutá z vyšších priorit řízení na šestku a bude ta šestka rozšířená z Ukrajiny na celou Evropskou unii. To znamená, konflikt, který má vehnat Evropu do války s Ruskem v prostoru nejenom Ukrajiny, ale celé Evropy. Je to druhý plán, je to plán B. Já vím, že pán, který teď se ptal, jak to bude, že 4 roky se snažil Chabad o jedno, ale právě na tomu odpovídá. Ani Chabad není neomylný. Chabad také dělá chyby. Stejně jako globální prediktor dělá chyby. I vnitřní prediktor během procesu řízení dělá chyby. Ale když udělá chybu, má připravený jiný proces řízení. A já se obávám, že tím jiným procesem řízení, který teď je před náma, je to, co se začne odehrávat po ruských volbách do ruské státní dumy. To je moje obava. Co se začne dít v Evropě. A ještě ten dodatek ke konci, ta poznámka od pána tam byla, že jestli začnou padat rakety, tak budou padat na východní Evropu, ale na západní země, že padat nebudou. Ano, s tím lze do určité míry souhlasit, protože Ukrajinci a západní partneři, jejich západní partneři rozmístili většinu těch podniků ve slovanských zemích v blízkosti Ukrajiny. Nejvíce podniků je rozmístěných v Polsku, v České republice, na Slovensku, no a část jich je v Maďarsku, ale i v Bulharsku a v Rumunsku. A když se na to budeme dívat, to v podstatě jako až na to Maďarsko teda výjimka, jinak jsou to v podstatě, jak bychom řekli, slovanské země. To znamená, já s tím souhlasím, s tím názorem. Ano, ale není to dané kvůli tomu, že jsou to slovanské země, že by tam padaly, ale je to kvůli tomu, že geograficky to bylo nejjednodušší. To znamená, dali to zkrátka většinu těch podniků dali do zemí slovanských, které sousedí nejblíže geograficky k Ukrajině. Ale hodně těch firm je i tady v Reichu. Jo, tady jich je taky hodně, takže neznamená to, že pokud by začaly padat rakety, že by padaly jenom skutečně na slovanské země. Já si dokážu představit, že by padaly v Porúří na nějaké podniky, nebo nahoře na severu, tam něco prostě v přístavech, tam někde něco prostě by mohlo něco třísknout. Dovedu si to představit úplně živě. Takže není dané, že by to bylo omezené čistě jenom na slovenské zemi. Není. To, z čeho je třeba mít obavy, to je to, co jsem v té analytické části říkal jako nejdůležitější. Že to není o Rusku. Že to je o našich politicích. V našich 27 zemích EU, plus teda ta Británie 28. Že ani jeden z politiků, kteří jsou u moci, nemluvím o mimoparlamentní opozici, to je něco úplně jiného, ale to nemá vliv na proces řízení. Ale nikdo z politiků, kdo je u moci, skutečně neusiluje o zastavení války a ukončení vyzbrojování na Ukrajině. A to mě děsí úplně ze všeho nejvíc. A mělo by to děsit úplně každého. Protože ta autenticita snahy o zastavení války vychází právě ne ze slov a z TikTokových videí zavěšených na internet, ale vychází z rozhodnutí vlád jednotlivých zemí EU, aby jednoduchým vládním usnesením, vládním nařízením zakázali svým zbrojovkám ve svých zemích, soukromým zbrojovkám, vyvážet prvotně i druhotně zbraně na Ukrajinu a pro Ukrajinu. Nikdo z politiků k tomu není ochotný. A to, prosím, to nás musí všechny děsit. Protože kdybychom věřili tomu, že aspoň jeden takový politik je, který je u moci, tak by dávno už tenhle ten blokační proces použil. Ale vzhledem k tomu, že ho nepoužil, je jasné, že ten proces dál pojede a podle toho výroku Marka Aurelia, respektive dobrého vojáka Švejka, válka bude, víc vám neřeknu, tak bohužel ten výrok, bohužel, se opravdu blíží tomu, že může opět dojít k naplnění. Protože kdyby neměl dojít naplnění, viděli bychom blokační kroky od našich politiků, aspoň od jednoho jediného, ale bohužel v Evropě ani od jednoho jediného jsme neviděli. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým. Pán VK minule spomínal o tom spásení Ježiša. A já jsem se chtěl spýtať, keďže hovorí, že vlastně ta naša reinkarnácia, aké to je utrpení a že je to zlé, keď sa znova reinkarnujeme a neslíníme s tým svetlom. vlastne akú úlohu, alebo čo, čo tej našej duše uľahčí vlastne to spasenie toho Ježiša. Ja Ježiša nesposobidnil, som veriaci, ja verím Ježiša, ale takisto som sa chcel spýtať, keďže Ježiš pochádza zo Židov, ak sa nemýlim, tak ako je možné, že spadáme pod iný operačný systém ako Židia, keďže Ježiš bol Žid. Prajem taký večer.
0: Děkujeme.
3: No, děkuju. No, tak tady přesně jenom pánovi nahrál zase na smeč a podobně, ale ne. Ne, prosím vás, tohleto je velmi častý omyl. Ježíš Kristus nebyl Žid. Jo, nebyl Žid. Ježíš Kristus byl Aramejec. Aramejec, ne Žid. Ale Římané ho označili za takzvaného krále Židů. Jezus Nazaretus Rex Dei, Rex Judie, že jo, Inri. A potom to využívali potom v 18. století.
6: Já počítám.
3: To využívali, v 16. a 17. století. V dalších to potom začali využívat jezuité. Co je důležité, že víra v Krista je v podstatě cestou, jak dojít onoho spasení. To znamená, já vím, že se to těžko vysvětluje, ale je třeba si uvědomit, že žijeme v nějakém prostoru, žijeme v místě, do kterého jsme vstoupili s tím, že máme de facto si zlepšit svoje psyché, svůj rozhled, svoje znalosti něčeho, co není hmotné. To znamená něco, co bychom nazvali naší duší. Jo? Jenom tak, abyste tomu rozuměli, aby jsme to nekomplikovali, tu terminologii. A v podstatě těch procesů, aby se naše duše stala kompatibilní s Žehovou, a teď už se odkazuji na ty knížky moje, tak je potřeba u lidí, kteří mají určité rozvinutí, je třeba mnoho a mnoho průchodů. To znamená mnoho a mnoho reinkarnací. Ale existuje právě taková ta zkratka, a ta zkratka je skrze Ježíše Krista. A ten důvod je, že Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi. A je to ona ta trojjedinost, o které jsem hovořil v minulém pořadu, kdy on se stoupil na zem a byl vtělením Boha na zemi. A to, co hovoří skript, tedy, že na kříži přinesl vykoupení za všechny lidi na této zemi, to je důležité, je to zásadní a myslí se tím v podstatě vykoupení z onoho systému neustálých reinkarnací. A to by třeba vůbec ani tak jako úplně nebylo ani to, jak to nejhorší. Ale problém je v tom, že lidé, kteří se úplně odpojí od Krista, to znamená, aktivně ho odmítnou, aktivně odmítnou takzvanou Kristovu svátost. Nějakým způsobem. Například řeknou, já nevěřím v Ježíše Krista, nebo řeknou ještě něco horšího, řeknou třeba, Ježíš Kristus nikdy neexistoval, Ježíš Kristus je smyšlená postava, nebo Ježíš Kristus byl nastrčený, nebo Ježíš Kristus je z nějakým způsobem prostě jakoby fake, jo, takhle, když to někdo řekne. Tak pokud tohle to někdo takhle řekne a myslí to vážně, tak se vzdává a odpírá svátost spasení. A tohleto, když někdo udělá, tuhletu strašnou věc, když někdo udělá, tak když ukončí tuhletu iteraci, kterou momentálně žije, tak už nejde do reinkarnace. Nejde. Ale končí v jednom z kruhů Danteho pekla. v jednom z kruhů. Ve kterém kruhu, to se určuje podle takových těch komplikovaných okultních záležitostí, to se nedá přesně určit, ale končí v jednom z kruhů pekla na pořad. Nejde do reinkarnace. Proto jsem říkal, a já to znovu opakuji, jakékoliv popření Krista, znevážení jeho jména, odepření jeho svátosti a popření nějakého existence, to jsou tak nebezpečné akty v okultní rovině, protože všechny ty akty se okamžitě kopírují do takzvaného unitárního prostoru, do akašických záznamů, jsou tam okamžitě zaregistrovány, protože to jsem také už vysvětloval. Všechno, co říkáme, všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co vnímáme, všechno, co pociťujeme, je všechno ukládáno jako magnetofonový nebo video záznamový pás, je ukládáno do akašických záznamů v unitárním prostoru. A ty záznamy jsou interaktivní. A všechno to se tam uloží. A ve chvíli, kdy ukončujeme naši iteraci, ukončujeme život, umíráme, tak ty záznamy se celé vyhodnocují. A je-li tam nalezený tenhle ten nějaký záznam, že daná osoba popřela Krista, zřekla se Krista, odepřela jeho svátost, pošpinila jeho jméno, pošpinila jeho odkaz a podobně, všechny tyhle ty věci, tak tam potom probíhají strašné procesy. A to, o tom já vůbec jako mluvit nechci. Tam dojde k zhroucení té brány. Tam jsou ty brány, kterým se prochází k něčemu, čemu se říká, že jo, průchod branou, někdo tomu říká průchod Valhalou. Mnoha lidem se to zobrazuje jinak, ale ve většině případů je to taková brána, dlouhá chodba, ta vede v podstatě do galerie. Buď v první fázi je tam světlo, a nebo je tam vchod do galerie, kde si vybíráte další iteraci, další reinkarnaci, si vybíráte z jednotlivých těch zrcadel, která tam jsou a tak podobně. Ale pokud jste udělali tuhletu věc, že jste odepřeli Krista, tak on je stělesněním Boha. Kristus byl stělesněním Boha a stělesňoval božský princip, tedy princip Žehovy. Vy jste odmítli princip. V takovém případě se ta klemba zhroutí, ta chodba se propadne, objeví se tam obrovská jáma a dole je samozřejmě první kruh Danteho prostoru. Vy můžete padat ještě hlouběji. Už žádná reinkarnace nepřijde. Proto na tady ty věci je třeba se dívat tak, že Ježíš Kristus přišel, aby v podstatě pomohl nám se dostat zpátky k takzvanému světlu, protože v mnoha skriptech se hovoří o světlu. Nemluví se přímo o splynutí s Bohem, konec konců v církevních skriptech něco takového dokonce ani nenajdete, většinou se mluví o světlu. A tohleto splynutí samozřejmě je splynutí do takzvané jednoty, kdy vlastně splynete

0: vás k tomu nenutí, ale pakliže nevěříte, tak alespoň neberte do úst jeho jméno ve smyslu negativních výroků, ve smyslu popírání, ve smyslu odmítání, ve smyslu pomlouvání a ve smyslu popření jeho existence, jeho přínosu, jeho svátosti anebo jeho existence. Bylo by to obrovsky nebezpečné, likvidační, naprosto zničující pro vás, pro vaši entitu. Takže to prosím vás nedělejte ve vlastním zájmu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, pane VK, bych vám chtěla poděkovat, že jste mi dneska udělal radost, protože mám radost, že už nebudu inkarnovaná, reinkarnovaná. Paráda, protože já popírám Ježíše Krista v tom smyslu, že je to syn Boží a tvrdím, že je to výmysl židovský. A vás bych se chtěla zeptat, jak to bude s těma chudákama, co o něm vůbec nikdy neslyšeli? Proč se takový pán všemožný nepostaral o to, aby se o něm dozvěděl úplně každý? Jak tohle může prostě někdo říct? A potom, odkud vy máte ty informace, co bude, když jste furt živej? To může vědět jenom ten, kdo je mrtvej. Nerozumím vám, prostě úplně jsem z vás v šoku, ale děkuju vám, protože aspoň to, že nebudu reinkarnovaná, mě velice potěšilo. Díky.
1: Děkujeme.
0: No, tak to je velice smutné, na to reagovat nebudu a pustíme se do dalšího volajícího. Víc k tomu říct nemůžu. Takže, Helenko, jestli tam máme někoho dalšího?
3: Tak to někdo stihl, to nevím. Helenka možná bere v zákulisí další. Aha, někdo volá, slyším
1: ano,
3: to.
1: Ano, ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, posluchač z Jihu Čech. Já pane VK, blíží se nám Jom Kipur a já mám takový pocit, že vždycky kolem tohohle datumu se něco jako uděje, máme tady Jom Kipurskou válku, máme tady, já nevím, 11. září a tak dál. Máme tady v roce 24, kdy zaútočil Hamas na Izrael, tak já mám takový pocit, jak mě by zajímalo, jestli byste nám udělali takovou predikci, třeba jaká forma takový černý labutě by třeba mohla přijít z vašeho pohledu. Jo, napadá mě třeba atentát na Donalda Trumpa, něco podobného. Díky moc, smějte se.
1: Děkujem.
0: No, samozřejmě, no já se právě obávám takových těch věcí, které by byly právě spojeny s přelitím konfliktu na Ukrajině do Evropy. Toho bych se opravdu obával, to by byla asi ta největší černá turbolabuť, která by zhromobitím přiletěla nad Evropu a rozšlapala by úplně všechno, na co by šlápla. Takže to je asi to zásadní, z čeho by mohly být obavy. Něco dalšího, co by mohlo přijít, samozřejmě toho je velice mnoho a já radši jako nechci vůbec ani promýšlet nějaké negativní věci, které by mohly přijít. Protože jenom když se podíváme okolo sebe v prostoru, kde se nacházíme, v prostoru Evropy, kde 27 vlád, když to takhle řeknu, 27 vlád Evropy podporuje přímo okrtě nebo skrytě pokračování války na Ukrajině, nemůže to skončit mírem. To je naprosto daný. To je jasný. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
5: No, dobrý večer, pan Veka, zdravím všetkých. Tak já bych té paní chcel odpovědat, čo neverí, že všetci, čo neverí, tak budou soudeni bez té lásky. No a já mám dvě otázky na pana Veka, že prvá otázka je ohledom, počíme se?
1: Ano.
0: Ano, ano, slyšíme se.
5: Ten CERNu, já jsem počul, že ten CERN byl zastavený a že chcou postavit nový, oveľa větší CERN, že či tam je nějaké skryté sekundárné působení, čo to vlastně vytvořit. A druhá otázka, prečítal jsem si nějakých mystikov, skutočných, kteří naozaj na Velký piatok krvácali a mali mystické stretnutia a oni skrze posolstva hovorili, že ta tretia světová vojna je už připravena, tak jako vravíte, a že Antikrist s veľkým A je už na svete, hej. Není to ten má.

0: antykrys, ktorý bol veľa, ale s tým veľkým A. A ja sa chcem spýtať, že to je normálny človek, ktorý má 30-40 rokov a ktorý čaká, kedy mu bude uvoľnený ten svetový stage. A ja sa chcem pána Veka spýtať, či už má nejaké indície, kto by to mohol byť, pretože posolstvo hovorí, že tie elity ho už poznajú, ale my musíme spozorniť, keď príde nejaká úplne nová osoba na svetový stage. Tak to je moja otázka číslo 2. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na odpoveď.
1: Děkujeme.
2: No ano, samozřejmě, to je ta teze o příchodu takzvaného antikrista, který bude oplývat obrovskou krásu, bude ohromovat davy a všichni za něm slepě půjdou do propasti pekla. Ano, samozřejmě. Mojím typem by bylo, že to bude někdo ze světa show businessu. Nějaký influencer. To bych si typnul. Nemyslím si, že by to byl někdo ze známých herců, existujících herců, kteří jsou členy různých okultních loží a různých satanistických spolků, mají k tomu blízko k satanovi, ale nějaký úplně nový influencer, někdo naprosto nový, kdo začne prostě kázat nějaké takzvaná novomoudra, to znamená, bude šikovně to dělat, šikovně bude popírat Krista. Bude pomlouvat křesťanství, bude zostuzovat křesťanství, bude vkládat lidem do úst zlé věci o Ježíše Kristovi, bude lidem vkládat myšlenky, které budou popírat Krista, budou ovládat davy, kteří budou opakovat jeho narrativ. Já teď nechci odkazovat někde na nějaké předchozí telefonáty, ale pokaždé, když slyším nějaké takovéhle podobné věci, tak mě jímají trošku obavy, jestli tohle to není zrovna ten vjem a ten vliv, který začíná působit na lidi. Protože je asi jasné, že tyhle ty věci, které se odehrávají, nejsou sami od sebe. Opakují oni církevní obrazy Sodomy a Gomory, kde že jo, vycházeli do ulic obou měst průvody lidí polonahých či nahých, kteří s velkými transparenty a na kolečkových postelích procházeli a projížděli městy a dávali na odiv své sexuální choutky a pohnutky, že jo. Vidíte, dneska už to funguje, dneska chodí pravidelně každé léto ve velkých světových metropolích nazí a polonazí lidé, že jo, v různých gay pride průvodech a podobně. A je to tady zpátky, že jo, bychom řekli, znamená ty biblické obrazy se vrací, stávají se realitou a mezi nimi jeden z nich bude takzvaným stělesněným antikristem. Jeden z nich. Nevíme zatím, kdo by to mohl být. Pokud se objeví, poznáte ho, určitě ho poznáte, bude oplývat naprostou krásou, která bude uhranující. Bude krásný, bude přitažlivý. Bude přitažlivý a pozor. V těch proroctvích se říká, bude přitažlivý pro muže i ženy. To znamená, nebude to v onom bipolárním postavení nebo binárním postavení, že by přitahoval pouze muže, pokud by šlo o ženu, nebo pouze ženy, pokud by šlo o muže, anebo by to bylo nějak jinak udělané. Ale bude přitahovat muže i ženy. A dokonce i děti bude přitahovat svojí krásou, svojí sličností, že jo, tohleto všechno. A budou mu naprosto nekriticky věřit všechno, co z jeho úst bude vyplývat. Bude mluvit krásně, bude mluvit spisovně. Bude mít kouzelný, líbezný hlas, bude svojí krásou oslňovat všechna média a přivede svět na pokraj zkázy a na pokraj brany pekel k jejich vlastnímu zničení všech národů. To znamená, já bych jenom na to reagoval slovy, že nevím, nemám informace o tom, kdo by to mohl být, ale jestli už je připravený, nebo jestli už je, nebo není, Doufejme, že není ještě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer zo Slovenska. Ja by som sa ešte chcela opýtať ohľadom tejto viery Ježiša Krista, že či je možná aj taká variácia, že keď človek je neveriaci, že v priebehu života sa vplyvom už hoci čoho dopracuje k tomu, že predsa v neho začne veriť. A predčasom by ste ešte hovoril o tom, že peklo neexistuje, že je to vlastne to naše vyhodnotenie po smrti. A teraz zase ste tu spomenul toto, že neveriaci teda končia v tom Danteho pekle a predtým ste ešte aj Satana spomenul, tak som teraz trošku popletená, že teda, ako to je s tým peklom. Ďakujem pekne.
2: Dobre.
1: Pekný večer.
2: No jistě, samozřejmě. To je technologická věc, technologická záležitost, protože ten soud, který probíhá po smrti, je v podstatě soud, který vynášíme de facto sami nad sebou. Jo. To je ze všeho nejhorší. A v podstatě tak, jak je nastavená v podstatě znovu říkám s velkým přesahem naše duše, její vývoj, nakolik je vyspělá, tak ten soud, který v podstatě, kterému čelíme, je de facto jiný než u člověka, který má za sebou jenom malý počet reinkarnací a je úplně jiná od člověka, který aktivně odmítl svátost Krista a odmítl de facto tím světlo Žehově. Odmítl světlo Žehově. Je odsouzen tím soudem, který nad ním je odsouzen skutečně k tomu zániku, k tomu propadnutí do něčeho, co opravdu odpovídá těm takzvanému Dantemu peklu. Jo, to znamená ty jednotlivé úrovně. V nějaké chvíli se ten člověk zastaví. Většinou to není tak, že by propadl úplně dolů. Úplně. To by musel být někdo opravdu tak zlej, tak strašně zlej, že až úplně dolů. Ale zkrátka ten systém je tak nastavený a není to soud, který by prostě byl někde nějakým institutem, že by tam prostě byli nějací soudci, na které by se dalo pěkně usmát a když se na ně pěkně usmějete, tak máte jiný rozsudek, než to už by nebyl boží soud, to by byl soud, který spíš připomíná některé vrchní soudy v Praze. to je něco jiného, ale tady by se asi v podstatě jako oplatilo v podstatě jako říct, že ty soudy jsou v podstatě strukturovány tak, že člověk se odsuzuje sám a de facto je to jakýsi obraz celého uplynulého života, který se stává takzvaným samosoudcem. A ten samosoud v podstatě je asi nejlepší takový ten příklad. Jako kdybyste si, já nevím, zapisovali všechny věci, co jste udělali a byl by to nějaký zapisovatel, který by byl nestranný a teď by se dívalo, jako co z toho, co jste udělali, co jako má nějaký vliv, co nemá ten vliv a co vás obohatilo, co vás ochudilo a tak dále. Takže takhle bych na to asi odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tu je Peter z Kolorada. Tentokrát budem na pána VK strane. Čo sa mne stalo, najlepšia je osobná skúsenosť. Ja som tak v živote študoval tieto klinické smrte. A stretol som pána v Colorado Springs, ktorý mi povedal, že čo sa jemu stalo. A jeho otec bol v Navy, v armáde a jeho strýko s otcom boli v nejakom tajnom spolku, nejakom satanistickom pravdepodobne. A jeho prekliali, keď bol decko a keď bol keď bol starší, mal autonehodu a hovoril, že sa ocitol medzi démonmi, a keď spomenul Ježiša, tak tí démoni od neho odskočili a začal pred nimi utekať. No, to na tom je, to není zase, viete, ten Ježiš, to je tak spravené, ako keby bol Jan Žižka alebo Jan Hus, ako urobil nejaké zmeny v živote a potom oni niekto potom z nich chcel spraviť bohov, tak spravili, povedali, že OK, oni chodili po vode a menili na Boha. Ale jedno by som chcel ako doporučiť, že či by ste si tam na Slobodnom vysielači nepozvali Jana Benu, ona rozpráva o tých normách aj zákonných a spolu aj s Steven Benu.
1: Se nám ztrácíte.
5: Já se omlouvám, fouká vám tam asi nějaký vítr přímo na mikrofon, důsledkem čeho je to strašně zarušená modulace.
4: Máme to vítr.
5: Tak teď už je to bez větru, fajn, pokračujte.
4: Zkuste zavolat Jana Benun, aby vám vysvětlila o těch Noah aj zákonoch. Ona je Češka z Prahy a ona o těto Noah aj zákony sa velice zaujímá. Oni majú mať teraz rabíny nejaký meeting v novembri kvôli tomu Noah aj zákonom. Takže môžem vás skúsiť dať jej telefónne číslo a poslať to niekam. No. Bolo by to možné, že by ste si tam
1: a vaše
4: pozvali?
1: Otázka?
5: Ja myslím, že to byla v podstate komentár s tými démonmi. S tými démony. Ja myslím, že máme málo času do 10. hodiny. Áno. Uvidíme, není to má parketa, třeba nějaké další studio se toho ujme, budeme jedině rádi. Děkujeme, hezký večer. Tak, máme kolik do 10. 7 minut.
2: Tak 7 minut.
5: Stihneme ještě jeden dotaz, VK, zkus odpověď na tento.
2: No, to bylo konstatování. Samozřejmě, to jakmile v podstatě se ta ochrana je daná, jo, ta je daná, to znamená lidé, takto. Ti, kteří jsou prokleti, tak to prokletí, pokud to není jenom takový nějakou jako plácnutí, ale pokud to prokletí je provedené tak, jak provedené je, to znamená má platnost, tak to znamená, že ta osoba je vystavena jakožto na plakátu působení těchto sil z unitárního prostoru, takzvaných démonů. A mají k ní přístup. To znamená volný přístup, ale ta osoba stále má tu možnost požádat o pomoc, o záchranu Ježíše Krista, může se k němu přihlásit a dostane se její pomoci, pakliže ta osoba někdy v minulosti dříve se nezřekla jeho pomoci. Někdy nějakým způsobem nezapřela, nepopřela, nepomluvila, nepošpinila a tak dále. V takovém případě ta pomoc nepřijde. Nebo ve většině případů nepřijde. A to je právě ta největší hrozba, že já znovu říkám, znovu opakuji, nikdo vás nenutí k tomu, abyste věřili. Pokud k tomu přijdete nějak za život, nějak samovolně, v pořádku, tím lépe. Pokud nevěříte a nebudete věřit, tak nevěříte, ale aktivní popírání, to znamená aktivní popření, je opravdu jedna z těch nejenom nejnebezpečnějších, ale nejhloupějších, naprosto nejhloupější věci, které člověk může udělat za svůj život, takže je to opravdu ve vlastním zájmu, to nedělejte. No, máme 21.55, pustíme se do posledního volajícího, bude úplně poslední a uvidíme, jestli to stihneme.
1: Dobrý večer, ptejte se.
6: A dobrý večer, tak to som zase ešte ja. Ja by som sa musel opýtať, ste vraveli, že teda vyvolený národ má svoj vlastný softvér. My máme tento softvér, v ktorom je Ježiš Kristus. A sa chcem opýtať, že či taký softvér majú aj napríklad moslimovia. Alebo napríklad, ako sa potom berie to, keď napríklad moslim spácha samovražedný atentát, pri ktorom aj on sám zomrie, zabije tým povedzme 10 ľudí, ale zomrie aj on. Ale on to robí preto, lebo v to verí. Či aj toto, alebo napríklad, čak je to koniec koncov verejne publikované, tie hromadné znásilnenia, tak tam sa bránili, že oni vo Veľkej Británii, že vlastne tie biele ženy boli nečisté a že im to ich viera dovoluje. Tak tým pádom, ako konajú v súlade so pravidlami oni svojho softvéru, alebo je to ináč? Ďakujem.
2: Já děkuji za dotaz, To je vždycky na závěr, jsou ty nejtěžší dotazy. Podívejte se. Znásilňování, zabíjení ve jménu někoho nebo něčeho, jsou všechno činy proti, nejenom proti Kristu, ale činy proti zákonitostem, kterými se v podstatě řídí celý náš prostor. Co je důležité a to je zásadní, je mnoho takzvaných sekt, je mnoho organizací, které v podstatě se snaží nějakým způsobem v podstatě postavit se do funkce nějaké víry, do funkce nějakého náboženského statusu. Snaží se lidem v podstatě říct, že my jsme ta pravá církev, že jo, my víme nejlépe, jak to bude a tak dále a tak dále. A ten problém je v tom, že ten univerzální princip de facto je stejný pro naprosto všechny lidi bez ohledu na to, jaká je víra, ale to, co jsem hovořil o tom takzvaném softwaru, já vím, že se to uchytilo, že teď lidi to začnou používat, ale to bylo jenom přirovnání k tomu, že jsou takzvané systémy, které jsou nad naší planetou, a ty systémy vycházejí z toho zásadního principu, že jestliže někde se někdo narodí a nikdy neslyšel nic o Ježíši Kristovi, tak celý jeho život je řízený jinými pravidly, jinými zákonitostmi, jinými způsoby, jinými obřady, jinými liturgiemi. Platí to pro Číňany, platí to někde pro Afričany v Africe, platí to někde pro Indiány v Jižní Americe, zkrátka platí to úplně pro všechny. Vyvíjejí se bez ohledu na nějakou církev, bez ohledu na křesťanství, bez ohledu na Bibli, bez ohledu na Ježíše Krista. Ale co je zásadní? Oni, když v podstatě umřou nebo zemřou, že dostanou se do prostoru onoho rozhodování, onoho něčeho, co bychom nazvali jakoby soud nebo samosoud, tak tam oni vnímají ten prostor stejným způsobem jako my křesťané. Jenom s tím rozdílem, s tím zásadním rozdílem, že pro ně platí jiný způsob onoho vnímání toho soudu, kterému jsou vystaveni. To je zásadní, to je to klíčové. A to je ten jiný software, o kterém jsem hovořil. Proto oni jsou v podstatě souzeni takovým tím způsobem, že pro ně, pro jejich psychiku, pro jejich psyché jsou dané hodnoty, které jsou určující pro ten poslední soud, stavěny z pohledu té společnosti, ve které vyrůstaly. Zatímco pro nás, pro křesťany, je ten hlavní archetyp v podstatě křesťanský a ten archetyp vychází v podstatě ze spásy skrze Ježíše Krista, tak třeba pro ty Indiány v té Jižní Americe, tak pro ně je ten Bůh ztělesnění v podstatě jejich něčím, co oni nazývají Bohem. A že jo, to je ten, ty jejich výrazy, Tatahuanka, že jo, Tatahuanka je ten jeden z těch jeho amerických kmenů, nazývá onoho Boha, že to je v podstatě jako ten jejich Bůh. Ve skutečnosti vlastně popisují jedno a to též, popisují de facto to, co křesťanský svět a samozřejmě i ten hebrejský nazývají jako Žehovou, Jehovou, různými názvy. To znamená velké světlo. A pokud má se tedy někdo dostat do kontaktu s tímto světlem a komunikovat, tak většinou to světlo se transformuje na nějakou postavu. A ta postava je stělesněním. To znamená stělesněním, znovu nějakým prostředníkem. Protože není možné hovořit přímo s Bohem, protože Bůh vydává tak obrovskou záři spokojenosti, lásky, štěstí, ale intenzivního, strašného světla, že není možné zkrátka se podívat do toho světla nějak komunikovat, protože jsme nedokázali v podstatě s ním jakkoliv komunikovat, jakkoliv mluvit, reagovat. Nebylo by to zkrátka možné. Proto ta Žehova, když to uzná za vhodné, tak se promění do nějaké postavy a promění se buď tedy v tom prostoru po smrti, anebo dokonce se stoupí na zemi skrze nějaké tělo. Stejně jako bylo tělo Ježíše Krista. To znamená stělesnění, že? A to se stává výjimečně, to se opravdu napříč tisíciletím je opravdu velmi výjimečně. Proto takhle třeba se na to dívat, že tím odlišným softwarem se myslí, že tzv. Artefakty víry se velmi zásadně liší, ale ten princip onoho soudu po smrti zůstává stejný. Takhle třeba se na to dívat. Ale mění se dekorace, mění se archetypy. Jo? Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz. Máme 22.03. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, něco pozitivního, ne úplně negativní. A my se zase samozřejmě uslyšíme za týden po 19.45 a přineseme další poznatky z domova i ze světa. Vy si samozřejmě užijete hlavně víkend, že jo. Pokud máte dovolené, no, tak příští týden si to také užijete někde u moře, nebo někde v lese, nebo na horách a podobně. No a já se samozřejmě loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Halenko, díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji buď krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde, já nevím, chodit, nebo někam půjdete, nebo se budete dívat na televizi, nebo vám přeji krásnou dobrou noc.
5: Já se s tebou taky rozloučím, VK, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkuju. A mějte se všichni krásně, protože přetahujeme, nebudu to taky přetahovat, nebudu to rozvádět příliš dlouho. Mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a přeji vám všem hezký zbytek večera. Vy, kteří nás v tuto chvíli posloucháte, víte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připravené je Studio Praha s pravidelným, oblíbeným, populárním kalendáriem dnes s číslem 168, věnovaným 55. narozeninám českého rockového bubeníka, hudebníka Štěpána Smetáčka. K poslechu kalendária vám přeji příjemnou pohodu a stejně jako k ostatním pořadům také, které budou následovat, ničím nerušený poslech. Klidný víkend, mějte se hezky a naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
8: právě vylezl.
9: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 168, jež věnujeme hudebníkovi Štěpánovi Smetáčkovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Do mikrofonu hovoří Michal Kyselka.

Tak to zněl Štěpán Smetáček, když hrál na bicí s kapelou Arakain začátkem 90. let. Ale Štěpán hrál s mnoha kapelama. Mám tady jeden výčet. Řetěz, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Pusa, Krausberry, Panika, Gentour, AB Projekt, Lucie, hrál s Dodo Doleželem, Iron Maiden, Hookers, NTS, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, v současnosti Grábner. A to jsem určitě na některé zapomněl. Ale my si posvítíme na Štěpánovu solovou tvorbu. Například tadyhleta písnička byla docela velkým hitem na vrchu svatého kříže nad Žižkovem, jemuž se říkalo Parukářka, a kde byly pořádány letní hudební odpolední neděle.

0: Zde slyšíme Štěpána nejen coby skladatele, ale také hráče například na vibrafon a hlavně coby zpěváka. V jednotajné písničce s názvem Na drogách, kterou si zaspíval svého času i například Dan Bárta. Mrkneme se na chvíli do Wikipédie. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček, významná osobnost českého jazzového tradicionálu, matka muzikoložka. Od malička byl obklopen vážnou a jazzovou hudbou, v dětství neměl ani ponětí o tom, že existuje hudba jiná. Až v pubertě objevil u svého strýce...
1: Údajně to byl tvůj strýc a jeho sbírka desek jako Pink Floyd a Beatles a tak podobně, které tě vlastně, což bylo to první vedle vážné hudby a klasiky, co jsi objevil. Co to tehdy s tebou udělalo vlastně, objev tady téhleté hudby?
2: No, uhranulo mě to, bylo to trošku jako odpočinkový, trošku jsem v tom cítil tu rebelii, bylo to takový jako strejda taky, to nebyl tátův příbuzný, ale manžel maminky, sestry. A on byl takovej víc jako hippický, v mládí nosil dlouhý vlasy, maloval, je to stále psycholog, je trošku jako jinak naladěný než na ta naše smetáčkovská rodina. Tak tam to všechno se dělo tak trošku volněji, než u nás to bylo takový trošku upjatý. Takže v té rodině bylo hrozně dobře a ještě když pustil Beatles nebo Pink Floyd, tak jsem byl úplně nadšený, protože jsem tušil, že něco je jinak. Takže to bylo hrozně příjemné.
1: Ona ale ty kapely tehdy těch 60. 70. letech z klasiky hodně vycházely vlastně, jakože i ty Beatles konec konců. Vnímal jsi tam nějaký ty jako postupy, ty, který se vlastně jako oni naučili, když tehdy chodili na tu klasiku?
2: Ne. Já jsem vnímal to podhoubí, že jako je zásadně jiný. Jestli tam jsou nějaký podobné noty nebo postupy, co jsem ještě tenkrát neřešil. Ale to, že to není ten kravaťácký svět a že jsou tam ty čtyři, ale přitom to nejsou ty jazzový čtyři, že to je jaký, jako... A že to je jako do tance a přitom to není jako to disco, který jsem už trošku občas někde zaslech. To bylo jako jasný.
1: Pak ale údajně bylo iniciační, když ti kamarád pustil Iron Maiden a Metalliku někdy ve škole, takže to byl vlastně tvůj objev metalu.
2: No a to byl teda větší, to bylo ještě větší překvapení. Protože když jsem se setkal třeba s Beatles nebo s Jet Rotel nebo tak, tak jsem jako chápal, co se tam děje, co to je za nástroje tak, ale když mi pustili ten metal, kamarádi, nebo teda jeden zásadní kamarád, tak jsem fakt jako vůbec nevěděl, co se děje. Jsem ani nepoznal, co to je za nástroje. Jako ty bicí nějak jsem asi, to jsou nějaký bicí, teda dost takový zvláštní, ale ten zbytek jsem vůbec netušil, o co jde. Oni říkali, to jsou kytary. Já říkali, co? To jsou kytary? No a trvalo to dlouho, ale to mě úplně otočilo o 180, ne, 360.
1: Měl jsi hnedka jasno, že přesně takhle to chceš dělat taky?
2: Neměl jsem jasno, ale úplně jsem se do toho propadl.
0: A jak bychom očekávali, Štěpán Smetáček na metal nezanevřel. Občas, i když spíše výjimečně, se objevil i v jeho sólové tvorbě, kde si například v této skladbě zahrál dokonce na kytaru spolu s Miroslavem Chyškou.

0: to se všechno projeví tady v Praze.
1: Koušou, z rudy se koušou, něco mě svírá. Štěpánovi texty stojí za pozornost, anebo naopak hudba, do které oblékne slova svých souputníků, v tomto případě někdejšího zpěváka, skladatele, textaře a současného ministra kultury Oty Klempíře. V písničce nazvané Buddha Rebel.

lasy jsou na zetlení.

Štěpán měl z Pink Floydů v oblibě Ricka Wrighta, klávesáka. Já zase obdivuju Rogera Waterse. A co jsem chtěl říct, se Štěpánem jsme přátelé, kamarádi, můžeme se bavit o všem, což je dneska vzácné. Za ta léta, když jsme se stačili i pohádat a něco jsme spolu i stropili, například písničku So In Love, ta byla složená v době velkých povodní, které zasáhly i Prahu, a uslyšíme v ní zpěvačku Lenku Dusilovou.

0: Ty už jsi o tom do jisté míry mluvil, ale co podle tebe odlišuje dobrého bubeníka a výjimečného bubeníka? Kde je ta hranice?
1: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je k poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
0: Mohl tam být dokoliv jiný.
1: Ano.
2: Je to tak a ví to každá kapela, která má to štěstí hrát s bubeníkem výjimečného kalibru, jenž ji posvětí svými údery či doteky štětkama, jak se říká. A o tom se přesvědčíme v poslední písničce našeho pořadu. Něco z poslední doby a je to kapela Žentour, Zabicími Štěpán, název písně Každý zvlášť. My se loučíme s kalendářem číslo 168. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, při pátku takhle si dáme další hodinku s naším Homérem alias Ivanem Kratochvílem, člověk, který mnoho věcí umí, zná a ví a kterýmu se furt něco děje, tak samozřejmě naposledy se proslavil jako cestopisec, který právě 5000 kilometrů v nohách má co 1000 mil, ale 5000 kilometrů a nějaký drobný, tam i zpět, takže vlastně 10, teď už to počítám, prostě opravdu kus cesty zvládnul a já jsem rád, že seš tady. Po tom všem, já řeknu prostě po tom všem, protože dnešek byl v pravdě, si myslím, momentem zlomovým. A nejenom ve tvém osobním životě, ale myslím si, že těch zlomů jako nastalo celá řada i v co se týče geopolitické situace, jako jo, to spíše takový jako příznačný moment a podle toho si to budeme pamatovat všichni.
1: Krásný dobrý večer, i když nemáme tmu, svítí nám světýlko, jsme uprostřed léta, pánové, nezapomeňte, že v neděli je svatá Anna a svatá Anna chladna z rána, tak je třeba jakožto my, kteří známe limonádového Joea, tak se ptáme, jestli jsou zde rána chladná, že bychom si vzali teplé prádlo, tak na to nezapomínejte, je to naše kulturní tradice. Blbej vtípek, já vím. Nicméně Petr má pravdu v tom, že...
0: Pomerout našim milým polovičkám. Ano. Až budeme trávit noci na mezích, tak...
1: Je třeba si vzít teplé prádlo.
0: Aspoň deku.
1: Dnešek byl pro mě určitě, řekněme, když neřekneme zlomovým, tak velmi důležitým v mém životě. A dneska proběhl rozsudek soudu nade mnou a mými přáteli, kteří byli se mnou spolu obviněni. Takže ta šílená propagační akce, která vlastně před 5 lety začala s obrovským mediálním řevem, tak dneska má za sebou svůj první kulminační bod. První kulminační bod, protože je to první závěr, nějaký závěr, ke kterému se bude nutno nějakým způsobem přihlížet, nicméně není to konec toho procesu, ano. Takže byl vynesen rozsudek, pro většinu z vás už je to známý rozsudek, protože novinky i dnes a podobné ku podivu o tom informovali. Byly tam i televizní kamery mainstreamové, které pak na závěr lovily jednotlivé účastníky a ptali se na dojmy, pojmy a tak dále. Se mnou se nebavili, protože já jsem je přehlížel jako lány důstojní. Nejsou to pro mě dostatečně důvěryhodné zpravodajské kanály. Aby někdo si vzal půlku mé věty a postavil to do jiných souvislostí, na to opravdu už nejsem zvědavý. Takže proto využívám toho, že tady máme Petra, máme tady kanál, máme tady Raptora a máme tady další takzvané proruské dezinformační weby, které na rozdíl od těch mainstreamových, řeknu to otevřeně, se snaží nelhat. Ano, a snaží se to postavit tak, jak to má být. Takže víš, ty mi ukazuješ něco, co já vůbec neznám. No, to nevadí. Každopádně, hned na začátku, protože pro mě je to velmi důležitý, tady zevnitř.
0: To je i dnes.
1: To je i dnes. To, co je pro mě důležité, je, že když jsem ráno tam před tou 9. hodinou přišel, to předsálí bylo narvaný. Bylo narvaný lidmi, kteří nám přišli vyjádřit podporu. Víte, možná ti, kteří jste tam byli, si to neuvědomujete, ale to byla síla. Byla to obrovská síla. Bylo to něco, co opravdu s takovým nábojem. A přitom to byla síla klidná, slušná, vychovaná, ale nekompromisní. Já nevím, vy, co jste tam byli, co jste se dostali do sálu, tak jste viděli, jak to bylo psychicky náročné pro předsedkyni Senátu přednést ten rozsudek. A řekněme si otevřeně, ten rozsudek byl z hlediska současné justice v našem státě přelomový. Protože když si vezmete soudy, které byly s Vladimírem Kapalem, které byly s dalšími lidmi, ať už to byl Ivan Smetana a další, tak tam prostě nikdo nebral v úvahu nějaká fakta. Prostě jednou seš za prodanec, tak tě sejmem. A tady to nebylo. Soud překvalifikoval terorismus na podporu nevládních ozbrojených jednotek. A to byl ten zásadní zvrat, který, řekněme, položil do kolen státního zástupce a on tomu nevěřil. On pak tam posílal SMSky doleva, doprava, nevěděl, jak se má zachovat a nevěděl, co s tím má dělat. Už to, že u toho prvního stání vás bylo tolik na té chodbě, že jste se nevešli do místnosti. Už to, že po celou dobu toho v podstatě rok trvajícího soudního přelíčení pořád bylo plné hlediště, přestože to bylo nezáživné a já nevím, jak rozvleklé, přestože jeden den to trvalo hodinu a druhý den to trvalo od rána do pozdního odpoledne, tak pořád tam byli lidi, pořád tam byla podpora, pořád tam byla veřejná kontrola a pořád tam byly naše média. Máte moje obrovské díky. Jak Petr Bureš, tak Raptor i všichni ostatní, kteří to přenášeli a obrovské díky všem, kteří tam přišli a odseděli tam s námi ten čas. Víte, můžete člověku dát spoustu věcí. Můžete mu dát poslední košily, můžete mu dát auto, můžete mu dát barák, ale to jsou všechno hmotné věci, které si můžete našetřit, nakopit, někde vyšmelit, když to řeknu takhle. Ale je jedna jediná komodita, která se nedá nahromadit, kterou můžete dát, ale nemůžete s ní obchodovat. A to je váš vlastní čas. Nikdy nevíme, kolik času nám zbývá. A člověk, který dá čas druhému člověku, mu dává to nejcennější, co má. Já vám děkuji.
0: Můj čas je pouhé prozatím.
1: No, není to žádná sranda, Peťo.
0: Já vím.
1: Chtěl bych ještě říct jednu věc. Jsou mezi váma lidi, kteří ovládají symboliku. Víme, že i z teorie obecné, ježiš, ne obecné relativity,
0: obecné bezpečnosti, ne?
1: Ano, že ta symbolika má velký význam. A víte, u symboliky je důležité, aby nebyla připravena. A mě absolutně nepřipravenému se sešlo od lidí, kteří se vůbec neznají, jsem dostal 3 dárky. Víte, tenhle svět je založený na trojici. Muž a žena jsou 2, ale smysl vztahu muže a ženy je v tom třetím, v tom dítěti, které je pokračováním jejich života. Další příklad, vemte si, sedíme na židli, která má 4 nohy. Je to naše kulturní dědictví. Ale to funguje na rovné podlaze. Když si tu židli postavíte někam do přírody, tak víte, že se kinklá. A je problém ji ustabilizovat. A když si vezmete židličku, která má 3 nohy, tak nic stabilizovat nemusíte. Ona je stabilní sama o sobě. Trojnožka. A mně se sešly 3 dárky, takže to je obrovský symbol už jako takový. A tím jedním dárkem je láhev medu. Druhým dárkem je Bible v ruštině. A třetím dárkem je polštář. A teď, babo, raď a lidi, namáhejte mozečky. To jsou symboly, které se mi dneska na konci sešly v ruce. Jsem vědavej, na co přijdete. Ten soud nekončí, protože státní zástupce se odvolal na místě. Ivan Hadrava a Kruliška, v podstatě ty z toho vyvázli úplně, takže o ty asi nepůjde. Jestli se Láďa Štárler odvolá, nevím. Předpokládám asi, že ano. A jestli se odvolám já, taky nevím, protože to záleží na tom, jak to potom rozebereme s právním zástupcem, až bude rozsudek na papíru, protože to, co bude na papíru, je rozhodující. Ano, to my víme, že já jsem dostal rok na 3 a 5 let zákazu organizovat cokoliv, co se dá řídit a má to nějakou vazbu na armádu nebo branou nějakou ty brané věci. Takže nesmím velet 5 let. Nicméně určitě to půjde na odvolací soud, o to už se pan státní zástupce postaral. A jak se my k tomu postavíme, tak to záleží na tom, jak to proberu s mým advokátem. Velmi vzdělaným advokátem, velmi zkušeným advokátem, velmi drahým advokátem, ale člověkem, kterého si velmi vážím. Takže ještě jednou obrovské díky a uvidíme, jdeme dál, jak to bude dál. Tak když budou nějaké informace, tak vám dám samozřejmě vědět.
0: Chceš ty poslechnout státního zástupce, co teda řekl po soudu?
1: Nechci.
0: Dobře, tak nic, tak já ho zase vypnu. Ale...
1: Ne, tomu člověku fakt nechci dělat reklamu a mám o něm svůj názor.
0: No.
1: Řekl bych, že bude čít oheň a síru. Takže...
0: Tak něco.
1: Tak něco, ano.
0: No, ale... Však ono se ukáže.
1: Ono se ukáže. Hinsa
0: ukáže.
1: Hinsa ukáže, no. Je to každopádně, víš, já bych řekl, že na tom rozhodnutí soudu se projevuje právě i ta změna všeobecné geopolitické situace, protože to, co vyvádí Evropská unie, tak už není přijímáno ani v Evropské unii. A to ohýbání pravidel a práva, které tady v podstatě kvete v poslední době, tak už začíná vadit i těm lidem, kterým by to mohlo být jedno, nebo kteří jsou z toho, kteří mají z toho biznis, jo, řekneme to takhle, které to živí. Takže to vypadá, že v těch lidech se začíná objevovat cosi, čemu se říká svědomí. A to není jako malý signál. Ano? Protože před rokem by takový rozsudek určitě neprošel. A já jsem rád, že s vámi jsme se mohli podílet na tomto možná. Uvidíme, jak to bude hodnotit za půl roku, za rok, za 10 let budoucí generace, nebo jak se to bude hodnotit v budoucnosti, ale já cítím, že došlo ke změně. Že dochází ke změně, která je pro nás důležitá. Peťo, máme tam nějaké otázky k tomuhletomu tématu?
0: K tématu soudu, já to rychle ještě jednou. Všichni nás zdraví, tady je samozřejmě gratulace velká, tak všichni jsou rádi. Tak, to je všechno. Všichni tě posílají slova díků a slova podpory. A jako přímo otázka, tady to je, ano, takže prokurátor musí mít kachní žaludek, když mu přijde normální chtít poslat člověka za tohle do basy na 10 let, což je u 70-letého člověka vlastně do životí.
1: Ještě bylo 70. Ještě chvíli ne.
0: Ale tak jako například, no.
1: No jo, tak moc mi k tomu nezbývá, já vím. No.
0: Ne, tak to nebere osobně, ale ještě Jura. Udržíš moč a stolici.
1: Takže... No, ještě bych si troufnul takhle. Troufnul bych si ještě být pod tribunou. Řeknu to takhle. A pro lidi, kteří nevědí, co jsem teď řekl, tak to objasním. Je takový starý vojenský vtip. Jaký je rozdíl mezi vojákem, který pochoduje před tribunou a vojákem, který stojí na tribuně? Že ty pod tribunou udržej krok a moč.
0: Jo. No, to je pravda, no. Ale nebuďme v depresi. Každopádně, ty tady mluvíš o změně a tak jako jsi narazil na celo, řekněme, takovou větší změnu, než jenom ve tvým osobním souboji, který jsme všichni prožívali. Ale vypadá to, že se mění pravidla hry a mění se hra i jinde po světě.
1: Mění a zásadním způsobem a vypadá to, že to bude velmi rychle. O tom, jaké jsou nálady v Rusku, což je pro nás země zakázaná, že jo, což kdyby bylo po chuti Uršily FDL, tak by tam bylo na mapě napsáno tady žijí ne lvi, ale medvědi, jak bylo na starých mapách, tak tam ta nasranost už je vysoká. A z toho mezinárodního hlediska já bych vypíchl dvě věci. Jednak Lavrov se potkal s Rubiem a mluvili spolu půl hodiny v Tichomoří. Manile. A ty reakce jsou rozporuplné. Každopádně, co vylezlo ven, na čem se můžeme shodnout, je, že nějaké dohody s Anchorage už nejsou a těmi závazky, které si ty dané strany vůči sobě daly, tak už nejsou vázány. Proč? No, protože Trump nepřinutil zeleného mužička, aby ty body, které Trump slíbil, že budou, tak aby je dodržoval. On mu ukázal prostředníček Trumpovi, ten zelený mužiček. Takže to, na čem se ty dva pánové tam domluvili, z tváře do tváře, tak už neplatí. A další věc je, že Rusko začíná Americe oplácet její kroky tou samou mincí. Ukrajinci likvidují fabriky v hloubce Ruska. Teď se pustili do skladů velké internetové ruské společnosti. To je něco jako Amazon v Americe, tak vyberí se v Rusku. A Rubio měl míst do obličeje Lavrovovi, že Rusko předává přesné koordináty amerických základen a těch citlivých míst Iránu. A že Irán se trefuje díky tomu, že má podporu, informační podporu Ruska. A Lavrov mi odpověděl, že Ukrajina už léta se trefuje do citlivých míst Ruska, protože má informace z kosmického a dalšího radiolokačního průzkumu ze Spojených států. Takže vrací se poloha 50-50. Jak ty ke mně, tak já k tobě. A teď bych se opřel o informaci, která jako trošku zapadla. A to je interview Viktora Bouta u Alexe Jonese. Viktor Bout je člověk, který hrál výraznou úlohu jakožto prodejci zbraní, jako člověk s velmi dlouhýma prstama a navíc člověk, který má velmi jako blízký vztah v Kremlu. A on tam jednoznačně prohlásil, že už jsme ve třetí světové válce, to mu si tady říkáme taky delší dobu, ale on tam vymaloval možný vývoj, nebo vývoj, který začíná být velmi pravděpodobný pro celý svět. A je to vývoj, který by do 3 let mohl skončit tím, že 90% obyvatelstva země zemře. A většina z nich zemře hlady. Protože teď už jsme ve fázi třetí světové války, kdy se bojuje o zdroje. A zatím se bojuje, řekněme, pouze, v uvozovkách pouze, klasickými zbraněmi. Máme zablokovaný Hormuzský průliv už delší dobu, takže nemáme zemní plyn. Teď se nebudeme bavit o ropě, ale o zemním plynu, protože ze zemního plynu se vyrábí hnojiva. Hnojiva, které v podstatě se rozváží po celém světě. Takže Afrika bude mít nedostatek hnojiv, Evropa bude mít nedostatek hnojiv, Amerika bude mít nedostatek hnojiv. Kromě zablokovaného Hormuzského průlivu máme v podstatě poslední týden zablokované Černé moře. Velcí přepravci už odmítají plout do Černého moře, protože pokud se do nich netrefí ruský dron, trefí se do nich ukrajinský dron. Ale tím, že je zablokovaná cesta do Černého moře, tak pšenice z Ukrajiny ani pšenice z Ruska se nedostane do Afriky a nedostane se do západní Evropy. Když si to promítnete, co bylo loni, jak byly velké dohady o pšenici, že to musí jít pro Afriku, která je strádaná hlady, a pak se zjistilo, že veškeré obilí, které se vyvezlo, tak nešlo do Afriky, ale šlo do Evropy, protože ti, kteří vyrábí džin, potřebují pšenici. A potřebují co nejlevnějc.
0: Byla to whisky.
1: Whisky, tak to pardon.
0: Džin z pšenice, ježišmarja.
1: Ne, tak pardon, no tak já zase to...
0: Další jako ještě, aby jsme jako zase nekonspirovali.
1: Dobře.
0: Do Afriky se vyvezlo náhodou celý 3% toho objemu.
1: Až. No,
0: takže jako ne všechno, ale...
1: Ale něco?
0: Ale něco. něco
1: ale nebude. Letos to asi nebude ani to něco. Jo? Jaká je situace? No a ten vývoj jde tak dál, že už se dneska bojí proplouvat i přes Rudé moře a Suezský průplav, protože tam Hutiové vybírají, kdo může proplout a kdo nemůže proplout. A máme otázku s dalším neuralgickým bodem, a to je průplav, no, vidíš to, právě v Tichomoří, kousek od Manily, ježiš, jak se to tam jmenuje. Zeptej se Ládi, ten to ví, jak se to jmenuje. To je další neuralgický bod, jo? To je tam u Číny a u Filipín. Ten je velmi hustý. Proč o něm mluvím? Protože tenhle ten tichomořský průliv. V podstatě tam jde obrovské množství právě z Číny. A pokud se tam objeví neoznačené drony, které si budou vybírat nějaké lodě, které tam budou plavat, tak máme v podstatě celý námořní obchod blokován. A rozpadem námořního obchodu začne ve světě hlad. Svět se začne rozpadat na malé ostrůvky, které buď budou, anebo nebudou soběstačné. A zeptám se, víte, nakolik jsme soběstačními? Jaká jsou poslední čísla? Já si myslím, že my budeme mít do 3 let hlad taky. A nebude to do 3 let, bude to už letos. A to nemluvím o tom, že nám bude v zimě zima, protože ty zásobníky s plynem na topení se nějak taky nevedou, nějak nenaplňují, jak by měli. Takže se o tom buď mlčí, anebo to. Já vím, že zase pro některé lidi straším, nicméně najděte si, je to i s českým překladem, tohleto interview, najděte si ho a poslechněte si to, protože je to pro náš další vývoj velmi důležité a je třeba, aby jsme na to nezapomínali. Ještě pořád s tím můžeme něco dělat, takže s tím něco dělejme. A že se s tím bude něco dělat, já jsem přesvědčen, že ano, protože po dnešku, po té zkušenosti, kterou si nesu tady, z té soudní síně, tak je mi jasné, že náš národ má sílu. Že ji neukazujeme navenek, proč bychom to dělali. Ale my jsme.
0: Hele, já se tady vrhnu právě na ty některé věci, jako tady vypíchnu z toho, co jsi říkal. Mm-hmm. A sice Marco Rubio právě v Manile dal volnou ruku Rusům na Ukrajině. Rubio řekl, budeme muset mít nové návrhy a nové nápady pro řešení konfliktu na Ukrajině, a dodal, že dřívější návrhy, které Ukrajina odmítla, se nyní pravděpodobně nestanou pro Kyjev přijatelnějšími. a prohlásil, že dohody s Anchorage nebyly dohodami, tudíž nejsou platné, a to značí, že Rusko už není vázáno a že si nepřivlastní jiná další území Ukrajiny, než jak bylo v Anchorage dohodnuto. A to značí, že Rusko má nyní volnou ruku na Ukrajině, protože představa, že by vítězící Rusko nyní snížilo své mírové požadavky z Anchorage, která Ukrajina je absolutní prostě. Takže tohle to řekl Rubio, tím pádem já ještě jednu věc, co vlastně dneska nahrálo Vladimírovi, respektive Rusku, extrémně. A vemu si na pomoc CNN Prima News, aby jsme si jako tady ukázali něco z mainstreamu. A to je prosím první rozhovor s...
1: Jo, s tím novým náčelníkem generálního štábu.
0: Náčelníkem, ano, Drapatý. Tak, náčelník ukrajinské armády píše, prosím vás, na Ukrajině samozřejmě není fašismus, není tam nacismus, vůbec ne. Rusové nemají právo existovat, řekl nynější šéf ukrajinské armády. Moskva na něj po právu samozřejmě vydala zatykač. Ještě před svým jmenováním, jo, do čela ukrajinské armády označil Rusko za stát, jehož vedení ani národ podle něj nemají právo na existenci. Prohlásil to v souvislosti s imperiálními ambicemi Ruska, bla, bla. Výrok Drapatyho nyní připomínají média i ruští propagandisté. Velitelé označují za jedno z nejnebezpečnějších protivníků. Tak tohle to je, prosím tě, informace z mainstreamu. Co tomu říká? No.
1: Mám radost, že mainstream se vrací zpátky tam, kde by měl být. Že by měl taky podávat informace. Takže ano. Já když to řeknu jednou krásnou větou, vidím, že je třeba se vrátit k tomu, co bylo dohodnuto v Jaltě, že je třeba se vrátit k norimberskému procesu a ty zásady, které byly stanoveny po druhé světové válce, je třeba důsledně dodržet a zopakovat. Aby už v budoucnosti se nemohlo znova tohleto bílý objevit mezi normálním obyvatelstvem.
0: Já tady k tomu ještě vezmu na pomoc právě Michala Petrkom, což tento tady rozbírá víc do detailu a píše. Nový nejvyšší velitel ukrajinské armády generál Michailo Drapaty včera ve svém prvním rozhovoru ukázal, že jako bitevní generál nebyl nejenom největším sběratelem válečných porážek od Rusů, ale jako vojevůdce bude nejspíš i čistokrevný idiot.
1: No a když už Michal se nechal stáhnout k takovýmhle výrazům, tak to už musí být co? To už fakt musí být. Já s ním souhlasím. Teda mi se ještě nestalo, že bych s Michalem nesouhlasil, protože jeho analýzy, neboli český rozbory situací, jsou velmi profesionální.
0: Dočtu větu. Mainstream se tento týden rozplýval blahem, jak nesnáší Rusy, ohledně do Drapatyje. A Drapaty to včera dotáhlo ad absurdum. V prvním rozhovoru jako nejvyšší velitel všech ukrajinských vojsk se nechal slyšet, že ruský národ nemá právo na existenci a že na Donbase žije sama chátra, která nechce pracovat. Jo, takže to on...
1: Ale zeptal se někdo Drapatýho, jestli si uvědomuje, jaké je národnostní složení ukrajinské armády?
0: No, to právě tady Michal ještě právě tohle doplňuje. Jo? Pominule mi fakt, že ruská média nyní vrní blahem a hromadně citují Drapatyje, protože jim jeho slova dokonale zapadají do jejich předmobilizační vlastenecké propagandy a tak dál. Tak nyní Drapaty je nutně podle výpočtu generála hetmana musí okamžitě zmobilizovat cirka 300 tisíc vojáků. A právě si naštval 1 až 2 miliony původních obyvatel Donbasu, kteří byli, nebo jsou přesídleni různě po Ukrajině, a až 5 milionů ruských Ukrajinců. Souborem odpustil si 15 až 25% mobilizačně dostupného obyvatelstva a řadu sloužících vojáků vlastní ukrajinské armády. To znamená střelit se před bojem do vlastní nohy.
1: Jo.
0: Takže opravdu Zelenský má opravdu to teda, tento teda vymouk, jako výborně si zvolil toho nejlepšího, evidentně. A, takže je, vypadá to, že to tam fakt máme jako, jako rychlýho rejda. No.
1: No, takže to, toto, tento způsob léta se zdá být velmi nešťastným, tak to, což je zase, že jo, známý citát, tak řekl bych, že tento způsob léta bude velmi horkým. Mluvím o roku 26.
0: No jistě, to samozřejmě to, ale pozor, zase se shoduje s mainstreamem, protože i mainstream upozorňuje, že přijdou zase velký vedra, takže se máme na co těšit.
1: Ano. Ale já jsem si už dokonce, už, jak jsem se trošku zpamatoval, tak jsem si dokonce zapnul chat.
0: Ano.
1: A jsou tady zajímavé reakce na, na ty tři dárky.
0: Tak povídej.
1: A oni jsou opravdu, ty lidi se shodujou, jo? Což mě děsí. Protože všichni to vidí velmi, velmi pozitivně. A ty, když to projedeš, tak tam najdeš nějaký, který bude, jako řekněme, souhrnej.
0: Ale Vojtara, Met je tisíce let
1: našich předků.
0: Bible v ruštině je spojenectví, polštář s vlajkou je přání a naděje klidného spánku a vědomí i síla
1: držet slovo. Jo. Lidi, mám z vás radost, děkuju. Peťo, nebudem to natahovat.
0: Dobře.
1: Ty jsi připravil ještě jedno překvapení pro mě, za které já ti velmi, velmi děkuji. A možná by bylo dobré to říct lidem, že jsi připravil takovou bombu. Tak se pochlup.
0: Počkej, bombu.
1: No tak bombu, no tak bombičku.
0: Ne, počkej, myslíš to, ten sestřih, to od týho. Tak přátelé, teď těsně před vysíláním jsem dal, Jitka dala dohromady Ivanův cestopis. Tak to video má 8 minut, jsou to vlastně ty obrázky, které jsme tady ukazovali. Tak je to v takovém, jsou tam ty klipy prostě seřazený, jak to šlo za sebou. A Jitka tomu ještě dala trošku, to trochu vylepšila, aby to bylo podle jejich představ. Takže Jitce Richterovi tímto děkujeme.
1: A nezapomínej na sebe.
0: Co já?
1: Složil si k tomu muziku.
0: Ano, dobře, no tak to není podstatný. Dneska AI umí taky dělat muziku a to by člověk koukal, ale tak já tam mám jenom takový pár tón.
1: Tak pár tón.
0: Ale my si dáme samozřejmě tu tvojí a dneska i s určitou nadějí, že věci se dají začnou rovna. No hele, taky, ale to jsme vůbec neřekli, že jo, Macinka se potkal s ruskou velvyslankyní.
1: Ano, a dokonce, což se mi líbilo, nepozval si k sobě na kobereček, ale zvedl zadek a šel k ní do kanceláře, což je obrovský symbol. Diplomacie je o symbolech. A to, že Macinka udělal krok k ruské velvyslankyni, tak tím Česká republika udělala krok k narovnání těch zničených vztahů s Ruskou federací. To není to, že by se to obnovilo, to v žádném případě, to je, ta cesta bude ještě dlouhá. Ale udělali jsme první krok. My jsme udělali první krok. Zaplať pánbu, že my jsme udělali první krok. A to je velmi důležité. A protože, víte, ona, ta diplomacie je velmi složitá a ani já ji nerozumím. Tak to bude bylo, já jsem jenom obyčejný vojcl. Ale on už ten signál tady byl i z té ruské strany, protože paní velvyslankyně se narodila v Praze, má české školy, umí naprosto perfektně bez přízvuku mluvit česky. Já jsem rád, že ty dva lidi se potkali.
0: Myslíš, že spolu mluvili anglicky?
1: Anebo swahilsky?
0: Tak. To byl vtip na závěr. Přátelé, zítra Robert Vlášek a Pavlína Kolářová. Podíváme se na to, jak si stojí trhy, finance a zlato a další kovy. V neděli tentokrát, protože Ivan jde pryč, má dovolenou, tak v neděli se o romantiku postará pan profesor Petr Staněk. Máte se to bude vítr, to bude veliký, jako já už vím některý náměty a teda bude to, to bude smršť, jako to slova. No a co bude v pondělí, to se nechte překvapit. Tak bude toho tady dost a dost. Vy, kteří jste si nedali ještě odběr, dejte si odebírat, tlačítko máte ho vpravo dole pod videem, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, kterých tady máme dost a dost.
1: A zůstejte na nebo miliony.
0: Ano. Tak se začnou dít věci, ale už se blížíme.
1: Ano.
0: Tak jo. Dobrou noc, přátelé.
1: A děkuju.

0: Vítejte u pravidelného pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. V následující hodině se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme pod povrch klíčových událostí, které v posledních týdnech rezonují českou i mezinárodní scénou. V první polovině pořadu se zaměříme na domácí politiku a fungování řízení státu. Probereme prohlubování podpory Ukrajině a položíme si otázku, zda jsou tyto kroky v souladu s mandátem, který vládní strany získaly od voličů. Zanalyzujeme situaci kolem Evropské protiraketové koalice, o které premiér podle svých slov do poslední chvíle nevěděl, a zeptáme se, jak funguje bezpečnostní aparát. Dotkneme se také sporu mezi prezidentem a vládou u ústavního soudu ohledně zastupování na summitech NATO. Přepisuje se tím dosavadní výklad české ústavy. Ve druhé části se vydáme na mezinárodní pole. Zhodnotíme diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Ruskem i postoj české diplomacie k řešení konfliktu. Podíváme se na Blízký východ, kde po incidentu s vrtulníkem Apache opět vzrostlo napětí mezi Spojenými státy a Íránem a rozebereme styl krizové komunikace Donalda Trumpa. A na závěr se podíváme na ústavní změny v Maďarsku. Posilují demokratickou odpovědnost nebo směřují k nebezpečné koncentraci moci? Čeká nás hodina věcných odpovědí na otázky, které hýbou dnešním světem. A já už se těším, stejně jako řada z vás určitě, na Jana Schneidera, se kterým se právě teď spojím do Havlíčkova Brodu. Já tě zdravím, Honzo, hezký večer.
1: Hezký večer, spojení funguje.
0: Spojení funguje, tak můžeme jít hned na první otázku. Porušení slibů, prohlubování partnerství, spojenectví a podpoře Ukrajiny. To je první téma, které jsme si zvolili jako otvírák dnešního pořadu, protože řada z nás, řada voličů si volila tuto vládu s naprosto opačným záměrem, a to s tím, že nejenom, že skončí muniční iniciativa, neskončila, ale už do ní aspoň nedáváme peníze, tak teď jsme se dozvěděli, že po setkání ukrajinského ministra zahraničních věcí Andrije Sibihy s naším ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou nám Andrij Sibiha poděkoval za prohlubování obranné spolupráce, poděkoval nám za, to mě až zarazilo, musím říct, neochvějnou podporu při vstupu Ukrajiny do Evropské unie, a pokud bych měla pokračovat dalším výčtem, tak to je finanční podpora, podpora v energetických energoprojektech nebo také příprava firem na rekonstrukci Ukrajiny a tak dále. Takže já se tě ptám, plní tato vláda sliby, které dala svým voličům, nebo jsou to pouze proklamace? Jak se na to máme dívat?
1: Já bych tu otázku rozdělil na dvě oblasti, na tu civilní a vojenskou. Co se té vojenské týče, tam mně přijde, že spousta těch věcí je jenom prostě nominálně, že, jak se říká, slibem neurazíš, že pro tu vládu není snadné vyvléct republiku z těch závazků, do kterých ji zatáhla vláda předchozí. Takže dělají, co můžou, možná ten směr je takovej, že to je takový trošku oslabování, nicméně s tím předvolebním slibem to je v rozporu, že se to vlastně neděje, nenastala ta situace, možná to k ní směřuje, každopádně je asi dobře tu vládu kriticky tlačit a připomínat ty předvolební sliby. To je, co se té vojenské oblasti týče. Co se té civilní oblasti týče, tam naopak si myslím, že možná to takové falírování vlády znamená držet si na té Ukrajině jako dobrý přístup, protože ta obnova Ukrajiny, bohužel, prostě je to hloupý to říkat, ale prostě je to bohovský kšeft. A proč by naše firmy měly zůstat stranou, protože budování prostě, nebo oprava té civilní infrastruktury je činnost bohulibá. Takže tam si myslím, že je dobře držet si ty dveře přiotevřené, nezavírat je. Takže možná proto je prostě takový ten, ta disonance mezi tím slibem a tou realitou ohledně té vojenské části, vojenské spolupráce, potřeba do jisté míry k tomu, abychom mohli potom se podílet na té rekonstrukci té civilní infrastruktury.
0: Teď se tě zeptám na, já jsem to zmínila, zdůraznila jsem to, protože to tady mám napsané v uvozovkách, neochvějná podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Já si myslím, že je to otázka, kterou by vláda vůbec neměla ani ústy ministra zahraničních věcí vyslovovat, protože o tom neproběhla debata. Já si myslím, že to je věc, která by měla proběhnout na půdě sněmovny, na půdě parlamentu. A pokud já vím, tak nic takového jsme před volbami od naší nové vlády neslyšeli, od těch koaličních stran.
1: Já to beru zase takovou upatlanou diplomacii, podle představ Macinky, on přece jenom je to mladý diplomat, učí se a někdy to asi, někdy mu to prostě moc nejde. Tohle mě připomíná takový ty, my si to pamatujeme, že o to nerozborné přátelství a neochvějné spolupráce a to všechno známe, takže nám to přijde opravdu trapný až hloupý. Na druhou stranu zase to jsou jenom slova, až dojde k nějakému lámání chleba, co se týče té Ukrajiny, tak možná zjistíme, že se dáme na stranu Polska, protože to Polsko jako se s těmi výhradami netají a že stát prostě začne zaujímat takový rozumnější stanoviska. Já si myslím právě, že o tom asi to jsou takové otázky, jako jestli se o tom prostě má příliš mluvit, nebo se to nechat během běhu času, protože to jsou takový jemný diplomatický manévry. Já si myslím, že se pak k těm Polákům přidáme a že z tohohle nerozborného, neochvějného slibu prostě asi nic nebude.
0: No, dneska jsem četla úplnou novinku zprávu, že se štěpil PiS, že se rozešla to křídlo Kačinského od Moravicka. Tam to bude ještě zajímavý, ale jinak ještě chci podotknout, že si mě teda odhalil naprosto přesně s tou neochvějnou podporou, protože já si to opravdu pamatuju stejně jako ty se Sovětským svazem na věčné časy, neochvějná podpora, tady tyto proklamace. Ale ještě poslední otázku k tomu poslednímu tématu mám. Chtěla bych se tě zeptat, jestli si myslíš, že nám hrozí nějaká rizika, když si čteme, že se bude prohlubovat obranné partnerství, což samozřejmě se vracím zase zpátky ke zbraním a k tomu, co si můžeme číst už dneska veřejně v médiích, jako o tom koloběhu těch zbraní z Ukrajiny a tak dále.
1: Tam si myslím, že by ten proces měl být opravdu striktně opačný, protože vlastně ty vojenské aktivity Ukrajiny, myslím si, že by na místě toho Macinky, který se jeví prostě proamerický, takže by měl i co se týče těch obranných aktivit Ukrajiny zastávat trošku proamerické stanovisko. Je to asi divná věta, ale já ji hnedka vysvětlím. Totiž Ukrajinci bombardují Kaspické ropovodné konzorcium, které je z části vlastněno Američany, a dopravuje ropu evropským odběratelům. A v podstatě tak jako chtějí poškodit Rusy, ale oni Rusové jednak na tom spíš vydělávají, protože ty ceny ropy stoupají a více poškozují prostě ty americké vlastníky. Čili ta Ukrajina se chová, řekl bych, trošku zběsile. To znamená, my bychom jí v té o bezpečnostní nebo té vojenské oblasti příliš podporovat neměli, protože tady je vidět, že prostě ty křeče, řekl bych, že to jsou asi závěreční křeče

0: opravdu v takových těch politických jakýchsi proklamacích a ty si nám teďka nechal nakoupnout do toho našeho partnerství se Spojenými státy. Pojďme dál, jestli už tomuto nic nemáš, protože já si myslím, že to, co teďka otevřeme, tak to mě opravdu zaujalo. Protože já si myslím, že muselo být pro Andreje Babiše, který se účastnil jednání koalice ochotných v Paříži na rozdíl například od Slovenska, o kterém jsme se dneska dozvěděli, že bylo neoprávněně zařazeno do té koalice ochotných a dneska se vůči tomu Robert Fico vymezil, tak my jsme se toho účastnili, ale Andrej Babiš tam byl zřejmě velmi překvapen, když to řeknu kulantně, z toho, že se mělo jednat o koalici právě těch protiraketových systémů, jak už jsem já tady jednou zmínila, že dělat koalici na protibalistické střely a protiraketové systémy je celkem zvláštní, ale že byl překvapen, že o tom nejednal s ministerstvem obrany, dokonce to nebylo ani zařazeno na jednání Bezpečnostní rady státu a my jsme se dozvěděli, že ministerstvo obrany tuto informaci o tom, že takováto koalice má vzniknout, vědělo už od května. Tak tady mě bude opravdu zajímat, co nám k tomu řekneš, jak se na to díváš ty.
1: No, já bych tady připomněl slova, když tak řeknu, mého prvního ministra, Pavla Bratinky, který vždycky říkal, když čtu noviny, musím si uvědomit, že pouze čtu noviny. Otázka je, jestli to má, nebo co to má společného s realitou a jestli to vůbec má něco společného s realitou. Čili my se můžeme bavit o tom, co proběhlo v těch médiích. Tam Babiš řekl, že o tom nevěděl. No, možná o tom věděl, možná spolu na té vládě taky hrajou nějaké hry, možná jenom dělal prostě, že o tom nevěděl. Na druhou stranu těch různých iniciativ je tolik, a to má Zuna pravdu, že je těžký se v tom někdy vyznat, protože tady jsme měli jakousi protidronovou iniciativu, teď je protibalistický akt, který se teda podle Babiše to považuje za jakousi prázdnou deklaraci. Reálně v podstatě jde jenom o to někde udělat zdroj, najít zdroj peněz a ten si rozdělit. Ono reálně z toho nic moc nebude, co se týče nějakých zvýšení obrany schopnosti Ukrajiny. Prostě tady jde o veliký kšeft. Čili to může být i v pozadí toho, jestli ten Zuna je zase napojený na, nepochybně bude mít blíž na určitý části vojensko-průmyslového komplexu, než jsou jiný, tam prostě ta rvačka mezi těmi zbrojaři je naprosto nelítostná, čili on si klidně dovolí i třeba pozdržet určitou informaci nebo ji nedat. Ale jak říkám, je v tom asi veliký chaos, dá se to zabalit do mnoha dalších řečí. Navíc Babiš vlastně vystupuje s tou Europatriotem, to je zase další iniciativa, čili ono v tom se vyznat prostě, aby se v tom čert vyznal, takhle se to řekne. Je to zajímavý prostě ten protibalistický akt koalice ochotných, že jo, ve který teda ty Slováci nejsou, protože oni se tam, jak jsem zjistil, v intencích toho protibalistického aktu bylo, že by měly být montovny raket v Čechách a na Slovensku. To znamená, že někdo by z toho měl peníze, ale z nás by se staly válečné cíle. Jo? Čili to asi se nedivím, že se ten Fico velice ohradil. Pak tam bylo něco o stěhování toho velitelství na tam z Ramsteinu do Polska. Tam vzniknul samozřejmě velký odpor, protože my budeme zváčit s těma Rusama hubou, ale prostě blíž nepůjdeme. Možná to odnesou Rumuni, protože ty tam mají teďka nadirigovanou vládu, která se vlastně asi nemůže příliš bránit, ale budou jako saframensky blízko tomu Rusku, čili najednou ten pach té krve je cítit, prostě oni nechtějí k tomu, oni chtějí válčit z dálky a hodně z toho mít peněz. Proto si myslím, že je celkem předčasný si myslet, že mluvíme o realitě, my mluvíme o těch nějakých mediálních, o těch hrátkách, jak se projevují v médiích. Jo. Ale co, jestli to má něco společného s realitou, nebo co, do jaké míry, to já si dávám jako veliký otazník.
0: Jistě, že jsme teďka v rovině spekulací, protože na Bezpečnostní radu státu chodí prezident Pavel, který veškeré naše zbrojařské aktivity a všechno, co se

0: týče kolem té války, tak samozřejmě mohutně podporuje. Tak ti říkám, že jsme v rovně spekulací, jestli to nebylo řečeno, že to Andrej Babiš zveřejnil, že o tom prakticky nevěděl. Je to zajímavé, budeme to sledovat, bude to mít nějaký vývoj, ale já se teda bojím toho, aby jsme, tak jak nám říkali, že jsme ten východ, tou periferii, mluvil o tom Jaroslav Štefec, kterého ty samozřejmě dobře znáš i s tebou na debatě ve Slovenském domě. Takže jestli už k tomuhle tomu nic nemáme, tak můžeme jít dál.
1: Já bych ještě k tomu trošku zase udělal takový dvě poznámečky, jo. Přemýšlel jsem nad tím, jestli ten ministr opravdu třeba toho premiéra podrazil, tak mě napadlo, může toho zůnu vyhodit. Co by na to řeklo SPD? A další věc, odvolal by ho prezident, protože prezident s tím zůnou jsou spíš
0: partneři,
1: jo? Takže a co by na to zbrojaři? Takže ten manévrovací prostor premiéra je asi opravdu malej. Takže možná proto z toho nedělá žádný velký vlny. A potom další věc, tohle to jsou podle mýho soudu prostě jenom takové řeči, které mají za účel udělat takový ty finanční vlny někam dostat a od jiných jinam. Co se týče skutečných bezpečnostních informací, to si myslím, že by premiérovi nikdo nezatajil, jo, ani na té brzce nikde. Takže proto si myslím, že tady tyhle ty informace jsou v podstatě takový, že tady jde spíš o ten biznis než o bezpečnost.
0: Rozumím. Aby se vyhodila nějaká informace a oni se mezi sebou začali nějakým způsobem dohadovat. Já tomu rozumím. Něco takového, už když se začínala muniční iniciativa, probíhalo na půdě Cevra, kdy jsme se to dozvěděli z deníku N. A ano, máš pravdu. Takže pojďme tedy k ústavnímu soudu, ke kompetenční žalobě, protože vlastně vláda nás seznámila na internetu, visí 81 stránkový dokument jako výhrad vůči ústavnímu soudu, vůči tomu, jak přijalo to předběžné opatření. A prezident se ve své kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, jak se na ní obrátil, obrací jak na jakousi zvykovost. A vláda tady oponuje tím, že ta zvykovost, že to bylo dáno tím, že v podstatě vždy rozhodovala vláda. Každý tento akt, jak to, že následovala jich řada za sebou, stále stejných, vždy byla na základě rozhodnutí a hlasování vlády jako celku. Co ty si myslíš o tom, jaký to bude mít vývoj, protože vím, že jsme se bavili o tom, že se na to připravil, takže jsem zvědavá, co mi řekneš.
1: No, myslím si, že ta vládní argumentace je naprosto přesná, že tady je zaměněna příčina a následek. Čili to, co následovalo, nebylo příčinou, prostě ano, velmi přesný, jsem velice rád, že vláda tomu věnovala takovou péči, protože si myslím, že tady se trošku, je taková hranice, že se bude docela významně, to bude předznamenávat jako další vývoj, jestli půjdeme v nějakých ústavních, předvídatelných ústavních kolejích, anebo jestli se tady prostě z toho stane taková, jak se říká, cochcárna. Myslím si, že ústavní soud prostě šel nejen za hranice, ale taky vybočil mimo ně, jo? Protože on dal vlastně, jak se to říká, prezident dal, ústavní soud vydal rozhodnutí, které ústavní soud u kompetenční žaloby nemůže učinit, to předběžné opatření, ale ústavní soud přesto prezidentovi vyhověl, když rozhodl, jakoby prezident podal ústavní stížnost. Ale na tu zase prezident právo nemá. Čili to je skutečně zmatek a já si myslím, úplně drze jako občan si myslím, že pokud ústavní soud nerozhodne v intencích toho, co píše vláda, tak je v podstatě povinností vlády to nerespektovat. Jo, tady si myslím, že prostě je celkem ta argumentace tak jasná, že tady se nemůžeme řídit prostě nějakými takovými hladkými řečičkami o ústavních, závazných ústavních zvících a tak dál. To je totiž, mě tady napad takový Chestertonův bon mot krásnej, jestli se může politická praxe stát závazným ústavním pravidlem. A Gilbert K. Chesterton na to říká, univerzitní hodnostář má pokračovat ve svých všech svých špatných zvicích tak dlouho, až z nich udělá část britské ústavy. Jo, to si myslím, že je opravdu dotažený dokonce, protože tady opravdu se musí oddělit zrno od plev, prostě ústavní argumentace od nějakých těch Pavlačových řečí. On ostatně ten Baxa to opravdu, jako si myslím, jak se říká česky, pohnojil, protože když omlouval tu Šámalovo procesní pochybení, naprosto nepochybný procesní pochybení, když ústavní soud opomene vyzvat k vyjádření jednu procesní stranu, to je tragédie prostě. To, já nevím, co chtějí pak tady, aby se v tom státě dělo. A on říká, že vlastně to bylo, postoje vlády byly dostatečně zjevné ve veřejném prostoru, takže nebylo nutné schánět. Jo? To znamená ve veřejném prostoru, to znamená po Pavlačích, nebo kde to bylo po veřejném prostoru známý. Oni Pavlačovy řeči jsou brány jako vyjádření vlády procesní. To je neuvěřitelný prostě, co oni z toho, jak to zahnojili. Takže já se domnívám, že tady je potřeba udělat jasno. Dokonce jsem četl už i takovej výrok, tady nějaký novinář napíše, že prý prezident má podle ústavy právo na schůzky s těmi ministry.
0: Ano.
1: A on si plete slovo schůze a schůzka, protože podle ústavy on má právo chodit na schůze vlády, schůze parlamentu, ale o schůzkách tam není vůbec řeč. Tak je vidět, jak tam prostě oni se snaží tu výklad ústavy posouvat podle svého a tomu je potřeba prostě vystavit jako naprosto tvrdou stopku a já jsem proto, aby prostě ta vláda se velice výrazně postavila proti tomu, kdyby ústavní soud se chtěl prostě vysmívat ústavě.
0: Já jsem četla Jindřicha Reichla, který říkal, že oni vlastně té vládě upřeli to právo na ten spravedlivý jakýsi proces tady v tomhletom, ale ještě mě se moc líbilo, že jsi zmínil toho Chestertona, protože já v této věci taky poslouchám Michala Žantovského, známého překladatele a člověka, který často používá i v této věci a vůbec co se týče naší ústavy, tak anglický parlament, což je něco úplně jiného. Já si myslím, že se dozvíme ještě spoustu bizarních věcí do toho podzimu, tady v této věci, ale já se tě chci zeptat ještě na takovou věc, která by možná mohla zajímat diváky, protože zajímá taky mě. Já se tě chci zeptat, my tu máme zákon o soudech a soudcích. A v tom zákoně se přesně píše, abych musela parafrázovat ten paragraf, že v podstatě soudce nemůže být aktivistický, nemůže podporovat nějaký politický aktivismus. A když se podíváme na to, že oni pořád opozice mluví o tom, že jsou zpochybňovány instituce. A jak se má veřejnost dívat na to, že máme v čele ústavního soudu člověka, který od roku 2019 chodí na demonstrace milionů chvílek, do dneška je jeho žena finančně podporuje. A přitom máme na to zákon, který to zakazuje. Jak je možné, že se ještě nikdo neozval, že to necháme být, že v podstatě se díváme na něco a říkáme si, jak je to možné, jak to, že se nikdo neohradí.
1: Tady by asi bylo potřeba vlastně ty soudní aktivisty pohnat před soud právě na základě toho ustanovení zákona, jak říkáš, protože tady není ani možný, ani potřeba ten ústavní soud zpochybňovat z aktivismu, protože on se zpochybňuje sám. Jo. Čili tam, jak si ta vina není na straně těch, kteří to reflektují, prostě to, co se odehrává. Takhle.
0: Tak jo, tak já ti děkuji, jestli můžeme teda jít dál?
1: No.
0: V Manile se sešel Marco Rubio, ministr zahraničních věcí Spojených států, se Sergejem Lavrovem. Byla to jejich schůzka po delší době, tuším, že naposledy se sešli někdy minulý rok, tuším, že na podzim. A jednali o samozřejmě o situaci v rámci té rusko-ukrajinské válce toho konfliktu. To jejich jednání trvalo 35 minut a prakticky z nich z té schůzky nevzešlo žádné nějaký konkrétní výstup. Pouze jsme měli se Sergeje Lavrova, který byl v tom výstupu, v tom svém hodnocení té schůzky rozvláčnější, dojem z toho, že se Rusové opírají o jednání v Anchorage, které proběhlo na Aljašce minulý rok v srpnu. Jenomže v Anchorage nebylo písemně uzavřené prakticky vůbec nic. Jak si máme tady tuto schůzku vyložit, protože ještě chci doplnit jednu věc, že o tu schůzku vlastně požádali Spojené státy.
1: Já mám za to, že Spojené státy pouze mediálně prodávají své aktivity a vydávají je za snahu se dohodnout. Ono scházet se a jevit snahu se dohodnout jsou dvě rozdílné věci. A já tady zmíním ještě jednu věc, udělám zároveň dopředu reklamu. Ivo Lukáš a syn vydají knížku Scotta Rittera. Já jsem teďka měl tu čest k tomu psát doslov a Scott Ritter tam právě popisuje ten americký přístup k těm odzbrojovacím jednáním a tam to je v podstatě takový nedospělý, jo, takový ty pubertální hádky, co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho ti nic není, jo, čili prostě vy uděláte tohle a tohle a přitom on tam vypisuje prostě, co ten vyjednávač přitom opomněl, co zamlčel, co překroutil a tak dál. Čili tohle to vidím v těchto intencích, prostě tam americká diplomacie je opravdu tak jako na velmi nízké úrovni, když si to porovnáme prostě s tou velkou postavou toho Lavrova, tak se celkem ani nedivím, že tam s ním nechtěl trávit moc času, protože zjistil, že tam jde jenom asi o zářez na pažbě, že se zase prostě s ním potkal už po páté, prostě, ale vůbec k ničemu to nebylo. To znamená, že oni hrají zřejmě před těmi volbami v Americe podzimními, že se snaží prostě před těma lidma se ukázat, jako, že jsou prostě mírotvorci a kde si cosi. A ty Rusové tam prostě slouží jenom jako takový záminka, jako že se s nima potkají a oni to tam budou prodávat a že se prostě na ničem nedohodli, to oni zase hodí na Rusy, že Rusové tadyhle. Ano, Rusové samozřejmě hájí své bezpečnostní zájmy podobně, jako by je hájili Spojené státy, kdyby se jim něco dělo v Mexiku nebo v Kanadě. Nebo na Kubě, to si pamatujem, když se dělo na Kubě, tak to bylo zlé.
0: Jasně, já jsem dneska poslouchala krátký dokument, byl to slovenský dokument, oni říkají, že Rusové už prakticky nechtějí ustupovat ze svých územních požadavků a teďka probíhá taková jakási, ta zdržovací fáze a ty si mi to teďka velice skvěle doplnil, ano, Amerika má před volbami, ale já se tě v té souvislosti chci zeptat, protože jsme všichni zaznamenali, že náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka přijal novou velvyslankyni z Ruské federace a vyslovil se před ní, že vlastně očekává od Moskvy krok, že ta válka probíhá na území Ukrajiny, válka Ruska probíhá na území Ukrajiny. On žádá to, že by se ta válka měla ukončit, že si uvědomuje, že potom budou trvat dlouhá samozřejmě jednání, ale já nevím, jestli z toho mám mít pocit, že žádá o příměří, protože to není žádné řešení. Co si o tom máme myslet? Jak se na to díváš ty?
1: Já bych to napadl, protože to, jestli to je ukrajinské území, je sporné. Prostě ty republiky vyhlásily svoji samostatnost v souladu jaksi s mezinárodními pravidly, akorát, že je skoro nikdo neuznal, ale to je celkem jedno. U toho Kosova ten problém je velice podobný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, která to podporuje, současná protiruskojazyčné aktivita ukrajinských zákonodárců, to je prostě něco děsivého, tam jsou pokutováni prostě pokud promluví na veřejnosti rusky, čili oni skutečně to ruskojazyčné území prostě nemůžou počítat do Ukrajiny, prostě sami se ho zbavují tímhle tím způsobem, jo. A další věc je, Macinka, ano, připadá mě to takový prostě zase takový nevyzrálý, to, co on říká, protože Pakliže se nebudeme zabývat příčinami konfliktu, nemůžeme se dostat k nějakému rozumnému ukončení. A ty příčiny konfliktu, na tom se prostě shodují od Břežinského přes Kissingera prostě a Jacka Matlocka a mnoho Kennan a další říkají, ano, příčinou bylo rozšiřování NATO, čili je potřeba, dokud nevemou vážně bezpečnostní zájmy Ruska, tak se nemůžeme nikam dostat. Proto z toho vychází, že oni, ty Rusové, obtížně, ale furt dobíjejí prostě ten bezpečnostní, ten opevněný pás, který byl vlastně obsahoval ty vojenské instalace, které by jim byly nebezpečné. Čili jim je to v podstatě nejedno. Samozřejmě, že to tlačí ten čas taky, ale zdaleka nespěchají tak jako Ukrajina, kterou tlačí prostě ta přicházející zima, tak oni prostě musí tento bezpečnostní pás dobít, oni ten Donbas prostě musí dobít, jinak nebudou ty jejich bezpečnostní záruky zajištěny.
0: Ještě se zeptám jenom na takovou zajímavost, a to je to, že nová paní velvyslankyně Ruské federace, já teďka nemůžu najít její jméno, tak tato nová paní velvyslankyně studovala u nás, je to Anna Ponomarjovová a má velmi dobrou znalost našich českých reálií, žila tady dlouho, umí mluvit dobře česky, myslí si, že to trošku obrousí hrany a trošku to, jestli ten záměr vyslat tuto paní velvyslankyni byl jakýsi možný pokus o to přiblížit se navzájem trošku víc.
1: Každopádně to je nesmírně inteligentní způsob diplomacie, poslat tam člověka, který prostě o té zemi něco ví, který na to nekouká jako z jara. Já, když jsem dělal tenkrát na vládě, tak jsem měl možnost mluvit s některými diplomaty, kteří prostě uměli česky. A to bylo úplně jiná písnička, protože on s tou češtinou přece jenom se o té zemi, o těch reálích, o té psychologii prostě něco dozví. A tady bych řekl, že z ruské strany jsou všechny předpoklady, že se k nám skutečně nechovají jako k nepřátelské zemi, chovají se pouze k nám jako k zemi, která není přátelská. Jo? Takže tady bych řekl, že to je velmi dokonalá ilustrace a teď jde o to, jestli my budeme schopni, já to vidím jako velikou příležitost, jestli toho budeme schopni využít, anebo jestli budeme jako blbečci zase jenom poštěkávat proti Rusku.
0: Tak zatím to vypadá neutrálně, takže já budu doufat. A pojďme na další téma, pokud nemáš tady k tomu to už nic, tak pojďme na téma, které se týká Blízkého východu a to je eskalace tohoto konfliktu, této války, protože došlo k sestřelení amerického vrtulníku Apache a my jsme teďka svědky toho, jakéhosi, já snad ani nemůžu říct slova nedorozumění, jako asi silného střetu mezi Amerikou a Íránem ve smyslu, jak se tady tato věc odehrála a Donald Trump vystupuje na svých sociálních sítích a vůbec v médiích velmi, velmi útočně směrem k Iránu, že by to mohlo celou tu situaci už tak vypjatou zhoršit. Co ty si o tom myslíš, že je to strategie, tady tahle ta retorika Donalda Trumpa, co o tom můžeme očekávat? Zhorší se ta situace, protože všichni se samozřejmě, hlavně biznis, dívá do Hormuzského průlivu a jak to tam vypadá?
1: Já bych v souvislosti s Donaldem Trumpem při vší úctě nemluvil o strategii, protože si myslím, že ten člověk nemá strategii. Ten má akorát prostě takový ty taktický, operativní, různý úhyby a finty, ale strategii má jedinou. A to je materiální profit. No, jeho zisky a zisky jeho klanu se zajímá skutečně už i Securities and Exchange Commission, což je opravdu vážné varování, protože tady to vypadá, že to je pointa veškerého jeho snažení. Co se týče té eskalace v tom Iránu, tam skutečně to byla zase jenom záminka, protože sami Američani říkali, že se neví, proč ten vrtulník spadnul. Mohlo to být tak, jak se říká, ta přátelská palba neboli vlastní sestřelení a tak dál. Čili nemuseli na to reagovat, ale oni na to zareagovali jako vždycky. Zareagují dřív, než se cokoliv prošetří, než se cokoliv dokáže, ale to je už třeba od toho sestřelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, že to je vždycky, prostě se to nejdřív vychrlí a pak, když se zjistí, že je to jinak, tak to už se objeví na 22. stránce novin a nikoho to nezajímá, protože ta jedovatá slina prostě splnila svůj účel. Tady asi potřeba vidět to, že oni na jednu stranu takhle do sebe mydlej, na druhou stranu probíhají zase utajená jednání. Fotbalisti iránský jedou do Spojených států, prostě je to takový zvláštní. My tady, oni se perou, že jo, Amerika s Ruskem, náš kosmonaut se chystá, prostě při té naší protiruské rétorice se chystá na Bajkonur, o tam tať vítají americký kosmonauti. Prostě je to takový, řekl bych, teatr, kdyby přitom neteklo tolik krve, tak by to bylo teatr, ale tohle to je prostě taková tragikomedie. Člověk si říká, o co vlastně jde, tady přestávají platit pravidla, přestávají platit prostě tradice a jenom se tak jako dost divoce rve o nějaký ten materiální profit. Není mi z toho moc dobře, radši bych viděl prostě nějakou ideu, byť s ním třeba nebudu souhlasit, ale prostě dá se něco uchopit do ruky, ale tady se do ruky vlastně, tady se nedá vzít nikdo za to slovo, protože to slovo jde jednou stranou a druhou stranou jde biznis a je to takový celý vachrlatý, no.
0: Je to, žijeme v obrovském pokrytectví, v obrovském pokryteckém světě a já jsem teďka přemýšlela, že se tě zeptám, jestli můžeme, když vidíme ty agresivní výroky nebo to, co Donalda Trumpa, nebo to, co píše na své sociální sítě, jestli můžeme mít oporu v tom, aby jsme si mohli udělat nějaký relevantní názor třeba ve zpravodajských službách, ale v tu chvíli si zase okamžitě vzpomenu na válku v Iráku a to, jaké jsme měli zaručené zprávy o zbraní hromadného ničení a tak dále od zpravodajských služeb, takže i tady se asi nemůžeme ničeho chytit.
1: Oni zpravodajské služby nemůžou poskytovat velice zásadní informace a jde o to, jestli je někdo poslouchá, jestli to někdo chce poslouchat. Jestli tam zase nebude někdo jako Dick Cheney, který tam nad tím analytikem stál a řval na něj, dokud to prostě nenapsal, tak jak se mu to líbilo. Jo, čili ty zpravodajci se můžou rozkrájet, ale prostě k ničemu to není a je to jeden velký zmar. Tam bych chtěl ještě říct k tomu pokrytectví, jo, že oni chtějí Saudskou Arábii přimět k tomu, aby šla do těch abrahamovských dohod, ty abrahamovské dohody. Upřímně řečeno, já beru prostě jako přímo vzor pokrytectví, to je prostě echelon pokrytectví, jo. To je naprosto nesmyslný a od začátku prostě nedůvěryhodný. Ještě je tam jeden prvek zajímavý, oni jim nabízejí civilní jadernou technologii Saudům. V podstatě, jestli jim to dají, tak je můžou začít hnedka bombardovat, protože ty se dostanou na úroveň Iránu a můžou být, může je člověk začít podezřívat, že z toho využití civilního se to přesmíkne do toho vojenského. Čili to, že tam prostě dávají tu civilní jadernou technologii nebo mluví o tom za cenu toho, že ty zase akceptují ty abrahamovské dohody, to je zase další rozehraná taková aktivita. Tam ten aktivismus je opravdu teda jako dost děsivej. A oni si, v podstatě to je jejich modus operandi, že oni si furt něco vymýšlejí a druhá strana sotva stíhá prostě na to základně reagovat. V podstatě to bude mít výsledek ten, že celý svět je bude slyšet, ale nebude je poslouchat, nebudou si vůbec brát vážně to, co ten Trump řekne, co ty Američani řeknou, protože budou vědět, že to je jednou tak po druhý, tak čili je to v podstatě, řekl bych, urážlivý, jo, mluvit s těma druhejma tak, že ten druhej prostě neví, co si o tom má myslet, není to kultivovaný stav té diplomacie nebo té mezinárodní politiky a já se obávám, že nevidíme nějakou cestu ke zlepšení, dokud, bohužel, prostě dokud se nestane něco jako docela vážného.
0: Já ti děkuju a teď já jsem ten dráb, který hlídá ten čas, tak bych se chtěla dostat k Maďarsku, protože jsme to minule našim divákům slíbili a tam prakticky už došlo k tomu, že Péter Maďar, nový předseda vlády, premiér Maďarska, donutil podepsat abdikaci prezidenta Tomáše Sulioka a omezili také mandát poslanců na 12 let, což mě vyvstává v hlavě, jestli je to rozumné, protože se můžeme bavit také o nějakých zkušenostech, že politika je řemeslo a tak dále, ale přikročili ještě k dalšímu kroku, na který já nemám názor, a to je omezení věku u soudců ústavního soudu, který je hraniční na 70 let. A co říkáš tady těmto neuvěřitelným změnám, ale v souvislosti a v kontextu s tím, že v Maďarsku je prezident volený parlamentem?
1: No, já co jsem zaznamenal, tak i Orbánovi kritici si začínají zoufat, že Maďar začíná být opojen mocí. Všechny tyhle kroky, které udělal, jsou naprosto účelový. Tam až těm jejich soudcům zase bude k 70, tak určitě ten zákon jako zrušej a až budou kandidovat do dalších voleb, tak až se zbavějí prostě těch lidí z Fidesu, tak to samozřejmě dají pryč a budou se tvářit prostě jako, že to je v pořádku všechno, že může kandidovat nekonečně krát a že může být soudcem až do smrti a tak dále. A u toho přímo voleného prezidenta, že vlastně nemůže být sesazen, to klidně udělají, když dokud mají tu ústavní většinu. Co se týče toho prezidenta, já jsem tady přečetl komentář hungaristy Jana Blaška, který vlastně on napsal, že tou kontrasignací svého politického ortelu paradoxně prokázal, že skutečně nebyl k výkonu prezidentské funkce způsobilý. To je tvrdý, ale řekl bych, že na tom asi něco bude, protože já jsem očekával, že ten člověk prostě se tam
0: vydrží
1: a prostě, že ho budou muset vynést silou, jo, tamtať, protože tohle to prostě není možný. Tím by dokázal samozřejmě, že ten Maďar nemá pravdu, kdyby tam on se trval v odporu. Takže takhle on dokázal, že ten Maďar v podstatě měl pravdu. Co se týče omezení toho věku soudců, no, mně to přijde, kromě toho, že to je účelový, je to taky neúcta ke stáří a neúcta ke stáří je vždycky znamení jako úpadku civilizace. Skutečné civilizace, to je vidět na tom, jak si vážej starých lidí a to vůbec neznamená to, že nejsme úplně tak jako nejmladší, ale prostě ještě starším, než jsme my, takhle bych to řekl. No a co se týče těch mandátů, no já bych něco na tom viděl, ale úplně jinak. Já bych zakázal konsekventní mandáty. To znamená, že ten člověk, který je poslancem, tak nemůže kandidovat po druhé za sebou, ale s přestávkou může kandidovat nekonečněkrát. Jo? Takovému Marečkovi Bendovi by to určitě moc prospělo. Jo? Že by si ty lidi šli konzumovat ten život podle zákonů, kteří oni jako zákonodárci schválili. Jo, takže by si šli čuchnout k té realitě. To si myslím, že by nebylo tak úplně špatný. Já vím, že by našli tisíc cest, jak to obejít, ale prostě když už, tak bych to viděl v tomhletom, ale tohle to všechno jsou prostě naprostý účelovky a není to jeden hlas, který se vlastně děsí, že ten Maďar dělá přesně to, co kritizoval na Orbánovi.
0: No, víš, mě si teďka připomněla, že po sítích běhá ten virál vlastně toho rozhovoru Petra Koláře s Václavem Láskou, který já jsem dala si před půl rokem do streamu z roku 21, kdy on vykládá ty pozice a postavení prezidenta ve chvíli, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, úplně jinak. Prakticky to úplně otočil, když je tam dneska Petr Pavel. A ta účelovost je naprosto neuvěřitelná, takže budeme sledovat to Maďarsko, já jsem na to teda sama zvědavá. A jinak, co se týče toho přerušeného výkonu toho poslaneckého mandátu, to asi možná by to stálo za to, a otázka je, jestli se těm poslancům bude znovu chtít postupovat po těch 4 letech to martyrium. Za mě musím říct, že mě stačilo 2x a dost teda. Já už jsem znovu odmítla kandidovat. Tak, já vidím, že jsme, pokud nemáš ještě něco tady k tomuto tématu, pokud jde o to Maďarsko, budeme to sledovat, protože si myslím, že to bude zajímavé, tak se dívám se na hodinky a chtěla bych poprosit naše diváky, pokud na tebe mají dotazy, témat je určitě spousta, tak jestli by nám mohli poslat své dotazy do režie, a tebe poprosím o knížku, o představení knížky.
1: Posledně jsme mluvili o tom McCarthyismu, že tam došlo k tomu, že v tom Hollywoodu někteří lidé psali pod vypůjčenými identitami, prostě pod cizími jmény. Mm-hmm. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na knížku Alexe Koenigsmarka Mezi židlemi aneb hra na Černocha. Ano, to je ona. A napsal jsem k tomu takovou poznámku, protože to bylo o době, kterou já jsem prožil, ale trošku z jiné strany, tak mně to přišlo jako hůl do vody zanořena, zdá se být i zalomena. Čili sledujeme jednu věc, ale ten úhel je maličko jiný. Je to velice oživující četba, protože ten autor je nesmírně inteligentní, nesmírně kreativní, a je to poučný, protože on tam píše s takovou lehkostí až anekdoticky o tom. Jo? A nejvíc jsem vlastně se vybublal na tom, když jsem četl ty pasáž o kdysi rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi. Tam totiž došlo k tomu, že někteří autoři, třeba Pavel Landovský a další, už se nemohli nikde chytnout, a tak pod vypůjčenými jmény psali vlastně scénáře takových těch normalizačních, doslova bych řekl, no, nevím, jestli se to může říct, výkalů, jo, exkrementů. A z druhé strany v samizdatu vycházel kritický sborník, a tam literární kritik Honza Lopatka nesmírně kreativním způsobem to strhal, tohle ten seriál, jo. A mně to přišlo zábavný prostě, že vlastně disent dodal ty normalizační scénáře a pak jiný disident to strhal. Takže ten režim byl vlastně prohrál, protože vlastně byl obelstěn, když mu podstrčili texty, které pak sami strhali. Ale o to nejde, to je jenom anekdota. Myslím si, že popis té doby je velice zajímavý a velice dodává plastičnosti tomu, že nic nebylo černého ani bílého. Jo. Velice doporučuji tu knížku.
0: Tak já ti děkuju a teď poprosím do režie, jestli nám můžou poslat otázky.
1: Tak, pane Schneider, už se ví, kdo nahradí Koudelku v BIS. Obávám se, že to Babiš zase prokaučuje. Jeho personální politika je dost slabá. Jourová, Plaga, Metnar, Vojtěch. No, já mám taky strach. Já bych samozřejmě typ velice dobrý měl. Netajím se s tím před panem premiérem. Ale Bůh suď, jaké sil křivky tam budou odehrávat, prostě nevím. Přál bych to nejen jemu, aby se konečně jednou trefil, ale bych to přál prostě všem nám. Tak, nemůžu rozdýchat zatápění dolů. Turek se k tomu nevyjadřuje. Co si zatápění dolů teďka pomůžeš?
0: Mám na mysli, možná na Ostravsku se měli zatopit ty doly.
1: Dolů. Aha.
0: No.
1: Jo, no, to bych řekl, že dvojnásobně tady kritizuju to Turkovo rozhodnutí prostě odejít z tý, nebo pozastavit výkon té funkce, protože si myslím, že to prostě s dopravní nehodou absolutně nemá co dělat. Hmm. A bylo ho tam prostě strašně potřeba. A tohle to, ano, souhlasím, tohle to by měla být jeho starost. Měla by to být starost ale i pana Havlíčka a všech těch, kteří prostě mají rezorty, který potřebují energii, potřebují záložní zdroje energie. Jo. Tohle to prostě není v pořádku. Souhlasím, není to v pořádku. Kdy bude zákon FARA? No, to je velmi pěkná otázka. Já bych byl rád, protože zatím to drží tuhle tu vlajku Jindřich Reichl, já mu v tom strašně přeju, protože ten vzor skutečně není ruský, jak se mu snaží namítat, prostě on přepisuje ten starý americký zákon, který je velice dobrý, funkční a účinný, takže já doufám, že to nezapadne a kdykoliv bude možnost, tak to podpořím a je dobře, že to připomínáte. Dobrý večer. Nic se nezměnilo, protože jak ano, tak motoristi jsou silně pro ukrajinští. Všechny sliby před volbama byly jen keci v keci. No, já doufám, že ne úplně všechny. Já si zase myslím, že ta manévrovací schopnost je jedna věc, nebo ten prostor. Druhá věc je zase taková ta předčasná ustrašenost. Jo? Takže trošičku by to chtělo asi ty energie do toho dát, toho aktivismu v tomto směru, ale ano, zvonku to tak vyzerá, jak se říká, doufám, že pod povrchem prostě ty snahy, jak ta voda pod povrchem bublá a bublá a bublá, až to něco udělá, až to vykotlá prostě, tak já doufám, že není všechno, že není vidět všechno, co se ve skutečnosti děje. Kdy bude referendum? No, musí být, referendum může být, ale velice omezené, to všenárodní, to na to prostě, to drží tu vlajku pouze SPD a to zatím prostě na to nemá, aby to prosadilo, takže je dobře to vzpomínat. Já, co se týče referenda, viděl bych i jedno takové referendum na odvolání, protože když se tam mluví o odvolání prezidenta v Maďarsku, tak tam to není možný, ale u prezidenta, který je přímo volen, by mohl být také plebiscit o jeho odvolání. Jo? A to by mě docela zajímalo, jak by teďka, jestli by jim na hradě nebylo teďka ousko, kdyby ta možnost byla. Tak, od Havlíčka není možné čekat vůbec nic, to víme z minulé vlády, když s ním byli pánové Štěpán a Noveským, že se blíží energetická krize, že se s tím musí něco dělat, tak je poslal do ANO. Poslal je někam pryč. Ano, myslím si, že mám ohledně pana Havlíčka velmi podobně jaksi sevřený žaludek. Havlíček je takový inteligentní Pepa. Oba nemají rádi, nevím, jestli nemají rádi ČR, mají rádi ČR svým způsobem, dej jim o jejich prospěch, to se ne, takhle, to není trestný čin, ale nesmí to převážit určitou míru. Dotaz, k čemu je nám dobře držet si dobré vztahy s kyjevskou nacistickou chuntou? Náckům se nedá věřit, civilní vztahy by měli přerušit, dokud bude Kyjev adorovat nácky. No, ono, to jsou dvě možnosti, buď to udělat nějakou tu sanitární zeď, anebo se snažit tam prosadit určitý vliv. My můžeme tam prosadit spoustu pozitivních věcí, právě když budeme podporovat na Ukrajině ty aktivity, ty strany, které oponují těm nacistickým tendencím. Jo? A nesporně tam jsou, ta Ukrajina jako není jednotně jako pronacistická nebo banderovská. Jo? Takže podpořit prostě ty snahy, které jdou v tom směru, který je s námi kompatibilní. Krásný večer. Napadla mě taková věc, kdyby sepsal seznam doporučené četby. Věřím, že taková kapacita skvělíček, to mám na papíře za pár minut. Ne, to není možné, není to za pár minut, protože doporučené četby by bylo asi několik set a stejně bych to doplňoval prostě a stejně by to nebylo vyčerpané, čili spíš, když budete mít zájem, řekněte, k jakému tématu a já velice rád šáhnu do své bibliotéky. Co u nás dělá albanská mafie? Proč BIS nezasáhne? BIS nemůže zasahovat, BIS pouze poskytuje informace, jaksi v předpolí získané zasahuje policie, pod vede to všecko pánem trestního řízení je státní zastupitelství, na to není nikdy potřeba dobře zapomínat, ale o albánské mafii, o nějakých jejich excesech zvláštních nevím, albánská mafie tu nesporně bude v několika exemplářích, nevím, jestli jich je moc, nemám tenhle ten přehled, tam by bylo potřeba se spíš asi nějaký konkrétní případ říct. Připadá mi, pořád mi připadá, že Ukrajinci Macionku vydírají a vyhrožují mu, snad tak tupý není sám od sebe. Mám pocit, že on prostě najel na tento způsob diplomacie s tím, že si myslí, že to je vhodný způsob k tomu, aby dosáhl to, co zamýšlí. Na to existuje samozřejmě spousta jiných názorů. Já si myslím, po tom vystoupení, tenkrát, jak přijeli na Ukrajinu, Macinka byl takovej hladionkej k ním, ale Filip Turek tam okamžitě řekl o tom, že si, co si myslí o vzniku toho konfliktu, takže z tohoto pohledu mě napadlo, že ten Filip Turek by býval byl možná na tom ministerstvu zahraničí z našeho pohledu platnější, ale to je možná právě ten důvod, proč ho tam nechtěli jmenovat. Myslím si, že na Filipa to vše bylo ušité. Co vy na to? Nemyslím si to. Nemyslím, prostě ty nehody se stanou, to je prostě jako taková přírodní zákonitost. Na druhou stranu, ano, jsem rád, když se tady objevují ty hlasy mírnící, to všechno. A je potřeba taky říct, že vlastně kdyby ten Turek jel podle pravidel, tak by se s tím autem střet o několik metrů dřív a možná by ty následky byly horší. To neznamená, že je potřeba omlouvat, jestli tam spáchal přestupek, ale tím to končí prostě. Jo. A myslím si, že s výkonem jeho funkce to prostě nemá co dělat a neměl ho tam tať, neměl to opouštět. Slovo do pranice. Babiš je jistě velmi pracovitý, ale má špatný odhad na lidi a čím dál častěji je chaotický a nesrozumitelný. Ale rozhodně je lepší než Fialová pětikolka. Ano, souhlas, pracovitý určitě je, s jeho personálními kroky. Taky mám někdy problém. Na druhou stranu skutečně zase upozorňuji, my nevíme o tom, jaký ti lidé, kteří rozhodují, jaký mají skutečný manévrovací prostor. Jedna věc je, jaký si myslí, že mají, mohli by ho třeba rozšířit, ale druhá věc je, že někdy ty limity jsou skutečně dost tvrdé. Vadí mi Macinkovo řitolezectví do USA, záda a podpora nácků, tím je pro mě nevolitelný, nechápu, jak mohl být mluvčím u Klause. No, myslím si, že pan prezident Klaus má také trošku, jako, jak říkal on, obočí zamračené, co se
0: zvednuté.
1: Zvednuté, ale nemyslím si, že by Macinka podporoval jako nacisty. Jo? On podporuje prostě ten oficiální představitele státu a neslyšel jsem, že by tam dělal nějaké rozlišení. Ano, můžeme to pod tím vidět, ale explicitně myslím si, že nacisty nikdy neobhajoval. Co říkáte na to, že občani mají zaplatit za projekty 64 milionů za nějakou poradkyni Juchelky? Proč to nezaplatí Juchelka nebo ta poradkyně? No, tohle to je věc jednak orgánů činných v trestním řízení, jestli tam je nějak podezření na trestní čin a jináč je to odpovědnost politická, ale někdy jsou takové podivné věci oprávněné, byť zvenku to nevypadá, nevím, ale co jsem dneska zahlídl ve zprávách, tak ta paní tam přišla za Jurečky, nebo jak se jmenoval ten jeho předchůdce, který teďka Juchelkovi nadává, že si ho tam nechal, takže ano, já bych ten píbl pomíjí vylil ne na hlavu Juchelky, ale na hlavu jeho předchůdce. A ten by si to zasloužil už i za tu střelbu tenkrát na té filozofické
0: fakultě. Marian Jurečka.
1: Jurečka, jo, to je prostě velmi, řekl bych, velmi odporný typ. Proč Macinka žádá Rusko o příměří? Proč toto neřekne tomu Skřetovi Zelenému? No a já si myslím, že mu to snad mohl říct, nevím. Nevím tu, neznám všechny jeho aktivity, čili nemůžu posoudit. Určitě je dobře, že nemluví o válce, Babiš postrádal slova o míru, takže toto je furt příznivější než nějaký opak. Proč jezdí Macinka do Izraele? No, protože je ministr zahraničí a protože jezdí do všech různých států, teďka byl v Chorvatsku, jeho náměstek teďka naštěstí doprovázel pana Okamuru do Číny. Takže
0: pan Jiří Brodský.
1: Ano, od toho jsou ministři zahraničí, prostě ty diplomatické styky jsou od toho, aby se udržovaly. To nemá nic s preferencí, s přátelstvím, to je prostě profese. Dobré otázky, dnes je vidět, že lidi už toho mají dost. No, kéž by nejenom toho měli dost, ale kéž by byli taky schopní se vzájemně dohodnout, protože oni toho mají dost, ale každý jinak, a pak si to vzájemně vyčítají a pak volejí prostě tak různě, že se pak ty výsledky voleb neodpovídají tomu, že ty lidi jsou tak nespokojení. Pak mají zase další důvody k nespokojenosti. Pane Kmoníček byl poslán jako náš zastupce do OSN. Proč mám pocit, že tam byl uklizen třeba, že za mě by byl ideální kandidát na prezidenta? No, Hynek Moníček je jedna z nejvýraznějších postav v tomhletom rezortu, to máte pravdu. Mám za to, že asi, jak to říct, byl příliš hubatej. To znamená, že říkal to, co si myslí, říkal to, co je pravda, a možná mnoha lidem v tomhletom vadil, takže ho odstranili. Takhle, je to vynikající post, já si myslím, že v OSN Hynek Moníček v žádném případě ostudu neudělá. Budeme velice rádi, když se k nám otočí příznivě, pohledne na nás příznivě, dá rozhovory našim spřízněným médiím, budeme ho velice rádi poslouchat. Řekl bych ano, souhlasím, je to škoda, já bych ho radši viděl na nějaké spíš exekutivní funkci. Myslel jsem, že by z něj byl vynikající ministr zahraničí. Škoda, no ano, budu ho postrádat.
0: Tak já vidím, že vypršel náš čas, dokonce jsme o kousíček přetáhli. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska diváci, že jsi zodpověděl spoustu dotazů, takže ti popřeju hezký večer, praktiku, krásný víkend.
1: Ještě upozorňuji na žurnalistické praktikum.
0: Tak jo, promiň, to se ještě mohla hezký nechat. Večer. Hezký večer a krásný víkend všem. A loučím se, papa.
1: Dobrou.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Já vás zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadování. Dnes koukám, bláme asi na zájem. Tak. Vítám vás u dnešních pokřivených zrcadel. Za chvíličku připojím, doufám, Míšu. No a budeme se věnovat spoustě zajímavých témat. Tak vítejte. Vítejte tady na Midgardu. Vítá vás Petr Václav. No, pojďme se podívat, jak to vypadá s tou Míšou naší, jestli ji připojíme. Doufám, že ano, když se nám to podaří, tak přivítám i Míšu. Halo, halo, slyšíme se? Tak to se nám zatím nedaří. Takže máme dnes úterý 21.7. a je 21.07. To sedí, ne? To je pěkný. 21.07.21.7.2026. No, pojďme se zatím podívat na to, kdo slyšíš má dneska mě? Svůj svátek. Slyšíme tě, pochopitelně, tak jak seš na tom?
1: Jo, už je to dobrý, nevím. Vlastně
0: tak,
1: nějaký skrýtek.
0: Vítej ve vysílání, jsme rádi, že jsi se připojila, takže vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny naše posluchače. Dneska je to krátký.
0: No, výborně. Bylo to s odřenýma ušima a se spoceným čelem, ale...
1: No, bylo to hlavně s odřenou rukou, takže jako...
0: To nemůžeš mít normální, člověče.
1: Ne, já ne. Ještě mi ji odřel můj vlastní manžel.
0: Ježiš, ani se neptám, co jste dělali, no nic. Tak, co jste provozovali? Bylo no, jistě něco ryze pražského.
1: Ano, ano, zachraňovali jsme pražské vodovody.
0: Jo. Tak, dostalo se mi něco do ouška, ano, dostalo se mi něco do
1: ano,
0: ouška.
1: Ano, dostalo se ti do ouška, ano, že nám stříkala voda do 3 metrů.
0: Tak vzrušení ano. Musí být.
1: Ano.
0: Tak, dneska slaví svůj svátek Vítězslavové.
1: Vítězslav, ano.
0: Ženským protěžkem jména Vítězslav je Vítězslava. Ty, kdo by to byl řekl. Jméno existuje také ve zkrácené podobě Vítězslav. Novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. Domácky se jméno užívá jako Vít, Víťa, Vítek, Vítěz, Sláva, Slávek, Sláveček a jiné. Jméno se jako Vítězoslav užívá i na Slovensku. Znají ho také Rusové nebo Srbo-Chorvaté jako Vítoslav. Polskou mutací jména je Vítoslav. To je vůbec jako chybí jedna část toho, co tady vždycky píšou. Jméno náleží k významnému českému básníkovi, jednomu ze zakladatelů poetismu, Vítězslavu Nezvalovi. Jméno nosil také Vítězslav Vejraška, který pod pseudonymem Petr Vít působil jako herec, režisér a politik. Jméno patří také k populárnímu zpěvákovi a bubeníkovi hvězdě 80. let 20. století. Jeho jméno je Vítězslav Vávra a jeho slavnými hity byly například Holky z Gimplu, Citronová holka, Dívka Gloria a jiné. To byla ta holka s citronovou šálou, ne? Známým nositelem jména je v současnosti moderátor Vítězslav Vítek Havliš. No, když jsme u toho Vávry, jestli se nepletu, tak on tenkrát přivlekl Věru Špinarovou z té Ostravy do Prahy. Žili spolu někde na tom pražským nějakým tam...
1: No, to úplně nevím, tohle.
0: Na nějakým paneláku někde na tom, jak se tomu říká, když jsou tam paneláky, na sídlišti. A...
1: na Černém mostě.
0: No a zatím, já nevím, jestli to bylo na Černáku, to nevím, jestli to bylo, ale pravdou je, že zatímco ta Věra Špinarová v té Ostravě byla taková jako v laufu, no tak ta Praha byla pro ní velkým zklamáním. A zatímco Vítěz

0: kariéře, tak pochopitelně to nepřidalo ani na psychice a tak dál. No, mužský křestní jméno Vítězslav má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit, bydlit. No a těch vítězslavů je 9968. Je to 67. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže milí Vítězslavové, my vám teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Pěkně to ještě oslavte, pokud jste se do toho nedali, je nejvyšší čas. No a buďte bdělí. No a vy, kteří znáte nějakého Vítězslava, tak mu nezapomeňte popřát. Protože když mu popřejete, tak mu uděláte radost. A ta radost mu prodlouží život, protože mu posílí imunitní systém. Žádný den, nad kterým bychom měli kroutit hlavou anebo spokojeně pobroukávat, není. Takže dneska slaví...
1: Jenom Víťové.
0: Jenom Vítězslavové. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Tak jsme jim popřáli. Udělali jsme jim radost, předpokládám. Vítězslavové. Přemýšlím, jestli já nějakého Vítězslava... Vítka, jo, Vítka znám, ale Vítězslav, jo, to mám takový pocit, že jsem se s nikým takovým nesešel, neviděl, nepotkal.
1: Já asi jo, ale teď jako přesně si nedokážu vybavit, jestli opravdu je Vítězslav někdo bývalý z domova, ale úplně si to nedokážu vybavit, jestli to opravdu byl Vítě. Vím, že se mu říkalo Vítě, ale Vítek to nebyl. No, tak asi tak. No. Ale jinak jako to jméno, s tím jsem se v podstatě za celý život nepotkala.
0: Víť? Jich skoro 10 000.
1: No, vidíš to. No. Tak to je jako...
0: A Karliček bylo tak málo a já minimálně jednu znal. Možná dvě.
1: Jako Karolína anebo Karla?
0: Jako Kája přímo. Karla. No.
1: Protože moje babička byla Karolína a já jsem měla klientku Karlu. Jo, to myslím, že jsme o tom mluvili.
0: Jo, ne? Tak. Taky byla, ona byla světlá, ne? Taky ta Karolína.
1: No, ta byla.
0: No.
1: Karolína světlá. Ano, ta byla světlá, ano.
0: Ano. Karolína světlá, no. Co jinak v Praze takhle? Jak je v té matičce? Povídej, hovoř. Rozhovor no, se, tak... děvče. Dějí se tam velké věci, slyšel jsem. Zřítil se Barandovský most skoro?
1: No, to se zřítila ta skulptura, co tam byla. Ta, říkali tomu červ, někdo skulptura? Tomu říkal, že to...
0: Skulptura?
1: Skulptura. No to jak? Ani nebyla socha. Skulptura. Takový, no bylo to něco děsivého. Byla to taková podivná záležitost ve tvaru podivného S, ani ne S, to bylo něco mezi U a S. Stálo to na tom nejvíce ohnutém bodě a čekalo to 40 let nebo 30, než to spadne. Tak to
0: bylo 50 let starý pomalu.
1: No, tak to spadlo, no. Tak to spadlo. Myslím si, že to bylo na takovém místě, že to teda fakt nikoho nezranilo, tak jako
0: no dobrý. No ne, to spadlo na cyklostezku, že jo?
1: No to jo, ale...
0: Naštěstí tam měl cyklista, naštěstí... měl přilbu, že jo?
1: Hele, to byla... Někdo tomu říkal červ, jako myslím oficiálně, někdo tomu říkal, že to je Vltava, že to znázorňuje tu Vltavu, jak se tam ohýbá.
0: To jsou velkou fantazii, tomu říkali Vltava, no to je...
1: No... Já kdykoliv jsem jela okolo, tak jsem si říkala, no tohle jednou skončí špatně. No a skončilo.
0: Naštěstí to skončilo dobře. No ne, počkej, to jako, ale to, bo to není tak jednoduchý, jo. On totiž, ten Barandák se celý generálkoval, že jo. Byly tam více náklady,

0: pochopitelně, aby nebyli, když to řídili Piráti, kteří vyrostli na Antifě. Takže, no tak ani tak na Antifě, jako na tom bílém prášku. A oni na co sáhnou, to hoří, jako jo. No a...
1: No tak tohle dohořelo.
0: No ne, no tak oni prodražili ten baranďák asi o miliardu, ne? A na tohle nezbylo. Mají to na no, stole, to víš, že to je v dezolátním to stavu, nedalo, měli na stole, no. Měli to na stole, jo. Hřib to měl na stole, Svoboda to měl na stole.
1: Mm-hmm.
0: Ani jeden se tomu nevěnoval.
1: No nikdo.
0: Aspoň, aby to strhli, jako... když už nic jiného, rozumíš? Mm. No.
1: A to bylo tak podivně postavený, prostě stálo to na tom ohybu, tyčilo se to na dvě strany, určitě si to lidi vybaví, že jo, jak to vypadalo. No, bylo to takový hodně,
0: trochu jako
1: hodně.
0: Trochu jako to vypadalo, no.
1: No.
0: Tady mám přímo video, když to padalo, člověče.
1: Jejda, tak ty máš ještě takovýhle věci.
0: No já mám no, všechno. Vy jsi viděla. Ono totiž, tady dokonce je právě ta cyklotrasa, kam to spadlo, tam jsou nějaký hoši na kolách a nemůžu jít dál?
1: Protože tam jsou kameny, teda beton. Ne kameny, to bylo betonový.
0: Velký kus betonu tam je. Ono totiž, ono by to bylo všechno dobrý, ale ono jak to bylo těma barvama, jo, od těch
1: sprejerů,
0: tak ten sprej, ta barva už byla navíc, ta váha už tam byla moc velká.
1: No, už to neuneslo.
0: A pak si na to sedla velká masařka a bylo dílo do Koránu. To je prča, no.
1: No i v té Praze, jako, to víš, tady
0: jo,
1: se dělou velké věci.
0: V Praze, tam se máte blaze.
1: Teď se mi zrovna zastavila pračka. Protože nemá vodu, tak nejde pračka. No nic, no, tak to víš.
0: Musí tvůj manžel sejmout... Musí tvůj manžel sejmout ty dva mezikusy a fláknout tam tu baterii zpátky.
1: V pohodě, to vydrží do rána, prosím tě. No. Ráno, shodou okolností, opravdu ráno měl přijít opravář, nebo má přijít opravář, nezávisle na téhle havárii, která propukla tady v té domácnosti, takže...
0: U vás v domácnosti propukla havárie. To máš jo. Ještě dobrý.
1: Ale v Praze tady toho se děje ještě mnohem víc, prosím tě. No tak dneska myslím,
0: rozhovor si.
1: Že no, dneska zasahovalo, ale teď bych kecala, jako někde zase zasahovali policajti, zase někoho někde chtěli, i jo, na pražském magistrátě. Zadrželi dva lidi.
0: Prosím tě. Ještě říkají, že tam někdo krát...
1: Policie zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisty konkrétně podle jejich informací zajímá tamní odbor pozemních komunikací, hele, vidíš to, který vede nějaký pan Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze čtyř, za kým pražští kriminalisté přišli. Dva lidé byli zadrženi, zatím však nikdo nebyl obviněn. No, vidíš to. V souvislosti, to je dobrý, v souvislosti s pozemníma komunikacema. Spadne červ, nebo Vltava, nebo Podkova, jejda už si pro ně běží. Bůh ví, co tam bylo, člověče, ukrytý, jo.
0: Jestli tam nebyl zkaz nějaký.
1: No, taky.
0: To možný, že by tam byl zkaz?
1: Hele, jeden neví, no. Jako... Včera jsem šla tou ulicí, ze které vyrazila ta sanitka, která údajně měla teda jako se střetnout, nebo asi se střetla s tím turkovým autem. Tak jsem tam nad tím kroutila hlavou, že to není fakt možný. Jako jo. Ta ulice je protisměrná, víš, tak mi to jako přišlo dost divný.
0: Jak protisměrná?
1: Já myslím, že vyrazil z protisměru ten ne Turek, ale ten druhej, jako.
0: No ne, tak Já jsem ještě nedomyslel jednu věc a to je velice důležitá. Oni toho, že oni předělali to značení po té nehodě, to je strašně fér, jako jo, když...
1: To je fér, to jsou, je úplně jsou, fér.
0: Tak jsou kamerový, že jo, jsou kamerový záznamy
1: z doby té nehody. Ale taky někdy kamery nefungují, víš.
0: No ale tak je toho plný internet, takže jako... Ale tam je jedna důležitá věc, protože kdyby přeci Turek měl odbočit takhle, oni mu kladou za vinu hlavně, že jel jakoby tím pruhem, ze kterého měl odbočovat doleva.
1: Ano.
0: Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. On kdyby odbočoval doleva, tak by stejně musel překřížit ten tramvajový pás, aby odbočil doleva. Protože tam, že jo, jsou ty dva. Takže on by musel, i kdyby jel, ať už jel rovně, anebo doleva, vždycky by se křížil s tou sanitou. To je respektive s tím převozovým vozem.
1: Tak jako to je jasný, takže je to celý že jo.
0: Takže jako dávat mu za vinu, že tam neměl co dělat, není pravda, protože kdyby on chtěl odbočit doleva, tak stejně byl v tu samou chvíli na tom samém místě. A stejně by křížil ten tramvajový pás, po kterým letěl jako šílený ten řidič toho vozu, co vozí krev. Jako jo. Takže... Pomalu, ale jistě to jako dochází do té fáze, že i laická veřejnost začíná dospívat k závěru, že ten Turek není opravdu vrah, jako jo. Že pravděpodobně asi se tam odehrálo trošku něco jiného. No tak uvidíme, co na to policie. Filip Turek se zatím nezúčastňuje ani jednání vlády. Má teďko, jak řekl bych, že má volno.
1: Vzal si dovolenou.
0: No jenže ono je to skoro škoda, víš?
1: Jako škoda, že si vzal dovolenou, nebo je to škoda, že se neúčastní vlády?
0: No ne, právě, že se neúčastní, jako.
1: Jako, že by tam měl být přítomen.
0: No ne, tak oni všichni jdou po tom Turkovi, ale... Oni si vlastně neuvědomujou, co ten Turek vlastně dělá tam. Oni jsou šílený z něj, že jako tam nemá, že jak si dovoluje vůbec jako být někde v okolo té vlády. A já bych teď možná mu dal slovo, aby nám jako řekl, co vlastně je jeho cílem a čemu se věnuje. Jo? Víš, že by to bylo takový jako... aby vůbec lidé věděli, jak on uvažuje.
1: Pochopili.
0: A jestli chtějí, aby se někdo tomu, co on tady říká, že si vzal na paškal, tak jestli chtějí, aby se tomuhle někdo věnoval, anebo aby tam dali nějakého debila, nebo aby se tomu nevěnoval nikdo, jo?
1: Možná, že právě jako je tlak na to, aby se tomu nevěnoval nikdo, víš?
0: No tak počkej, tak si to poslechneme.
1: Tak to pust.
0: No počkej, já už jsem to pustil, ale to musím zase ještě ozvučit, víš? To není jen tak jako jít a hop na krávu šet, ale to je jako opatrně jako. Pozor s tím.
2: Já jsem byl ministr zahraničí a teď se mi všichni, nebo někteří z vás, kteří neznáte mou dráhu od začátku, ptáte, proč zrovna ministerstvo životního prostředí a proč mi na něm tak záleží. No ono je to totiž ministerstvo Green Dealu, které má největší vliv na zelené politiky, které se dnes odehrávají v Evropě, v Bruselu, v Lucemburku, ve Štrasburku a které vlastně skličují celou naší zemi. Díky Green Dealu máme jednu z nejdražších elektřin, tepla. Green Deal je něco, co se tváří jako dobrý ideál, jako dobrá myšlenka, ale ve skutečnosti je to jenom jeden obrovský balíček spotřebních daní, který má ovládat životy vás všech a dokonce vás má určitým způsobem převychovávat. Automobilky, které v České republice živí 100 000 rodin, v Evropské unii 13,5 milionu rodin přibližně, dostali termín na svůj vlastní pohřeb. uhelné elektrárny, které v podstatě zajišťují nějakou naši nezávislost zdrojů a jsou nejdostupnějším zdrojem tepla energie u nás, tak se zavírají dříve, než za ně máme náhradu. Přitom v Německu, kde to plánují zavírat až v roce 2038, už teď mluví o tom, že to je nereálné. A víte, co je na tom všem vůbec nejhorší? Klimatu to samozřejmě vůbec nepomůže. To, co my tady nevyprodukujeme, dvakrát víc vyprodukují v Číně, v Indii a v dalších asijských zemích. A nebudu se bavit o tom, co vyprodukuje ta doprava sem. Tohle všechno se plánovalo dlouhé roky, stojí zatím 10 000 lobbystů a ohromné množství asijských firm, které kupovaly naše firmy a teď jsou schopny dostávat evropské dotace na produkci zelených produktů. Proto jsem tady. Kdybych chtěl pohodlí, zůstal bych doma v garáži u svých luxusních aut, žil bych dál svůj pohádkový život a nebo bych zůstal za půl mega měsíčně v Europarlamentu. Jenomže tenhle barák, ministerstvo životního prostředí, vláda tady nedaleko, jsou ty domy, které mě mohou poslat na radu Envy a které mi mohou pomoci s tím Green Dealem něco konečně udělat a přestat zdražovat život vám všem.
0: No a o to se stará Filip Turek. Takže proto progresivci a liberálové budou po krku, protože ho nenávidí. Přímo k smrti ho nenávidí, protože on stojí přímo proti těm nesmyslům, který nám tady soustavně zavádějí. No a lidi ho za to asi teda jako mají nenávidět.
1: No, jenomže protože ty lidi jsou dnes a denně přesvědčovaný o tom, že prostě ten Green Deal je v pořádku, že to tak musí být, že přece se otepluje planeta. Pamatujete, jak bylo těch 40, jak to bylo hrozný, to bylo přeci příšerný a takhle to může být pořád. A vidíte, jaký je sucho, jak vůbec neprší a jak fouká ten teplej vítr. No tak to jako nejde, když ta planeta se otepluje, ne? Musíme emise, povolenky, šup, zaplete. Jo. Jak pitomí, prosím tě. Úplně jako proto mu jdou po krku.
0: No.
1: A dokonce já si troufnu možná trošku konspirovat. Já si myslím, že dneska, hele, tě dokážou sledovat skoro pořád nepřetržitě. No tak Bůh ví, jak to bylo.
0: A co, počkej, jako to je něco, nějaká novinka, to mě zajímá, počkej, do koho sledoval, řekni, pověz.
1: A tak třeba Turka sledovali,
0: no.
1: A pak tam to auto poslali.
0: Myslíš, no. Vy furt žijete
1: no,
0: v té Praze.
1: Víme něco o tom? Víme něco o tom autě, nebo o tom autě, to auto bylo převrácené všechno, ale nikde se nikdo nezmínil o tom, co ten sanitář chudák, jako, ne? Co s ním je? Jak to je?
0: No? Má rozbitý lokát. Dojel?
1: No? A dojel k té operaci? Co se stalo s těma věcma, co byly v tom autě? Taky nic.
0: Záleží, co vezl.
1: No?
0: No, on pravděpodobně neměl ani oprávnění k tomu jít na majáky.
1: No, Bůh ví, jestli měl vůbec občanku.
0: Jestli měl řidičák.
1: Řidičák. No?
0: Možná, že to auto dokonce ukrad.
1: No, tak... Tak jako tak, no.
0: Tak je to všechno vážná věc.
1: Jo, já si myslím, že to je víc vážné, než si všichni myslej. A všichni jenom jediný ví. Turek hajloval a má hra na tou hlavu a proto ho musíme prostě zlikvidovat. No. A to je celý. Každý ti řekne...
0: Víš, co je zajímavý, jo, že...
1: Hajlovalo.
0: Nikdo to ještě neprokázal úplně, že teda hajloval, to za prvý.
1: No jasně, to je první věc, ano.
0: Za druhý, hajluje půl Ukrajiny a my tam sypeme prachy jako zběsilí.
1: Mm-hmm.
0: A dokonce mluvíme, že bojujou za nás, za naše jasně. Ideály. No tak
1: za moje teda určitě ne.
0: Já ti teďko nevím, vlastně, víš, jako, no pojďme se podívat. Jedno zajímavé téma. Ne, tak vy v té Praze žijete takový jiný život, takový rychle, jako víš.
1: No, rychle a zběsile.
0: Rychle a zběsile, no.
1: Já no, určitě tak... teda.
0: No, ty vůbec.
1: Já vůbec.
0: Ty vůbec. Vy to máte v té Praze takový nějaký jako hodně zrychlený.
1: Bych řekla slovy naší mládeže, je to takový GTAčko.
0: Takže to je.
1: To je nějaká hra, prosím tě, s autama GTA. Tam jezdí rychle a zběr sile.
0: GTA. Tak počkej, jak se něco pustíme. Doufám, že se mi tady otevřelo to, co jsem chtěla, aby se mi otevřelo.
3: No, já si pamatuju na velice zajímavý dokument, na který jsem koukala někde v zahraničí. Tam byl jeden americký producent a oni se ho ptali, co by doporučil hercům na celém světě, aby nedělali. On řekl dvě věci. Říkal, začínajícím hercům nedoporučuji, aby hráli negativní roli v nějakém seriálu, protože se zaškatulkujou jako negativní postava a budou mít velký problém. No a potom těm jakýmkoliv hercům nedoporučuji mluvit o politice. Ne proto, že by neměli nárok na svůj názor, ne proto, že by nemohli říkat to, co si myslí, ale proto, že to zastíní jakoukoliv roli, která potom přijde. Protože ten názor je tak dominantní, že vlastně vy už potom, když půjdete na toho herce do kina, tak už neuvidíte tu postavu, se kterou on si dal práci, ale uvidíte i skrz ten názor, který jste předtím slyšel. A to si myslím, že je velmi moudrý. Takhle to vidím já.
4: A co když někdo vnímá tak, že to je nutné a je to vaše povinnost, jak to tu špatně dopadne. Skoro cituju Ivu Pazderkovou a je to parafráze, ale tak trochu jako.
3: No, tak jestli to díky ní dobře dopadne, tak budeme rádi.
0: To byla Lucka Vondráčková. No, Pazderčice, ta se úplně jako odrovnala, si myslím.
1: To už, já si myslím, že už ani nikde jako ne to. Já už jsem jako hodně dlouho neviděla.
0: No tak ona nemá čas, protože se zaprodala tomu soudruhovi Fialovi, víš, a jak spolu udělali ten, tu kampaň, ten úspěch, jak spolu, víš?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak to, tak prostě nějak...
1: Jak to nedopadlo?
0: Jak to nedopadlo, no. Ale čoče, mám tady takový věci. Lidovec Výborný, víš, kdo to je bývalý ministr, ne?
1: Ano, ano, ano.
0: Jel v obci stovkou.
1: Ty prď.
0: Představte si, že by na přechodu šlo vaše dítě. Takže kolik kaváren teď křičí o rezignaci?
1: Žádná. Nic jsem neslyšel. Ani výkřik.
0: No počkej, tady máme jinýho. To byl lidovec, že jo? Teď tady máme lidovecký poslanec Činčila. Před lety zabil cyklistu pod vlivem amfetamínu a alkoholu. Zabíjel za volantem pod vlivem. Dnes se díky Spolu vrací do politiky. Činčila.
1: No, vidíš to. A zabil a je v politice.
0: No, tak...
1: Hele, ono stačí...
0: Mohla být sfetovaný a ožralý, že jo?
1: Ono, řekneš stovkou, jo, v obci, ale ono stačí jet 50 nebo 40. Teď to víme moc dobře, Tomíka srazila ta motorka tady na přechodu. Jo? To jako stačí malá rychlost a může být ten člověk nepozornej, ožralej, sfetovanej, nevím, cokoliv.
0: No a hrozný. Pak tady máme neoficiálního kandidáta na prezidenta. Který začal být tak slavný a populární, že padlo nařízení, politické rozhodnutí padlo, že média se mu musí přestat věnovat, protože kdyby se mu nepřestala ta média věnovat, tak by opravdu byl tak silný, jakoby jako potenciální třeba prezident, že by mohl převálcovat člověče i toho Magora, no. Víš? Víš, na té motorce, jak jezdí takový ten člověk divný.
1: Prostě. No Pepu, no. Pepu.
0: Pepu, jako Pepu.
1: Ale... No Pepu.
0: Kdo si myslíš, že byl tak slavný, že museli normálně ho začít to...
1: Vymlčovat.
0: Vymlčovat. Typni se. Tak já to pustím a ty to poznáš určitě, jo?
1: No dobře, tak já se nechám podat.
0: Dáš se podat? Mm-hmm. Já jsem rád, že se dáš podat, protože já ti to podám. Jo?
5: Největší výkon, který jsem dokázal udělat, je takovej, že jsem utekl z Mírova. No, můžu vás ubezpečit, že potom, když už mě zatkli a jezdil jsem různě k soudům, tak tam jezdili zásahové jednotky a členové urny a tak dál. Dokonce i šéf pražské urny, když mě ty novináři potom útěku pomlouvali všichni, jako že zásahová jednotka mě zatkla a já jsem se tam pokálil a tak dál, tak on byl člověk, který veřejně řekl, ne, Jiří Kajínek je jediný člověk, který se dělal, když jsme ho zatýkali. To byl pro nás jediný soupeř za celou dobu, co to děláme, vždycky ty lidi se prostě to nevydržej, ale on byl jediný. Ten mě fakt jako chválil. A pak, proč to říkám, a potom, když jsem jezdil k těm soudům, tak já jsem prostě byl nesmyslně svázaný a řetězy a buchy, co? A já jsem šel prostě uličkou, kde byli všichni ty zakuklený kluci a já jsem šel a oni všichni, dobrý den, pane Kájenku, všichni úcta. A když se to celé potom řešilo, no, tak oni mi právě vykládali, říkali, víte, my to nechápeme. Vy jste dokázal utýct z Mírova, co my, kdybychom to chtěli zkusit, tak si to tisíckrát natrénujeme, až se to nemusí povíct. Ale vy jste to dokázal bez jediného vyzkoušení, bez trénování, bez ničeho. A když se natáčel film Kajínek, tak kaskadéři, kteří to dělali, tak vždycky chodili, jenom říkám, hlavu dolů, veliká, obrovská úcta, říkali, my nechápeme, jak se to dokázal. To je něco tak neuvěřitelného, protože my, kdybychom to zkoušeli, tak my jsme to dokázali. A potom, když mě pak vyšetřovali, říkali, vy už nemusíte nic dokazovat, nikomu nic nemusíte, vy jste dokázal utýct Mírova, to nikdy nikdo už nedokáže a to je takový výkon, že tomu se nedá vyrovnat vůbec nic. Jako. A když se dostaneme ke sportovním, tak bychom byli někde jinde.
0: Takže kdybychom chtěli najít hodného kandidáta na prezidenta, který opravdu udělal něco, co ještě nikdo neudělal. No, protože my máme třeba agenta, který předává vyznamenání Martičce Kubišový. Jo, takže a říká jí Martičko, já ti předávám vyznamenání za to, že jako chartisti jste odolali našemu tlaku komunistickému, jo, jako.
1: Tohle nechápu, tohle prostě já ji obdivuju, že může je tak blbá a tak se ponížit a snížit a jít si vzít státní vyznamenání s jeho rukou.
0: No to je poblion vyložení, že jo?
1: No to jako, na to nemám
0: ještě,
1: co říct.
0: Hele, ještě nikdo nedokázal v podstatě jako komunistický rozvědčík, řízený agentem CIA, ještě nikdo nedokázal prostě takovouhle věc. Takže my teď máme jako takový ty prezidenty z té soutěže, co ještě nikdo nikdy nedokázal.
1: Takže Kajínek by byl fakt výborný.
0: Ten by byl výborný, protože pak ještě by mohl to být železný, ne železník ten kůň, ale železný. Protože ten hodil tím voštěpem a ještě do dneška ho nikdo nepřehodil. Pozor, jako.
1: Uh-huh. Já myslela, jo, že ten
0: Jan
1: voštěp
0: železný,
1: nikdo nen...
0: Já do dneška vím, drží ale... rekord, 98 metrů, přes 98 metrů.
1: Jsem si myslela, že hodil tím voštěpem a ten voštěp ještě nikdo nikdy nenašel, ale dobrý, jako. Užel si je.
0: No, to jsem viděl takovou fotku, jak sedí jak sedí ten Chuck Norris, sedí s Pávkem, ne?
1: No.
0: A Chuck Norris říká, já než vytasím, tak už jsem zastřelil toho protivníka. A Pávek říká, to já jsem ještě jsem nepodal žalobu a už bylo rozhodnuto.
1: Mm-hmm.
0: No. Mm-hmm. Lidi jsou, jako, my Češi jsme hrozně vynalézaví na ty vtipy, jo. Opravdu, jako, to co všechno, jako, letí tím internetem, to leckdy se nedá ani, jako, všechno zachytit.
1: Ne, je toho někdy moc, ale tak víš co, dokud lítají ty vtipy, tak je to ještě dobrý.
0: Hmm.
1: Znáš to, dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: No to jo.
1: Hmm. Takže tak.
0: Nevím, jestli jsme si dávali, blahu, co se týká Iránu. A já si myslím, že to jsme měli.
1: Já myslím, že ale asi jo, prosím tě, to bylo minule. Jak vybavuju, myslím, že to bylo. Ale prosím tě, ještě se vrátím k tomu Pepovi, jo. Pepa jako alias Pávek, alias agent na Hradě, on teďka jako se pasoval do takové pozice, že prý bude zatápět vládě.
0: No jo. Hmm. On totiž zjistil, že nemá úplné vzdělání. Že zatímco někteří se připravovali velmi důkladně na funkci prezidenta, tak on schůzoval jako předseda té komunistické strany, základní organizace, tak on schůzoval, honil ty disidenty, zatýkal je a zatímco on je zatýkal nebo minimálně jakoby na ně psal ty posudky, no tak se nevzdělával. Hmm? A teď mu to chybí. Takže on v podstatě jako zjistil, že mu chybí jedna profese, aby byl dokonalý prezident. On ještě nebyl topičem. A tak bude zatápět vládě,
1: no, vidíš to.
0: Aby byl topičem.
1: Hmm. Hmm.
0: No jo, představ si to. On, hele, on to má v hlavě srovnaný. On přesně ví, on přesně ví, co mu říkají, co má dělat. A teď se řeší taková ta věc, kdo je vlastně ten Kolář, rozumíš? Protože když šlo o Macinkovo SMSky, tak ho pasoval do role poradce a teď se zase vyjadřuje o Kolářovi, že vlastně to jako je jenom takový neví. Kamarád, přítel.
1: Kamarád.
0: A že no. Neví, co na tom Hradě vlastně dělá, jako jo.
1: Že tam přijde, zase odejde a tak.
0: No ne, tak on přijde, zkontroluje, jestli se někde náhodou nesvítí zbytečně a ani zrno nazmar. To zase paní Eva, že jo, aby nějaké sémě někde neukáplo. No a tak to jako všechno on má pod kontrolou, tohleto. On je, jak se jim říkalo, ty reflektor mladých, už vím. Reflektor mladých, tak oni s Pávkem založili reflektor starých struktur a teď si na všechny posvítějí. No jo. Žňová hlídka by se dalo říct přímo. Teď momentálně je žňová hlídka, protože teď má Hrad žně, budou zatápět vládě.
1: No.
0: No jo.
1: A oni nebudou ty zákony podepisovat, oni je budou vetovat. Teda on je bude vetovat. No.
0: Teď jim ukáže, zač je toho loket. Nakonec to víš, že Senát vrátil ten zákon, který snižoval odvody živnostníků.
1: Ano.
0: Tak já doufám, že všichni živnostníci senátorům poděkujou, protože ten blbec, co jezdí na ten Tajvan furt, ten voprus, ten vykřikuje, jak mu jde o to podnikání. Hmm. To je předseda senátu, ne? To mu jde o to podnikání.
1: Vyskočil,
0: že jo?
1: Vystrčil.
0: Pepek vyskoč,
1: no.
0: No ne, aspoň víš, co to je za umolou sance.
1: Ale to je jeden vedle druhýho, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Teď je to strašný. Já, když už otevřu někdy ten mainstream, tak mě se z toho fakt dělá někdy i mdlo.
0: Jako nablítí, že ti je.
1: No já jako potom jako nevím, jestli je mi blbě z těch daní a nebo z toho mainstreamu. Nebo ještě prostě z jiných věcí, já nevím. Prostě někdy to je jako... Ty dny jsou fakt náročný, no.
0: Tak nečti mainstream, bože můj. No ty trpíš sebemeškatstvím ještě navíc.
1: Ano, ale musíš být, hele, musíš sledovat i nepřítele. To není jenom tak, jako že si budu žít na obláčku tadyhle prostě našich nějakých rozhovorů a podobně. To je krásný, to jako je super.
0: No samozřejmě, se mnou mít rozhovor je krásný, to já chápu, to já... Já no, se vůbec nešetřím, to... jako když je chvála, tak to já se vůbec nešetřím.
1: Ale musíš jako poslouchat toho nepřítele, protože pak vystrčím noze ze dveří a někdo mi ho urazí, že jo. To jako nejde. To jako musím být furt ve střehu.
0: Pořád no, ve střehu, jak to říkal no, Franta Kocourek?
1: Jo, Franta Kocourek, ano, furt ve střehu. No ve ale někdy to jako taky se nedá přehánět, no.
0: No vidím, vidím, že mi tady Boženka mi tady nasypala teda, no, svět.
1: No,
0: tolik svět informací, že jsem s tou pět divokej, div živej. No tak za chvíli, počkej, na to dojde, jenom koukám, ježišmarja, ježiš, to se toho stalo. Co se stalo 5. května? Počkej, ale ono není 15.
1: Počkej, 5. května?
0: 15. května.
1: Ale teď máme 21. července.
0: Víď, asi to už je asi víc, že jo, později. Tak jak se mi to sem dostalo, člověče? Chápeš to?
1: No to vůbec jo, nevím. Někdo ti to tam prsk.
0: Jak někdo? Boženka mi to poslala. No.
1: 15. května.
0: No jo, 15. května.
1: Ty brďo. A nejsme nějaký...
0: Myslíš, že se přehlídla?
1: A myslíš, že jsme, nejsme zrychlený nebo spožděný? Hele, no,
0: jestli Boženka neskoumá, jak na tom jsme jako s pozorností, víš?
1: No to je taky možný.
0: Pátek, jo? 15. května.
1: Ale já no, to ještě nebudu navíc přehánět, ještě
0: dneska
1: jo?
0: Není, dneska navíc není pátek. Dneska je ne? úterý.
1: Dneska je úterý.
0: Já to vím.
1: No, já to naštěstí vím taky, jo.
0: No jo, mm-hmm. A to mě mm-hmm. řekni. Tak mm-hmm. Já ti řeknu, jak se to stalo. Chceš vědět, jak se to stalo?
1: No to bych chtěla.
0: Chceš to prozradit?
1: Jo, řeknu.
0: Ale Kájínka si neuhodla. Chápu a rozumím, že ani tohle to neuhodneš. To se stalo tak. Boženka má dva maily, jo? Teda dva profily na Teamsech.
1: Mm-hmm.
0: No já jsem si otevřel ten jeden málo aktualizovaný.
1: Ajaj. Tak to bylo teda. No, tak no, to tak, víš.
0: Když tak budeme pokračovat v tom vládohradním boji. Vláda poslala ústavnímu soudu 80-stránkové stanovisko ke kompetenční žalobě Petra Pavla. Tvrdě se v něm pouští nejen do hlavy státu, ale i do samotných ústavních soudců. Dokument, který má aktuálně k dispozici a odhaluje dosud nejkritičtější vládní argumentaci o pravomocích prezidenta, zahraniční politice a tak dál. Takže vyloučili tam toho Šejnohu, nebo jak se jmenuje, že jo?
1: Uh-huh.
0: Aby tam nebyl ten zpravodaj, nebo jak on se jmenuje.
1: No, něco.
0: A já jsem zvědavý, jako, jak si s tím teď chlapci poradějí, protože budou muset na to reagovat, že jo? Tam je, víš, proč ho vyloučili, jo? On byl podjatej totiž, pravděpodobně. Aha. No jo, víš, co je to, když je někdo podjatej?
1: Tak, jako, je to takový blbý slovo, jako, ale prostě...
0: Třeba jako neměl... Slováci mají takový výraz a to je podujatě. Jo? Podujatě, jo?
1: Podujatě.
0: No, jako mm-hmm. podujatě, jo? To je zápas. Jo,
1: no to je zápas, právě jsem ti chtěla říct, no, že to je zápas.
0: No, to je zápas. Ale když je někdo podjatý v češtině, tak to znamená, že nadržuje.
1: Ano, to já jsem to chtěla říct jako jinak, že třeba jako bych asi nemohla být u soudu, kdyby byl můj bratr nebo moje sestra a já bych ho měla soudit, tak asi by to nebylo ono, že jo, prostě, protože krev
0: ne,
1: není voda.
0: Nebo, že jo, třeba může to být tak, že se ukáže, když chodíš na kafíčko s tím advokátem třeba nějakým, že jo.
1: No.
0: Jo, tak. No ne, no, protože to je totiž tak. Šejnoha zanedbal jednu důležitou věc. A to je to, na kterou jsme poukazovali, my lajci, na základě třeba takových profíků, jako je Cyril Svoboda, že vlastně vůbec nebyla slyšená druhá strana. Takže ten Šejnoha...
1: Přesně to bylo vydaný úplně bez čehokoliv.
0: No
1: jako...
0: tak ten Šejnoha měl zabezpečit, že doručí nějaký dokument té vládě, aby se vláda k tomu vyjádřila, aby oni mohli rozhodnout. Šejnoha buď pochybil...
1: To se nestalo.
0: No, buď pochybil, a nebo to udělal schválně. Tak či onak... Docela zavařil, protože sice Pávek v Ankaře byl a seděl na místě ministra, no místo vedoucího delegace, ale teď se ukazuje, že soud rozhodně nepostupoval podle těch parametrů správně, čili soud jaksi postupoval velice prazvláštním způsobem.
1: No ten postupoval úplně divoce. Jako.
0: No jo. A přitom všechno měli zabezpečený, že jo. Oni už to dávno dopředu měli v objednaný pokoj a všechno. Ale to je právě na tomto zajímavý, že jak se byli jistý, tak si nadělali do vlastního hnízda, jo. Takže...
1: Hele, uskutečnil to, jel tam, složitý to bylo, seděl tam, večeřel tam, na židličce, na talířku, na hrnečku, jo, zabezpečil si to.
0: Fotil se tam, dával rozhovory, ve kterých lhal o spoustě věcech. Vlastně jo, on prostě dá rozhovor do nějakého renomovaného tisku a vykládá tam nesmysly. To je přesně to, o čem se bavila ta vláda, že on tam nebude vystupovat konzistentně dle názoru a postojů vlády, která má z ústavy odpovědnost za zahraniční politiku, nese odpovědnost za zahraniční politiku, zodpovídá se občanům z toho, jak vykonává tu zahraniční politiku, tak on si tam blejká, co chce. Jako jo. Úplně protichůdný věci. Navíc si tam vymýšlel, takže oni ho klidně můžou uvařit na lžíci, utopí ho na lžíci vody, protože on bude muset doložit, když to řekl, a oni to zveřejnili, tak bude muset říct, obhájit svá slova, že kteří se podivovali, kdo mu to řekl, kdo to byli ti, kteří se podivovali, že proč není vedoucí delegace.
1: No.
0: A proč tohle nebo tamto. Jo? No. Takže
1: no,
0: je to prostě lží prezident.
1: Natažený. Vymyslel si to a teď si prostě myslí, že to bude ještě topit.
0: Tak on si vymýšlí často. Přijede na Ukrajinu, tam jim slíbí letadla. Prostě není problém, máme letadel dost. Jako, kolik jich? Hele, Volodio, kolik? Kolik jich chceš? Všechno máme. Kolik jich potřebuješ, Volodio? Co? Jedno pro mě, jedno pro tebe. Musí být dvousedadlový, protože každý máme bábu, tak aby jsme mohli letět spolem. No. Politručka se oblíká za 100 tisíc měsíčně se politručka oblíká, ne že vypadá jako stará mladá, absolutně bez vkusu, jo, absolutně bez vkusu.
1: Tak co bys chtěl, jako
0: snad. No tak já chápu, byla zvyklá nosit uniformu, dobře beru, kurňa, ať si na to najmou nějakou designérku, která jí popravdě řekne, jak vypadá, jak jí má mít vlasy, jak se má líčit, jak má vystupovat, jak má chodit. Hele, oni se posmívali Gottwaldovi, jo, tenkrát.
1: No jo.
0: Protože Gottwaldová byla prostá žena, že jo?
1: Prostá žena z lidu, která se dostala na vrchol a víš, jak to říkali, máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou.
0: No, oni se jí posmívali, ona byla, nejprve byla dost skromná, potom trošku vyrostla, že?
1: Potom trošku vyrostla, no,
0: přesně. Ale, tak, no. A neuměla se oblíkat stejně, tak jako politručka, že jo. No, takže, ale čekám, oni přijdou tam, sklízej takový úspěch, teda aspoň noviny o tom píšou. No.
1: No, tak noviny si můžou psát, co chtějí, no, teď to víš, jako. No, říkám, ne, otevřeš mainstream a máš toho zástavu.
0: Ty, Míšo, ty to zlehčuješ, ale přeci novináři jsou, to jsou hlídači demokracie. Jsou hlídací psi demokracie.
1: Ty jsi se rozhodl, že dneska mě pobavíš.
0: Počkej. Jenomže já se nějak teďko ztrácím v tom, když vezmu ty evropské hodnoty, jak ta demokracie dostala, kolik je, pardon, na prdel, jako jo, protože už je 22. Mm-hmm. Oni za tu demokracii vydávají ty svoje úchylné evropské hodnoty. No to teda jako, to je nářez. To je nářez.
1: To je nářez, kvě?
0: No ale pojďme se podívat. Tyler.
1: Počkej, já jsem ale jenom ještě chtěla říct jednu věc. Na hodně místech upozorňovali, ale nevím, co je na tom pravdy, ale zítra by nad Prahou měli přelétat kolem 1:30 nějaký gripeny. Jo.
0: Člověče.
1: Tak jenom, že jsem to četla asi na 3 nebo na 4 místech. Zažila jsem to jednou, bylo to velmi nepříjemný.
0: Na Prahu kdyby náhodou lítali gripeny. Co?
1: No, tak přátelé, jako
0: Vexláci na to prodávali lupeny.
1: No,
0: ale Vexláci budou prodávat lupeny na to. To se jen tak, víš, jak nad Prahu svítily hvězdičky, tak proč by nemohli lítat gripeni, jako?
1: Ne, já jsem to zažila, bylo to fakt nepříjemné.
0: A proč tam budou lítat? Počkej,
1: no to nevím, ten důvod se nezdělil. Bylo pouze sděleno, aby se občané nedivili.
0: Občané se nebudou divit. Takhle, občané se budou divit, že vůbec nějaký letadla ještě lítají. Jo? Protože se ukazuje se, že my ty F-35 vůbec nedostaneme.
1: No to je jasný. To
0: a až je dost, počkej, ale až my ty, až v době, až my dostaneme ty letadla, kde budou pilotovat piloti, tak v tu dobu ti, kdož budou mít moderní letadla, tak budou mít letadla bez pilotů. Chápeš? No ne, tak tam ušetří, že jo, nemusí mít blembák, nemusí mít plát, odbory, nemusí mít stravný, nemusí mít ošatný takový pilot, nemusí mít pojistku a pozor, nemusí mít katapultáž, jako nemusí mít křeslo, protože když v tom letadle nikdo nepoletí, tak se nemusí nikdo vystřelovat, když je problém.
1: No vidíš to.
0: A nemá výsluhy. Ušetří se spousta peněz. Autonomní, dneska autonomní věci už jako fungují naprosto skvěle. V Číně jsem viděl turista, jak byl překvapený. Český turista udělal takový streameček, objednal si Tágo, přijelo autonomní auto, odvezlo ho. No, Ten čuměl. Ne, tak nad propastí v té Číně, nad propastí.
1: To je úplně 100 let za vůbecema,
0: prosím. Jo, nad propastí, normálně.
1: Jo.
0: Kdyby to bylo na západě, tak pochopitelně ještě než to autonomní auto dojelo, tak ho rozsekali nějaký určitě přivandrovalci. Jo, no.
1: Jo.
0: No, pojďme si pustit Jindřicha Reichla. Ten zase naložil, tuším, nějakému Gregorovi, protože mu tak trošku připomenul, jak to bylo s těma předvolebníma slibama, víš.
1: To víš. Tak
6: investicích, který zaplali Petra Fialy, jsme se bavili. Bavili jsme si o Oncemi, v Rožnově pod Oncemi a podobně.
7: Oncemi, pane Reich. Tak já velmi rád zareaguju. Oncemi, vy jste dali pobídku 10 miliard korun. To je 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Americké firmě, která je minimálním přínosem pro nás. Absolutně selhávající politika. Paní Ivaňková, já vám řeknu, jak vy jste skonsolidovali ty finance. Vy jste sebrali peníze z kapes našim lidem. Vy jste zvýšili daně a to, co my dneska doháníme v rámci toho rodičáku, to jsou peníze, které vy jste mladým rodinám sebrali. O 16,6% oproti inflaci jste byli pod inflací. Vy jste jenom na zrušení slev na manžela, na studenta, na školkovné připravili naše rodiny, mladé rodiny s dětmi o 135 tisíc korun za 3 roky. Takže vy jste nekonsolidovali. Vy jste si váš dluh řešili z peněz našich lidí. Vy jste jim to sebrali z jejich kapes. A pane Slováku, k vám, já jsem tady hovořil o dlouhodobější strategii, protože za rok se to skutečně vyřešit nedá. A pokud jste mě dobře poslouchal, tak jsem tady říkal ty recepty. Nízká rovná daň, přehledný daňový systém, který umožní to, aby tady podnikatelé zase mohli znovu podnikat, ne jako to bylo za vaší vlády. To je naprosto zásadní věc. Za druhé, nízké ceny energie, které vy jste měli nejvyšší na světě. Při přepočtu na paritu kupní síly jste měli nejvyšší cenu elektřiny na světě a byla to vaše chyba, vaše zodpovědnost. Za třetí je to věc, která právě vy jste ji tady zmínil, ty veřejné peníze, ty pobídky mají českým firmám, ne americkým firmám, které tady veškeré know-how si nechají a zase si ho odvezou. To je prostě absolutní ukázka nekompetentnosti vaší vlády.
6: V jakých investicích tady...
0: Chápeš? Oni americké firmě dají na jedno pracovní místo 10 milionů.
1: No a to je zapotřebí, ne?
0: Kdyby jednomu živnostníkovi dali 1 milion
1: Ježiš.
0: Pobídku, co?
1: No,
0: a nemuseli by, víš co, tomu živnostníkovi by nemuseli ten milion dávat. Stačí, kdyby mu odpustili daně za 1 milion korun.
1: No, sakra, to by bylo.
0: Rozumíš, jo? Takže by to pochopitelně mělo úplně jiný efekt. Americká firma, já už tam vidím to rozpadový schéma, rozumíš, na ty provize, jo? To tam...
1: No to víš, jo, to se rozsype, tenhle ten, a Tonda to potřebuje, a ještě Honzík, a ještě Románek,
0: ten se
1: a
0: na tom
1: ještě...
0: taky podílel, ano, ten, já jsem řekl Gregor, Slovák, jo, Slovák, to byl ten člověk. Myslím jako Slovák, jako příjmením Slovák, ne jako původem teda.
1: Aby jsme prostě... zase někdo jako nenašknul, že bratia Slováci jako by to ne, to jako v žádném případě.
0: Oni bratia mají taky spoustu problémů, jen si nemyslí.
1: Já si myslím, já to tak jako čuchám člověčinu.
0: Teďko člověče chodí po Praze taková zvláštní postava v bílých šatech.
1: Ne.
0: Má velký nůžky a cvaká zámky.
1: Počkej, to jsem viděla. To no jsem dneska viděla a nevěřila jsem svým očím.
0: Pirátská kandidátka na tu primátorku.
1: Ano, třikrát jsem si to pustila.
0: Hustý, co?
1: Ta je úplně blbá.
0: Blbá je úplně mimo, ale to je jedno. Ale je to prostě pirátka.
1: No tak to pak je ono, to víš, to pak jede. A ona chce nějak kandidovat někam, ne?
0: No ona bude kandidovat, no ona chce jako být tou primátorkou.
1: A primátorkou,
0: ona
1: že jo?
0: No a ona chce to, ona chce nějaký byty, nějaký, jestli to je, ale co to je zač? jak to tam je nazvaný, prostě z nějakého projektu, tak ty byty chce dát jako Pražanům, rozumíš? Jak se bavila o tom Pávkovi, jo, tak on autenticky, jo. Poté, co se Pávek vecpal na summit NATO v Turecku a kde byl za Kašpara, nám nyní vzkazuje, že s námi zatočí. Myslíte, že v zájmu obrany demokracie vyhlásí stanné právo nebo rovnou zruší parlament a jmenuje protokoláře protektorem? Protože Pavel exkluzivně, dvojtečka, Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. A teď je to on, který ohrožuje demokratické principy. On, který namočil ústavní soud do politických rozhodnutí. Protože ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým politicky rozhodl, že rozšiřuje pravomoce prezidenta. Takže on tady dělá ten bordel, jako jo.
1: No, tyjo, to bude ještě zajímavý. To bude ještě veselo.
0: To bude. Počkej, já to tady najdu.
1: No.
0: Představ si, že v Praze, jo,
1: člověče, to se všechno točí okolo Prahy. Já jsem nevystrčila za poslední týden pomalu nos z baráku. Ale tady se dějou věci. No já ho radši nechám zastrčený. No jo, jo, jo.
0: No. Nejde o to zastrkovat, nevystrkovat. Ale v Praze, představ si, že v Praze, v jedné části Prahy, jo,
1: no, jsem napnutá.
0: No jo. V jedné části Prahy musí občané normálně tam neustále jako zloději tam páchají a tak, kradou.
1: A počkej, tak takových částí je tady víc.
0: No, tak tam už začali jako si začali dělat hlídky. Tak.
1: To bude na té Novodvorský, ne? Někde? Není to tam? Tam je to. A nebo ještě u Kauflandu u plynárny. Tam taky. Tam to taky by mohlo být. Tam je to taky dost ostrý. Ještě na Karlově náměstí. Tam taky se stahují takový
0: různý. Tam mi vykradli auto už před 20 lety.
1: No, vidíš to. No, no,
0: to není žádná novinka.
1: Mhm.
0: To jako, že se v Praze krade, to je jasný, že jo. Ale tady se krade až příliš.
1: Mm-hmm.
0: Tak no, já už to hledám, jako tak.
1: Tady můžeš se dějou věci, jako, ne, no tak to jsou různý části, samozřejmě Sherwood, alias Park u hlavního nádraží. Alias Park u hlavního nádraží, tomu se říká Sherwood. Tam je to, tam to bylo blbý už před nějakýma 35 lety, protože to si pamatuju ještě, když ještě před revolucí, tak když jsem jezdívala z hlavního nádraží domů do Plzně, tak tam už to tehdy jako bylo ostrý a to ještě nebylo tolik bezdomovců a spíš se tam stahovali takový ty pochybný existence. Bezdomovci tehdy si ani myslím, že nebyli, spíš jenom chlastali, ale teď jako je to tam fakt jako ve velkém stylu, no, teď jako. Takže to je taky taková docela zajímavá oblast. Říká se, že na Václaváku je hodně zlodějů a i takových různých pochybných existencí.
0: Tak, oni začali integrovat ty feťáky.
1: Mm-hmm.
0: Začali integrovat právě v této části Prahy a je tam tak vysoká kriminalita, že tam neustále vyjíždí policie a nic nedošetří, protože rozbíjejí auta, vykrádají auta, vykrádají byty, vykrádají domy, jo. No ale ono to má nějakou, pochopitelně to má nějakou historii, nějaký vývoj. A Ježiš, tady je to asi něco, zase chtějí podpořit, jo, oni chtějí dobrovolná. Já nechci sledovat video, ne, nechci. Organizovaná skupina odhalena. Neziskovka uspěla ve 100% žádostí a schrábla 80 milionů. Úředníci psali pravidla dotací.

0: V dotačních výzvách vykazovala 100% úspěšnost. Publicista Michal Půr upozornil na CTX, že Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace platformě pro sociální bydlení. Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání dotací a na druhé straně je členem neziskovky, která ty peníze čerpá. Tipnul bych si, že nebude ojedinělý, uvedl podcaster a novinář. Podle informací poskytnutých Půrem, model fungování organizované skupiny lze popsat takto. V první řadě se jedná o fyzické osoby, které v letech 2022 až 2025 působily jako úředníci. Tito lidé formulovali veřejné politiky, připravovali metodiky a přijímali opatření k implementaci změny zákona, která zjevně v roce 2025 zvýhodnila platformu na úkor jiných obdobných právnických osob. Dále působili nebo stále působí v poradních strukturách pro podporu bydlení u ministerstva MMR, MPSV, Úřadu vlády a Evropské komise nebo EU a zároveň byli nebo stále jsou osobně nebo sociálně propojení s platformou. V rámci své činnosti také vyhlašovali, hodnotili a kontrolovali výzvy k dotačním titulům, souvisejícím s metodickou podporou, konzultacemi a dalšími formami podpory bydlení jak u MMR, tak u Ministerstva práce a sociálních věcí. V neposlední řadě se podíleli na vzniku zákona o podpoře bydlení a aktivně se účastnili legislativního procesu jeho přijetí. Zástupci platformy žádali v letech 2022 až 2025 o veřejné finance prostřednictvím podaných žádostí o dotace. Platforma byla ve 100% svých žádostí úspěšná, zatímco ostatní žadatelé s více žádostmi uspěli pouze částečně nebo vůbec. Tito zástupci zároveň působili nebo působí jako nezávislí experti v oblasti bydlení a jako zástupci profesních organizací se účastnili legislativního procesu přijetí změny zákona o podpoře bydlení. Mimo to nebo stále působí jako členové komisí MMR, MPSV a Úřadu vlády. Uskupení nevládních organizací a expertů. Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení nevládních organizací, odborníků a zástupců veřejnosti zaměřené na problematiku sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, který má prosazovat systémová řešení bytové nouze v České republice. Hlavním cílem platformy je vytvářet infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví a zajišťovat, aby lidé v nouzi získali stabilní a dostupné bydlení propojené se sociální podporou. Dlouhodobě prosazuje přístup Housing First, který spočívá v rychlém poskytnutí standardního bydlení bez předchozích podmínek, jako je abstinence nebo absolvování přípravných programů doplnění flexibilní a dlouhodobou sociální prací. Platforma spolupracuje s ministerství, včetně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, kraji, obcemi i dalšími neziskovými organizacemi. Vydává analýzy, metodiky a doporučení k řešení krize bydlení, mapuje energetickou chudobu, prosazuje zákon o podpoře v bydlení a pomáhá nastavovat lokální systémy sociálního bydlení. Její činnost zahrnuje i veřejnou advokaci, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. V roce 2026 například získala mezinárodní ocenění za prosazování systémových změn. No.
1: No vidíš to.
0: No jo.
1: No, no, to je nejlepší.
0: To je buzinec. Takhle,
1: to je buzinec, no.
0: No uměj to, to víš.
1: Uměj to moc dobře,
0: ne,
1: jako.
0: Ne, my jsme uměli o sebe postarat, to víš, jo.
1: Jo, prosím tě, jako. A teď ten systém to celý umožňuje, že jo.
0: No tak už Kručka, mám ten článek tady, jo. Tak no, vy to ve Strašnicích dokonce.
1: Ve Strašnicích, no. Tak teď to říkám, no.
0: Strašnice mají domobranu. Noční občanské hlídky v Praze 10 už objevily skrýše zlodějů. Nečekají už na policii a berou aktivně svoji bezpečnost do vlastních rukou. Lidé v Praze, a to spolu souvisí, jo? Tam to, co oni dělají, souvisí s tím, to je výsledek.

0: Lidé v pražské čtvrti Strašnice tvrdí, že je trápí opakované nájezdy zlodějů, kteří jim vykrádají byty a auta a říkají, jestli budou agresivní, budeme se bránit. Radnice Prahy 10 nepovažuje vznik domobrany za vhodné řešení. Praha 10 jako Johannesburg. Zahájili jsme noční občanské hlídky, abychom se ubránili nájezdu zlodějů. Ti zde pravidelně vykrádají ulici Újezdská a okolí. Vykradli postupně 5 domů a dnes ráno auto v ulici, uvedl na sociální síti uživatel Jan Čížek, který toho má společně se sousedy dost. Zároveň je politicky aktivní pod hlavičkou SPD. Najal profesionální bezpečnostní agenturu, která od víkendu pomáhá hlídat jejich ulice. Cílem je kriminálníky dopadnout a odstrašit. Předat policii České republiky. Policie byla v naší ulici sepisovat nesčetněkrát, tvrdí Čížek s tím, že na zvýšenou kriminalitu upozorňoval vedení radnice i na posledním zastupitelstvu Prahy 10. Důvodem zvýšené kriminality je podle Čížka bytový experiment Housing First. Cíleně ubytovávají kriminálníky z celé ČR do obecních bytů a dávají jim cíleně přednost před místními. Důsledek je tohle. Místo aktivních opatření se mi dostalo od pirátů posměchu a nadávek do fašistů, popsal Čížek, jehož video má na Facebooku přes 60 tisíc zhlédnutí. Útoky pana Čížka z SPD na piráty se objevují vždy, když se potřebuje zviditelnit před volbami. Je opravdu paradox, že do voleb mají slogan Praha v srdci a současně vedou nejodpudivější kampaň ze všech stran, uvedla za Piráty Martina Kameník-Vacková. Že jejich strana je v Praze 10 v opozici a nemá žádný vliv na bytovou politiku městské části ani na pražské magistrátu. Městská část Praha 10 byla o situaci informována v sobotu 4. července. Od té doby situaci aktivně řešíme. Obrátili jsme se na městskou policii hlavního města Prahy i policii České republiky se žádostí o prověření celé záležitosti, sdělil novinkám mluvčí 10. městské části Jan Bruno Trop. Ten už je z toho úplně trop, člověče. Na žádost radnice podle něj strážníci posílili hlídky v dotčené lokalitě. Vznik občanských hlídek, takzvané domobrany, nepovažujeme za vhodné řešení. Mohlo by dojít ke zbytečné eskalaci konfliktních situací i k ohrožení samotných obyvatel, podotkl Trop s tím, že v případě podezřelého jednání je vždy na místě neprodleně kontaktovat linku 158 nebo 156, aby mohly příslušné složky okamžitě reagovat. Přestože v oblasti zajišťování bezpečnosti nemáme přímé pravomoci a můžeme především apelovat na činnost městské policie a policie ČR, budeme i nadále vyžadovat informace o vývoji situace i o přijatých opatřeních, podotkl. Jan Čížek zatím tvrdí, že noční hlídky a sledování okolí mají výsledky. Už jsme odhalili tajné skryše a stezky zlodějů. No a co je hlavní, máme i indicie na centrálu všeho. Ještě sbíráme důkazy, tak nebudu konkrétní. Každopádně Praha 10 Strašnice bude bezpečná, o to se postaráme, dodal. Jeho vzkaz z facebookového profilu zní, 15 let tu byl svatý klid, nikdy se tu nic nestratilo, nic neukradlo. Nepohybovaly se tu žádný podivný existence, božská Praha 10 Strašnice. Až jste to celý zničili, stěhujete do obecního propuštěné zločince, feťáky a nepřizpůsobivé. A ti se chovají, jak jsou zvyklí. Kradou a ohrožují okolí. Policie to nezvládá, když je chytí, co si na nich vezmete. Praha 10 označuje tvrzení týkající se přidělování obecních bytů za nepravdivé s tím, že probíhá podle jasných a veřejně dostupných pravidel fungujících od roku 2019. Žadatelé musí splnit stanovené podmínky, mimo jiné mít trvalý nebo prokazatelný skutečný pobyt na Praze 10, nevlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení a doložit svou sociální či bytovou situaci, uvedl Trop. Městská část podle něj do konce března v rámci dostupného a sociálního bydlení celkem 499 bytů. Nejvíce z nich získali rodiny s dětmi a seniori. Další byty jsou určeny například pro mladé lidi, nebo pro potřebné profese, jako jsou lékaři, učitelé či strážníci, dodal. Za úspěch považuje, že 84% nájemníků si přidělené bydlení úspěšně udrželo. A teď mi řekni, jak ladí tady ta informace s tím, no. Mišo, jsi tam?
1: No, slyšíš, ano.
0: A že tady se něco přihodilo, tak právě koukám.
1: No, já jsem slyšela, že se tam něco přihodilo, jak to tam žbluňkalo.
0: Že oni tady dělali ten hosting first a hlásí se tady k tomu, jak jako na tom pracujou a přitom jednoznačně to dělají ty neziskovky, hlavně Pirátů, který jsou navrženy v těch neziskovkách a dostávají na to ty peníze a hlavně dostávají ty byty, že?
1: Ty dotace.
0: A oni říkají, že to není pravda, jako jo.
1: Víš co, neziskovky, to je to nejhorší, co může být.
0: Ale to jsou ty...
1: Bohužel.
0: To jsou ty hodný neziskovky.
1: Mhm.
0: Oni se starají o ty lidi.
1: Jo. To jo. Já jsem jako dobře, jako beru neziskovka v sociální sféře, typu staří lidé nebo něco... OK, to prostě jako asi musí nějakým způsobem stát zabezpečit takovýhle věci. Ale dávat mezi běžný lidi v běžný čtvrti prostě kriminálníky, že jim dáš byt zadarmo, no nic.
0: No počkej, tak my tady mluvíme jenom, ať nemluvíme jenom o pirátech, jo.
1: Víš co, ono už tohle existuje delší dobu. Já... trošku mě... Slyšíš mě?
0: Jo, já tě slyším, nebo v klidu.
1: Já o tom trošku něco vím, protože v mé širší rodině se něco takového podobného jako odehrálo, takže jako vím, jak to trošku funguje. Ty lidi nejsou schopní se začlenit do normálního života. To je třeba ze stovky jeden, možná i to je moc, možná z tisíce jeden, který jako někde uhnul z cesty a pak se dokáže znova vrátit. Jo. Vesměs vůbec. Jako. Byty zdevastujou, neplatěj, pořádají tam orgie, vykrádají okolní byty. Je to špatně.
0: No potřebujou peníze na FED, to je jasný. No. Takže, no ale pojďme upřímní, no tak po tom, co se Piráti dostali do sněmovny, tak tam byl objeven záhadný prášek na záchodě, že jo?
1: No. Co víš, no.
0: No pojďme si postit, aby se neřekli, že jenom Piráti mají opravdu mozkový potenciál na to řešit nějaké složitosti, tak máme tady i jiné, že jo? Třeba europoslankyně Prázdnuše.
2: Na pomoc, kdyby bylo napadeno Polsko, a on řekl, že ne. Řekl to úplně stejně, jak to řekl kampaň v tuto chvíli. A já vás poprosím, paní Jermanová, jestli byste mohla vydržet do toho neskákat.
3: Nemohla,
2: nikdo vám tady do toho neskákat.
3: To
2: paní Řezniče, kdybych měla
3: vaše,
2: prosím, usměrnit tady paní Jermanovou.
3: Kdybych tady dávat na stůl, tak bychom se hodně divili.
2: Tak. Paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou některá zvířata, někdy mluvit a někdy nemluvit, jako tak to zvládnete.
3: Takže
2: i vy.
3: Já se omlouvám, odcházím z této debaty, protože paní Jermanová,
2: přestaňte skákat.
3: Ne, vy mě nebudete urážet do zvířat, to si zkoušíte někde jinde. Děkuju vám.
2: Já, dáme, když to já dokončím, odcházím. Tak Andrej Babiš,
4: dáme mírněme silná slova, mírněme osobní útoky.
2: Řekl to při nástupu do letadla. Paní Jermanová to tady zlehčuje, pro nás je to zcela zásadní.
0: Jo. No, vidíš to, to je hustá. To
1: jsi holky.
0: Holky si to rozdali, to bylo živě ze Štrasburku normálně. Jermanová odešla.
1: Holky si roztrhali málem v občanky, no ty prťo.
0: No tak jako ono, když tě začne urážet něco takového, jak je Prázdnuše, tak to je hustý.
1: Ne, je to strašný, no. Já to prostě, a ještě, že některý zvířata teda jako vydrží mluvit, nemluvit, tak ona asi nemá nějaký zoologický nějaký znalosti velký, že jo? To asi ne.
0: No jo, no tak
1: Nevím, který zvířata úplně mluví. Jo, nějaký papoušek, to asi jo.
0: Počkej, ale... tak některý zvířata dokážou mluvit a přestat, když mluví jiný zvíře. Chápeš?
1: Ne.
0: No, to je právě to, co ty nezvládáš. Ty nezvládáš ty rychlý myšlenkový procesy, které se odehrávají v hlavě prázdnuše, protože, jak bych to přiblížil, když prostě v té dutině máš víc místa, jo, protože máš menší mozek, no tak pochopně ten mozek dokáže ještě chladit, takže on je hrozně výkonný. Tudíž vlastně jsi schopná třeba vymyslet to, že některá zvířata dokážou těm druhým zvířatům neskákat do řeči, třeba psy, jo. Čeká jeden pes a když čeká jeden pes, tak ten druhý čeká, až soudruh doštěká, aby teda mohl zase taky začít štěkat, že jo? Nebo bečí, ta ne, ovce, bečí, bé. No a druhá ovce, ta nebečí, ta čeká podle prázdnuše, až dobečí jedna ovce, aby ji neskákala do řeči. Oni to takhle v tom Štrasburku asi mají normálně.
1: No to jsem dneska ráda, že jsem se tam vůbec nedostala.
0: Veď?
1: Jo.
0: No jo.
1: Ne, upřímně. Jako fakt upřímně. Jsem hrozně ráda, že jsem se tam nedostala.
0: To buď ráda. To by bylo totiž hrozný. Ale
1: já bych
0: tady...
1: bečela furt.
0: Hele, ale mám tady, jak se to řekne polsky, jo? Jak se jmenujou polsky, jako v polštině, jak se jmenujou někteří představitelé.
1: No povídej.
0: Gangster Przeletavy. Bydlí u nás na Hradě, jo? Nebo baba evropská Przebytečna.
1: Jo, tak to bych asi věděla, která je.
0: No jo. A nebo Vidzerač Kokainovi.
1: No jo, tak to taky vím, které je.
0: Nebo Povaleč Parlamentovi.
1: Povaleč Parlamentovi.
0: No to je Benda, ne?
1: Jo,
0: mladej.
1: Benda, jasně.
0: V životě nepracoval. Mafián Justičný Duplovany. To je Rychetskej.
1: No, ten jo, teda.
0: Blekotník Neandertalský.
1: Blekotník Neandertalský?
0: Jo, jo, Saša Vondra. A pozor. Vysílač signálovi Kampeličkovi.
1: No tak to je náš Peťa Fialovi.
0: A nebo Mafián Dozimetrovi.
1: No, tak to je vykulenec, no tak to je jasný.
0: No jo, čiče.
1: Hele, no povídej.
0: Dneska mi volal nějaký mladý úspěšný muž, jo.
1: Ne.
0: Jo. A volal mi jako, že zastupuju firmu, která byla zrušena před 20 lety, jo.
1: Ano.
0: Mají jste starý nějaký databáze. A říkal, že se věnuje jakoby zemědělským produktům, plodinám, jako, a to i na burze, i jako fyzicky. A že by mi rád předvedl, co dovede.
1: A jak by ti to předváděl?
0: To jsem se právě ho taky zeptal. Říkám, no já bych vám rád předvedl, v čem jsem dobrý, jako takhle to říkal.
1: No.
0: A já říkám, no mladý muži, tak v čem jste dobrý? No to bych právě vám chtěl předvést, až se spolu sejdeme. Já říkám, no to se spolu nesejdeme. A no pane Rakušan mi povídá. Já říkám, no to si mladíku děláte srandu, co pak já jsem nějaká čivava z Kolína? A on já říkám, víte, kdo je čivava z Kolína? Bývalý ministr vnitra, ne, vykulenej. To je Rakušan. Proč mi říkáte Rakušan? Začal být nervózní. Říkám, víte co? Já si myslím, že jste mi to předvedl dost.
1: No ty jo, prosím tě, co to je? Zdali ti jako?
0: No ne, to jsou takový ty nabrýfovaný úspěšní mladí mužové. Jo. Chudák, bylo mě ho líto.
1: No, hele, a v téhle souvislosti mě napadlo, dneska letěla novinama, bych řekla novinama, jo, jako nějaká kauza, že nějaký státní úředník někde poslal nějaký peníze na základě, ježíš, já se na to podívám, jestli to najdu, na základě nějakého podvodného telefonátu.
0: Aha.
1: A dokonce řekl, že za to půjde sedět. Jako, a to bylo rychle odsouzený, jo. Hele, Zelenský odvolal generála syrského, jenom tak mimochodem, když to tady hledám, tak...
0: No tak jako to, co se děje momentálně, to, co se děje teď na Ukrajině v Kyjevě, tak to může odvolávat a zase svolávat, koho chce, to je jako vymalováno, jo. K tomu se teď právě dostaneme. Řekl bych, že už jsme si té dovednosti a umu našich politiků docela jako užili. Já jsem rád, že vláda pracuje. A propos, všimla jsi, že ani píp o tom, že Bulhaři už asi 3 týdny protestují v kuse?
1: To vůbec nevím, když to nevím ani já. No, já taky tady protestuju už asi 2 měsíce v kuse a taky mi to je nic platný.
0: No ne, no, protože Bulhaři přijali euro a zjistili, jak si nabili hubu, že jo? Jo, takže... Teď si přečte mě se ještě o klimakteriu, ale oni v podstatě se nechali vlákat do té pasti, Bulhaři, tak oni jako, že jo, měli danej ten převodovej, měli jasnej, oni to měli jedno euro, že budou 2,1 leva, myslím, že tak nějak bylo, 1,120 nebo 2,120 a oni se jako kdyby na to euro těšili, jo, prostě.
1: No, no oni se na ně tak jako Slováci, se na ně taky klepali.
0: Měli tam toho předsedu vlády proevropskýho, no a ten do toho praštil a to euro přijali. No a v Bulharsku se všechno zdražilo extrémně. Takže Bulhaři už 3 týdny protestujou, jsou v ulicích, zaplněný prostě města Bulharama a protestují, protože proto se změnil vlastně i vláda, padla. Dneska tam mají bývalý prezident, je premiérem.
1: Ano.
0: No a to je důvod, jako ale to neřekli tady, kvůli čemu padla ta vláda.
1: To ani neví, že protestujou.
0: No, zvou jako protržený, protože zjistili, jak to bylo. No a teďko Jindřich Reichl tady má takový svědectví. Byl nadovolený s rodinou v Chorvatsku a Chorvati říkali, že 1 euro bylo 7 kuna. Jo? A když jim zavedli euro, tak to, co stálo 1 kuna, tak to stojí 1 euro.
1: Ty prďo.
0: 7x, chápeš?
1: 7x zdražený.
0: Tady jako se nám snaží někdo vnutit, jak Chorvati jsou špatný, protože drbou Čechy a že se tam strašně zdražilo. No zdražilo se tam, protože 7x. Proč? No protože to jsou ty důvody, jak se podporuje euro a jak se podporuje dolar. Jo? To znamená, přijetím eura se rozšíří působnost toho eura, ale zároveň se úplně odprásknou. Vem si, že kdo měl 70 tisíc kuna na účtě, tak má 10 tisíc euro. A jo, koupí si jako za 10, jako kdyby měl 10 tisíc kuna, jo.
1: No, tak to je teda fakt jako špatný.
0: No. Jo, takže Pávek nám tady bude dělat kampaň a bude nám tady nutit euro? Zločinec? No, pojďme se podívat.
1: No jo, protože on by z toho měl do kapsičky zase, víš, nějaký kapesníčkový.
0: No to nevím, ale on je řízený, že jo, tak on jako nikdy nebyl samostatně funkční. A vždycky jenom...